0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady, že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: No, v pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.
6: Štěstí se obrací. Míša Kulička zatím pořád utíkal a utíkal co nejdál od toho zpropadeného stavení. Utíkal tak dlouho, až únavou jen pletl nohama a konečně padl. V hlavě měl smutno a pusto a jenom jako z velikánské dálky se mu pomalu vracelo sladké pomýšlení na maminku. Ano, Barbora teď jistě někde Míšu už druhý den hledá a trne strachem, co se mu bez její ochrany mohlo všechno přihodit. Míša v duchu vidí, jak maminka pobíhá po všech stráních, dolinách a stržích. Připadá mu, jako by slyšel její volání a její nářek. Ale divná věc, zdá se mu, jako by sem opravdu zaléhal stále z jedné strany její bručivý a přece tolik milý hlas. Míšo! Míšo! Míša napjal sluch tím směrem, chvíli poslouchal a pak přes svou schvácenost vyskočil jedním rázem na všechny čtyři a rozběhl se v tu stranu. Nemohlo být pochyby, opravdu to tady někde volala Míšova maminka. Hlas ho vedl průsekem do protější stráně, nahoru k nížskému smrčí. Tam mezi prvními stromy vysokého lesa vedle smrčí spatřil podivnou společnost. Posměvačnou lišku, úlisnou lasičku, veselého srdečka a dokonce samotářského mrzouta, ale dobráka jezevce. Všichni čtyři pobíhali právě kolem toho místa, z kterého Míša teď už docela zřetelně slyšel maminčino volání. Teprve když doběhl až na místo, viděl, co je. Barbora byla ve veliké a hluboké jámě spola pokryté větvemi a trávou. Marně volala na Míšu, aby dal pozor a zůstal nahoře. Medvídek skočil rovnou do toho náručí, po kterém tolik toužil. Chvíli neviděl a neslyšel nic než svou maminku, necítil nic než její teplé a měkce huňaté obětí. Až potom mezi jednotlivými polibky zaslechl zhora liščin smích. Ten si dal, teď je v jámě i on a oba padnou Vasilovi do rukou. Teprve teď si Míša uvědomil, co to provedl. Cesta dolů do jámy byla snazší než zpátky nahoru. Ani Barbora nedosáhla na kraje jámy, tím méně se z ní mohl dostat maličký Míša. Skákal chvíli marně podle stěn jámy, jak nejvíc dovedl, pak vyskočil Barboře na hřbet. Barbora se i s ním zdvihla na zadní tlapy, Míša se také natáhl, ale marně. Jáma byla příliš hluboká. Míša zkusil vyskočit, ale skulil se dolů na dno jámy a ještě si natloukl. Liška se dál chichotala. Je, to jsou hloupí medvědi. Já bych si věděla rady, ale nepovím, nepovím. Pak se nahnula k lasičce a co si jich dlouze šeptala. Srneček se tvářil, jako by si jich nevšímal, ale zatím se k ním nenápadně přiblížil a zaslechl, jak Liška říká lasičce svůj nápad. Pověděl o něm jezevci a ten zavolal do jámy. Poslechni, Barboro, zkus to ještě jednou v tomhle místě. A ukázal tam, kde na okraji jámy rostl mladý doubek. Barbora se opřela pod ním o stěnu a Míša jí znovu vyběhl na ramena. Jezevec zatím opřel předními prackami o kmínek doubku a sklonil jej tak hluboko, až se ho Míša mohl zachytit. Znovu vyskočil, jezevec se srnečkem doubek pustili a hop, Míša byl nahoře na zemi. Přehoupl se po pružném kmínku z jámy jako na kolovadle. Liška měla zlost a zemsty kousla srnečka do zadního běhu. Srneček mlčky a klidně, ale důkladně klepl Lišku kopítkem do hlavy, skočil na druhou stranu jámy a už se Lišky nevšímal. V tom Míša vyskočil a napjal uši. Z lesa zaslechl nápěv a pak i slova Vasilovy písničky. Jsi talíře, odhrnčíře, krása krásovci, tři talířky, odhrnčířky, div to divovci. Vasil se vrací z trhu a jde rovnou k jámě. S Barborou je zlé, Míša však musel pomýšlet aspoň na záchranu vlastní kůže a vběhl rychle do smrčiny, kam se už předtím skryl jezevec s ostatními. Všichni se přikrčili a dívali se potají, co se bude dít. Vasilův zpěv se ozýval už docela blízko.
7: Kdo je koupí, neprohloupí, mandel za zlátku, to je láce na hromádce, bratru za bábku.
6: Vasil se objevil na stezce mezi stromy s nůší na zádech. Najednou se u jámy zarazil v chůzi i ve zpěvu a radostí spráskl ruce. A je, to jsou k nám hosti, no tak přece konečně. No, však už jsem se bál, že ten kožik z tebe, Barbořičko, do zimy mít nebudu. A budu. A na pečínku z tvých tlap se těším. Počkej, jen co si přinesu z domova palici, provaz a sekiru. A Vasil se hned vydal znovu na cestu dál k svému stavení. Zpíval si.
7: Chytrá hlava uchystala na Barboru pást. Hej se, obsa z mého obsa nebudeš už krást.
6: Teprve za chvíli se Míša s ostatními odvážili znovu k jámě. Míša se rozběhl, vyskočil a zavěsil se do koruny stromku, po kterém před chvíli vyskočil z pasti. Doubek se sice sehnul do jámy, ale Barbora na něj nedosáhla. Míša nezoufal. Skočil k blízké borovici a začal zuřivě hrabat v zemi u její paty. Když odkryl její kořen, zahryzl se do něho a rval jej vší silou.
4: Ostatní nechápavě hleděli na jeho počínání, až jezevci svítlo.
7: Chlapče, to je nápad!
6: A hned přiskočil a jel se mu statečně pomáhat. Ale šlo to stuha. Kořeny byly houževnaté a práce šla pomalu kupředu. Liška s Lasičkou se jim posmívali, až se Míša dopálil. Zavrčel.
7: No tak vy tak, nepomůžete a ještě se vysmíváte.
6: Vyrazil na ně a obě posmívačky tak, že včas zmizeli ve smrčině, jen se po nich zaprášil. Míša se vrátil a poprosil Senečka.
8: Kamaráde, ty máš rychlé nohy, skoč pro kance, ať nám pomůže. Má na to silnější drapáky než my.
6: Srneček zmizel mezi stromy a jezevec s Míšou se dali znovu do práce, až se jim z kožichu kouřilo. Za chvíli se ozval z lesa šupot a dupot a vyřídil se kanec. Sotva pozdravil a začal rovnou rýt pod borovicí. Tečla práce rychleji kupředu, jeho silným tesákům žádný kořen dlouho neodolal. Brzy se borovice začala klonit a najednou rup a strom se s praskotem skácel. Jezevec, medvídek a kanec se do kmene opřeli a postrkovali jej, až spadl dolním koncem do jámy. Barbora hned vyběhla po kmeni z jámy a padli si s Míšou do náručí. Z radosti se dali do tance a Barbora se pustila dokonce i do zpěvu.
9: Já v té jámě nezůstanu, já v té jámě nebudu, kdyby na mě Vasil přišel, vzal by na mě sekiru.
6: Potom Barbora jezevci, kanci a Senečkovi pěkně poděkovala za pomoc a záchranu a rozběhla se s Míšou do lesa.

Pes a kočka. Dával jsem na to dobrý pozor i mohu to prohlásit s jistotou téměř autoritativní, že si pes nikdy nehraje, když je sám. Pes, je-li ponechán sám sobě, je naprosto, tak říkajíc, zvířecky vážný. Nemá-li na práci nic jiného, tedy nazírá, přemýšlí, spí, chytá si blechy nebo něco hryže, třeba kartáč nebo váš střevíc, ale nehraje si. Dokud je sám, nebude se honit za svým ocasem, ani se prohánět v kruzích po louce, ani nosit v hubě větvičky, ani strkat čumákem kámen před sebou. Na to potřebuje partnera, diváka, účastnou bytost, pro kterou provozuje svou frenetickou hru. Jeho hra je výbuch družné radosti. Tak, jako vrtí ocasem jen tehdy, když se setká s příbuznou duší, řekněme s člověkem nebo se psem, tak také se rozehraje jen tenkrát, když si někdo hraje s ním nebo se na něj aspoň dívá. Jsou citliví psi, které hra omrzí v tu chvíli, kdy si ho přestanete všímat. Vypadá to, jako by jej hra těšila jen dokud má u vás úspěch. Zkrátka, pes potřebuje povzbuzujícího kontaktu s druhým, aby si hrál. To už náleží k jeho družné nátuře. Naproti tomu kočka si také zahraje, když jí k tomu dáte podnět, ale dovede si hrát, i když je sama. Hraje si jen pro sebe, samotářsky a nezdílně. Zavřete ji o samotě a stačí jí klubko, třásně nebo bimbající se provázek, aby se oddala tiché a graciezní hře. Hraje-li si, neříká tím, člověče, to jsem ráda, že tě tu mám. Bude si hrát u lůžka mrtvého. Bude laškovat pacinkou s cípkem jeho pokrývky. Pes by to neudělal. Kočka se baví sama pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho druhého. Kočka se zajímá jen o sebe. Pes se domáhá toho, aby se o něho zajímal i někdo jiný. Žije celé a bujaře jen tehdy, je-li ve smečce. I dva jsou už smečka. Honí-li se za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne. To by kočka neudělala. Jí stačí, že se baví sama. Snad právě proto se nikdy neoddá své hře tak bezústně a vášnivě až do sebezapomenutí a uřícení jako pes. Vždycky je tak trochu nad ní, vždycky vypadá, jako by se blahovolně a poněkud pohrdavě snížila k tomu, že se baví. Pes si hraje celé, kdežto kočka jen tak jako z rozmaru. Řekl bych to tak. Kočka je z rodu ironiků, kteří se baví sami v sobě. Hrají si s lidmi a věcmi, ale jen pro své interní a drobátko pohrdavé potěšení. Pes je z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Je ochoten se samou horlivostí potrhat, jde-li o nějakou společnou hru. Kočce postačí sebeprožití. Pes chce mít úspěch. Kočka je subjektivista. Pes žije ve světě družném, a tedy objektivním. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk. Je v něm něco, co se obrací k někomu druhému, ke všem druhým. Nežije jen sobě. Tak jako herec by nemohl hrát jen pro zrcadlo, jako básník by nemohl skládat verše jen pro sebe, jako malíř by nemaloval obrazy jen proto, aby je postavil lícem ke zdi. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a s celou duší hrajeme, je také ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých. Celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí.

0: u nás v Syslově Holenkové je jen jedno třídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpříma hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda Holenkové, když děti na komando neposlechli. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo, protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak zrovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc.
1: Sýma, hleď! Násobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím: jednou šest, šest. Dvakrát šest, dvanáct. Třikrát šest, osmnáct. Čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiansky zemou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný, hlásím, že mi vzal vítr čítat.
2: Je, prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Hlásím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
4: Odejde jedanec u všech kozů, co se to tady děje? V létě a takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina skučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami.
3: Pozor, pozor!
1: Dveře zavřít potom! Okna zavřít teď!
0: Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
4: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion blundibarů, máme hotové dopuštění, jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
4: Milion prudibáru, tisíc kulí a granátu, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobytí a kroupy dělal tady za mnou Mulisákův Bubáček.
4: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
4: Kdo? Mulisákův Bubáček? No, pardy, ranesno, bodeť. že mě to hned nenapadlo. To on přece určitě dovedl. No počkej ty, kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Mulisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Mulisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on Bubáček nemůže.
4: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
4: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
4: Pardě, ranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobytí tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
4: Cože, pardierákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
4: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou činěnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina, meluzina, změní, je tady taky, no ale jak by jen mohl.
3: Prosím, poslušně hlásím, já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
5: No, a dá?
3: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
4: Pohrdý rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, no třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
6: Milion brodivaru, co to?
3: A chumelí, už zase chumelí.
6: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No slyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod lavici.
6: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
1: Pozor! Všichni ze třídy ven, teď a domů marš, nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou.
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobytí rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
6: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Mulisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
7: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holenkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly, klika se také drží.

0: Julia granátu. Já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup. Okna se mi třesou jako při zemětřesení. A hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
1: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
0: Pane starosto, poslušně hlásím.
2: Co pak?
0: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom a se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
2: Davidku, člověče ponocný, co mi to tady pletete?
0: Já to
2: mluvíte? Že byste si zase někde přihnul?
0: Ale prokryle, pane představený, jak bych mohl? Teď já na to ani nemám. Já jsem ani slzíčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
2: Tak, dost, Davidku.
0: Ano.
2: Vzpamatujte se.
0: Dobře.
2: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kroupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
0: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
1: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje. Co tak ponocného Davídka vyděsilo? Pan starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
2: Pravdu, jako když ve světnici hřmí.
3: Že jsem říkal, no.
2: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davidku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
0: Co to?
2: Jestli je v tom nějaká čertovina, Davidku, tak.
0: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
2: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krop je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima, milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
0: Tady máte čepici, pane starosto.
1: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davidkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stryčku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
4: Co je, mouňačko?
1: Ale
4: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
1: Ale povídám.
4: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
1: A to já všechno vím, pane šéf, ale úplně.

0: Mocného Davidka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
1: Pardie Rákos, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím, pane šéf. Tady není.
1: Tak honem, Bouďačko. Honem, na věšáku má můj kouzelný kabát. Dejte ho sem, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi. Až já toho kluka dostanu, já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem, Holenkové, opravdu neslyšela, protože mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, všecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
2: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
3: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří zpřeházené.
2: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
3: Vy máte odvahu, pane starosto.
2: Prokrýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
3: Jsem tady.
2: Podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
3: No to mi...
2: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
3: No pardie, ranec. Pane představený, a kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý tům pachový. Pane starosto. No,
2: dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
3: Samozřejmě.
2: A proto k motře dojděte pro starého mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
3: Už tam letím.
2: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
4: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor, a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
2: No, dobrá, strýčku, mulisáku. Já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat, a když si to budu právě přát.
4: To vám slibuju, pane představený. Stačí jen vzkázat po staré Bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

0: Zlatý chléb. Před dávnými časy vládl v Indii veliký rádža, mocný král. A ten rádža měl jediného syna, dědice trůnu. Princ měl všecko, na co si pomyslil. Nepoznal, co je chudoba, ani co je práce. Dorostl do 18 let a nebyl za tu dobu nikdy ani na chvíli sám. Neustále se o něho starali dvořané, pořádali mu slavnosti, hostiny, jezdili s ním na hony. Jednou však se jim princ v lese ztratil. Bloudil, až přišel na břeh řeky do chaloupky starého poustevníka. Poustevník hned prince poznal, uctivě ho pozdravil, dal mu napít mléka, ale jíst neměl nic. A princ poprvé spatřil, co je chudoba. Poprvé v životě pocítil hlad a měl strach, že je opuštěn. Když princ naříkal, poustevník se usmál a pravil, máš vládnout několika milionům lidí a nevíš, co je práce, chudoba, bolest. Jaký to budeš panovník? Princ požádal poustevníka, aby mu řekl, co je život. Poustevník pravil, vím, jaký bude tvůj život. Je ti určeno, abys v životě trpěl, jako trpí každý člověk. Ale můžeš si vybrat, chceš-li strádat v mládí nebo v stáří. Prince nerozmýšlel a řekl, nechť tedy strádám v mládí. Poznám, jak žije můj lid a budu moci spravedlivě vládnout. Poustevník pochválil prince. Vidím, že z moudrého otce moudrý syn. Dovedeš užít i zlého osudu ve prospěch svůj i lidí, kteří budou na tobě závislí. Odlož luk, šípy a kopí, jdi tak, jak jsi, až dojdeš do vsi a požádej prvního sedláka, kterého potkáš, aby tě vzal do služby. Tak poznáš, co je práce, která živí lidi. Princ slíbil, že poslechne, ale ptal se, jak poznám, že končí doba mé zkoušky a že mám nastoupit na trůn svého otce? Poustevník odpověděl, až budeš jíst zlatý chléb na železném stole. Princi bylo to proroctví divné, ale podrobil se a šel cestou, kterou mu poustevník ukázal. Došel brzy z lesa na luka. Spatřil ves a první sedlák, kterého potkal, jako by již na něho čekal, přijal ho do služby, dovedl ho do svého statku a sedlákova dcerka donesla hladovému princi jíst. Druhý den, časně z rána, vzal sedlák prince na pole a učil ho polní práci. Princi bylo zpočátku smutno, nebyl zvyklý pracovat, poslouchat, učit se, jíst obyčejná jídla, ale po čase se mu práce dařila. Byl vesel a když se vracel domů, sedláková dcerka na něho čekala s večeří. Tak žil celý rok. Naučil se všemu, čeho je potřeba na poli a na statku. Občas vzpomněl si na otce, ale poustevník mu nedovolil s otcem se rozloučit ani k němu posílat. Tak čekal, kdy se stane div, že k němu přijdou poslové a přinesou zlatý chléb na železném stole. Čekal marně, nikdo se neobjevil. Zpočátku byl netrpělivý, ale časem si zvykl opanovat svoje přání a snášet trpělivě těžký život člověka pracujícího na poli. Docela zapomněl na svoje blahobytné živobytí v paláci. Až jednou bylo potřeba odvodnit louku. Dovedl už sám si určit práci. Pochopil vždy, čeho je potřebí, aby pole i luka byla řádně opatřena. Tak řekl večer, že časně ráno půjde kopat příkop a požádal, aby mu sedláková dcerka donesla v poledne oběd. Dívka měla hocha ráda. Upekla mu pěknou bábovku, do zlata upečenou, a nesla ji v poledne za ním. Když přišla na louku, Princ byl na druhé straně příkopu. Natáhl lopatu, dívka mu na ní položila bábovku a princ si podal bábovku na druhou stranu. V tom okamžení vysvitlo z oblak slunce. Železná lopata a do zlata vypečená bábovka se zaleskly a princ si vzpomněl, hle, zlatý chléb na železném stole. Odložil lopatu, přeskočil příkop, rozlomil zlatý chléb, dal polovinu dívce a pravil. Jes, neboť se naplnil osud. V tom zavířilo v dáli mračno prachu a než dojedli, přijeli jezdci, vezli sebou královský šat a oblékli prince i dívku. Velký Rádža umřel a jeho syn se vrátil domů vládnout svému lidu a vzal si sedlákovu dcerku za ženu.
1: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla. Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje. V té vsi pak žilo taky jedno Švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo Švýcko Švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší Švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
2: To já nevím proč, odpověděla Švýcková. Protože na to táto nemáme.
1: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to Švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku, a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. A jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
2: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A Švýcko na to.
1: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
2: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se Švýcková. Ale Švýcko jí to vysvětlil.
1: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc?
2: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
3: To je dobrá zpráva, zívala sova. Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
2: Jenže to Švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounilo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se Švýcková trošku namlsala, pak nesli chvíli dost, takže si Švýcková koupila za vajíčka pár štriců syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou
1: Byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet, ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, Švýckovic dvorek od slepic osiřil. No co, říkali si Švýckovi, nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu, až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy, a po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima, a odletěl do teplých krajin. A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaludku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré 2 mandele, i s kavkou a veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková, ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat, aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm 5x tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A síkorka koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila a psi skučeli, ale nikoho ze psi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
3: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
1: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
4: No to mi mu vyklofeme mák, ozvala se síkorka. Letos ho má chudák 5x tolik a mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu učešu oříšky.
1: Nabídla se Veverka, ačkoliv nebyla pták.
3: A budu mu zpívat i já,
1: zívala opět sova.
3: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
4: To my Kafky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se Kafka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost, a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat.
1: Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně, ale co neviděli. Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli. Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř, na plotě dělala Veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli, o všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
2: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat.
1: Den na to, řekl Špaček síkorkám. To jsem holky zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
2: Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen dvakrát v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.
5: Šňůra slz. Žil jednou jeden sirotek a že byl sám jako ptáče vypadlé z hnízda, říkali mu lidé holátko. Jaký je to hořký úděl být sirotkem, bez otce, bez matky, co ústrků a zlých slov člověk zažije. Holátko byl na širém světě sám, samotinký, a neměl dočista nic než starou odranou chaloupku na břehu potoka. Když se někdy stalo, že přišla velká voda, potok se rozvodnil, hůčel a hnal se jako smršť, nedalo se ani přejít na druhý břeh. Vypravím se do hor, vyberu 7 velikých kamenů, otesám je a položím do potoka, abych i za velké vody mohl na druhý břeh, řekl si holátko. A taky to udělal. Denně po týdny chodil do hor a vybíral kameny. Až jednoho dne našel konečně i 7. obrovský balvan a velmi se zaradoval. Ten se bude hodit, pomyslil si, a zkusil kamenem pohnout. Po velké námaze se mu ho podařilo odvarit a v tu chvíli se zarazil. Na místě, kde prvé kámen stál, leželo vejce bělejší než bělostný sníh. To je vejce jako z pohádky, pomyslil si. Vezmu je domů a dám je pod kvočnu. Jak si řekl, tak i učinil. Po 27 dnech holátko ráno vstal, šel na dvorek, kouká a vlastním očím nevěří. Skořápka je puklá a z vejce právě vylézá, myslíte, že ptáče, ale kde pak? Malinké, docela malilinké děvčátko. Vyskočí ze skořápky na zem, roste a roste, až náhle před úžasnými zraky holátka stojí sličná dívka. Kde se tu bereš, zeptal se holátko. Jsem víla a přišla jsem ti pomoci postavit přes potok lávku. Nemůžeš přece jen tak položit do vody 7 kamenů, to by se lidem špatně přecházelo. Na to si víla vysoukala rukávy a začala klást kameny do vody. Když položila všech 7 kamenů, ostříhala si nehty ze 7 prstů, sklonila hlavu a něco zašeptala. V tom okamžiku se nehty proměnily v 7 kamenných desek. Víla desky vzala, položila přes kameny a lávka byla hotová. Holátkovi se víla velice líbila a tak se jí nesměle zeptal. Nechtěla bys u mne zůstat a stát se mou ženou? Proto jsem přišla, smála se víla a podala chlapci ruku. Od té doby žila s holátkem v chaloupce a byli šťastní. Jejich láska však byla trnem v oku sedláku, který jim jejich štěstí nepřál. Jednoho dne se holátko vypravil do města na trh. Na zpáteční cestě potkal závistivého sedláka. Víš, povídá závistivý sedlák, který se rozhodl, že se holátka zbaví, ta lávka se ti povedla, ale ještě bys měl něco udělat s tou saní v horách, v poslední době velice sužuje lidi. O jaké sani to mluvíš, podivil se holátko. Pojď se mnou, ukážu ti, kde žije, řekl sedlák. Skočím si jenom domů pro šňůru a pro ošatku. Za chvíli byl zpátky a oba společně se vypravili do hor. Šli a šli, pomalu se smrákalo a zmračen vyplul bledý měsíc. Náhle se v šaru před nimi objevila v zemi černá díra. Jsme na místě, řekl sedlák. Tady žije ta saň, co lidi tolik sužuje. Teď spí. Sedni si na ošatku, spustím tě dolů a ty ji zabiješ. Sedlák přivázal ošatku na šňůru, holátko na ní usedl a než se stačil vzpamatovat, letěl dolů černou tmou. Úzkost ho svírala při pomýšlení na strašného netvora. Strachem pevně stiskl víčka. Když se ošatka dotkla země, otevřel oči. Zůstal jako přimrazený. Byl v prostorné síni se zlatými sloupy, stěny kolem dokola byly vyloženy průsvitným nefritem a na tyrkysových stupních stály truhlice plné perel a drahokamů. Sedláku, volal holátko radostně, žádná saň tady není, za to jsem tu našel velký poklad. Tak se moc nezdržuj, nalož jej na ošatku a pošli mi ho nahoru, ozval se zhora sedláku v hlas. Nejdřív vytáhnu poklad a potom vytáhnu tebe. Chlapec naložil na ošatku rubíny, jaspisy, nefrity, diamanty, zlaté řetězy a zavolal na statkáře. Ošatka se vznesla do výše a jen úzkou průlinou holátko zahlédl, jak ruka vykládá z ošatky drahocenný náklad. Už si hotov, sedláku? Zavolal holátko po chvíli, když se mu čekání zdálo nějak dlouhé. Ale nahoře se nikdo neozýval. Chlapce polila hrůza. Pane bože, snad mě tu nenechal, napadlo ho. A zavolal ještě jednou. Ale nahoře bylo zlověstné ticho a úzkým otvorem bylo vidět jen pár hvězd na nebi. Už je to tak. A teď je se mnou konec. Zahynu tu žízní a hladem, pomyslil si chlapec. A hořce se rozplakal. Doma zatím víla marně holátka vyhlížela. Dávno padla noc, vyšel měsíc a chlapec nikde. Tu se ozvalo prudké zabouchání na dveře. Když víla otevřela, spatřila přede dveřmi závistivého sedláka. Co se stalo, vydechla úzkostí. Ale, povídá sedlák, cestou z města jsem slyšel, že v lese zabili loupežníci nějakého mládence. A tak mě hned napadlo, že by to mohl být ten váš. Ale nebojte se, sama nezůstanete, můžete jít ke mně. A já vás budu opatrovat jako oko v hlavě. Jak tohle Víla slyšela, rychle zabouchla dveře. Po chvíli, když se venku nic neozývalo, spolehonka je znovu otevřela, rozhlédla se a když zjistila, že sedlák už odešel, vyklouzla tiše ven do temné noci. Běží a běží po cestě vystlané měsíčními paprsky, běží dlouho tmou, až všechna udýchaná doběhla do lesa k tmavému otvoru v zemi. Holátko, miláčku, kde jsi? Volala nešťastná Víla. Tady jsem, tady jsem! Zaznělo to z hlubiny. Neboj se, zachráním tě, zvolala Víla a z jejich krásných očí vytryskly slzy. Průzračné kapky stékaly po smutných líčkách a padaly do temné prohlubně. A ti vdivoucí, jak padaly, v letu se navlékaly jedna na druhou, až se do propasti začala snášet celá dlouhá šňůra bílých průhledných slz, tak pevná a silná, jako byla láska Víly k chlapci Holátkovi. Co bych si odtud bral, vždyť nic nepotřebuji, řekl si chlapec, když se naposledy rozhlížel po jeskyni. V tom jeho zrak padl na zázračnou perlu zářící v noci. Byla zasazena ve stěně. V mžiku se rozhodl. Perlu vyloupil, chopil se šňůry a šplhal vzhůru. Jaké to bylo šťastné shledání. Radostně se vraceli Víla s Holátkem domů. Jen za nimi zapadly dveře, ozvalo se prudké zabušení. Venku stál závistivý sedlák. Když viděl chlapce živého a zdravého, zůstal jako opařený. Právě jsem si říkal, že tě půjdu vytáhnout, koktal v rozpacích. Hned to nešlo, protože se mi přetrhl provaz. V tu chvíli si všiml, že chlapec drží v ruce velkou zářící perlu. Odkud máš tu perlu? To je taky odtamtud? Ptal se a oči se mu leskly samou chtivostí. Takových je tam po stěnách, že bys je nespočítal, řekla Víla. Vzali jsme si na památku jen tu nejmenší. Buďte tu hodně zdraví, musím běžet, mám ještě něco na práci, řekl kvatně sedlák, obrátil se jako na obrtlíku a pospíchal pryč. To se ví, že ten chamtivec nešel domů, ale co mu síly stačili, upaloval do lesa a rovnou k otvoru v zemi. Kouká, ale ona je tu šňůra. A pane bože, až se v něm dech zatajil a oči mu přecházeli, z hlubiny to světelku je třpití se a září. Sedlák už ani na vteřinu nezaváhal, chytil se šňůry a rychle se spouštěl dolů. Když byl sotva v půli, ucítil najednou, jak mu vlhnou dlaně, kouká a hrůzohrůzoucí, šňůra z bílých perel se proměňuje v bílé slzy a ty kanou padají a padají do propasti. Marně se sedlák snažil na šňůře udržet. Ruce se mu smekají po nezachytitelných slzách a už jich má plné ruce. Šňůra povoluje a sedlák se s výkřikem zřítil do propasti. Od té doby o závistivém sedlákovi už nikdo nikdy neslyšel. A ani ten otvor v zemi už nikdo nikdy nenašel.

0: Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Půjdeme do chalupy, kde tkali po domácku na tkalcovském stavu plátno. Od času, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
1: Tak jako mají někde ve světě pro štěstí diblíka nebo šotka, tak mají tkalci na horách pro smůlu v chalupě bídu. Je to taková osůbka, tenká jako nit, řídká jako mlha, ale hubu má přenáramnou. Ale abych vám pověděl, jak se takové potvorné stvoření k nám na hory dostalo, toť se ví, že nepřišlo z hůry, kde pak by nám poslali odtamtud takovou daremnost. Nám dávali na hory jen samé pořádné a pevné věci, nejdřív kámen, do něho kosodřevinu a lidi sem naseli taky takové pevnější, aby vydrželi. A tak ti lidé vybírali z polí ten kámen a dělali všechno proto, aby se v tom kameništi udrželi při životě. Svou prací tak chválili svého stvořitele. Ale to se začalo nelíbit těm dole. Takhle nám na horách pšenice nepokvete, když lidi pracujou a ještě se modlejí, povídá jednoho dne Lucifer na pekelné valné hromadě. My si tam na ně musíme nějak políčit. A kázal rozházet po horách čertí vejce. Však on si někdo nějaké sebere, zachechtal se pekelný kníže pán a měl pravdu. Ani vám už nepovím, který nešťastník ho v lese sebral, jestli to byl Francek nebo Vacek. No, byl to jeden z těch, co vysedávají od rána do noci u tkalcovského stavu a stav jim pod rukama zpívá tu tkalcovskou na cukr, na kafe, na dluhy, na daně. Zkrátka, je kam ty krejcary dávat. Mnohdy, aby máti vařila na kamnech v hrnku tmu. Když hubu honí mrsná a přece by jeden rád, aby to v hrnku něčím vonělo, vyjde si s uzlíkem aspoň na houby. Hříbků se ten čas mnoho nerodilo. Tak bral milý Francek nebo Vacek všechno, co mu pod ruku přišlo. Podhoubníky, lišky, kuželáky, klousky. A tak se stalo, že sebral do uzlíku taky to zatrachtilé čertí vejce. Ten čas u nich opravdu nebylo co kalého do huby. Tak milá máti vejce nevyhodila, ale postavila do hrnku vařit. Tu se to nevonělo. Nikomu se do toho nechtělo kloubnout, ale máti řekla, přece to nevyhodím, když jsem už osolila vodu. Když vám nejede, nechte být, ohřeju vám to k večeři. Když ohřívala tkalčinka čertí vejce po 7, drobek to luplo a vyklubala se z něj osůbka bída. Vyskočila ven, vylezla si na pec a už ji měli v chalupě. Od té doby se u nich začaly dít divné věci. Brambory jim mizely z misky dřív, než je stačili donést k puse a chasa vstávala od stolu hladová. A kdyby jen to, taková bída pod střechou přivolá všelijakou neporadu. Kůzlata se nevyvedla, o kozu přišli, příze se jim zauzlovala při soukání. Jestli dřív měli tak živobytí, teď se začalo nedostávat. A jestli dřív zpíval stav na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, hekal teď vempitel podžebrat, vempitel podžebrat. Čistě jakoby dodýchával a starostí přibývalo. Ono tu mršku bídu nebylo za peci vidět. Bylo to stvoření jako z páry, jako byste zauzličkovali nic, ale oči hladového uvidějí všelijaké věci. A taky tkadlec přeci jen jednou zahlíd, jak se souká z pece a sbírá hubenou prackou škraloup z mléka. I podívejme na potvoru chtivou, křikl tkadlec, popadl, co měl po ruce a už se za milou bídou žene. Přidala se i tkalčinka, bába s dětkem a všechny děti, co jich v té chalupě měli. Ale zkuste honit bídu, takové stvoření je mrštné, jak z hadích ocásků. Hned byla nahoře, hned byla dole. Když už bída nevěděla, kudy kam, vlítla jim do stavu, do tkalcovského člunku a tam se utábořila. Koukali po ní, kam se ztratila. Třeba se protáhla komínem ven, pomysleli si, když ji neviděli, ale ona ne, ta si medila v tkalcovském člunku. Jak tkadlec při tkalcování prohazoval člunkem sem a tam, pěkně se vozila napravo, nalevo a tak se jí tam zalíbilo, že se tam uhnízdila. Přehryzávala nitě, cupovala přízy a trápila tkalce hruzu let. Až jednou, bylo to před Vánoci, chtěli si přilepšit, aby si mohli koupit mouku na koláče a štědrovnice, a tak pilně tkalcovali a pospíchali s prací. Člunek lítal sem tam jako splašený a tak se stalo, že nic v tom spěchu stáhla milou bídu mezi vlákna. Jen ji tkadlec zahlédl, přirazil bydla a rychle bídu zatkalcoval v plátně. Tkalcoval zrovna ručníky. Tak ji měli krásně zapletenou do ručníku. Teď se nevypleteš, neplecho daremná, houkl tkadlec na bídu a hned volal na tkalčinku. Podej mi ranec, ať to dílo honem zabalím, odnesu ji faktorovi a bude mrcha z domu. Rychle složil natkané ručníky do rance a honem s tím faktorovi do Verchláb. Takový faktor, nežli vyplatí tkalci od práce, pěkně dílo nejdřív prohlédne. I nasadil ten verchlapský faktor brejle, bere i lupu a bedlivě prohlíží, neudělali na těch ručnicích tkadlec chybu a kolik za tu chybu strhnout na výplatě. I prach tkalče počítám nitě, počítám a koukám, že máš tuhle na ručníku takovej puflík, takovýhle ty mi odvádíš daremný dílo? Popadl pinzetu a vytahuje to, rozmotává puflík a tu už se mu osůbka bída pověsila na krk. Děkuju ti za vysvobození, pane milej. Já už tě od teďka nikdy neopustím, špitla bída, ale ti dva nic neslyšeli. Ten tkadlec věděl své a tak ani krejcary za ručníky nespočítal a upaloval domů. Byl rád, že se bídy zbavil. Dobrou noc.

Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi.

a jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám, ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v Drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blízkal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek. Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil. Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvaly se nádražní zvonky a vyzváněly všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění. A než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vlezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra.

0: za kocourem v lese. Honzík a Ferda hledali černého kocoura nejprve v řepě za školou. Jenomže lán cukrovky byl příliš velký a kluci se pod každý list nemohli podívat. Honzíka za chvíli bolely nohy a začal mít zlost na Ferdu. Vším je vinen tenhle pihovatý kluk. Vždyť se kocour polekal pěti noh, které si vymyslel Ferda. Hledali taky ve vedlejším brambořišti. Tam už se jim chodilo líp. Vyplašili hejno koroptví a Ferda po nich střílel. Namířil rukou a vystřelil ústy. Pif, pif! Netrefil nic. Koroptve letěli o kus dál a zase si sedli. Najednou vyběhl Honzíkovi spod nohou zajíc. Lekli se oba. Zajíc se hned vzpamatoval a uháněl pryč. Honzík chtěl běžet za ním, ale zapletl se do bramborové natě a upadl. Chceš běhat taky po čtyřech? Smál se Ferda. Honzík neodpovídal. Uhodil se do kolen a poškrabal se ve tváři. Na Ferdu se zlobil ještě víc. Co všechno mu tenhle kluk udělal a ještě se mu posmívá? Chytil si kocoura? Smál se znovu Ferda. To už bylo na Honzíka moc. Měl zlosti plnou hlavu. Pruce se obrátil, jako vítr se přenesl přes několik řádek a skočil na Ferdu. Chytil ho za ramena, porazil ho do brambor a začal ho tlouct. Já ti dám kuličku, křičel a sotva přitom popadal dech. Počkej, pust mě, kňoural Ferda a chtěl se dostat nahoru, ale nešlo to. Honzík ho držel pevně. Já ti dám pět noh, křičel a tloukl Ferdu dál. Pust mě, já něco vím, krčel se Ferda. Skoro ho ani nebylo mezi řádky vidět. Já ti dám, že běhám po čtyřech, zlobil se Honzík a třásl Ferdou, jako by to ani nebyl kluk, ale bramborový keř. Pust mě, všechno ti řeknu, naříkal Ferda. Honzíkova zlost přecházela a místo ní začal Honzík Ferdu litovat. Pustil ho a pomalu vstal. Hned za ním se zvedl Ferda. Utíral si nos a oprašoval kalhoty. Tak co mi řekneš? Zeptal se Honzík. V hlase se mu ještě ozýval hněv. Bylo ho už ale málo. Já jsem chtěl jít pro kocoura do lesa.
1: Do lesa?
0: Užasl Honzík. Ano, tamhle, ukazoval Ferda na koníkovický les. Nebyl to velký les. Pokrýval vršek nízkého kopce, ale kocour se v něm mohl skrýt docela dobře. No tak, půjdeme do lesa, řekl Honzík a hned vykročil. Moc se mu tam nechtělo, vždyť v koníkovickém lese ještě nikdy nebyl. A nebudeš se se mnou prát? Vyjednával Ferda. Ne, odpověděl Honzík opravdově. Proč by se s Ferdou znovu pral? Honzíkovi se zdálo, že se s Ferdou úplně vyrovnal. Šli tedy cestou do lesa. Slunce jim svítilo nad hlavou a bělavé mráčky se honily po obloze. Podle cesty kvetla modře čekanka a ve vysoké trávě vrzaly kobylky. Chlapci cestou vyplašili lasičku a dlouho pozorovali velikého dravého ptáka, který kroužil nad krajinou. V lese bylo krásně. Honzík hladil zelené polštářky mechu a Ferda ulomil dva pruty. Chtěli vyplašit černého kocoura a proto bouchali do kmenů stromu. Ale kocour se neukazoval. Buď to se mu nechtělo slézt dolů, nebo tam vůbec nebyl. Prošli smrkovým lesem a vešli do bukového. Tam bylo na zemi plno suchého listí. Šustilo při každém kroku. Honzík s Ferdou už na kocoura zapomněli a honili veverku. Jenomže veverka šplhala velmi rychle a hbitě přeskakovala ze stromu na strom. Konečně Ferda na jeden buk vylezl. Hnal veverku až do koruny stromu. Když už myslel, že ji chytí, veverka najednou udělala dlouhý skok, nesla se vzduchem jako široká čepice a zachytila se na spodní větvi sousedního buku. Honzíku, vidíš ji? Vylez nahoru, křičel Ferda. Honzík veverku pozoroval při skoku. Celý se chvěl touhou zrzavé zvířátko chytit. Buk měl naštěstí větve hodně nízko. Honzík se zachytil, vyhoupl se do koruny a rychle šplhal za veverkou. Už ji viděl před sebou. Dívala se na něj malýma živýma očkama a zdálo se, že čeká, až se Honzík víc přiblíží. Najednou zašustila drápky a hned byla v bukových větvích Honzíkovi nad hlavou. Pak zase čekala a jukala hlavičkou, co bude Honzík dělat. To se rozumí, že lezl za ní. Trochu se mu přitom natrhly kalhoty. Ale Honzíkovi to bylo jedno. Když vylezl o jedno patro větví výš a veverka mu opět utekla, poznal, že ji nechytí. Byla moc rychlá a bitá. Honzík lezl raději dolů. A když stál opět na zemi, sháněl se po Ferdovi.

Novým lesem to pro něj nic nebylo a po polní cestě by byl za chvilku v Koníkovicích. Ale Honzík cítil, že z lesa odejít nesmí. Na všechna příkoří zapomněl a umínil si, že Ferdovi pomůže. Bude ho hledat tak dlouho, až ho najde, a pak teprve půjdou spolu domů. Honzík tedy procházel bukovým lesem a volal na Ferdu. Měl o něj strach,

Kája vyhání housata na pastvu. Tak jak to bude letos s housaty? Zeptal se Kája maminky. No jak by bylo? Začnou se dnes líhnout. Budeš jim nejdřív nosit kopřivy a potom je budeš pást jako jindy. Nebo jsi smyslel, že to letos obstará tatínek? No to ne, ale že musím do školy. Maminka už ale chystala podsádku a do večera se na ní žlutilo od 2 hus 15 housátek. Kája se ale moc neradoval. 15. To je asi moc. Musím si to nakreslit. Vzal tušku a na kousek papíru dělal čárky. Píšu 15, ještě jednou 15, nevěříš-li tovaryši, napiš si to sám. A řádka čárek před ním rostla. Je, to jich bude, vzdychl si nahlas. Mně by stačila housata 2 a mamince je 15 málo. Jo, mamince se to řekne, ale aby tak jednou s ním šla na pastvu sama, no? To by řekla, že do smrti smrťoucí už nechce ani jedno. Teď bude mít Kája ještě chvíli pokoj. Jen tak kopřivy natrhá, nějakou tu pamprlici k tomu naseká, ale jak bude první hezký den, poručí maminka, vynes to ven. A už to začne. Ještě, že nemusím na pastvu honit kuřata. Těch má už maminka 2 hejna po 18. To bych se teprv natrápil. Za čas přišel tatínek a hlásil, že špačci už jsou tu a je třeba z čerstva udělat ještě 3 budky. Hned se do nich pustil. Když Kája začal pomáhat, zavolala maminka: Kájo, kopřivy! Ach jo, kopřivy. Kája musel položit kladívka a hřebíčky a jít. Cestou si myslel, jestli pak ta pitomá husata stojí za to, abych jim dal přednost před špačky. Kája se dočkal i toho dne, kdy maminka poručila. Dnes housata vezmeš poprvé ven, ale nezapomeň, na vodu ještě nesmějí. Ten den se vybalil z lehkého oparu jako nejkrásněji propečený rozpíček. Ale Kája nebyl veselý ani trochu. S nezvratnou jistotou cítil, že dneškem bude začínat jeho trápení. Maminka už čekala, až se vrátí ze školy. Dala mu do ruky vdolek a do druhé košík z housaty. Bylo jich tam natlačeno. Pro jistotu je přikryla šátkem a řekla: jdi s nima zamlází, a ne, abys je pustil na vodu. A Kája šel. U mlází už čekala Zdeňa. No, že jdeš? Vaše maminka říkala, že dnes prvně budeš pást housata. Ukaž. Odtáhla trochu šátek a žluté zobáčky se štěbetavě rozpovídaly. Ten první den to ještě šlo. Staré husy, které posikovaly za Kájou, se seznamovaly s travičkou. Za týden to však bylo horší. Kája ne a ne udržet housata pohromadě. Ne dál než 20 metrů se leskl rybník. Staré husy pospíchaly napřed a housata za nimi. Do vody ještě nesmějí, to Kája věděl. Jak mohl nejčerstvěji, schytal housata do košíku, sedl na pařez a řekl Zdeně: svážu je k sobě. A konec špagátku budeš držet. Vezmu jednu nožičku od prvního a volně přivážu za nožičku k druhému. Zdeňo, držíš?

0: čím. Když bylo ale 15. přivázáno, rozkřehotala se jedna z hus, chytla motouzek a táhla housata za sebou do vody. Housata nechtěla, ale máma husa je táhla jako koťata a Zdeňa vypískla: "Jú, Kájo!" A než Kája vyskočil, první house už bylo ve vodě. Kája se vrhnul za ním, chytl konec motouzu a táhl je na břeh. Husa se s ním chvíli přetahovala, ale pak jí to omrzelo a se syčením pustila motouz. Kája udělal kotrmelec a rozplácl se mezi housata na břehu. Z čerstva je rozvázal a honem, honem naskládal zpátky do košíku. Uf, obrátil oči vzhůru, podíval se na Zdeňu, která se chichotala do dlaní a vzdychl si. Jo, jo, je to ale trápení s těmi housaty.
1: Trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně staré truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok, a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku kalupem k Jílemnici. No, a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená a vrtěla se mě na tej makovici jak jevče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
2: Na tu čapku se vop tej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, dá o něj ví úplně všecko.
1: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji Makovici samým špekulírováním nepřehřál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná, ale čemersná, ví, co se kde šustne, leco zná, a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po Jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá: "Heleď prťousu." Tak ona totiž poudá každýmu. Že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopadl stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mraky tenkrát ležály na samých verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlynáře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksivtě stékala. Prašil s ní pozem a na místo pozdravení huláka zatracenej Krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v té mintě zářmělo a vprostřed sednice stál samotný Krakonoš a poudá.
2: Tak tady mě máš, mlynářskej. Nikdá jsem ti, Krapátko, ani jen krapínek neublížil. O Jizerku se starám. Vodu do náhonu tobě posílám. Dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům Krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlynáři. Poklekání v nočním čase, každého dne zas a zase, je suplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlynáři od zítřka nic nedaří. Sám dojde zakrátko, že to přehnal Krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání. Potom se znova ozval hrom a Krakonoš zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlynářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jisto jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlynáři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37. jak tomu často v horách bývá, celá buda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikda znovu nepostavili.
1: ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Jdu v horách, halt, všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jíc tak daleko nejní. A když to vezmem hájem, přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí budy a potem kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanickej barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já, neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk. No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jednaj myšlenky udržála a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.

0: O pejskovi a kočičce, jak si mili podlahu. To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale ani to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé, a do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne. Co myslíte? Ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře a něco zas ne. A tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu.
1: Poslouchej, pejsku,
0: povídá kočička.
1: Máme tu nějak špinavou podlahu.
2: Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá,
0: povídá pejsek.
2: Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tuze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí.
2: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní.
0: Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové.
2: A to bude něco dobrého.
0: A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy.
1: I pro pána, co se to, pejsku, s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je?
2: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
1: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mýtí, a ne k jídlu.
2: Aha, proto to tak štípalo. Jou, jou, toto štípe, toto štípe.
1: Napij se hodně vody a potom to přestane štípat.
0: Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěny bylo moc. Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, protože všechnu vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo.
2: Tohle už nesním, ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: Na to jsem už myslila. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
2: Dobrá,
0: řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla.
1: Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
2: Tak víš co, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě. To je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka.
2: No, to vypadáme,
0: řekli oba, když se na sebe podívali.
1: Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál. Musíme se vyprat.
2: Vypereme se, jako se pere prádlo. Ty, kočičko, vypereš mne a až budu vypraný, tak zas já vyberu tebe.
1: Dobrá.
0: Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe zamotat nohy. I když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek jí vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali.
1: A teď se usušíme.
0: Uchystali si šňůry na prádlo.
1: Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe.
0: Řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo.
2: Svítí na nás sluníčko, to brzo uschnem.
0: Jen to řekl a začalo pršet.
1: Prší! Zmokne nám prádlo!
2: Musíme je sundat!
0: Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu.
1: Prší ještě?
2: Už přestalo,
0: řekl pejsek a opravdu, už zase svítilo sluníčko.
1: Tak si zas pověsíme prádlo.
0: Tak šli a pověsili se zase na šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo, a libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo. A zase začalo pršet.
1: Prší!
2: Zmokne nám prádlo!
0: Volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. Pak zase svítilo sluníčko, tak se zase na tu šňůru pověsili. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší.
1: Prádlo máme suché.
2: Tak je dáme do koše.
0: Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát. Tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: Paní Pučmeloudová. Jedno staré dobré přísloví praví: komu se nelení, tomu se zelení. Čmelda s Brundou se ho naučili z paměti a každé ráno si ho opakovali, aby ho nezapomněli. Ale když se jednou vypravili místo Promet na Borůvky, ukázalo se, že to pěkné pořekadlo neplatí. Čím pilněji sbírali, tím rychleji modrali. Až byli od Borůvek modří jako dvě švestky. Donesli Borůvky stonožce, aby z nich uvařila povidla. Vy, že jste čmeláci? Smála se stonožka, když je uviděla. Vy jste spíš modráci. Ale Borůvky si vzala, i když už jich měla všude plno. Každý je sbíral a každý chtěl, aby mu z nich udělala marmeládu. A stonožka čím dál víc litovala, že místo stovky nožek nemá raději 100 rukou. V tom se objevil i Pučmeloud.
1: Koukej, něco jsem našel. Co je to?
0: Mídlo, řekla stonožka a byla ráda, že alespoň někdo nepřinesl Borůvky. Pučmeloud mídlo v životě neviděl, ani ho nepotřeboval a rozhodl se, že ho stonožce daruje jako svatební dárek.
1: Přišel jsem tě tedy, stonožko, požádat o nožku,
0: povídal dvorně.
1: Protože dobře vaříš a já mám pořád hlad.
0: Si tululum, Pučmeloude, řekla stonožka. A vstaň, klečíš mi v Borůvkách, budeš mít modrá kolena. Ale pak jí ho přišlo líto a tak všeho nechala a vysvětlovala mu, že Pučmeloud se stonožkou se oženit nemůže. Jedině s nějakou paní Pučmeloudovou.
1: No jo, no a co teď s mídlem?
0: Chtěl ještě vědět Pučmeloud. S tím si umej kolena, aby si se své nastávající líbil, poradila stonožka. Pučmeloud tedy dostal od stonožky, jak se říká, košem. Zatopil si pod vlastním kotlíkem a zlobil se, že si zase musí vařit sám. Ale ať. Uvaří si mídlo, které stonožka nechtěla. A za chvíli byl mídla plný kotel. Pěnilo, přetékalo, vonělo, ale dobré nebylo.
1: Něco tak ošklivého jsem v životě nejedl. Přece jen budu potřebovat paní Pučmeloudovou.
0: Uvažoval mrzutě.
1: Jenže kde ji vezmu, když jsem jediný Pučmeloud široko daleko.
0: No, kdybys odletěl na jih jako vlaštovka, povídali Čmelda s Brundou, kteří šli zrovna kolem, třeba bys tam nějakou Pučmeloudku objevil. V teplých krajích prý Pučmeloudi ještě nevyhynuli. A tak se Pučmeloud vypravil na dalekou cestu.

0: Zatím stonožka uvařila všechny borůvky a nastal čas na borůvkové hody. Borůvková šťáva tekla proudem a všichni měli od borůvek modré vousy. Ale poprvé, co Čmelda s Brundou pamatovali, slavilo se borůvkové posvícení bez Pučmelouda. No, ale alespoň se nikdo nemusel bát jeho hloupých kousků ani se strachovat o posvícenský koláč. Byli zrovna v nejlepším, když v tom přiběhl Kvapník. Jdeš si taky pro posvícenský koláč? Usmívala se stonožka a podávala mu ten největší.
1: Kde pak? Já chvátám! Chvátám, abych vám všem pověděl, že ze světa vrací Pučmelout!
0: I s nevěstou? Zvědavě se vyptávali čmeláci.
1: S roztomilou Pučmeloutkou! Zasmál se Kvapník. Chystejte slavobránu, za chvilku jsou tady. Ale teď mi promiňte, já chvátám. Mám zpoždění.

0: No tak místo jednoho čmelátího strašidla budeme mít teď bubáky dva, povzdechli si Čmelda s Brumdou.
1: Ha, však už jste velcí čmeláci, přece byste se nebáli, řekla Stonožka a dala každému ještě jeden koláč. Hele, pro koho máš, Stonožko, ten poslední? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
2: No, přece pro Pučmelouda.
1: A pro jeho nevěstu.

Pučmelout se opravdu dobře oženil. Jeho žena byla strašně exotická. Měla modrou krev a místo nožek množství pilných ruček. Co víc by si mohl každý ženich přát?

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. Po březnu přišel duben a to je bláznivý měsíc. Chvíli prší a hned zas svítí sluníčko. Taky se říká, aprílové počasí jsou časy a nečasy.
1: Děti, pojďte se podívat. Vlaštovky se vrátily.
2: Vlaštovičko, vítej, do chleva nám lítej. Dej, abych vstávala, nezaspávala. Honzíku, přilož mi do kamen, aby těsto dobře vykynulo.
3: Mařenko, kdy už bude ten chleba hotovej?
2: Však se dočkáš. Na chléb se nesmí spěchat, jinak by byl jako brousek.
4: Tato, přines brambory. Musím uvařit polívku.
3: Mařenko, dej mi jeden brambor. Mámo, nesu ty brambory.
4: A teď přines mrkev, tato.
3: Ještě mrkev.
4: Tato, a ještě petržel a teď přines celer. A teď to táto nakráje.
3: Ale, mě už to nebaví. Pojdu za Martinkem.
4: Táta, že ho nakrý a něco ti přinese.
3: Táto, kdo to bude?
1: Svatý Josef.
3: Jo, aha.
5: Voze má panenka na stráni, co žíty koníčky děj tají. Hop, hop, šimlíčů, pozveď nožičů, já ti dám přivíti pod chovičku. Já ti dám přivíti pod chovičku.
1: Jdete, paň mámo, pomoct?
6: Na to stačíte sami. Tady jsem vám přinesla něco k pití.
1: To je jen voda.
6: Ale ze zázračné studánky ta už vyléčila leckterou nemoc. Třeba vyléčí i jednoho nenasytu.
1: Skoro se bojím zeptat, co bude dneska dobrýho k obědu?
6: Brambory s mlíkem.
1: A slaninko by nebyla. Slaninka, pane, tu já moc rád.
7: Pozdrav pánbu, tak už jsme zase tady. Na Ferdovi ty podkovy jen hoří.
1: Ferdo, kamaráde.
7: Tak vidíš, Ferdo, zase budeš běhat jako balevka.
8: Milý brachu, půjč mi hrachu. Až na mládí, tak ti vrátím.
3: Martinku, poběž, jdeme za pan tátou husarem.
8: Jo!
3: Strejdo husare, a jaký to bylo na vojně?
1: No, to víš, jako na vojně.
8: A strejdo, bojoval jste taky s nepřítelem?
1: To víš, že bojoval.
3: A jak to bylo?
1: Když dal velitel povel do útoku, tak jsme vyjeli. Vedle mě můj kamarád. V tom na kamaráda zaútočil nepřítel a schodil ho z koně. Na vojně musíš být statečný, i když bys nejradši utekl. Tak jsem potom nepříteli skočil a už ho ženu. Ale, holečkové, to není jen tak. V boji se totiž musí dodržovat pravidla.
9: Koukej, práce na nás čeká.
3: Trajdo, my bychom se taky chtěli naučit šermovat.
1: Říká se šermovat. Naučím, ale za to mi přinesete něco dobrýho na zub.
8: Jo!

0: ještě dnes.
1: Slaninka, to se dnes pomněju. Tak a jdeme na to.
2: Jo!
1: Dost střehu.
2: Jo!
1: Tak a teď ty.
2: Já? A! Kryza! Dost střehu! Jo!
1: Takhle ne, Honzíku. To musí být čestný boj. A vždy čelem. Asi takhle. Krejse! Sása! A druhej! A třetí! Tak, kluci, čestně v boj. Do toho, vždy čelem! Tak, a já jdu zase kovat. Abyste věděli, kluci, kování je daleko lepší než válčení. Ve válce taky můžete přijít o život.

0: Honzíku, už zase zlobíš Andulku.
1: Jen jsem jí chtěl zahrát divadlo.
0: A nevíš, kam se podělá slanina z komory?
1: Nevím.
2: Ke všemu, v boji i v životě se postavit čelem k čestě.
1: To já jsem tu slaninu vzal pro pantátu Husara, aby nás naučil šermovat.
3: Honzo, dobře, že ses přiznal, ale příště, když si budeš chtít vzít něco, co je i ostatních, musíš se zeptat.
1: Slibuju, že už se vždycky zeptám a budu Mařence pomáhat a Andulce nebudu hrát divadlo.
3: Sliby chyby. Radši jdi srovnat dříví.
1: Co to máš?
4: Svatý Josef se už začíná usmívat. Asi tomu, jestli Honzík splní všechny ty sliby.

0: Ohloupem Honzovi. Někdo možná řekne, že se tomu, co teď uslyšíte, nedá věřit. Ale já to mám ze starých novin, vydávaných v jednom tuze starém království, které bylo tak malé, tak nicotné a nepatrné, že i jeho jméno jsem už na dobro zapomněl. V tom království měli velký orloj, který nikdy nešel, a v zámku princeznu, která se moc nepovedla. Princeznu, která si umínila, že si vezme za muže ani ne tak muže bohatého, hezkého, chytrého či poctivého, ale výmluvného. Podle toho, že jí to stačilo, dá se soudit, co to asi bylo za princeznu. Kousek od zámku stál starý dvůr a v něm žil starý zeman. Měl dva syny tak moudré, že i polovina té moudrosti by bylo víc než dost. Jeden uměl odříkat celý latinský slovník i z dodatky a naučil se nazpaměť tři ročníky místních novin, a to jak od začátku, tak i pospátku. Nikdo neví, k čemu mu to bylo, uměl to však náramně. Druhý se vyznal v paragrafech ševcovského cechu a navíc uměl ozdobně vyšívat papuče a šle. Protože čeledínům na statku většinou stačil do kalhot provázek a papuče žádný z nich nenosil, vyšíval někdy i čepice. To už se mu tolik nedařilo, tak se z trhu často vracel s prázdnou. Ale jednou se z města vrátil s velkou novinou.
1: Princezna se bude vdávat.
2: To se podívejme, a kdo bude králem?
1: Když na to přijde, tak to budu já.
2: Ty? A králem?
1: Princezna.
2: Co tak najednou?
1: Princezna dala vyhlásit, že si vezme toho, kdo je v celém království nejvýmluvnější. Na každém rohu visí cedule, kde to stojí slovo od slova. Sama si prý vyzkouší všechny, kdo se přihlásí.
2: To snad ne.
0: Vzít si princeznu a stát se králem, i když šlo o docela malé království, to není jen tak. Oba bratři dali hlavy dohromady, protože oba se té soutěže, co princezna vyhlásila, chtěli zúčastnit. Zkouška měla být už na zítří. Vyspali se jen tak na půl oka. Chystali si už koně na cestu do města, když se ozval někdo, s kým na statku nikdo pořádně nepočítal. Dokonce ani starý zeman.
3: Hej hola, bráškové,
4: kam se chystáte tak nastrojení?
0: To byl Honza, kterému všichni, co jich tu jen bylo, říkali hloupý. Neuměl slovník nazpaměť, neznal noviny ani zepředu, ani pospátku a vyšívat se nikdy nenaučil, jako by tu skoro ani nebyl. Zatímco bratři se učili odříkávat slovíčka a paragrafy, Honzu otec posílal do chléva a na pastvu. A zrovna tenhle Honza se nápadníkům princezny připletl do cesty.
4: Na co koně? Jedete snad do města?
1: Dokonce přímo do zámku, ty trumbero. Princezna vyhlásila, že si vezme za muže toho, kdo osvědčí největší výmluvnost. No co pak, to nevíš?
4: Aha, tak proto ta paráda. Proto si mažete koutky úst rybím tukem, aby se vám líp řečnilo. Hele. No ne, co kdybych to taky zkusil?
2: Ty? A princezna?
4: Proč ne? Když tam mohou všichni?
2: Vrať se radši ke kozám.
4: Kozy mě už znají, princezna ne. Já bych taky chtěl být králem. Je, tatínku, já chci taky koně, já chci taky do města. Právě jsem dostal velikou chuť oženit se. Třeba s princeznou.
0: Když si starý zeman představil Honzu na královském trůnu, zavrávoral, zaškytal a zaklel. Když se vzpamatoval, řekl přísně, že žádného koně Honzovi nedá, to tak, ještě by celé rodině udělal ostudu. Jeho dva bratři, to, že prý je jiná, ti jsou vzdělaní a dovedou se chovat, zatímco Honza ani nedopověděl a jen mávl rukou.
4: O, když nedáte, nedáte.
5: Vezmu si kozla.
4: Ten je můj a ten kousek cesty na zámek mě donese.
0: Tak tedy vyjeli. Zatímco oba vzdělaní bratři jeli na svých koních docela tiše, opakovali si potichu svoje skvělé vědomosti a přemýšleli, jakými znamenitými nápady a řečnickými obraty by na princeznu zapůsobili, Honza na kozlu si prospěvoval, až se to rozléhalo široko daleko.
4: Kozel mě nese cestou necestou za královskou a prý taky hezkou hvězdou pával. Každý se mi smál, že nevím jak dál, a teď ze mě bude král.
0: Honza jede, vesele si zpívá, ale také se kolem sebe rozhlíží a sebere po cestě všecko, co by se mu mohlo hodit.
4: Mrtvá vrána je šupsní do rance. Ta se může hodit. Dám ji princezně, aby měla radost. Mrtvou vránu přece nevidí každý den.
0: A potom o kousek dál.
4: Je, hele, starý dřevák. Vršek má chudinka. Uražený, ale ať. A třeba i ať si. Na něco se ještě může hodit. Taková věc se na silnici nenajde každý den.
0: A sotva popojel?
4: A hele, hele, no to se ví. V noci pršelo. To je ale náramné bláto. Je pěkně mokré. Tak akorát. A jak voní, tak jemňoučké bládíčko jsem ještě neviděl. Jako omáčka. Ani se mezi prsty neudrží, taky se může hodit. Nandám si ho do kapes. Tak.
0: U zámecké brány byly takové davy nápadníků, že je museli srovnat do 6 řad a tak blízko k sobě, že mezi nimi nebylo hnutí. Jeden strkal do druhého. Ženichové tam stáli, brblali a mrzutě mručeli, protože soutěž pokračovala dost pomalu. Kdyby nebyli tak namačkaní, snad by se mezi sebou pobili, jen aby se dostali dřív na řadu. O moc lepší to však nebylo, když takový nápadník vstoupil do královské síně, kde seděla princezna se svými rádci, poradci a soudci a písaři, kteří vše zapisovali. Každý se té královské nádhery a přísných pohledů zalekl a dar výmluvnosti se mu vytratil bůh ví kam. Pak už se jen červenal a bledl, blekotal a zápolil s jazykem a princezna, princezna hned rozmrzele volala.
6: Není k ničemu, nic neumí, nehodí se ven.
0: Jinak se nevedlo ani prvnímu z Honzových bratří.
1: Já jsem, veličenstvo, já jsem chtěl...
0: Stál tam s pootevřenou pusou, vyvaloval oči a podlaha pod ním vrzala. U každého okna stáli 3 písaři a zapisovali všecko, co se v místnosti říkalo, aby to hned přišlo do novin. Někdo naložil do kamen tak vydatně, že zčervenala žárem, takže se nebohý nápadník potil, až z něho cákalo. Navíc byl v síni zrcadlový strop a když se podíval nahoru, zdálo se mu, že tam stojí na hlavě. A když konečně promluvil, bylo to, jako když koza koktá.
1: Je tu hrozné vedro.
6: Tatínek si dnes peče kuřata.
1: Co?
0: Něco takového v jeho latinském slovníku nebylo.
1: Promiňte?
6: Není k ničemu. Ben.
0: Na řadě byl další Honzův bratr.
2: Je tu příšerné vedro.
6: Pečeme dnes kuřata. Máte hezky vyšívané šle?
2: Jo. No jo!
6: Pryč s ním, nehodí se!
0: Vypadalo to, že si princezna nevybere. Všichni jen blekotali, koktali, přeříkávali se, tupě na ní zírali, kolena se jim podlamovala. Ale pak se všechno otočilo. Honza vjel na kozlovi rovnou do sálu. Sestoupil, popotáhl, utřel si rukávem nos, rozhlédl se, pokojně se na všechny kolem sebe usmál a povídá.
4: Tady ale těsnej hic.
0: Princezna si povzdechla, protože to toho dne slyšela už po 56.
6: Protože si peču kuřata, hernajs.
4: Zrovna pečete? No to je náramné, to se mi náramně hodí. Nemohl bych si tu u vás upéct svoji vránu?
0: A vytáhl tu opeřenou trosku.
6: Jistě, že můžete, ale nemám pro vás ani pekáč, ani páne.
4: Žádný problém, však si poradíme.
0: Honza vytáhl dřevák s uraženým vrškem.
4: Tohle bude tak akorát. Co říkáte?
6: Že to bude učiněná lahůdka, ale kde vezmete omáčku?
4: Žádné strachy, té mám plné kapsy. A mám jí tolik, že nemusím šetřit. Je. Nechcete taky?
0: A vytáhl z kapsy plnou hrst bláta.
6: Možná později, ale tvá slova se mi neobyčejně líbí. A vůbec se mi zamlouváš. Tebe si vezmu. Už teď se těším, jak si popovídám.
4: Copak o to povídat, to já umím. Naše kozy mi to dosvědčí, jestli dovedete poslouchat. Jako naše mína.
6: Tady si ale musíš dávat pozor.
4: A na co?
6: Víš, že každé slovo, které jsme si řekli, je zapsáno a přijde zítra do novin?
4: Ne. No ne, vážně. Já budu v novinách?
6: Jen se podívej. U každého okna stojí tři písaři a všechno zapisují. Nevynechají ani slovíčko.
4: Je.
6: A nejhorší je jejich představený, starší písař, protože ničemu nerozumí. Dokonce se povídá, že ačkoliv je představený, neumí ani psát.
4: Je, to já taky ne. A to je ten tatík s nosem jako bambule? A s brejličkami na špičce nosu?
6: Právě ten, co se tak přísně kouká a škrabe se na bradě.
4: No, byl pán, jen co je pravda. Ale ten jeho kukuč, ten se mi nelíbí. Tomu dám to nejlepší, co mám.
0: A plsk, pleskl bláto staršímu písaři rovnou do brejly. Nepřejte si vidět, jak ten chudák vypadá.
6: To bylo báječné. Ani já bych to tak znamenitě nedokázala. Taková trefa. Pojď, budeš mi vyprávět, kde jsi se to naučil.
0: A tak se stal hloupý Honza králem. Na světě se stává ledacos. Získal ženu i korunu, a na trůně se mu sedělo docela pohodlně. S povedenou princeznou a povedeným ženichem to muselo být pěkně povedené království. Možná to tak bylo, možná nebylo. Bylo to přece v novinách. Jenomže do těch novin tenkrát psali sami královští písaři. A na ty nebývá vždycky spolehnutí.

O zlatém ptáčkovi. Jeden potruh měl 6 dětí a neměli co jíst. To jaro byla bída ještě krutější než dříve. A tak se potruh sebral a šel k řece na proutí, že vydělá aspoň na kousek chleba. Nařezal celou otep a najednou vidí sedět na mladém stromku malého ptáčka, který svítil jako zlatý. Kdybych ho chytil, pomyslel si podruh, děti by si s ním hrály a zapomněli by na hlad. A opravdu se mu podařilo toho zlatého ptáčka chytit a přinesl ho domů. Děti měli radost, celý den si hráli a na jídlo ani nepomysleli. Druhého dne ptáček snesl vajíčko a to bylo zlaté. Nejstarší chlapec ho vzal, zašel ke zlatníkovi a prosil, aby ho koupil. Mistr byl poctivec, prohlédl vejce a řekl: synáčku, tolik peněz ani já nemám, abych tohle mohl koupit. Chlapec odpověděl: to nevadí, dejte nám třeba jen chleba, my máme hlad. Zlatník mu dal 2 veliké pecny a plnou kapsu dukátů. Doma se všichni najedli, nakoupili mouku a ještě jim zbylo. Druhého dne zase ptáček snesl zlaté vajíčko a bylo všechno jako včera. Ten zlatník měl syna a on by rád viděl toho ptáčka. Šel s chlapcem, prohlížel ptáčka a najednou kouká, že má pod křídlem napsáno zlatým písmem: kdo sní mé srdce, bude králem. Kdo sní žaludek, bude mít každého rána pod hlavou hrst dukátu. Zlatníkův syn jediný uměl číst, a tak o tom nápisu mlčel, ale pospíchal za svým otcem. Radili se a syn řekl, že kdyby si vzal podruhovu dceru, podruh by mu musel upsat toho ptáčka. Starý zlatník se rozmýšlel, moc se mu to nelíbilo, ale nakonec svolil. Chystali svatbu, ale nedočkavý ženich poručil, aby zatímco bude s nevěstou v kostele, ptáčka zabili a upekli. Říkal si, že on sám sní srdce a nevěsta žaludek a tak jim zůstane království i peníze. Dětem podruha to bylo líto, poplakávali, ale co na plat. 2 z chlapců podruha zůstali doma, protože neměli na svatbu šaty a radili se, jak by kousek toho ptáčka také okusili, aby to nikdo nepoznal. A řekli si, že sní jen kousek vnitřností, aby to nebylo znát. Jeden vzal srdce, druhý žaludek. Pak dostali strach. Báli se ženicha a utekli do světa. Svatebčané se vrátili z kostela, zasedli za stůl a ženich se hned pídil po ptáčkovi. Přinesli ho a on ho hned začal prohlížet a tu zůstal jako zařezaný. Srdce a žaludek byly pryč. Zatím ti 2 bloudili lesy, až přišli do jednoho města. Tam je vzal do služby jeden bohatý kupec a řekl jim: beru vás na zkoušku. Budete-li čiperní i poctiví, nechám si vás. Tak tam zůstali a každé ráno našla kupcová v posteli hromádku dukátů, ale nevěděla, který chlapec je má pod hlavou. Kupcová ty dukáty brala a celý rok je schovávala, až jich byla plná bečka. Po roce se chlapci poděkovali ze služby a chtěli zase do

dvě dcery. Ta starší byla jeho vlastní, ale ošklivá, pyšná a po otci lakomá, no tak jí dělal pomyšlení. Mladší byla nevlastní a jak to bývá, ta byla hodná, ke každému přívětivá a tak odnesla všechnu hrubou práci. Mládenec byl pěkný, ustrojený, platil dost a proto se kolem něj v té hospodě všecko točilo. Jednou hrál se starší dcerou hostinského karty. Ona totiž hrozně ráda hrála a taky uměla podvádět. A mládenec zakrátko prohrál všecko, co měl u sebe. Když to dcera hospodskému řekla, udeřil ten chlap hned na mládence, že je mu dlužen útratu. Chlapec se dopálil, slovo dalo slovo a že byl mladý a neskušený, podřekl se, že každé ráno má pod hlavou hrst dukátů, jen aby ho nechali být. Tak, řekl hostinský, teď konečně vím, odkud bere peníze. Ale jak je dostat? Víš co? Kýval na dceru. Tuhle máš uspávací prášek. Nasyp mu ho do vína a až usne, uvidíš. Dcera se vrátila do světnice, byla jako když másla ukrajuje. Smáli se a žertovali, že prohrál peníze a pak mu přinesla sklenici vína, aby si s ní zavdal. Mládenec víno vypil a za chvíli tvrdě spal. Hostinský přiběhl, svázali mu s dcerou ruce i nohy, zamkli ho do komůrky a klíč si hostinský pečlivě schoval. Ráno se mladík probudil, volal, ale nikdo se neozýval. Až po hezké chvíli přišel hostinský, hrábl mu pod hlavu, sebral dukáty a řekl zostra, zůstaneš tu tak dlouho, dokud budu chtít. Leda by si vzal mou starší dceru za manželku. O tom nechtěl mládenec ani slyšet, vždyť víte, jaká byla. A tak zůstal celý týden ve vězení. Jídlo mu dávali dobré, protože měli strach, aby jim neumřel, ale peníze mu brali. Zlobil se na sebe, že se nechal tak ošidit, ale nemohl se ani hnout. Jednou večer byl hostinský ve sklepě a starší dcera někam odběhla. Tu mladší dcerka tiše vzala klíč, ona totiž věděla, kam ho její otčím schoval, ale dřív se k němu nemohla pro samou práci dostat. Odemkla komůrku, kde ležel mládenec, přeřezala provazy, dala mládenci na cestu jídlo v uzlíčku a povídá, pospěš si a utíkej, než se otec vrátí. Mládenec vyskočil, poděkoval, protáhl stuhlé údy a hned přímo k lesu. Zalezl do houští, tam se posilnil, z potoka se napil vody a šel zas dál. Přespal na stromě a za úsvitu zase už šlapal lesem a tak se dostal až k jednomu stařečku poustevníkovi, který v tom lese žil. Vyprávěl mu, co se mu stalo a poustevník ho utěšoval, nic se netráp, já ti poradím, jak toho hostinského vytrestáš. Vidíš tuhle bylinu? Vypadá jako šťovík, ale není to šťovík. Když jí okusí muž, promění se v kozla. Když je žena, bude z ní koza. Mládenec si myslel, že si dědeček jen tak dělá legraci. A tak hned snědl tři lístky té divné byliny. A najednou cítil, jak ho svrbí po celém těle a než se nadál, měl kozlí srst. Hned se poškrábal na hlavě, ale měl tam rohy. Podívá se na své ruce a vidí, že místo prstů má kozlí kopítka. Začal skákat jako kozel a mečel. Stařeček řekl, vidíš, teď bych se mohl smát já tobě, ale počkej. Natrhalo lupení zase jiné podivné byliny, podal je kozlovi a poručil.
sní.

Pověs 3 lupeny a budeš zase člověk. A tak se taky stalo. Kůže i rohy s mládence spadly a chodil zase rovně. Stařeček mu dovolil, aby si natrhal obojího koření a poradil mu. Teď jdi zpátky do hospody a prodej hostinskému tohle vzácné koření do polívky. Pak dal mládenci starou pastýřskou halenu, z černé beránčí vlny mu udělal falešný vous a ukázal mu lesem cestu zpátky. Za soumraku byl mládenec před hospodou a šel rovnou do kuchyně. Hospodský tam seděl sám a počítal peníze. Mládence nepoznal. Přivoněl ke koření, zdálo se mu dobré a koupil celou otýpku toho šťovíku za 0,5 bochníku chleba. Pastýř odešel a hospodský hned volal na starší dceru: pojď sem a zavař to do polívky, ale jen pro tebe a pro mě. Kdo ví, kdy ten pastýř zase přijde? Dcera koření zavařila, polívčička zavoněla a tak se do ní s chutí pustili. Ale sotva snědli každý po 3 lžících, proměnil se hostinský v bradatého kozla a dcera v kozu. Mečeli, skákali po kuchyni a nevlastní dcera, která dávala ve stáji pít kravám, se přiběhla podívat, co se to děje. Viděla kozla a kozu, nevěděla, jak se tam dostali, tak je zahnala do chlívku, přivázala, dala jim seno a vodu a šla schánět otce a svou nevlastní sestru. Ale to už se vracel mládenec, kterého předtím vysvobodila. Falešný vous už neměl a tak ho hned poznala. Vyprávěl jí, co a jak, ukázal koření a řekl: ty jsi mě zachránila. Kdybys chtěla, vzal bych si tě za ženu. Dívka sklopila oči, usmála se a kývla. Mládenec dodal: tvůj otčím a nevlastní sestra jsou zlí lidé, zasluhují trest. Zapřáhnu je do vozu a pojedu s nimi do města. Tohle dvojí koření dobře opatruj, zamkni je do truhly a klíč měj při sobě. Pak připravil chomouty, postraňky a dívka mu pomáhala zapřehat. Kozel trkal, nechtělo se mu, ale dostal bičem a hned stál tiše. Tak zapřáhli a mládenec jel. Ve městě si zrovna mladý král stavěl nový zámek. Vozilo se dříví, kámen, písek, všude plno řemeslníků, tesařů, zedníků a všichni se smáli, když viděli kozlý potah a ptali se žertem: taky si přišel svážet kamení? No, ty nám budeš něco platný. Ale mládenec povídá: a proč ne? Rád budu vozit, abych si něco vydělal. Kam mám jet pro kámen? Správce mu řekl, co a jak, a voskové se nestačili divit, kolik toho kamení nakládá. Měl nejtěžší fůru, pošvihoval kozla i kozu a ti táhli jako lvi. Jezdil tak až do soumraku a večer měl největší výplatu ze všech, tolik kamen navozil. A tak to trvalo celý týden a kdekdo si o tom kozím potahu vyprávěl. Doslechl se o něm i král a nechal si kočího zavolat. Mládenec před něj předstoupil, ale sotva udělal poklonu a zvedl hlavu. Poznal, že je ten král jeho bratr, ten, který snědl srdce zlatého ptáčka. A taky král ho hned poznal, objal ho a řekl: bratříčku, chvála Bohu, že jsme se zase ve zdraví sešli. Pak si vypravovali o svých osudech a král řekl: poslyš, dobře si udělal, že si hostinského a jeho dceru potrestal, ale vytrpěli už dost. Vrátím jejich podobu a pošli je zpátky do hospody. Bratr poslechl, šel do stáje a začal zapřahat.
Kozlu se třásly nohy slabostí, koze tekly z očí slzy. Mládenec dojel před hospodu, zavolal svou nevěstu a poručil jí, aby dala kozlu i koze po třech listech onoho druhého lupení. Sotva je rozkousali, stáli hostinský i s dcerou před mládencem v těch šatech, které měli na sobě, když jim prodal koření od stařečka. Padli na kolena a prosili, aby se už nad nimi slitoval, že uznávají svou vinu a vrátí mu všechny jeho dukáty. Mládenec jim odpustil, rozloučili se a on se vydal se svou nevěstou do města. Tam si dali ušít šaty, koupili kočár a koně a jeli na zámek. Král, bratr, jim vystrojil slavnou svatbu a všechno dobře dopadlo. Když si ten král svůj zámek dostavěl, vzal svého bratra i jeho ženu a zajeli do rodné Výsky, aby se podívali na rodinu. Cestou se zastavili u kupce, který jim schraňoval dukáty v Bečce. Už byl stařičký a nestačil se divit, proč k němu jede sám král. Ale když se mu dali poznat, byl radostí celý bez sebe a pak dostal královské dary a bratři jeli zase dál. Dorazili do vesnice. Otec už zemřel a z ostatních sourozenců zbyla jen dcera, která se kdysi provdala za zlatníka. Švagr zlatník se sice nestal králem, jak si to přál, ale žena byla pilná hospodyně a tak se jim dařilo dobře. Bratr, který snědl žaludek zlatého ptáčka, mu přivezl celý sud dukátů a ten, který snědl srdce, ho jmenoval královským zlatníkem. Tak byla celá rodina pohromadě. Lakomý hospodský žil dál ve své hospodě, ale z lakoty byl na dobro vyléčen. Pomáhal pocestným,

Bětuška byla mladičké, veselé děvče. Ráda zpívala i tančila na louce u Březiny, kde pásávala od jara do jeseně jejich tři kozičky. Její matka byla vdova a neměla jiný majetek než roztrhanou chaloupku. Vždycky, když vycházela z domova, dala jí matka do mošničky krajíček chleba, vřetánko na len a přikazovala, ať je do večera napředené. Poněvadž neměli kužel, otočila Bětušce len okolo hlavy. Když přišli k Březině, šli kozy po pastvě, Bětuška si sedla pod strom, levou rukou vytahovala vlákna a pravou navíjela na vřetánko. Při práci zpívala, až se to lesem rozléhalo.

Když slunce ukazovalo poledne, zavolala na kozy, dala jim po kousku chleba, aby se jí nezaběhly, a zaskočila si do lesa na jahody. Když se jich dosyta najedla, běžela zpět ke kozičkám a zase pilně předla a zpívala. Večer, když přihnala domů, jí matka vždycky pochválila, že je vřetánko plné. Jedenkrát v pravé poledne, když se kozičky pásly opodál, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ní překrásná pana. Roucho má bílé, tenonké jak pavučinka, od hlavy k pasu jí splývají zlaté vlasy a na nich věnec z lesních květin. Větuška strnula, pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem: Větuško, ráda tancuješ, viď? Když na ní pana tak pěkně promluvila, Bětušku opustil strach a odpověděla: Och, já bych protancovala celý den. Tak si zatancujem spolu, já tě naučím, řekla pana. Obejmula Bětušku a začali tancovat. Líčka Bětušce jen hořela, oči svítily, zapomněla na vše, jen se dívala na žínku, která se otáčela tak lehonce, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali od poledne do večera a Bětušce se nohy neunavily. Tu se krásná pana zastavila, hudba umlkla a pana jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla, sluníčko zacházelo za les. Spráskla ruce nad hlavou, dotkla se nespředeného lnu a viděla, že vřetánko položené v trávě není plné. Sundala len z hlavy, uložila ho i s vřetánkem do mošničky, přivolala kozy a hnala domů. Cestou si dělala trpké výčitky, že se dala tou krásnou panou omámit, a umínila si, kdyby se to mělo ještě jednou stát, že už ji neposlechne. Matce se o krásné paně slovem nezmínila. Druhý den jako obyčejně hnala Bětuška kozy k březině a už si zase zpívala. Kozičky se začaly pást, ona usedla pod strom a začala pilně příst. Když slunce ukazovalo poledne, Bětuška dala kozičkám po kousku chleba, odběhla si pro jahody a pak začala s nimi rozmlouvat. Ach, moje kozulenky, dnes nesmím tancovat, vzdychla si. Když po obědě schrabala drobty z klína a položila na kámen, aby si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se líbezný hlas a krásná pana opět stála před ní, jako by byla z oblak spadla. Bětuška se lekla ještě víc než poprvé a ostýchavě odpověděla: Ach, odpusťte, krásná paní, já s vámi nemůžu tancovat, protože bych zase nesplnila úkol a matka by mě hubovala. Než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Jen pojď tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana s úsměvem. Vykasala sukni, obejmula Bětušku, ptačí hudebníci sedící v březových větvích spustili a tanečnice se dali do kola. Krásná pana tancovala ještě luzněji a Bětuška na ní mohla oči nechat. Zapomněla zase na svůj úkol. Když slunce už se sklánilo k lesu, tu se noha tanečnice zastavila a hudba umlkla. Bětuška spráskla ruce nad hlavou, kde měla namotaný nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana jí sáhla na hlavu, len se smekla, omotala ho okolo kmenu tenké břízy, uchopila vřetánko a začala s úsměvem příst. Vřetánko po zemi jen frčelo a vůči hledně rostlo. Než slunce zašlo za les, byl všechen len spředen. Ba i ten, který Bětuška den předtím nespředla.
Krásná pana podala plné vřeteno děvčeti do ruky a promluvila. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těchto slovech zmizela. Bětuška se upokojila a cestou si zase zpívala, aby se kozičkám šlo veseleji.

Matka ji přivítala dnes mrzutě. Chtěla přes den přízi smotat, ale viděla, že vřetánko není plné a proto byla nad dceru nevrlá. Co pak si včera dělala, že jsi nenapředla úkol, vyčítala jí. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně. Ukázala matce vřetánko a dodala, ale dneska je za to plné. Matka zmlkla, šla si podojit kozy a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce svou příhodu povědět, ale pak si to rozmyslela. Přijde-li krásná paní ještě jednou, zeptám se jí, kdo je, a matce to potom povím.

Třetí den hnala kozy k březině jako obyčejně. Kozy se pásly a Bětuška pod stromem zpívala a předla. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala kozičkám po soustu chleba, nazbírala jahody, naobědvala se, drobty dala ptáčkům, poskočila, založila si ruce v bok a už chtěla zkoušet, jestli dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Ale tu před ní ona sama stála. Spolu si zatančíme, spolu, pravila Bětušce s úsměvem. Vzala ji za ruku a v tom okamžení jim nad hlavami zazněla hudba a pany se ladně vznášely v kole. Bětuška zase zapomněla na vřetánko. Neviděla nic než krásnou panu, neslyšela nic než líbeznou hudbu. Tancovali od poledne až do večera. Slunce už bylo za lesem. Tu pana přestala a hudba umlkla. Bětuška s pláčem spráskla ruce nad hlavou a naříkala, co jí řekne matka, že vřetánko je skoro prázdné. Dej mi svou mošinku, já ti vynahradím, co si dneska promeškala, řekla krásná pana a mošinku zvedla z trávy. Pak ji Bětušce vrátila se slovy, ne teď, doma do ní hleď, a zmizela, jako by ji odvál vítr. Bětuška se bála do mošinky nahlídnout, ale na půli cesty jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by v ní pranic nebylo. Musela se tedy podívat, jestli ji pana neošidila. Když uviděla, že je plná březového listí, tu se teprve pustila do žalostného pláče a dělala si výčitky, že byla lehkověrná. V žalu vyhodila přehršli listí ven a chtěla mošinku vyklopit celou, ale pak si pomyslela, podesteluji kozičkám a nechala listí v mošince. Skoro se bála jít domů. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Proboha, děvče, jakou přízi jsi mi to včera přineslo? Proč? Ptá se úzkostlivě Bětuška. Když si ráno odešla, jdu jí motat jako vždycky. Motám a vřeteno je ustavičně plné. Jedno předeno, dvě, tři předena. Zase vřeteno plné. Který zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení příze z vřetánka zmizí, jako by ji sfouknul. Tak mi pověz, co to znamená. Tu se Bětuška přiznala a začala vypravovat o krásné paně. To byla lesní žínka, zvolala matka v úžasu. Okolo poledne a půlnoci provádějí svoje rejdy. S děvčaty mají slitování a často je i bohatě obdarují, že si mi to hned neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla jsem mít příze plnou světnici. Tu si Bětuška vzpomněla na mošinku a napadlo ji, že by snad přece jen něco mohlo pod tím listím být. Vyndá vřetánko a nespředený len nahlídne a vykřikne. Podívejte se, matko! Matka spráskne ruce. Březové listí se proměnilo ve zlato. Žínka mi přikazovala. Ne teď, doma do ní hleď. Ale já neposlechla. Hněvala se Bětuška sama na sebe. Štěstí, že si nevyklopila mošinku celou, souhlasila matka. Ráno se šla honem sama podívat na místo, kde Bětuška přehršli vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Avšak bohatství, které Bětuška přinesla domů, bylo i bez toho dosti veliké. Matka koupila statek, mnoho dobytka, najala děvečky. Bětuška dostala krásné šaty a nemusela pást kozy. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jen jí nic nepůsobilo takovou radost, jako kdysi tanec s lesní žínkou. Často si zašla do březiny. Vábilo ji to tam,
Přála si, aby spatřila krásnou panu ještě jednou, ale nikdy už ji nespatřila.

0: Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma.
1: Jemine, pomyslel si Paddington, všechna světla zhasla.
0: S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Od někud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují a oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbil se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík. Popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí! Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy, totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí. Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu. Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši, já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil. Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se. Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky. Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu. Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozorovali je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být sticha a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne. Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji. To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington? Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle.
1: Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit.
0: Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra
1: a hrnou se sem pořád další a další zákazníci.
0: Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho.
1: Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál?
0: Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám.
2: Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou.
0: Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu.
1: Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík.
2: Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
3: Vyprávění třetí. O návštěvě hangáru, při níž se náhle zavřou vrata a děti nemohou ven. Vojta, Aneška, Pepíček Slámů a pes Kociánek byli už skoro na letišti. Nedaleko stála velká kůlna. Také by se mohlo říct stodola, ale na letišti říkali téhle budově hangár. A byla to vlastně velká garáž pro letadla. Cizím vstup zakázán, četla nahlas Aneška na tabulce, u které se zastavili. Obrátila se k Vojtovi. Vojto, jsme cizí? Ne, odpověděl Vojta, my nejsme cizí. Dědeček Kozelka přece bydlí vedle nás na Peklech. Dědeček není cizí a my taky ne. Pepičku, jsme cizí? Zeptala se Aneška Pepička. Pepíček se zamyslel. Po chvilce řekl, tady jsme cizí. A na Peklech ne.
4: Pojďme domů, já mám doma kolo, to je lepší.
3: Kociánku, nejsme tady cizí, viď? Zeptala se Aneška psa s krásně nakrouceným ocasem. Kociánek tiše zavrčel a udělal haf. Pak si sedl a smál se na Anešku. Jemu se tady líbilo a s dětmi si cizí nepřipadal. Kociánek si taky myslí, že tu nejsme cizí. Jdeme dál, prohlásila Aneška a obrátila svůj zdvižený nosík k hangáru. To se ví, souhlasil Vojta.
4: Tak dobře, řekl Pepíček, půjdu s vámi.
3: Tak tedy šli. Nejprve Vojta s Kociánkem, za nimi Aneška a nakonec Pepíček. Šli docela tiše.
4: Na nejvýš se snad pod jejich bosýma nohama ohnula nějaká travička. Mířili k hangáru.
3: Vojta už myslel na letadla. Aneška byla zvědavá na všechno. A Pepíčka napadlo, co by tomu asi řekla maminka, kdyby ho viděla. Vzdychl si přitom tak nahlas, až se Aneška lekla. Co se ti stalo?
4: Maminka sem z pekel nevidí, viď? Šeptal Pepíček.
3: Ne, přece se nemůže dívat přes kopec.
4: To je pravda, souhlasil Pepíček. Ulevilo se mu a na maminku za chvíli zapomněl.
3: Děti došly k zadní stěně hangáru. Museli ho celý obejít, protože vrata byla vpředu. Dozadu hledělo jen několik malých čtvercových oken. Hlavy děti k ním nedosahovaly. Nemohli se proto podívat dovnitř. Vojta se psem Kociánkem, Aneška a Pepíček obešli hangár. Nebylo je slyšet a snad je nikdo nespatřil. Nikde nebylo vidět ani človíčka, jako by před chvílí všichni lidé z letiště odletěli. Děti šly spokojeně k vratům, jen Kociánek měl uši našpicované a tiše vrčel. Něco se mu nelíbilo. Vojta ho neslyšel. Chtěl už být honem u letadel,
4: A tak se stalo, že si psa nevšiml. A to byla chyba, neboť psi někdy vědí víc než lidé. Konečně stály děti u vrat. Uviděli řadu letadel, která se skrývala v hangáru. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti velmi přísně. Nic se na něm nehýbalo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Vidíte? Vydechl Vojta a hrnul se dovnitř. Jo, řekla Aneška a běžela za ním. Počkejte, volal Pepíček šeptem. A když Vojta s Aneškou nečekali, utíkal za nimi také. Chtěl letadlo vidět zblízka. I na svoje kolo zapomněl. Kociánek běžel dál než děti, které se před letadlem zastavili a prohlíželi si vrtuly. Kociánek vlazil až pod letadlo a očichával kolečka podvozku. Když už měl očichávání dost, zdvihl zadní nohu a jedno kolečko pokropil. Potom přiklusal k dětem zpátky. Náhle se za dětmi ozval rachot a vrata hangáru se zavřela. Děti se lekly. A Kociánek zaštěkal. Co se stalo? Kdo přirazil vrata? Jak se děti dostanou ven?
5: Štaflík a špagetka chůvy. Jednou přiletěla vrána k našim psíkům už brzy ráno. Nejdřív kroužila kolem domku sem a tam. Pak vletěla dovnitř, poskakovala od štaflíka ke špagetkovi a lísala se k ním.
6: To máme krásné ráno, pejsánci. Vypadáte dnes skvěle. Štaflík má tak úžasně lesklý kožíšek a ty, špagetko, tak elegantně zakroucený ocásek.
5: Co má ta vrána za lubem, vrtalo pejskům v hlavách. Jindy jen popichuje a dráždí a najednou samá chvála. To není jen tak.
6: No, nemáš nám met kolem čenichů vráno. A řekni, co od nás chceš.
5: Vyzval vránu štaflík. Vrána se ještě chvíli nechala prosit, ale nakonec vyšla s pravdou ven.
6: Tak vám to řeknu, když tak prosíte. Jednou za 100 let se všechny vrány slétnou na hradě Vranově a zvolí si novou královnu. Je to velká sláva. Všechny vrány se sletu zúčastní. Je tam náboro.
5: Naříkala a ronila slzy psům do kožichů. Štaflíkovi a špagetkovi bylo vrány líto.
7: Jak ti máme pomoct, abys tam taky mohla letět?
6: To je úplná maličkost, ožila vrána. Potřebuji jen, abyste mi pár dnů pohlídali vráňátka.
7: No tohle.
5: Vyvalovali pejskové oči na vránu.
6: Ty máš děti? Jak to, že o tom nevíme? Snad nejsou po tobě.
5: Strachovali se. Ale vrána je chlácholila.
6: Ničeho se nebojte. Moje vráňátka jsou hodná jako beránci.
5: Štaflík a špagetka se bránili.
6: My se na chůvy vůbec nehodíme. Neumíme vyprávět pohádky. A vráňátka od nás chytnou blechy.
7: Proč je nedáš paní sově? Ať je učí létat.
6: To byste tomu dali. Sova celý den spí. Co si moje holátka u božátka sama počnou? Kdo se o ně postará?
5: Vrána začala opět ronit slzy a štaflík a špagetka měli kožichy úplně promočené. Tomu už ubozí psíci nemohli odolat. V tom se za dveřmi ozvalo naléhavé pípání. Vráňátka byla tady. Bylo jich 5 a vpadla do domu jako vichřice. Mamince vráně byla podobná jako vejce vejci.
6: Vidíte, jak jsou roztomilá?
5: Rozplývala se hrdá matka vrána nad svými ratolestmi. Vráňata se vrhla na psy jako na svoje hračky. Jedno taholo špagetku za ocásek, druhému sedělo na hlavě. Ostatní 3 poskakovala štaflíkovi po hřbetě a klovala ho do uší. Chtěla na něm rajtovat jako na koni. Než se psíci stačili vzpamatovat, vrána už se loučila.
6: Dobře, se o moje dětičky starejte, dokud se nevrátím. A už byla ta tam.
7: Musíme je nakrmit Štaflíku. Rozhodl Špagetka. Jistě mají hlad.
5: Štaflík se zamyslel a dostal nápad. Uděláme jim švestkové knedlíky, ty jim budou určitě chutnat. Jako dělala maminka Pavlínce a Péťovi. Pamatuješ, Špagetko? Ptal se Štaflík a Špagetka si jenom povzdychl. Oba vzpomínali na domov, kde by jen lenošili a čekali, co dostanou dobrého k obědu. Psíci zadělali těsto a začali na vále balit knedlíky. Na to vráňátka čekala. Než mohli Štaflík se Špagetkou dát knedlíky vařit do hrnce, vrhla se na kulaté míčky ta banda malých ďáblíků. Začala knedlíková válka. Knedlíky létaly po domku a hlavním terčem vráňátek byli Štaflík a Špagetka. Marně se psíci snažili uhýbat. Za chvíli měli kožíšky slepené těstem. Spasili se úprkem z domku. Narazili na Křečka, který se přišel podívat, kdo to dělá v domku takový rámus. Když spatřil tu spoušť, kterou vráňata natropila, poradil psům.
8: Hned pošlete prosíčka Hamrana. Je už starý, ale byl učitelem v lesní škole. Dodnes s ním zvířecí maminky straší neposlušné děti. Ten jistě vráňata skrotí.
5: Černý a přísný Havran přišel s velkou rákoskou.
6: Nechte mě s těmi uličníky samotného. Skrotil jsem už jiné ptáčky.
5: Psi čekali před domkem, jak to dopadne. Nejdříve bylo ticho. Potom nastala velká vřava a z domku bylo slyšet podivné zvuky. Domek se otřásal v základech.
7: Jenom by jim Havran něco neudělal.
5: Štaflík a Špagetka si hladili oklované uši a ocásky.
6: Ti malí lumpíci nás ale zřídili. Vrána si na Vranově užívá navraní slavnosti a my, abychom vychovávali její děti,
5: stěžoval si Štaflík. Chvíli ještě počkali a potom opatrně otevřeli dveře a nakoukli dovnitř. To bylo překvapení. Strýčka Havrana přivázala vráňátka ke kamnům. Bezmocného učitele právě natírala bílou barvou, prý z něho udělají bílou vránu. Když Štaflík a Špagetka nešťastného učitele osvobodili, vyletěl bílý Havran z domku, jako by tam hořelo.
7: Co teď?
5: Přemýšleli psi.
7: Musíme něco vymyslet, jinak nám vráňátka zboří celý domek. Zkusíme to po dobrém.
8: Milá vráňátka, pojďte si hrát. Na schovávanou. Vy si vlezete do skříně a my se zatím schováme.
5: Lákal Špagetka rozjívené uličníky. Všechna vráňata radostně souhlasila. Sotva však byla ve skříni, Štaflík skříň zamknul. Psíci si odechli. Konečně mají chvilku klidu. Ale co dál? Nemohou vráňata nechat ve skříni dlouho. Skříň s vráňaty poskakovala po podlaze jako živá.
6: Puste nás ven, už budeme hodná.
5: Slibovala vráňata. Štaflík a Špagetka už měli vráňat pokrk.
7: Pošleme vráně telegram, ať se hned vrátí, navrhl Špagetka.
8: Raději za ní pošleme poštovního holuba. To bude rychlejší,
5: rozhodnul Štaflík. Holub se rozletěl k Vranovu. Psíci se zatím snažili malé vrány uspat ve skříni pohádkou na dobrou noc. Štaflík dělal vlka a Špagetka karkulku. Pohádku popletli, ale to už vráňata neslyšela, protože po rušném dnu sama usnula. Když rozčílená vrána přiletěla, ze skříně se ozývalo spokojené oddychování.
6: To jsem se dočkala,
5: spustila vrána.
6: To jsem mohla vědět, že jste k ničemu. Kvůli vám jsem přišla na Vranově o vraní bál?
5: Vrána se v domku chovala jako doma a bylo jasné, že se psi vraní rodinky nezbaví. Co teď?
6: Co, aby jsme se podívali domů, Špagetko? Co tam asi dělají?
5: Začal Štaflík. Psíkům se už po všech moc stýskalo.
7: Skoro všechno jsme už viděli a zažili. Uf, můžem se tedy zase vrátit domů,
5: přidal se Špagetka. My ti vráno náš domek dáme. Vracíme se domů, oznámili překvapené vráně Štaflík a Špagetka.
7: Měj se tady sráňaty dobře.
5: Rozloučili se a než se vrána vzpamatovala, rychle se vydali na cestu. Už se domů náramně těšili.

Jedinečná raketa. Králův syn měl před svatbou i konaly se všeobecné radovánky. Čekal na svou nevěstu celý rok, než konečně přijela. Byla to ruská princezna a celou cestu z Finska ujela na saních tažených 6 soby. Saně měly podobu veliké zlaté labutě a princeznička ležela mezi křídly té labutě. Až na paty jí sahal dlouhý hermelínový plášť, na hlavě měla malinký čepeček ze stříbeného brokátu a byla bledá jako sněhový palác, v němž od malička žila. Tak byla bledá, že nad tím všichni lidé žasli, když projížděla ulicemi města. Je jako bílá růže, volali a zasypávali ji z balkónu kvítím. Princ na ní čekal u hradní brány, aby ji přivítal. Měl snivé fialkové oči a vlasy jako z ryzího zlata. Když princeznu uviděl, poklekl na jedno koleno a políbil jí ruku. Na obraze jste byla překrásná, zašeptal. Ale ve skutečnosti jste ještě krásnější než na obraze. A princeznička se zarděla. Prve byla jako bílá růže, řekl mladý panoš svému sousedovi, a teď je jako červená růže. A celý dvůr tím byl nadšen. V příštích 3 dnech, kde kdo pořád říkal bílá růže, červená růže, červená růže, bílá růže, a král nařídil, aby panošovi zdvojnásobili plat. Jež to vůbec žádný plat nedostával, nebylo mu to moc platné, ale pokládalo se to za náramnou poctu a okamžitě o tom přinesl zprávu dvorský zpravodaj. Po těch 3 dnech se slavila svatba. Byl to velkolepý obřad a nevěsta a ženich kráčeli ruku v ruce pod nebesy z purpurového aksamitu vyšívaného perličkami. Pak byl státní banket, který trval 5 hodin. Princ a princezna seděli v čele tabule ve slavnostní dvoraně a pili z jasného křišťálového poháru. Z toho poháru mohli pít jen ti, kdož se věrně milovali, neboť když se ho dotkli rty neupřímné, ihned zešedl, zakalil se a přestal zářit. Je zcela jasné, že se milují, prohlásil panoš, křišťálově jasné. A král mu podruhé zdvojnásobil plat. Jaká pocta, volali všichni dvořané. Po banketu měl být ples. Nevěsta a ženich měli spolu zatančit tanec růží a král slíbil, že zahraje na flétnu. Hrál velice špatně, ale nikdo se mu to nikdy neodvážil říci, když to byl král. Popravdě řečeno, znal jenom 2 písničky a jakživ nevěděl docela jistě, kterou z nich vlastně hraje. Ale ono to bylo jedno, protože ať dělal cokoliv, stejně kde kdo volal rozkošné, rozkošné. Posledním číslem programu byl veliký slavnostní ohňostroj, který měl být zahájen přesně o půlnoci. Princeznička jak těživa ohňostroj neviděla, a proto král rozkázal, aby se královský pyrotechnik v den svatby obzvláště vyznamenal. Jak vlastně takový ohňostroj vypadá? Ptala se princezna jednou ráno prince, když se s ním procházela po terase. Jako polární záře, pravil král, který vždycky odpovídal na otázky položené někomu jinému, jenže ne tak umělé. Já ho mám dokonce radši než hvězdy, protože člověk vždycky ví, kdy se objeví. A překrásný je... jako když já hraju na flétnu, no musíte ho prostě vidět. A tak na konci královské zahrady postavili ohromné lešení
a jakmile královský pyrotechnik všechno náležitě připravil, dali se rakety spolu do řeči.

Ten svět je vážně nádherný, zvolala malá jiskřice. Jen se koukněte na ty žluté tulipány. Ani kdyby to byly skutečné prskavky, nemohly by být půvabnější. Já jsem tak ráda, že cestuju. Cestování úžasně povznáší mysl a odstraňuje všechny předsudky. Královská zahrada, to přece není svět, vyhloupá jiskřice, řekla statná římská svíce. Svět je nezměrný. Na to byste potřebovala 3 dny, abyste si ho pořádně prohlédla. Každé místo, které máte v lásce, znamená pro vás svět. Ozvalo se dumavé kateřinské kolo, které se kdysi v mládí zamilovalo do staré dřevěné bedničky a od té doby se honosilo svým zlomeným srdcem. Jenže teď už láska není v módě, zabili ji básníci. Tolik toho o ní napsali, že už jim nikdo nevěří a já se tomu nedivím. Opravdová láska trpí a mlčí. Vzpomínám si, jak jsem jednou... Ale na tom už nezáleží. Romantika patří minulosti. Nesmysl, odsekla římská svíce. Romantika umřít nemůže. Ta je jako měsíc, je živavý.

konec pravda. Najednou se ozvalo ostré, suché zakašlání a kdekdo se ohlédl. To zakašlala vysoká, domýšlivě se tvářící rachejtle, přivázaná ke konci dlouhé tyčky. Vždycky zakašlala, než pronesla nějaký výrok, aby na sebe upoutala pozornost. Ehem, ehem, udělala. A všechny rakety zbystřily sluch až na chuděru kateřinské kolo, které pořád ještě vrtělo hlavou a brumlalo: romantika je mrtvá. Volám vás k pořádku, volám vás k pořádku, vykřikovala jedna prskavka. Pletla se tak trochu do politiky, vždycky hrála významnou roli v místních volbách a tak uměla užívat patřičných parlamentních výrazů. Dočista mrtvá, zašeptalo ještě kateřinské kolo a usnulo. Jakmile nastalo naprosté ticho, rachejtle si odkašlala potřetí a spustila. Mluvila pomalu a zřetelně, jako kdyby diktovala své memoáry, a tomu, k němuž se obracela, se vždycky dívala přes rameno. Chovala se zkrátka náramně vybraně. Ten má ale štěstí, ten králův syn, pravila, že se žení zrovna v ten den, kdy já mám být vypálena. Líp mu to už vyjít nemohlo, ani kdyby se to tak bylo umluvilo napřed. Inu, princové mají vždycky štěstí. Božínku, řekla malá jiskřice, já myslela, že je to právě naopak, nás, že mají vypálit na počest prince. S vámi to tak asi je, odpověděla rachejtle. Určitě to tak s vámi je, o tom vlastně ani nepochybuju, ale se mnou je to jinak. Já jsem raketa zcela jedinečná a pocházím z jedinečných rodičů. Má máti byla nejslavnější kateřinské kolo své doby. Proslula tím, jak ladně tančila. Při svém velkolepém veřejném vystoupení se 19krát otočila kolem dokola, než zanikla, a při každém tom otočení rozhodila do vzduchu 7 růžových hvězd. Měla 3,5 stopy v průměru a byla z toho nejlepšího střelného prachu. Můj otec byl raketa jako já, a to francouzského původu. Vyletěl do takové výšky, že lidé dostali strach, že se k ním už nevrátí. Ale vrátil se, neboť to byl veliký dobrák a předvedl nesmírně skvělý sestup v pršce zlatého deště. Noviny psali o jeho výkonu velmi lichotivě. Dvorský zpravodaj ho dokonce nazval triumfem pyrotechnického umění. Pyrotechnického, chcete říct pyrotechnického, poznamenalo bengálské světlo. Já vím, že se říká pyrotechnické, vidělo jsem to napsané na své vlastní plechovce. No a já říkám pyrotechnické, odpověděla přísným tónem rachejtle, a bengalské světlo se cítilo tak zdeptáno, že hned začalo pouštět hrůzu na mladé jiskřice, aby ukázalo, že i tak je osobností značně důležitou. Říkám prostě, pokračovala rachejtle, říkám, co jsem to říkala? Mluvila jste o sobě, odvětila římská svíce. No ovšem. Já věděla, že jsem hovořila o něčem zajímavém, když jsem byla tak hrubě přerušena. A hrubost nesnáším. A vůbec každé špatné chování, neboť jsem nesmírně citlivá. Tak citlivý jako já není nikdo na celém světě. To vím docela jistě. Co je to citlivá osoba? Zeptala se prskavka římské svíce. Osoba, která má sama kuří oka a proto všem ostatním šlape na prsty, odpověděla tichým šepotem římská svíce a prskavka div nevyprskla smíchy. Čemu se smějete, prosím? Vyzvídala raketa. Já se přece nesměju. Směju se, protože jsem šťastná, odvětila prskavka.
To je důvod velice sobecký, řekla hněvivě Rachejtle. Jakým právem

0: jste šťastná. Měla byste myslet na druhé, totiž měla byste myslet na mě. Já na sebe myslím pořád a očekávám, že zrovna tak se budou chovat všichni ostatní. To je to, čemu se říká porozumění pro druhé. Krásná ctnost a já ji oplývám vysokou měrou. No, dejme tomu například, že by se mi dnes večer něco stalo. Jaké by to bylo pro všechny neštěstí? Princ a princezna by už nikdy nebyli šťastní. Celé jejich manželství by bylo v troskách. A král? Ten by to prostě nepřežil. Na mou duši, když začnu přemýšlet o tom, jak důležité tu mám postavení, dojme mě to divné k slzám. Jestli chcete všem ostatním poskytnout nějaké potěšení, zavolala na ní římská svíce, tak byste se radši měla držet v suchu. No bodejť, přitakalo bengálské světlo už v lepší náladě, to dá kde komu rozum.
1: Kde komu?
0: Rozhorlila se Rachejtle. Vy zapomínáte, že já nejsem žádný kdekdo, že jsem osobnost neobyčejná, mimořádná.
1: Rozum může mít opravdu kdekdo, když nemá žádnou obrazotvornost.
0: A já obrazotvornost mám. Já nikdy nic nevidím tak, jak je to ve skutečnosti. Všechno vidím vždycky docela jinak. A k tomu, že se mám držet v suchu, tady zřejmě není nikdo, kdo by aspoň trošku dovedl ocenit vznětlivou povahu. Ale mně je to naštěstí jedno. Jediné, co našince udržuje při životě, je vědomí, že všichni ostatní jsou nesmírně méně cení. Tento pocit v sobě pěstuju odjakživa. Jenže nikdo z vás nemá ani kouska srdce. Vy se tu smějete a veselíte, jako kdyby se princ a princezna nebyli zrovna vzali. No dovolte, zvolala malá ohnivá koule. Proč se neveselit? Vždyť je k tomu náramně radostná příležitost a až se vznesu do výše, povím o ní všecičko hvězdám. Uvidíte, jak budou mžikat, až jim budu popisovat tu hezkou nevěstu. Ha, to je ale ordinérní názor na život. Ušklíbla se Rachejtle, ale to se dalo čekat. Ve vás nic není, jste dutá, prázdná. Prosím vás, vždyť princ a princezna se třeba odstěhují do kraje, kde je hluboká řeka. A třeba budou mít jediného synáčka, chlapečka s plavými vlásky a fialovýma očima, jako má princ. A ten chlapeček si třeba jednoho dne vyjde na procházku s chůvou a ta chůva třeba usne pod velikánským černým bezem a ten chlapeček spadne do té hluboké řeky a utopí se. Strašlivé neštěstí. Ubožáci, takhle ztratit jediného syna, to je vážně hrozné. Já se z toho už nikdy nevzpamatuju. Ale vždyť oni svého jediného syna nestratili, řekla římská svíce. Vůbec žádné neštěstí je nepotkalo. Já taky neřekla, že ho ztratili, odvětila Rachejtle. Řekla jsem, že by ho mohli ztratit. Kdyby už byli svého jediného syna ztratili, nemělo by smysl cokoliv k tomu dodávat. Toho, kdo brečí nad rozlitým mlékem, toho já nesnáším. Ale když si pomyslím, že by svého jediného syna ztratit mohli, jsem z toho celá pryč. Kéž byste vážně byla celá pryč, křiklo bengálské světlo. Jste ta nejafektovanější osoba, jakou jsem kdy potkalo. A vy jste ten největší nevychovanec, jakého jsem kdy potkala já, odsekla Rachejtle. A moje přátelství k princi nemůžete vůbec pochopit. Ale vždyť ho ani neznáte, zabručela římská svíce. Nikdy jsem netvrdila, že ho znám, odpověděla Rachejtle. Kdybych ho znala, nejspíš bych vůbec nebyla jeho přítelkyní. Znát své přátele, to je velmi nebezpečné. Vážně byste se měla držet v suchu, řekla ohnivá koule. To je to nejdůležitější. to nejdůležitější pro vás, o tom nepochybuju, odvětila Rachejtle, ale já si zaplakat můžu, když se mi zachce. A skutečně začala ronit opravdické slzy a ty stékaly po její tyčce jako dešťové kapky a málem utopily dva malinké broučky, kteří si právě zamýšleli založit společnou domácnost a ohlíželi se po nějakém pěkném, suchém místečku. Ta musí být skutečně romantická, usoudilo kateřinské kolo. Vždyť ona pláče, i když není proč plakat. A zhluboka si povzdychlo a vzpomínalo na dřevěnou bedničku. Ale římská svíce a bengálské světlo se notně rozčilily a pořád zplna hrdla vykřikovali humbuk, humbuk. Byly nadmíru praktické a kdykoliv se jim něco nezamlouvalo, říkali, že je to humbuk. Pak, jako nádherný stříbrný štít, vyšel měsíc, rozzářily se hvězdy a z paláce zazněla hudba. Princ a princezna zahajovali tanec. Tančili tak krásně, že do oken nakukovali vysoké bílé lilie a sledovali je a veliké rudé máky pokyvovali hlavami do taktu. Pak tlouklo 10 hodin, pak 11 a pak 12 a při posledním úderu půlnoci vyšli všichni na terasu a král poslal pro královského pyrotechnika. Ať začne ohňostroj, pokynul král. A královský pyrotechnik se hluboce uklonil a odebral se na druhý konec zahrady. Šlo s ním 6 pomocníků a každý z nich nesl na konci dlouhé žerdě rozžatou pochodeň. Byla to vskutku velkolepá podívaná. Uí, uí, dělalo kateřinské kolo, jak se točilo do kolečka. Bum, bum, dělala římská svíce. Pak se nad celou zahradou roztančily jiskřice a bengálské světlo obarvilo všechno na rudo. S Bohem, vykřikla ohnivá koule, když se vznášela do výše a rozhazovala modré jiskřičky. Bing, bing, odpovídaly prskavky, které se náramně bavily. Všechny rakety měly ohromný úspěch až na tu jedinečnou Rachejtli. Ta tak provlhla pláčem, že ji vůbec nemohli vypálit. To nejlepší v ní byl střelný prach a ten byl tak promáčen slzami, že nebyl k ničemu. Veškeré její chudé příbuzenstvo, s nímž by byla jakživa nepromluvila leda s posměchem, vylétlo střelhbitě k obloze jako nádherné zlaté kvítí s ohnivými korunkami. Hurá, hurá, provolával dvůr a princeznička se radostně smála. Mě si patrně nechávají k nějaké zvlášť významné příležitosti, říkala si Rachejtle, jinak to nelze vysvětlit. A tvářila se nadutěji než jindy. Na zítří přišli dělníci všechno uklidit. To je zřejmě deputace, pomyslela si Rachejtle. Přijmu ji s patřičnou důstojností. A tak zvedla nos a přísně se zachmuřila, jako by přemýšlela o něčem velice důležitém. Ale dělníci jí vůbec nevěnovali pozornost. Až když už byli na odchodu, jeden z nich si jí povšiml. Hele, zavolal, tady zbyla nějaká zkažená raketa a hodil ji přes zeď do strouhy. Zkažená raketa? Zkažená raketa? Říkala si Rachejtle, když fičela vzduchem. Vyloučeno. Vážená raketa, tak to ten člověk povídal. Zkažená a vážená, to zní skoro stejně. A často je to dokonce totéž. A dopadla do bahna. Moc komfortní to tady není, poznamenala. Ale jsou to bez pochyby nějaké módní lázně. A poslali mě sem, abych si tu spravila zdraví. Však taky mám nervy pořádně otřesené a potřebuji klid. Potom k ní připlavala žabka s očkama jako blízkavé drahokamy a v zeleném kropenatém kabátku. A koukám, že k nám přišli hosti, řekla žába. Inu, není nad bahno. Dejte mi deštivé počasí a strouhu a hned je mi blaze. Co myslíte, bude odpoledne pršet? Moc bych si to přála, ale nebe je dočista modré a bez mráčků, škoda. Odchrchlala si Rachejtle. Je, vy máte líbezný hlásek, zvolala žába. Zní skoro jako kuňkání a kuňkání je samozřejmě ten nejmelodičtější zvuk na světě. Však večer uslyšíte náš zpěvácký spolek. Sedáváme ve starém kachním rybníce hned u statku a jak vyjde měsíc, tak spustíme. Lidi jsou z toho úplně pav, kdekdo je v posteli vzhůru a poslouchá. No vážně, zrovna včera jsem slyšela, jak statkářka říká své matce, že kvůli nám nemohla v noci ani oko zamhouřit. To jednoho potěší, když se doví, jak je populární. Udělala zlostně Rachejtle. Dopalovalo ji, že se nemůže dostat k slovu. Líbezný hlásek, vážně, pokračovala žába. Doufám, že k tomu kachnímu rybníku přijdete. Já se teď musím kouknout po svých dcerách. Mám 6 moc krásných dcerušek a hrozně se bojím, aby nepotkali štiku. To je úplný netvor a bez rozmýšlení by si je dala k snídani. Tak s Bohem, ujišťuji vás, že rozhovor s vámi mě udělal velikou radost. Rozhovor? No vy jste dobrá, vybuchla Rachejtle. Vždyť jste celou tu dobu mluvila jenom vy. To není žádný rozhovor. Někdo poslouchat musí, odpověděla žába, a já ráda odmluvím všechno sama. Ušetří to čas a aspoň se se mnou nikdo nezačne hádat. Ale já se hádám ráda, řekla Rachejtle. To snad ne, pravila žába blahoskloně. Hádat se to je strašně vulgární. V dobré společnosti mají přece všichni stejné mínění. Tak ještě jednou s Bohem, tamhle už vidím dcerušky. A žabka odplavala. Jdete hrozně na nervy, volala za ní Rachejtle, a nemáte vůbec žádné vychování. Nesnáším osoby, co mluví ustavičně o sobě jako vy, když jeden chce taky mluvit o sobě jako já. Tomu říkám egoismus. A egoismus je vlastnost nanejvýš odporná a zvlášť odporná je povahám, jako jsem já. O mně je totiž všeobecně známo, že mám hluboké porozumění pro druhé. Ze mě byste si měla vzít příklad, lepší vzor byste ani nenašla. Když tedy máte takovou příležitost, měla byste ji honem využít, protože já se co nevidět vracím ke dvoru. Jsem u dvora úžasně oblíbena. Princ a princezna měli včera svatbu na moji počest. O takových věcech vy ovšem nemáte ani ponětí, protože jste nána zvenkova. To nemá smysl něco jí povídat. Promluvilo šídlo, které sedělo na vrcholku statného hnědého orobince. Vůbec žádný smysl to nemá, vždyť ona už je pryč. Inu, to je její škoda, ne moje, odpověděla Rachejtle. Nepřestanu k ní přece hovořit jenom proto, že mi nevěnuje pozornost. Sama se ráda poslouchám. To je jedno z mých největších potěšení. Často vedu sama se sebou dlouhé rozhovory a bývám tak duchaplná, že někdy nerozumím ani jedinému slovu z toho, co povídám. Tak to byste měla přednášet filozofii. Pravilo šídlo, rozepjalo půvabná, průsvitná křidélka a vzneslo se k obloze. Udělalo hloupost, že tu nezůstalo, řekla si Rachejtle. Taková příležitost zušlechtit si ducha se mu určitě hned tak nenaskytne. No, mně to může být jedno. Génius jako já dozajista dojde jednoho krásného dne uznání. a zapadla ještě trochu hlouběji do bána. Po chvíli k ní připlavala rozložitá bílá kachna. Měla žluté nohy s plovacími blanami a pro svou kolébavou chůzi byla pokládána za velikou krasavici.
2: Kvá, kvá, kvá,
0: řekla. Vy máte ale divnou figuru. Smím se zeptat, jestli jste se takhle už narodila, nebo jestli je to následek nějakého úrazu? Žijete zřejmě odjakživa na venkově, odpověděla Rachejtle, jinak byste musela vědět, kdo jsem. Ale já tu vaši nevědomost omlouvám. Čekat, že někdo jiný bude zrovna tak jedinečný jako já, to by ani nebylo fér. Budete se bez pochyby divit, ale já dovedu vylétnout až k obloze a sestoupit zpátky v pršce zlatého deště. To na mě nedělá valný dojem, řekla kachna. To přece nemůže nikomu prospět. Prosím, kdybyste dovedla orat pole jako vůl, nebo tahat káru jako kůň, nebo hlídat ovce jako ovčácký pes, to by pak něco znamenalo. Vidím, milý zlatý tvore, pravila Rachejtle velice pohrdavým tónem, že patříte k nižším vrstvám. Osoba mého stavu není nikdy užitečná. Máme jisté přednosti a to je víc než dost. Já sama nemám pražádný poměr k jakékoliv pracovitosti, zvláště ne k takové, jakou propagujete vy. Ba jsem odjakživa toho mínění, že těžká práce je prostě útočištěm těch, kdo nemají co dělat. Inu, řekla kachna, která byla velice mírumilovná a nikdy se s nikým nepřela, jeden má rád holky, druhý zase vdolky. Buď jak buď, doufám, že se tu usídlíte. Vy jste dobrá, ani nápad, zvolala Rachejtle. Jsem tu pouze jako host, jako vzácný host. A musím říct, že mi to tady připadá dost nudné. Není tu ani společnost, ani samota. Je to tu prostě takové předměstské. Nejspíš se vrátím ke dvoru. Vím totiž, že jsem předurčena k tomu, abych ve světě udělala senzaci. Já se taky kdysi zanášela myšlenkou vstoupit do veřejného života, pokyvovala hlavou kachna. Tolik věcí volá po nápravě. Předčasem jsem dokonce předsedala jisté schůzi a usnesli jsme se tam, že zatracujeme všecko, co se nám nelíbí. Ale moc velký účinek to asi nemělo. Teď žiju pro domácnost a starám se o rodinu. To já jsem pro veřejný život stvořen, pravila Rachejtle. A zrovna tak všichni moji příbuzní i ti nejnepatrnější. Kdekoliv vystoupíme, všude vzbudíme velkou pozornost. Já jsem vlastně ještě nevystoupila, ale až vystoupím, bude to velkolepá podívaná. A co se domácnosti týče, v té se rychle stárne a mysl se odvádí od cílů vznešenějších. Ach, vznešenější životní cíle, to je něco. Povzdychla si kachna, což mi připomíná, že mám hrozný hlad. A odplavala po proudu a říkala kvá, kvá, kvá. Vraťte se, ječela Rachejtle. Já toho mám na srdci ještě spoustu. Ale kachna už ji neposlouchala. Ale vlastně jsem ráda, že je pryč, řekla si Rachejtle. Je to duch středostavovský. A zase zapadla hlouběji do bána. Zrovna začala dumat o osamělosti génia, když tu po břehu přiběhli dva kloučci v bílých halenkách a s kotlíkem a otýpkou chrastí. Tak tohle je jistě ta deputace, pomyslela si Rachejtle a dělala, co mohla, aby vypadala vznešeně. Hele, vykřikl jeden ten klouček, přeražená berla, jak se ta mohla dostat, asi z paláce. A vytáhl Rachejtli ze strouhy. Přeražená berla, opakovala si Rachejtle, vyloučeno, velevážená perla, Tak to řekl. Velevážená perla z paláce, to je báječná poklona. Vidí ve mně zřejmě ctihodnou dvorní dámu. Přihodíme ji na oheň, řekl druhý kluk, aspoň se to bude v kotlíku dřív vařit. Nakupili tedy z chrastí hraničku, rachejtli dali navrch a rozdělali oheň. To je báječné, zvolala raketa, vypálí mě za bílého dne, aby mě kdekdo viděl. Teď si kapánek zdřímneme, řekli kloučci, a až se probudíme, bude se to už v kotlíku vařit. A lehli si do trávy a zavřeli oči. Rachejtle byla značně provlhlá a tak trvalo hezky dlouho, než se rozpálila. Ale nakonec se přece jen vzňala. Teď vyletím, křičela a celá strnula a napřímila se. A vím, že vyletím až nad hvězdy, až nad měsíc, až nad slunce. Vyletím zkrátka tak vysoko, že... A vyletěla do vzduchu. Nádhera, křičela, takhle poletím věčně, to mám, panečku, úspěch. Ale nikdo ji neviděl. Pak měla najednou zvláštní pocit, jako by jí brnělo celé tělo. Teď vybuchnu, křičela, podpálím celý svět a nadělám tolik rámusu, že celý rok nebude nikdo mluvit o ničem jiném. A skutečně vybuchla. Pink, pink, pink. Udělal střelný prach. To bezesporu udělal. Ale nikdo to neslyšel, ani ti dva kloučci, protože tvrdě spali. Z rachejtle zbyla jenom ta tyčka a ta spadla na záda huse, která si vyšla podle strouhy na procházku. Pro pána krále, zvolala husa, tak oni už začnou pršet i hole, a vrhla se do vody. Já věděla, že vzbudím obrovskou senzaci. Vydechla rachejtle a bylo po ní.

0: Vodník Čepeček odpočíval při ně na polštáři ze zelené řasy a v tom slyší hlas tak dubový, že se od něho roztřásla všecka voda v rybníce.
1: No jo, to víš, pro ty tvý tancparády budu škodný na trávě.
0: Čepeček vyjel z hlubiny do puškvorců a dívá se. A on tam na louce stojí sedlák Halámek s kosou. Za ním je posekáno a před ním se zelená už jen plácek trávy. Opodál sedí luční víla a prosí.
2: Aspoň, prosím, ten plácek nech stát, abych měla na čem tancovat.
1: No, Halámek, že ne a ne. Ohnal se kosou, až to síklo, všude bylo už jen strniště, Halámek naložil a odjel.
0: Luční víly mají povinnost ještě před snídaní zatancovat tři tance. A tak ta víla pomaloučku vstala, rozhoupala modrý zvonek, aby bylo trochu muziky. A dala se do toho. Sotva udělala krok, klopítla a píchla se do patičky. Čepeček přiběhnul z puškvorců, zavázal jí patu plátínkem z mlhy a povídá.
2: No, po strništi tancovat nemůžeš, to by si pokazila nožky. Chvíli tu počkej a já s Halámkem všecko vyjednám.
0: Víla si léčila patičku a Čepeček se vydal za sedlákem Halámkem. Když tam přišel, Halámek zrovna řezal to zelené, co nasekal. Točí řezačkou a povídá.
1: Nezdržuj, Čepečku, a rovnou pověz, co mi chceš.
0: Vodník Čepeček se vtiskl do kouta, kam nesvítilo slunce a řekl.
2: No, já nechci víc, než co chtěla víla na louce, aby si někde nechal kousek zeleného pro ten její tanec.
1: Já, co jsem řekl, to jsem řekl, povídá Halámek. Nemám louku proto, aby mi jí víla šlapala.
0: A točí dál kolem u řezačky. Čepeček už neví, jak by na Halámka nejlíp. Sepnul žabí tlapky a prosí.
2: No jo, ale když to pro vílu neuděláš, ublížíš jí nejhůř, protože víla Halámku, ty to nevíš, co před snídaní neodtancuje tři tance, musí odejít mezi polednice.
0: Halámek na to jen.
1: Už chvíli tě, Wassermánku, neposlouchám.
0: A do Čepečka vjela studená vodnická zlost.
2: Když ty víle tak, já tobě taky tak.
0: To řek. Vrátil se po mokré pěšince do rybníka. Za tři neděle vdával sedlák Halámek dceru.
1: Všecko se to sjelo, každý kůň měl na chomou tu kytku. Ženich přijel v bryčce se žlutými koly a povídá.
2: Kde pak je nevěsta?
1: No, si zrovna jí dostrojují, řekl Halámek.
0: Ale ženich už byl netrpělivý, až mu paty klouzaly v holínkách.
2: No, to je nějakýho čekání, že?
1: A Halámek zas. No, takové čekání já umím ukrátit.
0: Pozval ženicha do světnice a usadil ho za stůl. Halámek má oči jen pro ženicha a neví, co se děje za oknem. Stojí tam vodník Čepeček a tajně nakukuje přes muškáty. Když se ženich uvelebil na židli, přinesl Halámek ze sklepa láhev vína a řekl,
1: no, to je lék na čekání.
0: Vytáhl z láhve zátku a nalil do dvou skleniček.
1: Jedna, sakramente, je pro mě a ta druhá, jo, pro tebe. Pane ženichu,
0: nesou skleničky k ústům, jazyk se jim stáčí do kornoutku, jak čeká na tu dobrotu. A tak si oba nevšimli, že vodník Čepeček za oknem udělal tajné znamení. A v tom už
1: mord, Turek, zahromoval ženich. Nějak mi to víno nechce do splávku.
0: Ať dělá, co dělá, ať se pro víno dobývá jazykem a skleničku obrací jak člunek, víno mu vždycky uhne.
1: Vybrat lžičkou se nedalo a vytřás ze skrýnky taky ne. No, to bych si dal, vzít si nevěstu z domu, kde ani víno kloudně neteče, povídá nakonec ženich, řinkl skleničkou o stůl a je pryč. Byl pryč a už se nevrátil. Sedlák Halámek pak měl takové starosti s neprovdanou dcerou, že pro ně na louku ani nevzdychl. A ta louka vyrostla a Víla na ní tancovala vždycky 3 tanečky před snídaní. Vodník Čepeček o tom všem říkával. Nemít lakomec Halámek víno necně křtěné vodou, já vám nevím, jak bych tomu vínu poručil.

Červená karkulka. Byla jednou jedna malá holčička, každý ji měl rád, ale ze všech nejvíc se v ní viděla babička. Ušila jí pěknou karkulku z červeného sametu a ten čepeček dívence tak slušel, že už žádný jiný nechtěla nosit. Proto jí říkali červená karkulka. Jednou ji maminka poslala s košíčkem za babičkou. Zanes babičce kus koláče a láhev vína. Je po nemoci, ať se trochu posilní. Ale to ti povídám. Nikde se netoulej a neodbíhej z cesty. A nezapomeň pěkně pozdravit. Karkulka slíbila a dala se na cestu.

0: Babička bydlela za vsí v lese a bylo to k ní pěkný kus cesty. Sotva Karkulka přišla na kraj lesa, potkla vlka. Ale vůbec se ho nebála, protože nevěděla, jaké je to zlé zvíře. Vlk se jí hned začal vyptávat, kam má namířeno, a Karkulka mu všechno popravdě pověděla. Vlk se mlsně olízl a hned začal přemýšlet, jak to navlíknout, aby mohl sníst Karkulku i s babičkou. Chvilku okouněl a potom povídá. Podívej, Karkulko, co je tu všude pěkného kvítí? A jak krásně tu ptáčkové zpívají? Proč pak tolik pospícháš? Karkulka se rozhlédla a opravdu. To by byla kytice pro babičku, pomyslela si. A rozběhla se po lese natrhat lesní kvítí. Vlk zatím pelášil k babiččině chaloupce. Když vlk doběhl k chaloupce, zaťukal a zavolal.
1: To jsem já, babičko, červená Karkulka. I jen pojď dál, je otevřeno. Nemohu z postele, jsem slabá po nemoci.
0: Vlk skočil dovnitř a babičku spolkl. Potom si oblékl její košily, nasadil si na hlavu její čepec a lehl si do postele. Za chvíli tu byla Karkulka. Ale co to? Dveře do kořán a babička vypadá nějak divně. Karkulce začalo být úzko.
2: Dobré jitro, babičko. Jaké to máte dnes velké uši?
1: To abych tě lépe slyšela, odpověděl vlk.
2: Jemináčku, babičko, jaké to máte velké oči?
1: To abych tě lépe viděla.
2: Ach, babičko, vy máte takovou strašně velikou pusu.
1: To abych tě mohl líp sežrát.
0: Zařval vlk, skočil a Karkulku sežral. Potom se natáhl na postel a za chvíli chrápal, až se hory zelenaly. Šel kolem myslivec a bylo mu to divné. I nakoukl do chaloupky. Vlka poznal na první pohled. No počkej, ty starý hříšníku, řekl si. Potichu vzal nůžky a rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila Karkulka, za ní se vybelhala babička a naposled se vykutálel koláč.
2: Jemináčku, tam ale byla tma. Já jsem se tolik bála,
0: volala Karkulka a hned se z toho leknutí všichni tři pustili do koláče. Potom nanosili vlkovi do břicha kamení a břicho mu zašili. Když se vlk probudil, chtěl utéct, ale kamení bylo tak těžké, že žuchnul na zem a zabil se. A Karkulka, věřte, nevěřte, už vždycky poslouchala a nikde se ne.

0: Jak Mach a Šebestová prožili deštivé dopoledne. Jednou lilo jako z konve. Mraky visely úplně nízko nad lesem a dědeček stál u okna a říkal:
1: Ale, se nám to nějak pokazilo.
0: Jenže babička v tom žádnou tragédii neviděla. Jenom ať prší, příroda to potřebuje. Načež se obrátila na otráveného Macha a otrávenou Šebestovou a řekla: A vy dva nemusíte pořád někde běhat s Rekem a Jonatánem. Můžete si taky chvilku kreslit, dívat se na televizi nebo si něco číst. Ve špejchárku je tolik knížek a všelijakých časopisů, dokonce i cizích. A Mach s Šebestovou si povzdechli: No tak jo. A rychle přeběhli dvorek, aby moc nezmokli. Takže než bys napočítal do tří, byli nahoře ve špejchárku, kde spal v pelíšku Jonatán, jako kdyby byla půlnoc. A Mach povídá: Šebestová, to je fakticky příšerný den. Koukni na toho psa, od rána se nehnul z plechu. Nejradši bych vlez do postele a taky to celý zaspal. Ale Šebestová zavrtí hlavou. To by mě teda rozhodně nebavilo. Kdo říká, že se nemůžeme podívat někam, kde svítí sluníčko? A ukáže na stůl, kde leží sluchátko. A Mach se v tu ránu zatváří úplně jinak. No jo, to je vlastně pravda. A víš, kam bychom se mohli podívat? Víš, kde by to bylo nejlepší? A když Šebestová ne a ne uhodnout, kde by to bylo nejlepší, řekne Mach: No přece v Bibione. A Šebestové okamžitě dojde, že to je to správné místo, kam by se mohli podívat. V Bibione bude 100% svítit sluníčko. Kvůli tomu tam přece jezdí tolik lidí. Kouknou se tam na pláž, kde budou určitě Machovi s tím svým náhradním synem, kterého obstaralo sluchátko. Ale musíme vzít na sebe úplně jinou podobu, aby nás vaši nepoznali, povídá Šebestová, načež Mach řekne: To dá rozum. A jde vzbudit Jonatána, aby se připravil na cestu. A pak už to jde všechno ráz na ráz. Mach vezme sluchátko a řekne, že mají několik přání najednou. Za prvé, aby měli s Šebestovou úplně jinou podobu, za druhé, aby oba byli v plavkách a za třetí, aby byli i s Jonatánem na pláži v Bibione. A ze sluchátka se ozve: Prosím, beze všeho, ale s tou podobou to musíte trochu upřesnit. Řekněte, jak vlastně chcete vypadat. A Mach se koukne na obálku jednoho cizího časopisu, kde vidí dva starší sympatické lidi, pán vypadá důstojně, paní se mile usmívá, Mach na ně ukáže prstem a řekne: Můžeme vypadat třeba takhle. Ze sluchátka se ozve: Jak si přejete? A najednou stojí ve špejchárku ti dva lidé z obálky cizího časopisu, jenže v plavkách. Jonatán se lekne a začne vrčet, ale to už Šebestová bere z věšáku kabelu, složí do ní deku, Mach řekne do sluchátka hlubokým hlasem staršího člověka: Jsme připraveni. Přidá sluchátko k dece a najednou už nejsou v komůrce, ale na pláži v Bibione. Pláž je obrovská, větší než Václavské náměstí, lidí je tam jako much, slunečníky se táhnou až někam buch ví kam a nad tím vším září sluníčko na modré obloze. A Šebestová řekne Machovi hlubokým hlasem starší dámy: No vidíš, a je to. A pak jdou hledat Machovi. Jonatán se boří v písku a dívá se na Macha a Šebestovou úplně cize. Chová se, jako by k ním vůbec nepatřil. Ale ti všichni tři jdou a jdou od slunečníku k slunečníku, kde leží lidé s dětmi i bez dětí. Někteří se na Macha a Šebestovou udiveně koukají, někteří se za nimi dokonce ohlížejí a jedna anglická turistka šeptá manželovi: Proboha, Johne, vždyť to je přece naše královna s vévodou z Edinburghu. Měli bychom na ně upozornit zdejší úřady. A zvedají se, zatímco Mach s Šebestovou pokračují v cestě a Šebestová říká Machovi: Prosím tě, co na nás někteří lidi tak vejraj? V tom ale začne Jonatán pelážit, až písek lítá. Běží pořád dopředu a když se za ním Mach s Šebestovou dívají, vidí, jak Jonatán před jedním slunečníkem radostně štěká, vyvádí jako pominutý. Pod slunečníkem leží totiž paní Machová s manželem a synem, ten objímá Jonatána, který mu olizuje nos, a Mach řekne hlubokým hlasem staršího člověka. Člověče, Šebestová, asi jsme udělali pěknou botu, Jonatán měl zůstat doma, budou s ním jenom komplikace. A pak se ukáže, že Mach má pravdu. Těch komplikací nastane daleko víc, než si Mach představuje, ale berme všechno po pořádku, nemá smysl přeskakovat. Zkrátka, Mach s Šebestovou přijdou k místu, kde si náhradní Mach hraje s Jonatánem. Šebestová řekne hlubokým hlasem, vidím, že si náš písek s vaším synem padli do oka. A začne rozprostírat deku, ale to už se k ní obrací paní Machová a řekne, promiňte prosím, ale můžete nám říct, jak jste přišli k tomu psovi? To je přece Jonatán paní Katrnoškové od nás z domu. A Mach odpoví mamince hlubokým hlasem staršího pána. Vážená paní, to bude omyl, to není žádný Jonatán, to je náš pes jménem... A Šebestová Machově rychle pomůže a vyhrkne. Jménem Ambroš, jde nejspíš o náhodnou podobu. Jenže ten umělý Mach, který by vůbec nebyl na světě nebýt sluchátka, řekne. Nesmysl, to není žádný Ambroš, ale normální Jonatán. Tadyhle pod oknem má tři světlejší chlupy, znám ho jak svý boty. A Mach, který teď vypadá jako starší člověk, cítí, jak se potí a šeptá Šebestové.
1: No nazdar, to je teda situace.
0: Šeptá to hodně potichu, protože vidí, jak si ho tatínek prohlíží takovým divným pohledem, až Macha napadne, proboha, snad mě nepoznal. A opravdu, pan Mach si ho prohlíží čím dál pozorněji, jenže není sám. Kolem se zastavují lidé v plavkách, dívají se na Macha Šebestovou tak nějak udiveně, někteří se dokonce usmívají, až najednou nějaká paní zakřičí, no jasně, to je přece anglická královna se svým manželem vévodou z Edinburghu, viděla si mě tuhle na obálce jednoho časopisu. To už začínají cvakat fotoaparáty, lidí kolem přibývá a Šebestová šeptá. Teda Machu, já nevím, že musíš vždycky provést nějakou vylomeninu, to ses nemohl kouknout, kdo je na té fotce, podle který nám udělalo sluchátko tuhle podobu. A Mach šeptá, Šebestová, neblbni, já za to nemůžu, víš přeci, že to byl cizí časopis. A jak si tak oba šeptají, ani nepozorují, že se lidi rozestupují, protože sem přicházejí tři pánové a holčička s chlapečkem, děti nesou květiny, které předají Machovi a Šebestové, a ten pán uprostřed se ukloní a začne. Vaše královské veličenstvo a pane vévodo, jsem starostou tohoto města a je mi velkou ctí, že jste navštívili naši pláž. Chápu, že jste tady inkognito a nechcete být rušeni, přesto bychom vám jako výraz úcty rádi symbolicky předali klíče od našeho města a požádali vás o zápis do pamětní knihy. Následujte mne, prosím, automobil je tamhle na nábřeží. Říká starosta, mluví pochopitelně italsky, takže mu Mach s Šebestovou nerozumí ani slovo, ale gesto starostové ruky je naprosto výmluvné. Šebestová složí deku, vezme kabelu a vykročí za starostou a jeho doprovodem. Mach řekne Jonatánovi, Ambroži, jdeme. Pes není na to jméno zvyklý, ani se nehne. Mach ho tedy bez řečí bafne a spěchá za Šebestovou. Jonatán protestuje zuřivým štěkáním, ale není mu to nic platné. A lidé si říkají, kdo by si pomyslel, že tu zažijeme něco takového. Setkat se na pláži s tak významnými lidmi, to se hned tak někomu nepodaří. Jenom pan Mach se dívá na paní Machovou a ptá se, můžeš mě vysvětlit, jak to, že anglická královna a její manžel mluví tak bezvadně česky? A náhradní Mach zavrtí hlavou, a můžete mi říct, kde vzali Jonatána? Ale to už je mach s Šebestovou na radnici, dostávají klíč od města, je tady plno lidí, Šebestová strká ten klíč do kapsy, jenže pak má přijít na řadu slavnostní zápis do pamětní knihy, starosta má krátký projev a jak tak hovoří, rýpne mach nenápadně anglickou královnu loktem a řekne:
1: Člověče Šebestová, jak tam máme něco napsat, když neumíme anglicky?
0: Ale Šebestová, která drží Jonatána v náručí, řekne: Nejenom, že neumíme anglicky, ale my ani nevíme, jak se podepsat. Ve škole jsme přece nebrali, kde kdo vládne, to se učí až na gymnáziu. Co kdybych řekla radši něco do sluchátka, než bude průšvih? Takže když starosta domluví a chystá se vést vzácné hosty ke stolu, kde leží otevřená pamětní kniha, anglická královna ani vévoda nejsou k nalezení. Všichni jsou z toho celý skoprnělí, až jeden z pánů radních zvedne ukazováček, zahrozí a řekne: Já jsem vám to říkal, že nemáme otravovat. Inkognito je inkognito. To se má respektovat. Prostě po anglicku zmizeli a hotovo. A zatím ve špejchárku sedí mach s Šebestovou u stolu. Za oknem leje jako z konve, Jonatán už zase spí ve svém pelíšku a mach si podepře bradu dlaní, obrací listy toho nešťastného časopisu a říká: Člověče, Šebestová, to je ale příšerná smůla. Mohli jsme se oplavat na sluníčku a koupat se v moři a místo toho tady dřepíme a koukáme, jak venku leje. Ale Šebestová zavrtí hlavou a řekne: Pane Machu, to není naše smůla, to je naše chyba. Kdyby jsme byli věděli, co je pod tou fotkou napsaný, tak se nám to nestalo. Neumíme hol cizí řeči a na to může člověk akorát doplatit. A Mach chce na to Šebestové něco říct, ale z chalupy se ozve babička, která volá děti k obědu.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stráňku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: Míša Kulička
1: v rodném lese. První den svobody. Na jižním svahu Zelené hory spal v slunci na pasece mezi kořeny velikého pařezu králíček. Říkáme, že spal, ale to víte, jak spí zajíci i králíci? S jedním okem otevřeným, jak se říká. A uši měl králíček otevřeny obě. A najednou zaslechl, jak docela blízko praskají větvičky podrostu a funí fu, fu, nějaké zvíře. Medvěd blesklo hlavou králíčkovi, ani nedomyslil a hop, zmizel v borůvčí. Nad pařezem se opravdu objevil medvědí čumák pod veselýma hnědýma očkama v kulovité hlavě. Nebyl to však medvěd. Byl to jen medvídek jménem Míša Kulička. Míša se jmenoval, jako se hoši jmenují Jarka nebo Slávek, a Kulička mu říkali proto, že byl opravdu kulatý, skoro jako míč. A když se batolil po krátkých nožkách, vypadalo to, jako když se kutálí. Kutululu, po celém těle měl Míša tmavou, lesklou, hnědou srst, jen bříško měl bílé. To bílé bříško byla pro medvídka vzácná ozdoba. Ani Míšova maminka takovou neměla. A Míša by se byl rád podle své ozdoby jmenoval Bělobříšek. Ale ani medvědi si sami nedávají jména. A tak se nedalo nic dělat. Míša si musel dát líbit přízvisko Kulička. Ostatně to nebyla největší Míšova bolest. Nejvíc ho trápilo, že musí poslouchat. A to on dělal strašně nerad. Viděl, že veverky, zajíci, lišky a jezevci jsou mnohem menší než on. A přece každý z nich žije, jak se mu líbí. Proto se styděl, když ho maminka proháněla s učením. Byl přesvědčen, že předem už dávno všechno umí. A přece musil podle maminčina příkladu a pod jejím dohledem šplhat na stromy, plavat v jezírku, schovávat se a tiše se plížit a mnoho jiného, co musí takový pořádný medvěd umět. Maminka se s Míšou při tom učení moc nemazlila a zkusil někdy od ní pohlavku, až ho z nich hlava brněla. Ta Míšova maminka se jmenovala Barbora. No a už z toho jména vidíte, že to byla medvědice srdcem dobrá, ale také přísná a rázná. Tatínka Míša neměl.

Už se setmělo a Míša sám se začal bát. Ale maminka nepřicházela. Sovy houkaly, netopíři a noční můry létaly Míšovi kolem hlavy. A Míša se bál, hrozně se bál, jako malé děcko. Až se z toho strachu dlouze rozplakal a uprostřed pláče najednou usnul. Když se probudil, bylo už ráno, slunce svítilo, ale Míšova maminka dosud nebyla doma. Míša na ní ještě chvíli marně čekal a pak se vydal do lesa sám. Vyhnal ho hlad a zvědavost na vlastní samostatné dobrodružství. Teď ráno už svět kolem něho nebyl tak hrozivý a strašný, jako večer za tmy. A Míšovi vstoupila do srdce veliká odvaha a veliké sebevědomí. Jeho kuráž ještě stoupla, když viděl, jak před ním prchají myši, zajíci, kosové a vrány. Ba i liška zmizela v houští, když na ní po cestě narazil. Ale máme-li říci pravdu, Míša se té lišky polekal snad víc, než ona jeho. A chvíli nemohl z místa, jak se tím leknutím celý třásl. Ale brzy mu zase otrnulo a do těla mu vjelo staré uličnictví. S radostí začal provádět právě to, co mu maminka vždycky zakazovala. Šplhal po stromech a plašil veverky. Houpal se zavěšen na větvích a jako v cirkuse se přehupoval ze stromu na strom jako opice. Dokonce vylezl i do vršku nejvyšší jedle a tam se dlouho kolíbal větrem. Cestou zahlédl datla v práci. Počkal si, až datel klepáním našel pod kůrou pěknou dutinu. Pak datla vyhnal, kůru odtrl a všechny brouky vybral sám. Vymyslel si i hodně nebezpečný žert. Házel šiškami po mysliveckém mládenci. Měl štěstí, že se včas schoval a že myslivec z toho vinil veverky. Ale pomalu Míša ve svém uličnictví skrotl. Začal ho nemilosrdně trápit hlad. Sem tam utrhl sice nějakou jahodu, borůvku nebo ostružinu, také slimáka sebral, ale to všechno bylo pro něj málo. Teď po králíčkově útěku se Míša vydrápal na pařez a rozhlížel se po pasece, jako by to bylo jeho království. Byla to krása, ta bujná červnová zeleň a všechen ten rušný život ve slunci, na zemi i nad zemí. Ale co to bylo platno, když se všechna ta krása nedala jíst? Najednou Míša zahlédl pod pařezem mezi trávou krásnou houbu, urostlou, lákavě červeně zbarvenou. Skočil po ní a hltavě se do ní zakousl, ale až uskočil leknutím, jak prudce to sousto pálilo na jazyku. Míšovi vhrkly slzy do očí a tlamička mu zůstala do kořán otevřena. Prudce dýchal přes jazyk, aby ten oheň ochladil. Ale nadarmo, žmoulal rychle chomáče trávy, cpal si do hubičky chladnou hlínu, plival, prskal, ale dlouho, dlouho měl jazyk a patro jako v kovářské výhni. Zle se mu vymstilo, že nedbal, když mu jeho maminka ukazovala jedovatou mu chomůrku a varovala ho před jejím ochutnáním. Míša běžel dál po pasece, hledal místa nejhustší úrody borůvek a strhával si přímo do zubů celé hrozníčky té černé dobroty. Nepolikal je rychle jako jindy, ale rozmačkával je po jazyku. Těšil tak palčivost z té neřádné houby. A najednou spatřil v trávě zase houbu. Ale podivnou, bez nožičky a velikou jako medvídková hlava. Byla to jen taková hnědožlutá koule. Míša měl teď vztek na všechny houby na světě. Rozběhl se rovnou k té kouli, rozpřáhl se před ní prackou,

0: praštil do ní vší silou. Ale co to? Houba pod tou ranou praskla jako bublina ve vodě a vyvalil se z ní ohromný oblak žlutého kouře nebo prachu, či co to bylo. Ten oblak hned zahalil celého Míšu a začal ho pálit do očí a štípat do nosu. Míša odskočil tak prudce, až se překulil. Vyjeveně usedl a začal si mnout oči, otírat čumák a vyfrkovat nosík. Fuk, fuk. Nemohl pochopit, co se to vlastně stalo. Který čerchmant to tam na něho políčil? No vy už jistě víte, že to nikdo na něho nepolíčil a že to byla obyčejná píchavka. A ten prášek, to, že byla samá droboulinká semínka té houby. Měl být Míša při maminčině učení pozornější. Medvídek se ploužil po pasece a svět ho vůbec pranic netěšil. Byl unavený, utýraný, hladový. A tuhle, zase nějaká houba. Také taková šedá koule bez nožičky. Ale tahle je celá kolem dokola porostlá bodlinami. Míša ji chtěl úctivě obejít, ale v tom udiveně stuhl. Houba sebou pohnula. Koule se protáhla a z ní vylezly drobné pracky a špičatý čumáček s čipernýma černýma očkama. Z houby se vyklubalo zvířátko a to teď docela přívětivě pomrkávalo po medvídkovi. Kdo pak ty jsi? Ptal se Míša.
1: Hehehe, ježek přece, uchychtlo se zvířátko.
0: Medvídkovi právě bolestně zakručelo hladem v bříšku. Nerozhodně přešlápl a váhavě se zeptal.
2: Ty, ježku, poslouchej, nedal by ses ode mě sníst?
0: Ježek se znovu zachychtl. No ty jsi dobrý chlupáči. A potom jakoby se rozmyslil.
1: No co? Pro mě, za mě zkus to, pust se do mě.
0: A stočil se zpátky do bodlinaté koule. Míša se skláněl nad koulí zprava, zleva, opatrně zkusil sáhnout na bodliny a pak se smutně batolil dál. Náhle se Míša celý napíjal jedním směrem a očka mu vesele zamrkala. Kolem starého, napolostrouchnivělého pařezu se hemžilo ve vzduchu i po zemi takovými velkými žlutými mouchami. Maminka Barbora jim říkala včely a vybírala jim s Míšou z hnízd sladký zlatý med. Tady bylo to hnízdo zřejmě v dutině pařezu. Míša byl jedním skokem u něho a rychle hrábl dovnitř po plástvích s medem. Ale běda! Místo do plástve se mu pracka zabořila do čehosi šustivého a křehkého, jako by to byl zmačkaný papír. A z pařezu se vyhrnul celý velký mrak těch velkých much. Sesypali se na Míšu a pustili se mu do kožichu. Nebyly to včely, byly to vosy. V jejich hnízdě ovšem Míša nemohl najít med. Poznal teď svůj omyl také podle toho, že tyhle mouchy bodaly divočeji a bolestivěji, než dovedou včely. Míša se vrhl na zem a převaloval se z boku na bok. Mnoho vos tím pod sebou umačkal, ale stále nové a nové se na něho slétaly, prodírali se mu kožichem až na kůži, vlezli mu do očí, do uší, do nosu a jak křičel a ječel, i do tlamičky pod jazyk mu nalezli. Aj, jaj, a všude štípali, bodali, jako by ho tisíc čertů vidlemi píchalo. Míša konečně vyskočil a pádil přes paseku cesta necesta. Letěl jako vystřelená koule. A to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vosy mu letem nestačily. Ubývalo jich, až zbyly jen ty, které mu uvízly v kožichu. Ale Míša letěl pořád dál, jen dál od toho zpropadeného pařezu. Pádil ze stráně vysokým lesem, rozdíral se o větvičky podrostu, klopídal o kameny, narážel do stromu, ale nedbal. čerstvá bolest se ztratila v tom ohni z bosých žihadel. Míša utíkal, klouzal, padal a kutálel se až dolů pod stráň. A tam žuchl rovnou do potůčku, až voda vysoko vystříkla. Medvídek se do ní dychtivě ponořil, až mu jen čumáček koukal nad hladinu. Chladná voda byla nejlepším lékem na jeho nehodu. Zbavila ho zbylých voz a rychle mu vytáhla oheň a bolest z těla. Míša si našel příhodnou mělčinku a natáhl se na ní do vody jako do peřin. Brzy ho přemohla únava ze všech těch příhod, z útěku i hladu, a on usínal, skolébán šumem potoka. Hlava mu klesla pod vodu a Míša honem vyskočil, jak se polekal, když mu voda vnikla do nosu. Našel si tedy skrytý důlek mezi mlázím na břehu, stočil se do klubka a zabořil čumáček pod přední pracku, jak to také kočičky a pejskové dělávají. Vítr v korunách stromů mu zpíval, jako mu maminka vždycky před spaním zpívávala. Míša si na ní teď vzpomněl, ne na její přísnou pracku, ale vroucně, láskyplně pomyslil na její péči a starostlivost o něho. V polospánku zapomněl, že je daleko od ní a od jejich domova pod Starou Borovicí. Zdálo se mu, že je schoulen v mámině náručí a slyšel zas její bručivý zpěv, kterým ho vždycky uspával. Spí, medvídku, spí, zavři

0: mi, Míšo, spí. Spí, kulička, spí. Zamkni očka svý, až se zbudíš za svítání, dám ti medu ke snídani. Spí, zlatíčko, spí.
1: A Barbořino zlatíčko teď opravdu spalo, jako by je ona v loktech kolíbala a jako by mu všechny jeho bolesti pofoukala.

0: jak známo, za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cikánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinkou vlevo, za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. V tom sultánství Solimánském, jak už jméno dokazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna vám z ničeho nic začala marodit. A postonávat. A pokašlávala. Chřadla. A hynula. A hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí. Sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, mágy, astrology, mastičkáře, felčary a driáčníky. Abrakadabra! Nic. Ententíky fíky! Nic. Abrfabr! Nic. Eniky beniky!
1: Nic.
2: Mastičkáři!
3: Je mi moc líto, pane Solimáne.
2: Vyzkoušel jsi všechny masti?
3: Ani na jednu jsem nezapomněl.
2: A pořád bledne, dítě moje.
3: Pořád bledne.
2: Hvězdopravče!
4: Ano, pane.
2: Díval ses na hvězdy?
4: Celé noci nespustím oči z nebe.
2: A?
4: Nic.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Felčare!
5: Kde jaký lektvar i všechny princezna okusila.
2: Žádný Zubejdě neudělal ani trochu. Trošičku líp.
5: Hůř.
2: Můj ty Monte Cristo. Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chuděra mě tuhle hasne a skomírá před očima. A Co pak se nenajde nikdo, aby ji zachránil? Nikdo? Nikdo? Nikdo.
5: Pane sultáne Solimáne.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já, jakožto dvorní rádce, bych někoho přivedl. Není to zdejší člověk, ale povídal na tržišti, že princezna a že on, no, že prý by věděl.
2: No jsem s ním, i kdyby to byl černoch jako saze nebo běloch bílý jako sůl.
5: A ani jeden, ani druhý. Obchodní cestující s jabloneckými šperky. Nějaký pan Lustyk.
2: Koupím korále, koupím ozdoby, všechno koupím, jen když si bude vědět rady s nemocí mé Zubejdy. Sluhové! Pana Lustiga!
6: Pan Lustig! Svá poklona?
2: Pan Lusty?
6: Uctivý služebník, služebník, náš sultán, náš pán. Krásné korálečky, krásné korále, vzácné zboží, prýma zboží, bezkonkurenční zboží. Zde je na reklamní ukázka pro vás, excelence. Račte se sám přesvědčit, skleněné perličky a pravá hedvábná šňůra, všechno v jednom, zvlášť skvělé zboží pro nejnáročnější.
2: Zaplaťte panu Lustigovi.
6: O.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: No, stačí?
6: No. Uctivě děkuju, vašnost. Ale vy jste chtěl?
2: To bych právě chtěl. Ty prý víš rady, jak pomoci mé dceři, princezně Zubejdě.
6: Ano, ano. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás. Jako z Evropy.
2: No, no.
6: Protože u nás je medicína s úctivým dovolením pokročilejší.
2: No, no, no, no.
6: Tady máte jenom zase s úctivým dovolením zaříkávače, kořenáře a kouzelníky.
2: No.
6: Ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
2: Tak.
6: Tak, vaše sto.
2: A pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý študovaný doktor?
6: Ale to je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme.
2: To jsou věci, to jsou věci. Aha, aha, aha. Dejte panu Lustigovi na cestu sultánky.
6: O, služebník, pane sultán. Solimánské hrozinky, solimánské sultánky jsou světoznámé.
2: To jsou věci.
6: Tož s pánem Bohem, pane sultán, moc dobře se nám obchodovalo, že? No, uctivá poklona, služebníče.
2: Rádcové! Slyšeli jste?
7: Sultán je mocný.
2: To se ví. A co uděláte?
7: Jsme připraveni okamžitě vyrazit. Odebereme se na ostrov zvaný Evropa a vyhledáme tam doktora, kterého přivedeme princezně Zubejdě.
2: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná s labikou drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
8: i s hlavou. Takalou!
9: Průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňou si dlouhými jako koňské ocasy, začal hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Kdybych měl povídat, kolik zemí prošli a co všechno ti vyslanci tou dlouhatanánskou cestou po Evropě zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A hledali, a hledali, hledali tuhle a nic. A tamhle zase nic. A onde znova nic. A kde nic, tu nic. Až jednou přišli do hlubokého černého lesa. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
10: A hele má, pámu zdravíčko.
11: Dej to, pámbu, co pak vy strejčku jste?
10: Hele, děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp.
11: A jste také drvoštěp?
10: Jsem. a taky drvoštěp.
5: Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štando pede, šupito a presto šel s námi do země Solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme. Nepřejte si nás, sultán je mocný.
10: Ale, ale, a co se mnou pan sultán chce?
5: Má pro vás nějakou práci.
10: No, tak to bych šel. Já totiž, páni, zrovna hledám práci. Abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
5: Drak?
10: Drak.
5: To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Tak jdem.
10: Počkat, počkat. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí.
5: Strašně moc.
10: Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drždrešle.
5: To nevadí vašnosti, že neradšte být drahorád. Nám je drvoštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana sultána Solimána, tam můžete nám věřit, že on není drždrešle. Nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. No, sultán je mocný.
10: Tak je dobře. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár.
8: Dravec, dromedár, dravec, dromedár, dravec, dromedár.
5: Ujišťujeme vás, že učiníme vše vzácný, pane, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen.
9: Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal.
1: Náš nejmilostivější pane a vládce, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne.
2: Pěkně vítám.
1: Sultán je mocný.
2: No.
1: Na tvůj znešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu.
2: A hele.
1: Je to slovutný a světoznámý lékař Drvoštěp. A abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drák.
2: Tak?
1: Je placen jako drahorát.
2: Ale?
1: Jí jako dravec.
2: No ne.
1: A pije jako omedár.
2: To jsou věci.
1: To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého.
2: Aha.
1: Tak to je celkem všecko. Sultán je mocný.
2: Bodeč, tak víte co? Přiveďte ho. Vítám vás, Drvoštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
3: Na princeznu?
2: Zubejdu.
3: Inu, proč ne?
2: Tak jdeme. Račte, pane Drvoštěpe.
3: Až po vás.
2: Ne. Až po vás.
3: Tak oba najednou. Raz, dva.
4: Sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka.
2: To je.
4: Taková nedomrlá, drobet jako nanicovatá, že?
2: Ba právě, nic nám nechce jíst.
4: Hubená jako šindel.
2: Že?
4: Jako věchejtek.
2: No.
4: A žádnou barvu nemá.
2: Tak.
4: Já bych řekl, že to děvče marodí.
2: No baže marodí. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Drvoštěp.
4: Co? Já? Pro pána, jak jí mám uzdravit?
2: To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidlí. Ale to vám říkám, jestli ji nevyléčíte, dám vám useknout hlavu a bude s vámi amen.
4: Ale to přece nejde.
2: A tak žádné výmluvy, já na to nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.

Zatrapená věc. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá. Pro Pětra do pařezu, co si mám počít? Krucifagot, co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Jo, kdyby mě poručili poraz tenhleten, nebo tamhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísti lítali. Mají to tam v paláci samej polštář, koberec, ale tmu tam mají. I tady ta zahrada. Ptáček tu nezaspívá, stavení zarostlé jako v pralese, ani sluníčko jim do sednice nesvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat. Jak to říkal pan Solimán? Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. Tak já jim teda ukážu, jakou dovedu dělat práci. Kabát dolů, plivnout do dlaní, sekeru sem a pilo chystej zuby. To jsou mi stromy. Kde pak? Takhle jabloň, nebo hrušeň, nebo oreší. Tak jedem. Palma, oleandr, kokosovník, racéna, latánie, fikus, palma, oleandr. Já, tak to je prácička, ale vyhládne přitom. Jen jestli v té Solimány tak jí zvoní poledne. Tak do toho.

Poslední? Hele, hele. Padla. A teď si dáme, co? Chleba s tvarohem. No.

0: to dneska spalo? Ale jaké je to v mé komnatě nebývalé světlo?
1: Sluníčko sem vpadlo plným proudem. To naplnilo tvou komnatu září nebeskou.
0: Hubo, to světlo mě až osenilo. A co to tu voní? Tak silně a krásně.
1: To cítíš oknem čerstvě naštípané dříví, princezničko. To je zdravá smolná vůně.
0: Chůvo, ještě něco tu voní, co vůbec neznám. Co je to?
1: Sama nevím, děvečko. Ale pro krindáčka, Zubejdo, jak pak to, že vstáváš?
0: Chubo, podívej se z okna, podívej, to je krása. Tátovi palmy a oleandry jsou pryč a místo nich paseka. A jak plane v poledním slunci.
2: Chubo, tam sedí nějaký veliký strejda. A jí něco černého a něco bílého. A to je to, co mě tak dobře zavonilo.
1: Tak to bývá. Vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Ale Zubejdo, snad nemáš hlad.
0: Já to nemůžu vydržet, Chůvo. Já musím dolů. Já se musím podívat, co to má ten strejda dobrého k snědku.
1: Jen ti, princezno Zubejdo, jen ti! Naše princezna dostala hlad, lidičky! Naše Zubejda se uzdravuje!
3: Krmili by mě tu jenom sultánkama. Vždyť by z toho člověk znanicovatěl. Aj není nad tu naší českou kuchyní. A princezna, nechtěla byste kousek?
0: Já?
3: No.
0: Je.
3: No co se ostejcháte? Chleba s tvarohem. No tak co? Tak na té tu máte.
0: Děkán. To je dobrota.
1: Lidičky, pane sultáne, kde jste kdo? Naše princezna Zubejda má hlad.
4: Chvíli se podíval sultán Solimán oknem do zahrady. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha až k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud.
5: Pámbíček zaplať, tak mi k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.

Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prej by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěňat. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když ji vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem, hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil, a ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pišnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři.
dej té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králu vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdeníčka si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit, a vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená. Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. A ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená? Přijez, nepřijez, obutá, neobutá? Dar, nedar? Muži, táto? Seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdeníčka se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesaná, neučesaná, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel,
Nýbrž dal rovnou zapsáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydržely, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s Důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobily a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. A celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko, pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukradl. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozřekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snáše jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet,
a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal zdeníčce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně

0: mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
1: Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Bobku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. A na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jih, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby.

A taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal. A Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka. No, bodeť by ne, zařval. Táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhl. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme, letíme, dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jih zamířil prudce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko a pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je, ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minkote, jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salam aleikum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem.
Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka, odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám, je jich celá horda. Tuarégové na Václaváku? Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl, nýbrž jel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje, je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej. Tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo, nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve. Bobku, Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus, zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním. Cože? Had záchranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál. Stále na jich ovšem, stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob. Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu. Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou nebo snad osvěžující citrónovou? Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí
a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladý syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe, my nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívil Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

měli všeho, nač si vzpomněli. Jenom děti ne. A přitom za dítě by byli dali celé království. Jednou v zimě královna spozorovala u brány zámku ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ji přivedla. Odkud jsi? Ptala se. Zima mě vyhnala z lesů. Jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce. Teprve na nádvoří si všimla krvavý šlépějí ve sněhu. Žena přišla bosa a nohy měla rozpraskané mrazem. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla si královna. Tos neměla říkat, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, slíčky červenými, jako je krev mý šlépějí. A sama si to chtěla, za její život dáš svůj vlastní. Než si královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rděly jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit, zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni ji měli rádi. Říkali jí Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. V tom království žila krásná kněžna, se kterou se král oženil. Netušil, jak zlá žena se z ní vyklube. Nová královna se vždycky ráno postavila před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi paní v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála a celý den byla v dobré náladě. I pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce. Sněhurka rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanělá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Kouzelné zrcadlo se zakalilo, neukázalo královnu v celé její kráse a řeklo. Odpusť, paní, v zemi zdejší, Sněhurka je nejkrásnější. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil, přineseš mi její srdce.
Myslivec se zhrozil, co se na něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby si s ním vyšla do lesa, že jí ukáže srnky. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se není. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho, myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat, i scháněla se po myslivci, volala ho, hledala ho na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se ocitla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si, a ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček, na něm bylo 7 talířků, u každého talířku ležely lžička, vidlička, nůž, před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě ustlaných postýlek. Sněhurka měla hlad. Neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila a že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout. Ale do žádné postýlky se nevešla, všechny byly úzké a krátké i natáhla se přes všech 7 postýlek a jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky, 7 trpaslíků a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Vzkřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si a spatřili krásnou dívenku, čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby ji neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ní koulili očka. Poznali, že se jich bojí a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmelce, druhý skákal po jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu, rozesmála se i Sněhurka.
Když trpaslíci celý udýchaní přestali, ptali se Sněhurky, jak se jí jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. Víš co, pravili trpaslíci, zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že ráda zůstane. Tatínek mě jistě dá hledat, počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Myslivec se ani slovem neprozradil, bál se královny. Ta na oko dělala, že se jí po Sněhurce stýská, ale v duchu měla radost, že se jí zbavila. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se však zakalilo a pravilo, odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vstekem začala dusit. Kde je? Vypravila ze sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za 9 lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozzuřená královna se přestrojila za starou selku a s košíčkem jablek se vydala do lesů hledat Sněhurku. Za 9. lesem přišla na mítinu, kde stála chaloupka trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smesti. Běž, pavoučku, sítě přísti mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho cizího nesmím vpustit, volala na přestrojenou královnu. Jdi si svou cestou. Nevadí, pravila ta žena hodně nahlas, aby ji Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno. To by bylo, aby se masná holka nechytla, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka jablko vzala a s chutí se do něho zakousla. To jablko bylo otrávené. Jak spolkla první kousek, skácela se na zem. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi paní v zemi zdejší,
nejhezčí a nejkrásnější. Královna jako by se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili, nepohřbili ji však do země, ale udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení a rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mítinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí. Kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, Sněhurka otevřela oči. Než se večer vrátili trpaslíci domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí a jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny. Netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává. Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střevíc a vstekle jí mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vzteklého pláče, nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo tuze nevesele. Mladý král uvedl hosti do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou pustými lesy, 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bezduchá a bylo po ní.
král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla stokrát krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projíždělo lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji tam také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: jak rákosníček vyhnal z brčálníka lenost.
1: Dneska je ale vedro a divno a líno. Ani vlnka se nezavlní, ani lísteček nezaševelí a v rybníčku se ani ploutvička nepohne,
0: žasl rákosníček. Všude to skutečně vypadalo, jako by se i čas zastavil.
1: Ja, už je to tak. Z toho horka zkrátka přišla na všechny náramná lenost. Ale já z nich tu lenost vyženu.
0: Zlobil se rákosníček a hned se do toho pustil.
1: Halo, ryby, konec lenošení.
0: Pokřikoval na hrázy a vrbovým proutkem je pošťuchoval.
1: Mrskněte sebou, nebo mrsknu já vás. Totiž, jestli tou stojatou vodou honem nepohnete, tak nám zaroste celý brčálník žabincem.
0: Bylo to ale jako kdyby hluchým domlouval. Líní se jenom obrátili ze strany na stranu, běličky si podložili hlavy ploutví a kapr Matěj se nehnul vůbec. Kde pak, aby sebou mrsknul, toho ani nenapadlo. To skřítka už opravdu rozhněvalo a tak bez dlouhého rozmýšlení mezi ty lenochy skočil.
1: Vstávat! Ploutve k dílu, potřebuji vaší sílu.
0: Pobízel líny, ale ti jako kdyby neslyšeli.
1: Mé milé bělíčky, jste jako kuličky, aspoň vy si dejte říct.
0: Domlouval těm peciválkám, jenomže ani jedna z nich ho neposlechla. Ale to už začalo být s rybníčkem zle. Od břehu ke břehu se začal rozrůstat vodní květ a vypadalo to, že není k zastavení.
1: Ach jo,
0: povzdechl si rákosníček.
1: Tady za chvíli nebude rybník, ale pořádná paseka. S takovou stojatou vodou se musí okamžitě, ale doopravdy okamžitě hnout.
0: Vyhlásil proto v brčálníku plavecké závody a říkal si, že tohle snad všechny rozhýbe, ale udělat z těch lenochů závodníky bylo nad jeho síly. Marně vyhlašoval všelijaké disciplíny, třeba 5 metrů na zádech, 2x3 metry s obrátkou a 10 metrů plav, jak umíš. Zbytečně vypisoval lákavé ceny pro vítěze jako bednu prvotřídních žížal nebo pytel moučních červů. S žádnou rybou to ani nehnulo. Stejně tak to dopadlo, když zahájil přebory v potápění. Nikdo neměl zájem a tak jediným účastníkem byl skřítek sám. Stal se sice samozřejmě vítězem, ale rybníku to moc nepomohlo.
1: Na sportování tedy opravdu nejste,
0: postěžoval si.
1: Takže to zkusíme třeba s tancováním.
0: Bez dlouhých průtahů začal vykřikovat, že teď se bude baletit všude a předváděl, jak si to představuje. Začal polkou, pokračoval třasákem i rejdovákem a když skončil obkročákem, motal už všechno dohromady. Pořád to byl ale tanec sólový, protože ryby z jejich lenosti nevyburcoval. Skřítkovo tajtrlíkováním bylo jedno, leželi dál jako mátohy a jenom jedna zašeptala, že je teď stejně v módě asi něco jiného, než tohle starodávné natřásání.
1: Zrovna vy mě budete vyprávět, co je dneska ve světě moderní.
0: Urazil se rákosníček.
1: Vy, které jste z rybníčku nevystrčili ani nos. Tak, abyste věděli a viděli, milé ryby, teď vám předvedu ten nejmodernější rock'n'roll, nebo jak se říká, rokec.
0: Už když to podíval, Měl cukání v kolenou, takže za chvíli skákal jako kůzle, točil se v kole, kroutil se a vůbec ze sebe dělal tatrmana. Nic z toho ale rybám jejich línou krev nerozproudilo a ani bohužel vodu v rybníčku. Všelijaké řasy a řásničky, vodní květy se rozrůstaly pořád dál a všechno se splétalo do zeleného koberce, který už pokrýval skoro celou hladinu.
1: A je to tady?
0: Dopálil se skřítek.
1: Jako bych to neříkal, ale já to tak nenechám. Teď teprve začne všechno lítat. Když to s vámi, lenoši, nešlo po dobrém, půjde to po zlém.
0: Hvízdl na prsty tak silně, až všem v uších zalehlo a ryby samým leknutím poposkočily. Na tohle znamení se v černé hlubině u západního břehu zatočila voda a mezi ryby pecivály vletěla jako blesk štika zubatka. Hned ze všech lenost spadla a rozutekly se do všech stran. Bylo z toho takové šplouchání, až se voda v rybníčku zvedla nad stavidlo a celý žabincový koberec roztrhala na malé kousky, které pak vlny vyhodily za hráz. Hladina byla zase čistá, voda samá bublinka a vlnka, zkrátka radost pohledět. A dole pod hladinou proháněla štika líné líny i běličky, až se voda čeřila a ani kapru Matějovi nedala pokoj.
1: No, no, konečně je v rybníku plenosti,
0: liboval si Rákosníček a oklepával ze sebe poslední kousky žabince.
1: Kde pak v brčálníku lenost? Kde pak?
0: Potom se slastně protáhl v poledním sluníčku, zívl a zalehl do přívětivého stínu pod starou vrbou. Její proutky se ale najednou rozhýbaly větrem a začaly ho pošťuchovat zrovna tak, jak to dělal on sám povalujícím se rybám. Skřítek vyskočil, jako když ho píchne, a najednou byl náramně čilý.
1: No jo, no jo, kde pak lenost, drmolil o překot. Tu já prostě nesnáším a proto do každého rybníčku alespoň jednu štiku. To vám radím já, Rákosníček.
0: Pro jistotu se však odčoural kousek dál od vody, protože kdyby na něj náhodou přece jen ta lenost padla, nerad by se potkal se štikou.

Zlatý pluh. Za onoho času, kdy u nás v Čechách bydlili lidé ještě ve vyhrabaných jamách, měli nože jen z pazourku a neuměli ani orat, ani sít, vládl v Číně mocný císař Fu. Měl překrásné paláce, vzácné parky, plno sluhů oblečených v hedvábí a plno vznešených dvořanů, kteří se mu klaněli. Císař Fu byl hodný panovník, přemýšlel dnem i nocí, jak by prospěl svému lidu. Jednou z jara, kdy už slunce hřálo, stromy se zelenaly a pole voněla vlhkými hroudami, vzpomněl si císař, jak těžkou práci konají jeho poddaní. Musí orat, sít, vláčet, aby bylo dost rýže, aby nenastal hlad v zemi. Když šel ten den spat, svítil mu měsíc do ložnice vystlané koberci, na lože z čistého stříbra a na pestré hedvábné polštáře. V sadě zpívali drozdi, oknem voněly bezy, byl líbezný večer. Císař si vzpomněl, jak zítra časně z rána vyjedou sedláci na pole orat, a řekl si, že by rád zkusil, jak chutná taková práce. Kázal zavolat svého ministra rolnictví a poručil mu, aby mu připravil zlatý pluh, že chce ráno jet na pole orat, dát poddaným dobrý příklad. Ministr se zděsil a padl na kolena, že do rána není možno vyrobit i zlatý pluh. Císař se podivil, ještě se mu nestalo, aby mu někdo odmlouval. Podíval se na ministra a ministr vyběhl střemhlav z ložnice. Za chvíli letěli na koních poslové do města. Palác se rozhemžil lidmi, výhně v kovárnách zahořeli, nosiči přibíhali klusem s nosítky, z nosítek vylézali zlatníci, kováři, řezbáři, řemeslníci všeho druhu, a než vyšlo ráno slunce, stál na nádvoří paláce zlatý pluh. Jen se svítil démanty, smaragdy a rubíny. Kolečka z opálového dřeva byla pobita zlatými obroučky. Loukotě byly ze zeleného, modrého a růžového jádu a nákolníčky z čistého křišťálu. Císař celou noc skoro nespal, tak se těšil na tu polní práci. Sotva vyšlo slunce, snědl rychle plotici a vlaštovčí hnízdo, zapil šťávou skysané rýže a vyšel na dvůr. Kolem pluhu stáli dvořané podle svých hodností, v loveckých šatech jako nahon, čtyři štolbové drželi čtyři bílé koně, zapřažené do pluhu, vrchní obřadník podal císaři odku z růžového dřeva se zlatým kováním a s malachitovou špicí. Sotva císař oblékl rukavičky z dančí kůže a vzal odku do ruky. Zazněly cymbály, zahřměly trouby a zavířily bubny a veliký průvodce vydal na cestu. Pluk vojska v čele a pozadu doprovázel na pole zabranou císařského paláce. Pole leželo pod návrším, bylo pečlivě připravené, rovně uhlazené, z nejlepší mastné černé ornice, řádně navlhčené. Slunce už stálo nad úbočím, na mezi bzučeli čmeláci, nad poli létali vrány, daleko široko v nížině bylo vidět sedláky jdoucí za pluhem. Čtyři silní sluhové zdvihli pluh, zasadili jej u meze do půdy, čtyři pacholci se postavili ke konům, vrchní obřadník poklekl, vzal císaři odku z ruky a položil mu dlaně na kleče pluhu. Koně zabrali, pluh se vnořil do země a zryl těžkou ornici. Císař kráčel za pluhem a měl velkou radost, když viděl, jak se spod ostří vyvaluje mastná prst a tvoří černou rýhu v šedé půdě. Tlačil silně, ale boleli ho brzy ruce, jak pluh vyskakoval, neposlouchal a stáčel se mu v dlaních.
Po obou stranách té role stáli v řadách dvořané a služebníci. Jásali radostí a obdivovali svého císaře. Když konečně doorál první brázdu až k souvrati, přiskočil vrchní obřadník, chtěl pomoci své družiny obrátit pluh do druhé brázdy. Císař však svlékl rukavice, prohlížel otlačené dlaně a pravil dnešní den budiš prohlášen za národní svátek. Dva písaři ihned rozložili své stoličky, připravili si tuš a štětce, počali psát na vonavém papíru, co císař proslovil. A císař pokračoval. Každý rok v první jarní den vyjede císař vyorat brázdu na tomto posvátném poli na znamení, že ctí polní práci, která dává pokrm celé říši. A všichni oráči v celé říši stanou se svými pluhy, dokud císař nedoorá, a budou přemýšlet o významu tohoto císařova obřadu. Zahřměly bubny, zacinkali rolničky a všichni blahořečili císaři a obdivovali vyoranou brázdu. Císař byl šťasten, rozhlížel se jaře po kraji. A jak tak hledí, spatří na úbočí chudého sedláka kráčet za dřevěným pluhem, pobízet lískovou otkou hubenou krávu. Právě doorál své políčko, otřel pot z tváře a chystal se odjet. Ani se neohlédl po tom skvělém průvodu pod sebou na císařském poli. Císaři bylo podivno, že ten muž nedbá, co se kolem něho děje. Poslal posla, aby sedláka přivedl. Sedlák přišel, padl před císařem na zem. Byl hubený, kolem čela měl ovázanou špinavou pásku, aby mu držela dlouhé střepaté vlasy. Děravá halena byla opásána provázkem, na nahých nohách měl sandály ze syrové kůže. Císař mu kázal vstát a pravil milostivě. Hleď, muži, právě jsem ustanovil svátek na počest celské práce. Tento pluh bude jejím symbolem a všichni moji nástupci budou povinni jim orat, vzdát čest vám, sedlákům, živitelům země. Podívej se na něj dobře a řekni, jistě si neviděl lepšího pluhu a neuvidíš. Sedlák se podíval úkosem na pluh, rozhlédl se po poli a zaspadl před císařem na zem a mlčel. Císař se zamrzel. Proč nemluvíš? Řekni pravdu. Sedlák ani nezdvihl hlavu a řekl, nehněvej se na mne, můj pane, ale mám-li říci pravdu, znám lepší pluh, než je ten tvůj. Družina se hlasitě rozesmála a císař řekl vlídně, kdo by mohl mít lepší pluh, než je můj, z ryzího zlata a drahokamů. Není takového panovníka na světě. Řekni, kdo je ten šťastný muž? Já, můj pane, ten můj dřevěný pluh je lepší než tvůj. Kat vykročil s mečem, podíval se na císaře, ale císař kynul prstem. Proč myslíš, že ten tvůj pluh je lepší než můj? Řekl a svraštil trochu čelo. Družina se zachvěla. Pohleď na svoji brázdu a na moje pole, panovníče všeho světa. Všichni mimo děk zdvihli oči k stráni. Tam, mezi skalisky, se táhly rovné brázdy, přímé, jedna jako druhá, všecky stejně hluboké. Pak se svezly oči všech na císařské pole a co viděli? Po hladké šedé pláni se vinula černá rýha, skřivená jako žížala, hrbatá, tu hluboká, tu mělká, no, jak kde zabrali koně a jak kde přitlačil nebo povolil císař. Císař se zamyslil. Ale ministr rolnictví se obrátil k sedlákovi a pravil, budiš prominuto tvé hlouposti, muži, že nevíš, co znamená symbol. Na tobě jest, aby skonal práci a císař ji svým pouhým dotykem posvěcuje.
Císař přerušil ministra a poručil, aby sedláka vzali sebou do císařského paláce. Když se vraceli se slávou domů, řekl císař ministrovi.

0: skvostů. Všecko, co nahromadili vzácného, drahého a krásného po staletí císařovi předkové na svých výpravách. Potom sám císař vyšel v průvodu dvořanů ze svého pokoje, provázel sedláka palácem a ukazoval mu své poklady. Sedlákovi bylo v novém šatě nevolno. Přejedl se v kuchyni, kde ho nakrmili, a bál se císaře. Hleděl vyjevené nahromady zlata, na pytle drahokamů, na skříně ze slonové kosti, koberce z hedvábí, nádherné zbraně, zlaté, stříbrné sochy. Šel jako bez ducha za císařem. Poslouchal, když císař vypravoval, kolik milionů která věc stojí, odkud pochází, jak je vzácná, jediná na světě, ale nerozuměl a nedovedl ze sebe vypravit ani slova. Než všechno prohlédli, nadešel večer. Když vyšli na dvůr, svítil jasně měsíc, na obloze nebylo ani mráčku. Císař se obrátil k sedlákovi. Nože, co říkáš? Sedlák točil nepokojně hlavou a pravil: bojím se, že nesprchne, můj pane. Císař se zamračil. Nemluvím o počasí, chlape. Co říkáš mému bohatství? Chápeš, jaká je v něm síla? Znáš něco vzácnějšího nad moje poklady? Májový déšť, můj pane, ten je nad všechny poklady světa. Hleď, kolem měsíce se tvoří kruh, do 3 dnů bude pršet. A sedlák radostí pleskl do rukou. Císař pohledl na sedláka a pravil: jdi domů, my dva si nikdy neporozumíme. Sedlák vyskočil a utíkal domů podojit kravku. Když císaře v ložnici svlékali ke spaní, dlouho mlčel a pak konečně řekl vrchnímu obřadníkovi: je marné poučovat lid, nikdy nepochopí, co je to symbol, ideál, organizace země. Stále jen myslí na práci, na pole, na déšť, není schopen vznešených myšlenek. Tak jest, panovníče všeho světa, řekl obřadník. Podal císaři pohár rýžového vína, císař se napil a usnul spokojen, že svým činem přispěl k blahu říše i nevědomého lidu.
1: Jak Trautenberg topil krakonošovým bukem. To zas jednou nějaký neřád rozkopal pod Černou horou ty nejhezčí prašivky. Muchomůrky, nohy vyvrácené, kropenaté kloboučky po trávě a kuřátkům ťápla šmajdavá bota rovnou doprostřed hnízda.
2: Já vám dám ničit mě na horách krásu, než bych lidem nepřál trochu těch hub, ale kopat do něčeho, co zrovna není k užitku a roste jen pro tu pěknost a potěšení oka, to si koleduje o trest. Ale nejdřív napravím tu spoušť.
3: Narovnal muchomůrkám nohy, potřel její trocelovou mastí, kuřátkům načechral hlavičky a hnízdo pokropil jitřní rosou. Pak šel pustit psí počasí. To za to neřádstvo.
1: Měl to v kotli pěkně narychtovaný. Maštal s větrnými koněmi, jeskyni s mlhou jako smetana a skalní sípku plnou krup, od těch nejmenších jako hrášky až k těm jako holubí vejce. Otevřel maštal a pustil větrné koně, z jeskyně vytáhl náruč mlhy, ze sípky pytel míchaných krup a už se čerti ženili.
4: Můj klobouk, Anče, Kubo, hajnej, chyťte ho, můj parádní klobouk, Himmel, Herrgott, Knut.
3: Tom mu mlha vlítla do krku, vmáčkla mu zpátky druhou půlku sakramentu a zavalila dvůr. Všichni se v ní motají jako tumpachoví.

0: Hajný brkl o Špalek, Anče o Kubu, Kuba div, že neporazil Necky, ale milost pánu v klobouk nikde. Mankote, kroupy! Kubičku, schovej se, ať nenastydneš.
1: Řek jsem hledat klobouk, krucej slep.
0: A jak se nadechoval na to hulákání, spolkl mlhu studenou jak rampouch a vlhkou jako syrová brambora. Rozkýchal se a ozdím roznášela to píchání od rýchor až
1: všichni sem. Umírám. Anče, podbělový čaj s medem. A jinej ovčí kožich přes duchnu. Kubo, přikládá.
2: Milospane, vždyť je tu jak v turecký lázni. A v kuhně není ani polínko.
1: Jak to, že není? To si mám snad dříví štípat sám? Co pak se můžu potit, když je tu zima jak na vydrholci? Už se mě chytá horká nemoc. Takhle jsou mě staráte, čelátko líná.
0: My se, milost pane, staráme určitě víc, než vy nám ráčíte platit. Kdo pak za to může, že máme v červenci jako o Vánocích?
1: Krakonož, ten starý prašivka si nahoře drží sluníčko a my tady můžeme zmrznout. Kubo, hajnej, jděte do Krakonošova a porazte tam ten největší buk. Když on na mě sepsím počasím, já si zatopím jeho dřívím.
0: Milost pane, to přeci nejde porážet v Krakonošovým. Co pak nemáte dost svýho? Anče je duše spravedlivá. Taky má strach o Kubíčka. Mohl by nastydnout, zabloudit v mlze. A co hlavního? Rozhněvat Krakonoše.
3: Milost pane, s Krakonošem nejsou žerty. Poníženě prosím, porazíme ve vašem.
1: Himmel, laudon, donr, vetr, krucajs, element, kdo tady poroučí? Řek jsem v Krakonošově a ať už vás tady nevidím.
0: Pán poroučí, poddaný poslouchá. Kuba si narazil čepici až na uši, hajný se posilnil kápkou, byla proti všem nemocem, uřknutí i černým myšlenkám z devatera kvítí o svatojánské noci trhaného. Vzali trakař, sekyry, pilu a šli.

0: Šli, jako když je za vlasy táhne a za kazajku drží. Ale přece jen do Krakonošova došli. Stojí tam buky, urostlí jako vojáci. Ani císař pán nemá pěknější.
1: Takový krásný stromy. Mladý, celý život mají před sebou. Tohle si snad nemůžem vzít na svědomí.
2: Svědomí nechte milost pánovi, jestli nějaký má, který vezmem.
1: To se řekne. Jeden je jak druhý a nad každým se srdce svírá. Snad ten z kraje. Odpusť nám to, kamaráde. A slibuju ti, že hned zítra vysadím na tvým místě nejhezčí bouček z milost pánova revíru.
2: Vemte za pilu, hajnej, ať to máme z krku. Nejradši bych se neviděl.
1: Jenom aby nás nenačepal Krakonoš.
0: Div divoucí. Jindy Krakonoš slyší, když na druhém konci hor rozlouskne veverka oříšek, když ptačí mládě v hnízdě zapíchne. A teď nic. Divné jim to bylo, hajnému i Kubovi, ale mlčeli. Ono je lepší čerta nepřivolávat. Strach jim však seděl za krkem a poháněl je jako voska koně. A tak, než se sluníčko překutálelo z jednoho vršku na druhý, byla polena na trakaři, otep větví na zádech a Kuba se už chystá plivnout do dlaní, aby se mu cestou dolů trakař nesmekal.
3: Pomáhej pámbu.
1: Naděl pámbu. Krakonoš.
3: Cupak se vy dva tady tumlujete, až jste celý říčný.
1: Kuba leknutím spolkl se slinou i pozdravení. Hajnému sjela otep ze zad, ruka mu šmátrá po flaštičce s kápkou. Potřeboval by klůt na kuráž, ale před Krakonošem si netroufá a jen jemnost, pane Krakonoši, liběji odpustit
2: my za to nemůžeme, to milost pán. Prej, když jste na něj poslal psí počasí, tak on se ohřeje vaším bukem.
3: Tak, tak. Potřeboval jsem trochu vyvětrat větrné střežení, podívat se, jestli se mlha nesráží a kroupy nečernají a odrobek toho dříví. Háj stejně potřebuje prořezat.
1: S dovolením, že jsem tak smělej, jemnost pane Krakonoši, ale prořezávat takovýhle háj... Vždyť tu není jediná přebytečná větvička. Takový pořádek nemá ani hrabě harach. A my tuhle s Kubou hned na zítří vysadíme na tomhle místě bouček, aby řada byla zase jíc úplná.
3: No, nebudu vás mechkat. A pozdravujte Trautenberga, ať se při tom mým buku pořádně vypotí.
0: Doma běhala Anče z kuchyně k milost pánovi, od plotny k posteli, hned čaj kvůli pocení, hned slaninu, aby neškrábalo v krku.
4: Himlaudon, slanina není prorostlá, don Rvetr, zapomněla z česnek a přikládej.
0: Milost pane, nemám čím. Jestli pak ten můj kubíček neprofouk, měla jsem mu dát přes kazajku vlňák. Že tak dlouho nejdou, aby tak na ně padl strom. Porážet není jen tak. Hajnej už má taky breptavý ruce.
1: Tak, milost pane, jsme tady. To se ohřejete.
0: Já už myslela, že se vám něco stalo. Kubičku, nenastydl jsi?
2: Ne, ale ještě teď mi běhá mráz po zádech.
4: Nemluvit, topit. Vy jste snad pro ten buk byli až u Krakonoše.
2: Ani ne, tak my u Krakonoše... Jako Krakonoš u nás.
4: Cože? Jak i u vás? Snad jste neporáželi v mým?
1: To prosím ne, porazili jsme v Krakonošovým, jak jste ráčil poručit.
4: No a co on? Z vás, aby to páčil heverem.
2: Vzkazuje vám pozdravení a že se máte pěkně vypotit.
4: A nic jinýho?
2: Jen o tom pocení a že kvůli jednomu buku neubude.
0: Trautenberg najednou, jako by neseděl na posteli, ale na královském trůně. Vypne hruď, vystrčí své tři brady. Vypadá jako žába, když se chystá kuňkat.
4: Co jsem říkal? Má špatný svědomí, prašivka jeden. Bodejť ne. Za takový psí počasí by měl dát dřeva na dvě fůry, a ne jeden umrněnej buk.
1: Milost, pane, s dovolením, to zase ne. Vždyť jsme to sotva uvezli a toho klestí na zátop a...
4: Zavřete to okno! Kubo, přikládej!
0: Mám! Kubíčku, jsi celý?
5: Kuba celý byl. Za to z kamen je hromada kachlů. Saze létají světnici jako roje rozzuřených včel. Jeden roj skočil Trautenbergovi na nos, až rýma lekla, začala jančit a Trautenberg se samým kýcháním málem udusil.
0: Lidičky, mamkote, koukejte! Zlomady kachlů se vznáší buková polna. Vyletují okna. Zvedá se i otep klestí. A než může Anče zamankovat po třetí, stojí uprostřed světnice Krakonoš. Čelo jako pouškový mrak a z očí mu šlehají klikaté blesky.
3: Vstávej, Trautenbergu!
4: Co jsi mi to udělal za škodu? Takový jsi soused? Jak já k tomu přijdu?
3: A jak já přijdu k tomu, aby porážel buk v mém revíru? Nemáš svýho dost?
4: Já? Ne. To hajnej. A Kuba?
3: Ty jsi jim to neporučil. Tak aby svěděl, tuhle spoušť uklidíš vlastníma rukama. Aspoň se pořádně zapotíš a poznáš, co to je pracovat a ne jenom poručet. A ne, abyste mu pomáhali. Sám si navařil, sám taky sní. No a s tím boučkem si nedělejte starosti.
5: Trautenberg se pak celý týden potil, než z hromady kachlů dal dohromady kamna. A Kuba s Hajným se jen uculovali, patří mu to. Jen Anče vyprala záclony a postelové povlečení.
0: Ne, že bych chtěla milost pána šetřit, ale pustíte mužskýho k takovýhle práci. To bych se toho pak nedoprala.
5: Tohle věděl i Krakonoš. A když prádlo viselo na šňůře, nechal svítit sluníčko jako o největším svátku a pofukovat ten nejtenčí větříček, aby dobře schlo. A jak Anče po polednách sbírá prádlo vonavé a vybělené, tu Hajný zázrak, učiněný zázrak.
0: Hajnej, honí vás Hejka.
5: Lidičky, ten buk, co jsme ho podle milost pánova poručení porazili, stojí na svém místě živý a zdravý, jako by o něj nikdy ani pila neškrábla.
0: Ten, co jste ho rozřezali na polena?
2: A osekali větve na klestí.
5: Zrovna ten. Já si musím dát kápku. Kubo, vem si taky na ten zázrak.
0: A tak si všichni oddechli. Ono je dobře vědět, že je na světě nějaká spravedlnost. A když si někdo myslí, že pro něho neplatí, dostane pořádně za vyučenou.

Lastura tří přání. Do veliké dálky až k nekonečnému obzoru se táhlo hluboké, temně modré moře, na jehož břehu žil chudý rybář. Byl doopravdy chudý. Měl jedinou síť a vedchou skromnou chaloupku. Bratrem a přítelem mu byl jen oceán. A rybář ani sám nakonec nevěděl, jaké by to bylo, kdyby nebyl tak úplně sám. Zvykl si na svou samotu. I když tu a tam zatoužil po nějakém slovu. Ale jen lekaví ptáci občas navštívili jeho příbytek a sotva dosedli, už se zase vznesli a ulétli jinam, snad doprovázet lodě, které brázdily vlny oceánu. Jednoho dne se jako jindy vydal rybář nachytat si pár rybiček k jídlu. Když pak na břehu vystoupil z loďky a vyprazdňoval sítě, zjistil, že mu mezi živým a zmítajícím se úlovkem uvázlo i cosi jiného. Vida, lastura, podivil se rybář. A jaký má v skutku neobvyklý tvar? Co kdyby v ní byla perla, napadlo ho. Ale pak se svému nápadu zasmál. Co by tady na pustém písku, kde k lidem jsou dva dny cesty, dělal s perlou? Prodat by ji nemohl, k jídlu se nehodí, tak co? Ale přece jen mu bylo krásné lastury líto a vzal si ji domů. Budeš mi aspoň pro parádu, rozhodl se rybář a postavil lasturu na dřevěný stůl doprostřed místnosti, v níž i spal. Najedl se a spokojeně ulehl na lože. Ale nějak ne a ne usnout. Stále ho cosi probouzelo, zvláštní a podivuhodná neznámá síla přitahovala ho k neobvyklému daru z moře. A o půlnoci se pak přihodila ta divná věc. Lastura se náhle otevřela a v tu chvíli nuznou chaloupku zalila jasná a teplá záře. Rybář se velice podivil a ještě více ho zarazilo, když uslyšel lidský hlas, který vycházel z nitra lastury. Dobrý člověče, slyšel rybář, máš velké štěstí, neboť si ze dna moře vysvobodil mě, lasturu tří přání. Chci se ti za to odvděčit. Po třikráte se otevřu a po třikráte vyslechnu tvé přání. Dobře si ho rozmysli, ať tě to pak nemrzí. Dnes v noci splním první z nich. Až zatoužíš přát si něco podruhé, řekneš jen, lasturo, otevři se, a já tak učiním. A teď přemýšlej, po čem toužíš nejvíce. Rybář byl zaskočen tou nenadálou událostí. Dokonce se mu chvíli zdálo, že se ocitl v pohádce, ale pak řekl, no, když je to tak, už vím, co chci. Jsem tady pořád sám a bývá mi smutno. Vyčaruj mi, prosím, přítele. Stane se, jak si přeješ, odvětil hlas a lastura se zavřela. A s tím rybář usnul a spal hluboce a beze snů. Ráno s prvním slunečním paprskem, který se opřel do okenní tabulky, se rybář probudil. A co nevidí? Na zemi u jeho postele leží velký, hnědý pes. S láskou na něj hledí a vrtí ocasem. Sláva! Zajásal rybář,
už nebudu sám. Pes se skutečně stal muži nejlepším kamarádem. Všude ho následoval, pozorně naslouchal jeho slovům, naučil se i síť z vody přinášet a rybáři se rázem rozsvětlil celý svět. Ach, jak je krásné nebýt sám, radoval se rybář. Přešel však nějaký čas a rybáři opět začalo být tak podivně teskno. Mít psa a přítele je jistě velký dar, ale mnohem větší dar je mít někoho, kdo by mě miloval, kdo by o mě pečoval. A tak pravil: Lasturo, otevři se. Lastura poslechla a hlas zevnitř se zeptal: Co žádáš tentokrát? Dej mi prosím hodnou a mírnou ženu, aby mi bylo veselej. Stane se, jak žádáš, odvětila Lastura. Druhého dne z rána spatřil rybář překrásnou, prostě oblečenou ženu, jak k němu kráčí po mořském břehu. Jsem Ariana, řekla hebkým sametovým hlasem, a budu ti dobrou ženou. Opravdu, Ariana vařila muži lahodnou krmi z ryb, které jí denně přivážel z moře. Večer mu zpívala a povídala tisíceré příběhy o lidech a zemích, kde rybář v životě nebyl. A byla-li mu zima, zahřívala ho svým dechem a nádhernými medovými vlasy, které jí sahaly až po pás. Teď už jsem doopravdy šťastný, říkal si rybář. Mám přítele, který mě neopustí, a ženu, která mě má doopravdy ráda. Co víc bych si ještě mohl přát? Ale Lasturu tří přání si přece ještě ponechal pro strýčka příhodu. Jistého temného večera, když pršelo tak hustě, že bylo sotva na krok vidět, rozhodl se rybář, že vyjede na moře. A tak řekl ženě: Ariano, vypluji, nachystej mi sítě. Žena se převelice polekala. Co to povídáš? Zbláznil ses? V takovém nečase chceš na moře? Právě teď budou ryby nejvíce brát a možná, když jich dost nachytám, vypravíš se s nimi do města, prodáš je a budeme se mít lépe. Nestojím o takové potěšení, mračila se Ariana. Stane se ti něco zlého a budeš toho do smrti litovat. No dobrá, rozlobil se rybář. Nechceš-li mi pomoci, přece vypluji. Uvidíš, že můj pes věrně půjde se mnou. Ale i zde se mýlil. Pes nechtěl poslechnout a tahal svého pána za nohavici. V rybáři se čím dál více vzmáhala zlost a tím více ho to pudilo na moře. Nedbal všech ženiných protestů a psího varovného štěkotu. Docela sám spustil loďku do divoké bouře a odrazil od břehu. Ale neuplynula ani kratičká chvilička, když se vzedmula mohutná vlna a ta jako domeček z karet rozkotala rybářovu loďku. Tak, tak, že z toho sám rybář vyvázl se zdravou kůží. Notně rozezlen vrátil se promoklý a potlučený do své chalupy. A jako kdyby mu hloupost zaslepila oči, vykřikl na Arianu a na psa: Vším jste vinni vy? Ano, právě vy dva. Kdyby vás nebylo, nemusel bych se tolik trmácet a namáhat, abych ulovil něco navíc. Ariana byla smutná a i pes schlíple stáhl ocas mezi nohy. A jak byl rybář v ráži, uchopil Lasturu a křikl: Však já vím, co udělám. Lasturo, otevři se. Stalo se a z hlouby se ozval tajemný hlas. Co žádáš,
člověče. Chci, aby si vzala zpět svoje dary. Nechci ani psa, ani ženu. Nepotřebuji je. Vystačím si sám. Stane se, pravil hlas. Rybář šel rozezleně spát a po celou noc se neklidně převaloval na lůžku, jako kdyby ho pálili a bodali tisíceré žhavé jehly. Jitro se vyspalo do růžova, slunce jásalo nad obzorem a moře bylo klidné jako beránek. Rybář se probudil a jako kdyby zapomněl na všechno, co se v noci přihodilo, hned se začal schánět po ženě. Hej, Ariano, kde pak jsi, ženuško moje? Odpovědělo mu jen ticho a vzdálené hučení moře. Rybáře to zarazilo, neboť viděl, že i plotna u kamen je prázdná, jindy se na ní vařila voda na čaj. Hej, příteli, pejsku můj, zkusil to rybář podruhé. Kde pak se schováváš? Ale ani tentokrát se odpovědi nedočkal. Chvíli přemýšlel a pátral v paměti, ale měl ji jako po prohýřené noci prázdnou. A poté padl jeho pohled na stůl a viděl, že i lastura tří přání je ta tam. Teprve tehdy se rybář rozpomněl, co v noci ve zlosti natropil. Marné bylo jeho volání, ani Arianu, ani psa svého jediného přítele už nikdy nespatřil. Od těch dob žil rybář zase docela sám. Ale ta samota byla tuze trpká a smutná, provázená výčitkami. Pozdě rybář pochopil, že zlost nebývá dobrým rádcem, a že je-li štěstí na dosah, je třeba ho chytit za pačesy a držet a nepustit. A tak zůstal opuštěný na břehu nedozírného, hlubokého, modrého moře a nepřestal doufat, že zase jednou vyloví lasturu tří přání a bude moci napravit, co způsobil. Jenže kdo ví, moře je hluboké a cesty osudu zrádné.

0: Je, tady je krásně. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. Na jaře je nejkrásněji v parku. A ta vůně, to budou určitě šeříky. Jenže, kde pak jsou děti? Na jaře bývá v parku nejvíc dětí. Jak je to možné, že si ani jeden kluk nebo holčička nepřišli udělat bábovičku?
1: Kutálím, baculatý míč. Koho hledám? Vaška hledám, kluk je pryč. Jú, jú. Je pryč. Prosím tě, nemohla by si se mnou chvilku hrát?
0: Takhle, hop a hop.
1: Zrovna takhle a, hop. A ještě víš, jen mě vyhoď, uvidíš.
0: Hop a hop a hop, ale už dost, já už nemohu. Proč pak si s tebou nehraje chlapeček, kterému patříš?
1: Už dva dny se kutálím parkem. Pod každý keříček jsem se podíval, ale Vašek nikde.
0: Kde pak hledat kluka pod keříčkem? Co tě to napadlo? Já si myslím, že na tebe zkrátka zapomněl.
2: Dům jak hrad, má 7 vrat, nač pak z písku dům, když si Tonda nechce hrát, uděláme bum.
0: Kdo pak vám ublížil?
3: Tonda, šel si domů pro chleba.
1: Už je to nejmíň jeden den, 3 hodiny a 12 minut. A ještě se pro nás nevrátil.
3: No, nevrátil.
0: Kdybych já měla takovou hezkou modrou lopatku a kytičkovaný kyblíček, na mou duši, já bych si vás jinak opatrovala.
4: Hapsa, hejsa, dobrandejsa, Zuzka skákala a potom mě na cestičce ležet nechala.
0: No tohle, Vašek, Toník a teď ještě Zuzanka.
5: Nechala mě ležet jen tak, vidíš, jak vypadám? Já jsem to nejšpinavější švihadlo, které kdy bylo na světě.
0: Víte co? Hned teď se půjdu po těch nezvedených dětech podívat a řeknu jim velice přísně, aby vás už nikdy nezapomínali v parku. Jenže, jak pak ty děti poznám?
1: Lehce, Toník má kudrnaté vlásky.
6: A nosí jako knoflík.
1: Vašek umí dělat stojky.
5: A Zuzanka nosí růžovou mašli a má trošičku pyhy na nosánku.
0: Ale takhle vypadají skoro všechny děti.
7: Ušetřte si cestu, vážená. Všechny děti jsou stejné a všechny zapomínají své hračky.
0: To tedy, promiňte, ale to bych s vámi nemohla souhlasit. Jsou také takové děti, které náhodou mají své hračky v pořádku.
7: Povídali, že mu hráli. O tom bych nic nevěděl. Jen se račte podívat. Autíčko, panenka, 10 lopatek, 12 kyblíků, 36 kuliček. Stačí? Nebo chcete ještě? Já vám...
0: Ne, to není třeba. Jenom by mě zajímalo, kde jste všechny ty hračky našel.
7: O, račte prominout, já jsem se nepředstavil. Pískový panáček.
0: Těší mě, Štěpánka. Vy tady na písku hospodaříte?
7: Já mám práce. Domlouvám zrníčkům písku, aby u sebe dobře držela. Aby se nebořily tunely, aby se pěkně pekly bábovičky.
0: To je opravdu namáhavé.
7: No to bych, prosím. Když večer děti odejdou, vylezu si na ten nejvyšší tunel a prosím rosu, aby jemně pokropila písek, aby byl krásně vláčný. Teprve o půlnoci bych si mohl trochu zdřímnout.
0: A nezdřímnete?
7: No co pak jste neviděla tu hromadu hraček, když jsem vám ji ukazovala?
0: Ano.
7: Víte, co to je prohrabat celé pískoviště křížem, krážem? Můžu si vzít na svědomí, že některý kluk nebo holčička šlápne bosou nožičkou na ostrou hranu a udělá si bolístku?
0: Ne, to nemůžete. Vidíte, nikdy by mě nenapadlo, kolik práce má takový pískový panáček. Ale máte hezké povolání, jen co je pravda.
7: No, ale...
0: Prosím, snad nechcete říci, že nemáte děti rád.
7: No to ne, já vám něco povím. Když si děti zapomínají hračky, no, to bych jim ještě dokázal odpustit. Když si hračky navzájem na písku berou, tájí se o ně, perou, nebo si dokonce sypou písek do vlásků a do očí, tak to už je horší. No ale i s takovými si dovedu poradit.
0: No jo, ale jak?
7: Pojďte blíž, aby nás nikdo neslyšel.
0: Ano.
5: Tak třeba vezmu trošku písku a nasypu ho těm rváčům do botiček.
7: No to bys to koukala, jak to pomůže.
0: Ale jděte.
7: Zrnička písku v botičce tlačí a lechtají. No tak se všeho nechá a musí se botička vysypat. A taková přerušená rvačka, tohle přestane bavit.
0: Tak vidíte, jak to s dětmi umíte. Kam pak byste se z pískoviště stěhoval?
5: Tuhle nedávno se mi stala taková věc. Znáte Pepíka?
7: Tenhle Pepík kučeru z Kampy s jednou u mě na písku hrál dlouho do večera. Najednou vzal svůj největší kyblík, šup šup, nabral písek a v tom se to stalo. Ocitl jsem se na dně kyblíku, ani nevím jak, a to už s tím kyblíkem Pepík pelášel domů. Plác, plác, vysypal písek pod svou postýlku a šel se dívat na televizní pohádku.
0: Muselo vám být hrozně.
7: No taky, že bylo. Za chvíli přišel Pepík v pyžamu, šup do postýlky a maminka mu přišla přát dobrou noc. Pak maminka odešla, to už se nedalo nic dělat.
6: Pepíku, Pepíku, Pepíku!
8: Kdo mě to volal?
7: No, kdo jiný než já, pískový panáček. Hned se přiznej, proč si odnesl z pískoviště písek.
8: Když já jsem chtěl mít doma písek jenom pro sebe.
7: Jak můžeš být tak sobecký? Neumíš si ani představit, co jsi zavinil.
8: Já nic nezavinil.
7: To je neštěstí. No, řekni, s čím si budou zítra děti hrát, když já teď sedím pod tvou postýlkou. No?
8: Tak neseď a vůbec, já tě neznám.
7: No to by mohl říct si každý, jenomže já jsem pískový panáček a když přes noc nedám pískoviště do pořádku, bude písek suchý jako trout a nikomu se nepovede ani jedna bábovička.
8: Ale to já přece nevěděl, pískový panáčku, já bych to nikdy neudělal.
7: No tak to nám moc nepomůže. Radši přemýšlej, jak se nejrychleji dostanu zpátky do parku.
8: Teď v noci?
7: Ano, teď v noci.
8: Stačila by ti moje koloběžka?
7: To by trvalo moc dlouho. Potřeboval bych něco modernějšího.
8: Ale mám letadlo, jestli by ti stačilo.
7: Letadlo, to by se mi hodilo.
8: Buď na sebe opatrný, pískový panáčku. A nezlob se na mě, já už to nikdy neudělám.
7: A zítra si letadlo můžeš vyzvednout na pískovišti.
0: Ani nevěřila, že je tohle možné. No. To bylo napínavé a stihnul jste to všechno.
7: To se ví. Ráno byl píseček jako peříčko kyplý, vlhký, nemoc a nemálo. A ještě jsem se tak pěkně povozil v letadle.
0: Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, ale už budu muset jít.
7: Promiňte, těšilo mě.
0: Taky.
9: Jeje, míček, kyblík s lopatkou, švihadlo. Co s vámi?
0: Nebojte se. Hned, jak se s dětmi uvidím, připomenu jim, aby vás nezapomínali v parku. A taky jim řeknu, že kdyby náhodou chtěli nosit písek z pískoviště bůh ví kam, mohli by také odnést pískového panáčka. A co kdyby se už na písek nevrátil? Pak by se jim nepovedla ani jedna bábovička, ani jeden bochánek, ani jeden tunel. A to by přece byla veliká škoda.
10: Iris. Jednoho dne jsem jí, neboť je to Fenka, dostal i s poetickým jménem Iris. Od té doby slyší nejen na jméno Iris, nýbrž také Iréna, Ryska, Rézinka, Narcisek, Tulipánek, Myšpule, Darbnice, co to provedla, a mnohá jiná jména, při kterých zatřepe tím střapečkem vzadu a lehne si na znamení oddanosti na záda. Její zdejší pán mě upozornil, že honí slepice, husy a listonoše a chodí do kurníku krást vejce. Listonoše honí podnes, ale protože nemám kurník, krade aspoň cukr, mýdlo, uhlí, kolíky na prádlo, provázky, papíry a co tak najde. Jinak je velmi hodná a neškodná, až na tři výjimky. Za prvé. S vášnivou a překotnou radostí honí vše, co se hýbe. Jako automobily, vojáky, kočky, holuby, spěchající lidi a podobně. To byste ani nevěřili. Najdou se lidé, kteří nadávají, když je má čubička chytne za kalhoty. Za druhé, vše, co se nehýbe, horlivě ohryzává. Jako například koberce, židle, boty, kartáče, jakož i všeho druhu, nářadí a náčiní. Za třetí, dělá jen to, co je jí zakázáno. Chceme-li, aby šla domů, musíme dělat, jako bychom ji vyháněli ven. Chceme-li, aby sežrala suchou kůrku chleba, musíme se tvářit, že jsme odhodláni tu kůrku před ní hájit do poslední kapky krve. Načež jí s frenetickou chutí slupne, vítězně a provokativně vrtíc ocáskem. Abyste věděli, Je to ostnosrstá foxteriérka, kteréžto jméno označuje bytost velmi chlupatou a čupřinatou, všemi směry zježenou a kudrnatou, s očima, čili odborněji řečeno světly, jako žetové kuličky, fousatou, mlsnou, taškářskou a podšitou, doposud neskrocenou, neuctivou, občas sentimentální a většinou svéhlavou. Velmi brzy si zvykla na to, že ona je paní v domě. Kolébajíc se v bocích, což zřejmě považuje za zvláště elegantní a důstojné, obchází celý dům a zaškrabe na ty nebo ony dveře. I musíme ji otevřít. A tu vpluje dovnitř a rozhlédne se, jako by se dívala lorňonem, sedne si do lenožky, chvíli se dívá oknem, zívne a jde zase zaškrabat na dveře. Otevři, člověče, já musím dohlídnout v kuchyni a pak, abych se šla mrknout, co dělá kočka. Ha, někdo zvoní, pusť honem, musím přece vědět, kdo to ke mně přišel. Ohlídání má své vlastní názory. Ke každému, kdo přijde, se zvědavě hrne a ihned s ním zapřádá bližší známost. Teprve když odchází, začne na něho rozlíceně dorážet a chytá ho za lýtka, což musíme znovu a znovu každému vysvětlovat jako oblíbený a nevinný žert. Jednomu tehdy aktivnímu ministrovi čuchla pozorně k botě a pak se mu bez okolků vyhoupla na klín. Jiné ctihodné návštěvě, která se vyklonila z okna, vyskočila na záda a sedla si mu obkročmu na krk. Nezřízeně jí baví, když osoby takto poctěné počnou horlivě ujišťovat, že mají zvířata strašně rádi. Jednou se vloudila do sousedního domu, sežrala služce perníkové srdce odmělého, stahala povlaky a ubrusy, skočila paní domů na postel a nechala na ní svou nectnou památku. Pak se vrátila domů zářit s uspokojením. Vidí-li mne na zahrádce dloubat se v půdě, chce mi ukázat, že to dovede také. A hrabe na záhonku, až půda lítá. Tahá ze země čerstvě zasazené sazeničky a považuje za vrcholný požitek, když kličkuje po trávníku s takovou sazenicí v hubě. A já ji honím strašlivě klna a meta je po ní čepicí lopatkou a co tak je po ruce. Má svůj světový názor, který by asi vyjádřila slovy, že svět je psina. Její poměr ke kočce je těžko definovatelný. Má ji strašně ráda a něžně ji očichává. Hodiny se vydrží na ní dívat upřeným a náruživým pohledem přátelství, ale jen potud, pokud se kočka nehýbe. Jakmile se kočka pohne, musí jí Iris honit. Musí prostě. Pak nastane šílený let po bytě, po zahradě, po záhonech, zakončený krátkou, ale krvavou bitvou. Dva odvěcí nepřátelé blízkají na sebe očima, Iris nadšená bojem a s čumákem skrvaveným, kočka hluboce burácející a nervózně potrhující ocasem. Za hodinu se sejdou doma, kočka se plavně a měkce otře o psa, a Iris k ní delikátně přivoní, jako by abatyše políbila na čelo dívku. Ale běda ti, Číčo, kdybys udělala krok o poznání rychlejší. Věz, že nejsilnější put psa je běžet, střemhlav vyrazit a honit všecko, co ubíhá. Musí to dělat. Nepohrdej jim proto. Nemůže za to, že je překotný, hlučný, zbrklý a jak si lidový. Víš, Macku, každý z nás je jiný a podivný. Nic na plat. Musíme mít se sebou trpělivost. Ten poměr se změnil, když kočka Pudlenka dostala koťata. Už samo kotění vzbudilo v Irisce nesmírný zájem a jakousi ženskou solidaritu. Chtěla být přitom. Chtěla rodit sebou. Když kočka rodička poprvé opustila svůj mateřský košík, pustili jsme Iris ke koťatům. Třásla se vzrušením nad těmi pištícími slepými mláďaty, úžasná a zmatená, a něco v ní usilovně pracovalo, jako náměsíčná vlezla do košíku a nastavila koťatům knoflíčky svého břicha. Od té chvíle v ní vypukla náruživá mateřská žárlivost. Vystrkovala čumákem kojící matku z košíku a sama uléhala ke koťatům, pyšná a blažená mateřskou iluzí. Kočka ji nechávala dělat chůvu, mžourala na ní ospale a schovývavě, jako by chtěla říct, počkej, však tě to přejde, až ty budeš mít koťata. Kdybys věděla, jak mám vytahané struky, záda mě bolí, jsem celá pomačkaná. Načež zívla a zůstavila svou rodinu mateřské frenézii Fenky Foxteriérky. Její mateřské city se vztahují také k malým dětem, které olizuje a chce kojit, dále k vycpaným medvídkům a dětským panenkám. Avšak nemyslete si, na psech jí nezáleží, chce jenom mít děti. Přijímá zdvořilosti vlčáků, nenávidí boxery, může si ukroutit hlavu za pejsky své rasy, ba i Barzoje a Leonbergery uznává za psy, ale většinou dává přednost nám lidem před nejkrásnějším psem. Její instinkty jsou zmateny. Zdá se, že se počítá spíš mezi lidi, nežli mezi psy. Vrtí-li se po celý boží den kolem svých lidí, neračte to pokládat za projev poddanství. Je to jen fanatická družnost. Jakmile se nažere a vyspí, chce mít svého člověka, aby si s ním hrála. Je-li ponechána sama sobě, většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si jen, když je v kontaktu s člověkem. Nemá-li spoluhráče, potřebuje aspoň diváka, aby honila kamínek, tančila s větvičkou v hubě nebo lítala bláznivým kalupem v tajemných kruzích a osmičkách. Pes o samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor a hravost propuká jen ve společnosti s člověkem, což poznat náleží k přírodopisu psa i k přírodopisu humoru.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíku Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstýnku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutěže nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný Ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psi, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí. Nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu Ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskynky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bysme měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenomže. Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít nahonem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola Ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpíny honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zase udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé. Huberta!
0: Jenomže kde pak byl dneska Huberta konec? Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si ztratil, Bůby? Že máš na krajičku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krhem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás stračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převeliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ješka Cyrla, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se podívali?

0: kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Kryšpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Kryšpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal srnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráčeti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Kryšpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na do smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Kryšpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
1: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletli mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
2: Hned tak se neukážou zase.
3: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
1: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna, pak jsem se probudil.
4: Malinko jsem musela Medardovi přiklít čenich, jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Kryšpín utíká, tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
5: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
2: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Kryšpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já vlastně dohromady nic.
0: Připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
6: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
5: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny

0: a ze zaječího. A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo, jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, Jezevec Adalbert, Krtek Čestmír, Kmotra Sojka i malá kukačka, Sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty 3, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Buby. U jelenů už to tak chodí.
0: Buby si chvíli nechal ještě moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože 3 nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Také sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

0: Jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsi střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový 16. a povídá: Rumcajsi, pro jeleny na louce je zlé, od Jičina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
1: Ještě se uvidí,
0: povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku. Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
2: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řálecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky.
0: Kníže pán se podívá a povídá:
3: Uspal mi ten arclupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
0: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
4: Za to nám Rumcajs si moc draho zaplatíš.
0: Kývla rukou napravo, nalevo, z houšti vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přes kořeny kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
4: Půjdeš se mnou, Manko, a ani nešpítneš.
0: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla Manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel. U potoka zatím Cipísek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak Cipísek křeše, 7 škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá:
4: Rád bych věděl, Cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrčka.
0: No protože to bez křemínku nejde, povídá Cipísek. Podal rakovi 2 křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti 2 spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl Cipíska za ruku a křikl:
3: A ty s námi půjdeš taky, Cipísek, a ani nešpítneš.
0: Strčil Cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí Cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s Mankou a s Cipískem teprv žádná orace. Kníže pán s kněžnou zavřeli ty 2 do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem.
4: Hehehe, Manku se Cipískem? Už Rumcajs nikdy nenajde.
0: Tou dobou už je Rumcajs hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic a nikde nic. Když v tom Rumcajs se někdo mírně popadne za patu, byl to rak. A pověděl Rumcajsovi, co a jak.
4: No, snad mi budeš dobrý i dál,
0: povídá Rumcajs, uložil si raka do klobouku a zavolal Jelena, toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Runcaj se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu: tady jsem. A kde je Cipísek? A kde je Manka?
5: No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Runcajsovi vysmívají.
0: Jenže Runcajs postrčil dopředu raka a povídá mu: teď zas ty.
5: A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček.
0: Klíčem otočil Runcajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla Manka s Cipískem. Kníže pán jen řekl: sakrblé. Kněžna si jen vzdychla: quel malheur. A Runcaj vzal Manku s Cipískem za ruku a už ve dveřích kníže panstvu povídá: pa pro la pa.
6: Pohádka krejčovská, jak krejčí jehla strašil. Jednou seděl krejčí jehla ve svém krejčovském salonu dlouho do noci a přišíval knoflíky ve třech řadách na dvouřadové sako. Tak si to poručil pan starosta a mělo to být, jako vždy, hotové co nejdřív. Jen kdyby starosta taky tak platil, co si toho naporoučí, bručí krejčík a olizuje nit. Už mi dluží za dvě saka a jedny štráfaté kalhoty. A když má platit, slyším jenom: příště jehlo, příště. A krejčí brblá a přišívá knoflík po knoflíku. Najednou někdo klepe na dveře. Kýho víra, kdo tak pozdě? Zahučel krejčí a jde odemknout. Zahrašil zámkem, otevřel a div se nesvalil. U dveří stojí čarodějnice. Ale taková nějaká mladá, fešná. Sukínku má krátkou, jen tak-tak. Okaté punčochy, ve vlasech mašly ze dvou netopířích křidílek a pod paží létající koště. Promiňte, že přilétám tak pozdě, usmála se omluvně a bez vyzvání vešla do salonu. Rozhlédla se a pokývala uznale hlavou. Myslím, že jsem na správné adrese. Co, kdo, jak, proč? Blekotal krejčí a špendlíky s barevnými hlavičkami, co měl na zápěstí zapíchané v takovém tom sametovém polštářku, se mu strachem naježili jako vousy na angreštu. Nechci vás strašit, řekla chlácholivě čarodějnice, potřebuji jenom maličkost přešít kabát. Jaký kabát? Zahuhlal krejčí a musel si na to sednout. Neviditelný, řekla čarodějnice, už nějak vychází z módy. Krejčí seděl splihle jako vrabec pod okapem a přemýšlel, proč má přešívat neviditelný kabát, když stejně není vidět, ale raději moc neodporoval. A čarodějnice už něco vybaluje z pavučinové tašky, ale vidět to není. Tady, podívejte se. A rozpřahuje ruce. Ten límec trochu zúžit, v pase to malinko zabrat a od zdola nahoru to celé o kousek popošít. Krejčí kulí oči. Pak si vyčistil brejle, ale stejně nic nevidí. Když se trochu zmátořil, dodal si kuráže a nesměle namítl: ale milostivá, neráčí se zlobit, ale jak mám přešívat kabát, když ho nevidím? Snadná pomoc, usmála se schovývavě čarodějnice nad krejčího neznalostí kouzel a čárů. Musíte šít při světle svíce z netopířího sádla, která má místo knotu čertí chlup. Pak ten kabát uvidíte. Ježíš Maria, zděsil se krejčí jehla, kde já seženu netopíří sádlo? A ještě k tomu ten čertí chlup. Krejčík se až oklepal. Žádné strachy, myslela jsem na všechno. Čarodějnice zalovila v té své pavučinové tašce a postavila na žehlící prkno svíci ve tvaru sový nohy. Tady je. A potom se rozloučila. Sedla na koště a ještě ve dveřích povídá: přeptám se příští týden, jak jste s ním daleko. A odletěla do tmy. Krejčík si dal nejdřív na hlavu studený obklad. Potom přišel zbytek knoflíků na to starostovo sako a nakonec zapálil velice opatrně tu čarodějnickou svíčku. Knot zaprskal a po krejčovském salonu se rozlilo namodralé světlo. A ejhle, ono to opravdu funguje. Na stole leží kabát. Krejčík Jehla se hned pustil do práce. Šel až do rána. Teprve když se do krejčovského salonu vloudil první sluneční paprsek a kabát mu pod rukama zmizel, zhasnul svíčku a šel si lehnout. Ale moc dlouho nespal. Někdo tluče na dveře. Krejčí otevřel, celý rozježený, mžourá. On to starosta. Jdu si pro to sako, Jehlo, řekl. A uším ještě jedny kalhoty. Máme tady od minule ještě nějaký dluh, připomněl Krejčí a rozpačitě si odkašlal. Příště, Jehlo, příště, řekl starosta. Vzal sako a šel pryč. Krejčí neměl na spánek už ani pomyšlení. Celý den proklínal lakomého starostu a když se setmělo, zažehnul zase tu čarodějnickou svíci a přišíval neviditelný kabát. Kolem půlnoci byl s tím strašidláckým hacafrakem hotov. Přehodil se ho přes ramena a šel se podívat do velkého zrcadla, jak to všechno drží fazónu. Pěkné, pokýval Krejčí Jehla spokojeně hlavou nad svou prací. Jen aby čarodějnice při placení taky neřekla příště, Jehlo, příště, jak to říká náš pan starosta. Najednou ta čarodějnická svíce prskla a zhasla. A Krejčí zmizel i s kabátem. Stojí před zrcadlem, ale nevidí se v něm. Sundá kabát a ejhle, už je zase tady. Přehodí ho přes sebe a zmizí. A v tu chvíli dostal Krejčí Jehla nápad. Zabalil se do kabátu, ještě kouknul do zrcadla, jestli opravdu není vidět. A hajdy ke starostovi. Zrovna tloukla půlnoc. Krejčí vlezl oknem starostovi do chalupy. Ničeho se bát nemusel, však ho stejně nikdo nemohl vidět. A začal tam řádit jako strašidlo utržené ze řetězu. Kastroly skáčou z kredence na zem, obrazy padají ze zdi a dokonce starostův sváteční klobouk krouží sám od sebe po přecíni. Starosta se vzbudil a když viděl to dopuštění, s hrůzou utekl, tak jak byl, v noční košili a schoval se vedle u sousedů. Druhý den už celá vesnice věděla, že u starosty v noci strašilo. To má z toho, že asi někde dluží peníze, nechal se slyšet ve vsi Krejčí Jehla. Samozřejmě, že se to velice brzy starostovi doneslo. Už se sice nevědělo, kdo to řekl, ale jako příčina toho nočního virválu, že má starosta někde nějaký nezaplacený dluh, by to mohlo být. To potvrzoval i kostelník a ten, že se vyzná. Netrvalo dlouho a starosta klepe u Krejčího na dveře. Vzpomněl jsem si, mistře Jehlo, že vám dlužím ještě nějaké peníze, zahuchlal nezvykle úctivě. A už to Krejčí mu sázel na žehlicí prkno. A tady máte ještě zálohu na ty další věci, co budete šít, dodal. Za pár dnů, jednou takhle v noci, si přiletěla také čarodějnice pro svůj přešitý kabát. Moc se jí líbil a štědře Krejčí mu zaplatila. Když odlétala, povídá: doufám, že jste s odměnou spokojen, mistře Jehlo. A ten neviditelný kabát vám taky dost pomohl, nebo ne? A spiklenecky na Krejčíka mrkla. Když odlétla, Krejčí Jehla ještě chvíli skoprněle stál a koukal se do tmy. Potom povídá: Ty ženský se ale taky dovědí všechno. A od té doby už u starosty nikdy nestrašilo.

Král kamenné srdce. Jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Poslyšte pohádku o jednom takovém. Nedarmo poléta ho kdekdo v království, kde léta panoval, zval král kamenné srdce. Kdo ví, snad jako dítě taky se vlídně smál. Mnozí v tom království dneska už šediví. Prý někdy vzpomenou, jak kdysi po dvorech teklo i vínečko a z pytlů pšenka hrnula se proudem. Kdo ví? Snad jen to neštěstí, co krále potkalo, je tomu na vině, že tu dnes o strach žít a kde kdo z cizinců se této krajině raději kruhem vyhne. To bylo před léty. Král bloudil po parku se svými dcerami, měl 4 mladičké, šli v řadě za sebou, jak schody ke chrámu. Když u bran zaklepal pohrblý sivý kmet a prosil o kus chleba. A sotva domluvil, už druhý přicházel, a třetí po chvíli, a čtvrtý jako naschvál. Král celý zbrunátněl. Což vládnu nuzotě a samým žebrákům? Jděte si vydělat. Práce je víc než chleba. Jsme staří vladaři, vzdychali dětkové. Však král už neslyšel a volal z ohrad psy. Žeňte je, otrapy, ať neuráží oči mojich dcer taková líná cházka. V tu chvíli dědové pozdvihli berličky a 4 kletbami stíhali raní sad, až staré jasany a mladé topoly v trávničku za fontánou stichly. Buď teskno dcerám tvým po všem a po ničem, volali žebráci. A sadem znělo to jak jeden hněvný hlas, ať lidská radost navždycky jim cizí. A to už z hradních bran vyběhli vzteklí psy a chtivě štěkali a chtivě čichali v polehlé trávě stopu. Však starci z čista jasna na to tata zmizeli. Nikdo je neviděl ubíhat křovinou, nikdo je neslyšel vykřiknout o pomoc. Náhle se ztratili, jak by je odvál vítr. To bylo před léty. Dnes dcery královské jsou jako nevěsty. Krásné a bělostné, jak růže ve skleníku. A přece královna ani sám velký král z nich zatím nemají přes příliš radosti. Spíš samé soužení. A samou tichou strast. Neb od té příhody se 4 žebráky jsou jako bez ducha. Nepřou se, nesmějí a skoro celé dny proleží na loži. Nebo je prochodí bez cíle zahradou, nebo je propláčou v komnatě u zrcadla. Mlčí, jen vzdychají a nepřejí si nic, jak by, Bůh odpust mi, nebyli ani živé. Král, ten už smířil se. Ano, když hromoval a volal doktory a za trest věšel je, když celý zmatení krčili rameny. Dneska už nekřičí. Jen jakoby se žalem celý zatvrdil, je denně krutější na všechny na blízku. Soudí a týrá zem a plní vězení. Nedarmo poléta ho lidi v království, kde takto panuje, zvou král kamenné srdce. Vždyť žádná nevěsta, která má tolik let, co dcery královské, nesmí se nikdy vdát a nesmí děti mít a nesmí tancovat. Dokud i princeznám prý nevrátí se smích a z divné nemoci je někdo nevyléčí. Ach, lidská krutosti. Jako bys neměla dost svého neštěstí, musíš je přes moc rozdávat i druhým. Kolik už ženichů hrozilo strašnou mstou. Kolik jich uprchlo do dálné ciziny, aby tam hledali, co doma odepřeno. A všechno nadarmo. Nevěsty zestárly a krutost královská den pod ní jak by rostla. Jednou, hned na jaře, odvedli byřici do zámku Barborku, nejhezčí panu v kraji. Bude prý komornou u samých princezen a nesmí na krůček vzdálit se ze zámku. Co má kdo vyzvídat na prosté holčici, rozkázal panovník. Kdo nemá komu, nevyzradí nic.
Ta dívka Barborka měla však ženicha, Ondru, už sirotka, co slouží v hájovně u dědy Plamínka a byl mu vlastně vším. Vždyť spolu střehli les bezmála 20 roků. Ondra byl mládenec se srdcem čistotným a dobrým. Pán Bůh ví, kdo mu byl přítelem, mohl na něm dříví štípat. Jen trochu hrdý byl a vzpůrný. Jediná potupa v něm zažehla hned požár. Když se ta smutná zvěst o paně Barborce blížila k hájovně, zavřel ho Plamínek na 4 západy a v jednom kuse skrz dveře mu domlouval. Měj rozum, Ondřeji. Co zmůžeš? Moc je moc. Darmo se vzpouzet. Darmo tlouci hlavou. Co svede chudák proti vůli krále? Týden ho střežil, týden konej šel. A když ho 8. den propustil z komory, Ondra už nemluvil. Jenom tak povzdechl si. Pusťte mě, dědečku. Vydám se na zámek a slušně požádám, zda můžu uzdravit ty panovnické dcery. Uzdravit princezny? Hrozil se Plamínek. To nikdo nesvede. Víš, kolik doktorů je v panském arestu? A kolik panáčků na hradním hřbitově? Nechci tě, synku, takhle brzy ztratit. A skoro poklekal a skoro žadonil. Však s Ondrou nebyla už řeč. Jen jaký tichý hněv mu temně planul v podmračených očích. Šel. A když pak zabušil na mříže u zámku, zprvu ho nechtěli ke králi ani pustit. Jdi po svých, nuzáku, buď rád, že jsi naživu. Nemluv a otevři ty prázdná holínko. V tu chvíli, jako by to osud chtěl, šel okolo sám urozený král. Co je tu? Vykřikl. A strážný skameněl, jak by byl tesán z žuly. Ten klouček výsosti, že prý chce uzdravit jasnosti vaše urozené dcery. Co? Nerozuměl král. Uzdravit princezny? A jak by nevěřil svým uším, zval ho dál. Pojď, kdo pak vůbec jsi? A nevěřícně šeptal jeho jméno. Ondřej? A jak pak to chceš, holobrátku, udělat? Vyzvídal jízlivě a ani neviděl, jak v koutě u schodu ta nová komornička zbledla. Chci jim jen splnit, co si budou veličenstvo přát. Tak navrátím jim najisto i zdraví. Král hleděl tázavě. Že všecko vyplníš? No dobrá, zkusme to. Však věz, že tvoje kostřička se do mých hladomoren vždycky ještě vejde. A smál se zlověstně a vedl ke dveřím, kde Ondra potají zamával Barborce a úzkostně si vzdychl. Pojď, řekl přísně král. Přespíš tu v mašteli a zítra pospíšíš k mé ze všech nejstarší. Princezna Dita už ti prozradí, co by na světě nade vše potěšilo. A smál se na novo, hrubě a posupně, až svíce na chodbách se ve svícnících třásly. Pak už ho Ondřej uviděl až po ránu. Šli dlouhým schodištěm až kamsi do nebe, kde v těžkých závěsech, jak skryty před světem, tonuly temné dveře. Král zlehka otevřel a Ondra na prahu skoro až ztratil dech. Takovou nádheru neviděl za život. Křišťál a koberce a křehké nádobí a v koutě u okna na nízké lenožce ležela princezna, krásná jak Madonna. Ondra se uklonil a bál se zdvihnout oči. Vedu ti, dceruško, zde toho mládence. Pověs mu, o čem nejvíc sníš. Splní prý každé přání. Znělo to výsměšně, ale i tesklivě. Princezna vzdychla si, jak by jí na prsou ležel a tlačil kámen. Chci 1000 krápníků z ledové jeskyně. Aby mě hladili, aby mě studili. Hoří mi celé tělo. Tichonce plakala. A král ji konejšil a už pospíchal s Ondřejem na chodbu. Slyšel jsi? Tak už jdi. V kůlně je prázdný vůz.
a kůň, co s ním jezdil, taky snad ještě živ. Tak zapřáhni a sbohem. Za 7 dní tě čekám s plným vozem. A zhurta zabouchl, až otřásl se dům. Ondřej stál nad voze, skoro se zalikal. Pro pána svatého. Je horko, slunce žhne, že potí se i zem a já mám hledat krápníkový led. Pak vešel do kůlny. V rohu tam stál na kolech vedchý vůz a kůň, co po boku pil z teplé vodičky, se sotva držel na svých slabých nohou. Ach bože, vraničku, ty jsi na tom hůř než já. Pojď, pomůžu ti táhnout. Vzdych Ondra za branou a hned se zapřáhl po vraníkově boku. Šli zvolna. Jak by ne. Sluníčko pálilo a chudák vraný kůň se v horku celý třás. Ne, Ondra nezoufal. Jen pořád nevěděl, kudy se vlastně dát. Jet jen tak bez cíle bylo, jak jezdit v kruhu. Už sotva vlekli se. Když náhle v lesíku na pustém rozcestí mával jim zdaleka nějaký pantáta, sivý a shrbený. V pravici pahýl hole. Dobrý den, dědečku. Přibrzdil Ondřej vůz, znaven už žárem a úpornou žízní. Kam pak se ubíráte? A chlapče, asi ke hrobu. Mířil jsem k domovu, však nohy nechtějí už vůbec poslouchat. Tak tady asi umřu. Zavzdychal stařeček, bílý jak od sněhu. Vlasy i plnovou smu bledě svítily a v čirých očích plavala mu lítost. I kde pak, dědečku, jste jenom umdlený. Kdo pak by myslel na nejhorší? Vzal Ondra staříka jak dítě do rukou a posadil ho do prázdného vozu. Tak. A teď řekněte, kudy se máme dát. Stejně tu bloudíme už skoro den jak slepí. Děkuji, mládenče, usmál se stařeček. Tu máš. Zde vezmi bič. A podával mu hůl tlustou a sukatou. Darmo se Ondřej smál, že bič mu k ničemu. Vždyť kůň je rád, že šlape. Jen práskni, Ondřeji, zavolal stařeček. A Ondřej zdvihl hůl a vůz v tu vteřinu se rozjel po cestě, jak by ho vzala smršť. A kůň byl najednou čerstvý a divoký. Ondřej mu vyskočil za jízdy na hřbítek a vichry hvízdali a lesy prchaly. Vsi mezi stromovým jakoby utíkali s nimi. Stůj! Vzkřikl ze zadu mohutný cizí hlas. A Ondřej zmatený se za ním otočil a skoro spadl z koně. Na místo dědečka seděl tu statný muž, stepilý, obrovský. Sotva se do vozu skryt v kožešinách vešel. Kdož jsi? Vyhrkl mládenec. A sivý člověk vstal, až rozhoupal se vůz. Jsem Sever, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi ledovou pravici. Děkuji, Ondřeji. Máš u mne velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal po zádech vraníčka a vedl ho i s vozem k černočerné skále. Pojď, řekl Ondrovi. A vešli do sloje, hluboké, široké, kde k zemi visely i vzhůru trčely mohutné krápníky, z nich sem tam kanula bělostná, těžká krůpěj. Nalámej jich, co chceš, usmál se Sever král. A sám hned strhl jich snad 20 najednou a nakládal je do Ondrova vozu. Ondřej, jak zmámený, se pustil do práce. Křehce to zvonilo. A jak se tříštil led, studená jeskyně se celá rozpívala. A za chvíli vyjel přetížený vůz a Ondra nevěděl, jak honem děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji. Tu máš, zde je bič, kterým to stačí zapráskat. A za chvíli si doma. A Sever objal ho a podal mu svou hůl. Ondrej pozdvihl, aby mu zamával. A tu se znenáhla kůň opět rozletěl. A Ondra za jízdy vyskočil na kozlík, divže mu povoz neutek i sledem.
letěl jako smršť a už v daleku kmitla se hranice a už zahlédal Ondřej i rodnou zem, když náhle sper to ďas, kde snízko u země to temně dutě prasklo. Prr! Křikl mládenec. A nebe žehnej mu, že to tak udělal. Vždyť jedno z velkých kol, to pravé na zadku, se skoro poroučelo k zemi. To je mi nadílka, láteřil mládenec. A hned se rozhlížel, kde je tu blízko ves, udřený, spocený, neb slunce stoupalo už vzhůru. Ještě mi krápníky v tom teple roztají, hrklo to v Ondrovi. Ale už stavěli před nízkou chalupou, z které se vyvalil obtloustlý venkovan a hleděl s úšklepkem na polámané kolo. Viď? Chtěl bys kolečko? A kolik zaplatíš? Chechtal se jízlivě. A v milém Ondrovi se zastavilo srdce. Pro pána z Milána má pravdu. Nemám nic. Však pyšně rozhlíd se a mávl pravicí. Buď klidný, koláři. Mohu si koupit kol třeba na 10 vozů. A trnul úzkostí, jaký ta spupná řeč udělá na chasníka dojem. Ten jenom zamžikal a dvakrát přešlápl a třikrát potáhl si pod pasem kalhoty, než obrátil se do tichého dvora. No dobrá, zabručel. A než bys řekl švec, byl tu i s kolečkem a lezl po zemi a vzdychal náramně, až vůz stál po chvíli na 4 jako předtím. Tak a teď pěkně plať. Ondřej se s úsměvem vyhoupl na kozlík. Tu máš. A hodil mu svou čarodějnou hůl, co tvoj chlapík stačil chytit v letu. Co je to? Vyjekl. A hněvem porudlý zdvihl ji nad hlavu. Snad, aby Ondrovi na místě vysvětlil, že není na žerty či na nevděčnost zvyklý. Ale v té vteřině se vraník rozběhl a vůz se rozletěl, až kola skřípala, nežli se nadáli stavěli před zámkem, kde koníček byl doma. Král na ně z balkónu pohlížel pátravě. Zvláště, když uviděl bystrého tahouna, jenž tomu prvnímu byl podobný, jak podobá se vlašťovička orlu. Ale když druhý den se Dita princezna začala nahlas smát a svěží vstávala z dlouhého smutnění, král kázal Ondřeje bohatě pohostit a šít mu šaty dal honosné, vznešené a zval ho k turnajům a už vyzvídal, kdy Ondra uzdraví i jeho druhou dceru. Jsi takřka kouzelník, teď už tě nepustím, lichotil, sliboval, však srdce z kamene v něm asi v zápětí zatlouklo rychleji, neb začal Ondřej bez konce varovat, by ani po druhé se nenavracel s prázdnou. A co si, vladaři, tvá druhá dcera žádá? Vyzvídal mládenec a věčně díval se do temných podloubí a do všech chodbiček, zda někde neuhlídá Barborku, aby ji aspoň pohledem mohl pošeptat, jak se mu po ní stýská. Zita? Už čeká, kýval panovník a už vedl ho tím strmým schodištěm do tichých pater věže. I druhá princezna ležela v polštářích a ač jí sluníčko hledělo do oken, civěla přesmutně po zdech a po stropě, jak hledala by světlo. Přines mi, Ondřeji, hvězdu, co nehasne. Hvězdu? Ano. Ať rozsvítí se věčná tma nad tím mým teskným světem. Tichounce plakala. A král div neběžel s Ondřejem ze schodů a honem loučil se a bránu otvíral. Ani si nevšiml, že mladík zamával do oken v přízemí, neboť tam zahlédl stín ze všech nejněžnější. Sotva však zabouchla mu vrata za zády, hned zase Ondřej zakabonil tvář. Hvězdu. Ach, štěstíčko, co jsem ti udělal, že se tak urputně ode mne odvracíš. Kde se já dostanu k nebeským pokladům? Na zemi neleží a lítat nedovedu. Usedl na koně a jel zas bez cíl, jak tehdy poprvé. Svět byl jak bez ducha, jen vítr hvízdal se vysoko nad zemí a burácely stromy. Dojel až do města, kde právě končil trh.
A jak tak procházel od kupce ke kupci a jak tak prohlížel hedváb a prsteny, které jen svítily na sněžných ubrusech, stanul až na konci uzunkých uliček, kde z křehkých pohárů a lesklých svícínků si muští nějací co zlouze vybírali. Kolik chceš střízlíků za tuhle konvici? Vykřikl nejmladší na starce za stolkem, jenž celý zlekaný promlouval tichounce, jako by jeho řeč tlumily dlouhé, plavozlaté vousy. 40 zlaťáků, odvětil bázlivě. 40 zlaťáků, vypískl Hromotluk, jíkavě se smál. Straší ti ve věži? Tady máš 2, a s Bohem. A chlap vzal konvici a hodil na stolek 2 lesklé zlaťáky. A ať si obchodník plačky je zaklínal, ať si je svolával pro všecko na světě, hnali se všichni 3 opřekot pryč jak voda. Stařec se za nimi zoufale rozběhl a k nohám padl jim a prosil, naříkal, až jeden z trojice ho hrubě odkopl a povalil ho na zem. Ondřej už nečekal. Stůj, křikl na lesy a skočil před muže a zastoupil jim cestu. Vrať, co si ukradl. A honem popadl prvního u krku, až ten jen zasýpal a vytrhl mu spod paží nádherně blýskající konev. Nastala velká řeš, leč Ondra vyučen byl porvat se i s medvědem. Vždyť líhal v doupatech a rostl po lesích, takže, ač v přesile, ti 3 se po chvíli po jednom ztráceli. Až v prachu na zemi sem tam i krvavém ležela nakonec jenom ta konvice a sem tam cár a klobouk. Ondra ji podával přes stolek dědovi. Však ten se usmíval. Jen pij, jsi unaven. Jak to? Chtěl Ondra říct. Vždyť konvice je prázdná. Ale nic neřekl. Neb náhle pocítil, jak v pravici mu křehká konev stěžkla. Mok chutnal jako med. A sotva dotkl se Ondrových poraněných úst, jako by se stal zázrak. Dokola kolem na zemi začalo se sivě šeřit. Jak by se na město snášela valem tma. Celé se zatmělo. A všechny uličky, parky a náměstí se v jedné vteřině najednou vyprázdnily. Neboj se, řekl kdosi. A Ondřej ohlédl se za sebe. A spatřil staříka, jenž, jak by omládnul, stál na pár kroků ramenatý, stepilý, v lehunkém větírku povlávali mu plavozlaté vousy. Ondřej se zarazil. Kdo jsi? A muž se uklonil a domy kolkolem, jak by se toho pozdravení ulekli, rázem se srazili do úzkostného kruhu. Jsem Západ, odvěký vládce 1/4 světa. A podal Ondrovi studenou pravici. Děkuju ti. Máš u mě velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal koníčka po zádech, takže ten zamířil k dlouhému schodišti, jež se tu z ničeho nic prostřed náměstí, slabounce rozsvícené, kam si na nebe se zdvihlo. Šli dlouho, výš a výš. A když už byli na sám dosah krajkovaným oblakům a zlatistému prachu mléčných drah i nekonečným souhvězdím, rozhořela se před nimi ta podvečerní nebesa jak boží klenotnictví. Zde vezmi, kterou chceš, poručil Západ král. A oči Ondrovi svým rouchem zaslonil, by ze hvězd snad neoslepl. Ten se však kolem sebe ani nedíval. Jen vstáhl pravičku a první hvězdu, kterou nahmatal, vzal do třaslavé dlaně. Hřála jak něčí dech, jak živý pták, jak slza. Ondra ji zasunul v raníku pod sedlo a náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuji, Ondřej, a tu máš konvici. Ta je ti souzena. Stačí ji pozdvihnout a na svět padne dlouhatánské šero. A jak pak rozednít? Napadlo Ondřeje. Král se jen usmál.
Pak zvolna přiklopil konvici pokličkou, co vysílají podle třpitné stěny. A pravda pravdoucí. Po domech, po stromech začal se zvolna šířit světle oranžový třpit. A okna zableskla tisícím pableskem. A park i uličky se zase zalednily. Jen starce nebylo. A tak si Ondra přitáhl oddaného koníčka, vyskočil do sedla, v němž bylo teploučko, jak doma na kamnech, a dal se cestou zpátky. Jeli a jeli dnem, jeli a jeli nocí. A jednou za jitra se Ondřej rozhlédl a vykřik radostí, že vidí povědomou zemi. Jsme doma v Raníčku, už vidím naše hory. A začal zpívat si a kůň mu v odpověď třaslavě zařechtal. Šli tmavým hvozdem z lehoučka a z vesela, jako by ani nebyl za nimi ten obšírný lán cesty. Tu se však travičkou co skřivě prosmíklo a co si v patách zlověstně jim hvízdalo, až kůň se zděšením postavil na zadní a stál a nechtěl z místa. Ondřej se ohlédl a viděl přibíhat chlapy jak strašidla, chlupaté, fousaté. Sem tam jim za pasem zablízkal křivák nůž a sem tam visel provaz. Jede jak na svatbu, chechtal se kuckavě ten ze všech nejstarší. Ukáž, máš najisto i slušnou výbavu. A už sahal mu zvídavě do kapes a už hmatal mu po bocích, po botách a devět ostatních se na celý les smálo. V Ondrovi byla pramaličká dušička. Vezmou mi hvězdu. A sedlo najednou pod ním, až hořelo. Tu nahmát v záňadří kouzelnou konvici. A hned se rozpínal a hned ji podával starému Lapkovi, jenž celý úžaslý ji v rukou převracel a spokojeně funěl. No vidíš, panečku, jsi člověk rozumný. A zas se hrubě smál a všichni Lapkové po něm jak ozvěna. Když v tom se náčelník jakoby nevěřil, podíval z blizoučka až ke dnu nádoby a breptal blaženě. Ona je plná hrom a blesk. A voní to jak víno. A zvedl se smíchem konvici nad hlavu a přihýbal je labužnicky kertům. Buď žehnán západ král. Nepsotva první doušek rozlil se mu po hrdle. Už na všem okolí po travách po hvozdě leželo husté šero. Ani si neviděl nos mezi očima. Tu Ondřej nelenil. Pobídl vraníka a ten se rozběhl uzonkým průsekem, kde tušil blízkou zem, kam ho to nejvíc táhlo. Snad ještě zaslechl kletbu či vzteklý křik. Snad ještě stihlo ho zoufalé zaržání, jak slepé kobily do sebe narážely. Ale proč navracet se kamsi k mrzutosti naspátek, když vpředu čeká radost? Zámek byl dokořán. Ondřej hned za branou zahledl Barborku. Oba až vykřikli a v mžiku padli si přešťastní kolem krku. Jen na půl vteřiny, neb už se hrnul král. Tak kde pak dneska přespíš, Ondřeji? V komnatě pro pány, anebo ve vězení? V komnatě pro pány, šel mu vstříc mládenec. A smál se upřímně, když král si před hvězdou, již Ondřej pokládal mu opatrně do dlaně, zaclonil staré oči. Ať zitě princezně rozsvítí celý svět, chtěl ještě Ondra říct. Však to už vladař zmizel kdesi ve věži a všichni na dvoře čekali s napětím, s jakou se vrátí zpátky. Čekali předlouho. Pak z oken nejvyšších ozval se šťastný smích a zita princezna mávala na Ondru a pak mu poslala větrné políbení. Pán zaplať. Vzdychli si v kruhu ustaraní podaní. Třeba ten malý zázrak trochu obměkčí to zatvrzelé panovnické srdce. A tiskli v řadě Ondřejově ruce. Leč král kamenné srdce brzy zase ochladl. A všechny rozehnal. A pak si Ondřej odváděl do zámku, kde zazdal připravit velikou hostinu a zase lichotil a zase sliboval i plezdal vyhlásit na Ondřejovu počest. Však bez Barborky, jaký to byl ples. A jaké veselí, když ještě čekala dvě nesplněná přání.
A tak už druhý den stál Ondra s vladařem na prahu komnaty, odkud se neslo tiché naříkání. Ach, otče, pomoz mi. Svět je tak šedivý, jako by ztratil všechny svoje barvy. Ondřej i panovník jen hlavy klonili. A Vita, princezna, krásná jak úplněk v ledových oblacích, poklekla před nimi a zalomila ruce. Pomoz mi, Ondřeji. Z duhy, co vychází po dešti nad světem, přines mi, prosím tě, alespoň vřetínko. Ať je mám barevné celý den na očích, ať mi svět nešedivý. Duhu. Ach, princezno, najdu ji, žádný strach, usmál se mládenec, ať šel pak naspátek z té raní návštěvy skoro jak náměsíční. Přijď brzy, Ondřeji, říkal mu ještě král. Leč Ondra neslyšel, jen koně odvázal a kývl na pozdrav oknům i podloubím a tápavě se vypotácel z brány. Jeli a mlčeli, i kůň, i mládenec. Krajina voněvá jak kořenářský krám táhla se kamsi k obzoru a nikde nekončila. Nebesa bez mráčku. Jen sem tam sluníčko vykouklo přes oblak a zase se přikrčilo. Když ani neprší, duhy se nedočkám, stýskal si mládenec a koni poklesla hřivnatá hlavička, jako by v chůzi svému pánu kýval. Nikdo jim nemával. A nikde po městech trh ani jarmárek. Jen sem tam v hospodě anebo pod tvrzí hrál šumař na skřipky, či babka s kořením jim nabízela mátu. Jeli a mlčeli. A Ondřej celý umořený začínal závidět dětem a štěňátkům, které si v jedné vsi tiše a bezstarostně hráli. Jeden z těch drobečků měl v ruce zrcátko. A vždycky počkal si, až slunce vyhlídne, a pak si pouštěl po oknech a po zahradách prasátka, zlatá a kulatá, čemu se všichni v širém kruhu smáli. Však náhle událo se, co klučina nečekal. Jedno z těch prasátek běželo přes cestu a jak ten klučina zahýbal zrcátkem, skočilo ke dveřím a padlo do očí jednomu ze žebravých lidiček, kteří tu seděli a čekali, kdo vyjde. Co děláš, neme

rozplakal. A Dlouhán odcházel ke dveřím hospody, kde zhýbl se a zmizel. Chlapec byl jeden pláč. Ondřej ho pohladil dobrácky po hlavě, byl celý ryšavý a kudrny měl hebké jako peří. Nepláč a neboj se. Zrcátko spravíme, těšil ho přátelsky. A honem sbíral z kameníčka střípek po střípku a skládal po kouskách bliskotný obraz dne, v kterém se slunce, trochu rozbité, zase už zlatě smálo. Dalo to starostí víc, než by pomyslel. Tu chyběl čtvereček, tu úlomek jak vlas. Rovnal je, sunul sem a tam 20krát, 30krát. A když se pak už narovnával a když chtěl vykřiknout, že všechno hotovo, chlapec mu náhle hmátnul do dlaně, pozdvihl zrcátko a dlouze do něj dýchl. Celé se zamžilo a světe div se, nebylo na něm ani poskvrny, jen kolem dokola se náhle v kruhu vytrácela tma a z bledé oblohy kapička po kapce začal se řinout vytrvalý déšť, teplonký, stříbrný, jak by kdo napínal od země do nebe hedvábná, hebká lana. Co je to? Povzdechl si zmatený Ondra. A stichl zděšeně, neb místo dítěte stál před ním velikán, ryšavá vousiska a vlasy ryšavé, jako by celý hořel. Neboj se, řekl. Jsem východ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A sotva domluvil, ozval se v povětří nad jejich hlavami tajemný táhlý šum a k nohám vládcovým se snesl z oblaků obrovský skalní orel. Koně tu chvíli nech, usmál se ryšavec. A pojď, zde usednem. Pokročil k orlovi a sedl si mu do hustého peří. Srdce se v Ondřejovi rozbušilo jako kladivo. Vzal koně za úzdu a šel s ním k javoru, přimklému ke studni, kde rostla nízká tráva. Pak vsedl za krále. Ten dlouze pohladil orličí perutě a cosi tichého vlídného zašeptal, a Ondřej v úleku chytil se na bocích dlouhého třepivého peří. Letěli pomalu. Však brzy stanula jim nad hlavami nebesa a hejno skřivanů, jak by se propadalo k zemi. Pršelo míň a míň. A východ král se smál a v dlani zase pozdvihl to zrcátko a otřel si je o zřasený kabát. V tu chvíli, jaký div. Déšť, jak by na nebesí kdo si přestřihl. Ustal, jen sem tam kapička ukápla z orlých per a v modrých oblacích od kraje do kraje se táhle vzdula přenádherná duha. Páničku, křikl omámený mládenec. Však to už orel pták se v bodě nejvyšším na nebi zastavil a peří na těle mu v pruzích tenunkých duhově zářilo tu červeně, tu zeleně, tu modře. Vezmi si, Ondřeji, máš u mne velký dluh a já ti ho hned splatím. A král se postavil na hřbetě orličím a z duhy blizoučké táh nitku po niti červenou, žlutou, zelenou a modrou. Kladl je Ondrovi po jedné do klína. A ten je zaplétal ve slabé vřetínko, které mu po chvíli začalo nabývat, až byl z něj provázek a potom silný cop, jak by ho ztratila nějaká paní v nebi. To stačí, vzdychl. A jenom nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil východ král. Zde vezmi zrcátko, které si zachránil. Dýchni a zaprší. Otři je, vyjde slunce. A jak se navrátím, chtěl ještě říci Ondřej, ale neřekl. Neboť stál náhle zase před dveřmi hospody, sám, nikde nikdo, jen kde si vysoko to temno temně šumělo, jako by táhlo celé hejno ptáků. Soukal si vřetínko hluboko pod kabát, do kapsy, na srdci, kam nikdo nevidí.
a hledal své

0: koně měl by tu někde být. Vždyť je to chvíle, co ho vázal pod strom. Hledal a nenašel. Jen javor hrašil svým suchým listíčkem a voda ve studni mlčela jako němá. Vraničku, vraničku, rozkřik se mládenec. Však darmo. Nikde nic. Jen ze vrat hospody vykročil kdosi zachumlený v kabátě a když se Ondra zeptal, krčil rameny a rozlobeně bručel. Já? Optej se zlodějky. Ta ví, co se kde šustne. Zlodějka? Potichu podivil se mládenec a honem zamířil ke dveřím hospody, odkud to hlaholilo desaterým hovorem a devaterým smíchem. Však než vzal za kliku, obešel ještě zvolna celé stavení. Dvůr, sad a stodolu i pobořený seník. U brány do dvora se naskok zastavil a chvíli poslouchal zavraty na řetěz, neb se mu zdálo, že v tom pleskotání řemenů a v temném dupotu kopyt a kopejtek zaznělo jakés povědomé ržání. Slabounce zapískal a ržání sílilo a čtyři kopyta jak začala by tančit. Vraničku, rozesmál se mládenec a už hrnul se do dveří hospody a už otvíral a hnal se k hospodské. Když náhle povšiml si, že tu sedí 7-8 podsaditých pacholků, na které sám by troufl si jen blázen. A tak šel pokojně k jednomu ze stolů, sundal si raneček a poručil si víno. Tak to je zlodějka, říkal si pro sebe a hleděl s úsměvem do očí hostinské, která ho laskavě, uctivě měřila, neboť měl drahý šat a způsoby jak hrabě. Pak zvolna vytáhl z ranečku zrcátko a dýchl zhluboka, až se mu zamžilo a za okny se spustil hustý liják. Paní hospodská, Ondřej se usmíval a ptal se rozšafně, zda by tu mohl přespat. Pakli by onen nenadálý lijavec nechtěl snad brzy přestat. A božínku, jak by ne, zpívala sladounce milounce hospodská. Leč, pane, neboj se, zde prší vždy jen chvíli. A honem běžela do patra ustýlat, kdyby prý přece jen tu musel pan host zůstat. Pršelo celý den a potom celou noc. A pak už pacholci běhali po dvoře, kalhoty u kolen a hbitě snášili zděšené slepice a promáčené husy. A paní hospodská lomila rukama, že jim to určitě i střechu promáčí. A ať prý i ten pán jim pro Bůh pomůže, vždyť takhle dobytek i drůbež zahyne a oni, hromský svět, tak přijdou na mizinu. Konce to nemělo. Však Ondřej nemeškal. Vyběhl ze dvora, kde vodní hladina pozvolna stoupala a pozotvíral stáje. Stálo tam koníčků snad pro 5 kočárů. Však v koutě, v raničku, se bystře rozhlížel ten ze všech nejdražší, co div, že nevyrval i řetěz ze stěny a vzpínal se a dupal. Ondřej ho odvázal. A už se hnali spolu do vody a do bláta a Ondřej ulehl v raníku do hřívy. Buď 100krát s Bohem, potměšila zlodějko, a pobídl ho k trysku. Jen ještě za jízdy hmátl si pod kabát, aby se přesvědčil, zda vřetínko je v bezpečí, jak bylo. Měkounce schoulené leželo na srdci. Jeď, volal mládenec. Však tu se z nenadání déšť, jak lekl by se, přetrhl. A vyšlo sluníčko a po nebi se rozklenula duha. Pro pána, strnul Ondra a sáhl si darmo na rameno pro svůj raneček, kam ukryl zrcátko, dar od východu krále. Byl pryč, zůstal tam někde na židli a paní hospodská, jak pak by taky ne, musela přece přesvědčit se, co v něm je. Nemá své jméno jen tak pro parádu. A co, vzdych mládenec a pobít koníčka k ostrému kalupu. Za malou chvíli stáli před samotným králem. Tak co? Tázal se jízlivě. Ty ještě chodíš s hlavou na krku? Já mám svou hlavu rád, usmál se Ondřej. A to už panovník utíkal ke věži, vřetínko v náručí a schody podvoubral, jak by mu bylo z polovice roku. Ondřej ho nechal jít a honem vběhl na přízemí do izbiček pro sluhy, kde pana Barborka kropila drahocené prádlo. Div neshodila hrníček. Ondřeji, vykřikla a už mu přešťastná visela kolem krku. Snad by tak byly stály nekonečné hodiny. Jenže se brzy ozval rozpustilý smích. Netřetí princezna hledala po nádvoří hrdinu, jenž jako zázrakem vrátil jí klid a štěstí. Trubači troubili táhle jak o svátek. A král kamenné srdce, rudý po uši, vychválil Ondřej až do nebe. A potom chystal ve dvoraně hostinu a po hostině hon a po honu, buď sláva mu, pasován bude Ondřej na rytíře. Trvalo to pár dní. Však jednou k večeru přiběhla za vladařem princeznička Rita, ze všech nejmladší, a dlouze plakala a dlouze prosila, aby i jí ten mládenec z nemoci vysvobodil. Vše dělo se jak dřív. Vladař šel za Ondrou a znovu hrozil oprátkou a hrozil vězením, nesplní-li i poslední svůj úkol. A co by, pane princezničce, pomohlo? Tázal se rytíř Ondra a v duchu modlil se, ať osud k němu vlídnější než dosud. Slečna, když za ní přišli, kryla si ouška bělostnými dlaněmi. To ticho strašlivé mě jednou zahubí. Ondřeji, rytíři, chci krále slavíků. Ten ptáček prý si zpívá, jak to nikdo neumí. Ondřejovi se zatmělo. Krále slavíků? A už klekal si a už chtěl začít s úzkostlivým prosíkem, když král kamenné srdce objal princeznu a svatosvatě přísahal, že Ondřej splní, oč ho prosila. Jinak prý, ať se domů raději nevrací. Taková moje vůle. Ondra se uklonil a hnul se ke vratům. Nešťastný, znavený, jeho kůň Vraníček šel za ním krok co krok a skoro nedupal. Neb nechtěl rušit pomlklého pána. Šli dlouho, mlčky. Co si povídat? V co věřit na cestě, kde ani človíčka? Marno je vyhlížet náhodné pocestné, marno je procházet trhy a jarmarky, marno se u hospod ohlížet po dětech. Všechny ty zázraky dějí se za život jen jednou jedenkrát. Kdo ví, kde už jim konec. Koupili v městě klec a schlíple vykročili stezkou do lesa, kde se snad slavíci, jak lidé vyprávěli, nejvíc houfují a nejvíc zpívají si v temných půlnocích nad toky řek a nad hřímotem jezů. Šli dlouho. Ať se však dívali a chtěli, nikde nic. Jen sem tam holoubek či potutelný vrabec. Došli až k přívozu. Kam jedeš, rytíři? Vyzvídal převozník, mladý a urostlý, pár vesel u nohou a za kloboukem peří. Za králem slavíků, pozvedal Ondřej klec a smutně klad je do prohlubně ve člunu, jenž odvážel je ke druhému břehu. Pán s tebou, smál se muž. O tom jsem v životě nic neslyšel a že můj děda neboštík byl ptáčník nad ptáčníky. To už se blížili se člunem ke břehu a to už chlapík vyváděl je z kapradí a srdečně se loučil. Dej pozor na panstvo z Černého zámečku. Sem tam sem někdo přijde zastřelit si zajíce anebo srnečka. Ať ti v té kleci nepřibude díra. Smál se až zčervenal. A voda za ním dutě šplouchala, jak by si spolu zvyklí na sebe, co stiše povídali. Lužní les houstl. Tráva sykala a v temných houštinách tichounce byly pokroucené větve. Ondřej se po chvíli zastavil v březině a koně přivázal k suchému pahýlu a věšel klícku na nejnižší větev. Počkej tu, Vraničku, brzy se vrátím zpátky. A zašel ještě hloub, když v tom se na blízku ozvalo troubení a větve praskaly a dříví sténalo. Ondřej se propletl proutím a břízkami a vběhl do hvozdu, jenž hustým stromovým i tmou i vývraty mu připomínal prales. Tam v hrůze zůstal stát. Parohy vklíněný do spleti borovic zmítal se v křovisku veliký krásný jelen. Ondřej se zarazil a uši nastražil, neboť kde za kopcem zapraskly výstřely a hurtem zrušeně se sem tam ozvaly i tiché lidské hlasy. Neboj se, popoběhl chlapec k zvířeti, nějak ti pomůžu. A stoupal na špičky a zlehka pozvedal z hustého porostu jelení těžkou hlavu. Ale nešlo to. Zmatené zvíře rozechvíval strach a les se nepohnul. Suky a haluze svíraly paroží, až sypala se z hladkých kmenů kůra. Pomoz mi, šeptal Ondřej. A sotva stál. Hlína a mech mu podrážely nohy. Tu jelen utichl. A jak by rozuměl, poklesl v kolenou a jeho hlava prosmíkla se hložím. Ondřej až vykřikl. Jsi pašák, jelínku. A znaven usedl do zdupaného mechu. Hlasy a výstřely za kopcem umlkly. Děkuju, Ondřej. Hlesl kdos na blízku. A Ondřej vyskočil, jak by mu z nebe do kapsy sjel blesk. Pro pána Jána, co je zase tohle? Pod mocným javorem stál velký hřmotný muž. Vlasy měl plavé jako pšenice a vousy zrovna tak, jak by byl celý vytepaný z mědi. Laskavě usmíval se. Nic se neboj, Ondřeji. Měl měkký sametový hlas, jako když do vody dopadá po jednom divoké kačenkové peří. Kdo jsi? Hles mládenec a darmo vyhlížel v křoviskách jelena. Byl pryč, jen lesy na blízku si cosi přísně šeptali a v korunách se houfovali ptáci. Jsem jich, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A jak to dořekl, houf stromu na blízku se skácel do trávy a kolem dokola skvěla se mítinka. Jen jsem tam pařezy a čerstvé jahodení. Máš u mne velký dluh a já ti ho teď splatím. A jich svou ruku napřáhl a sejmul Ondrovi z nejnižší větve klec a postavil ji na zem. Pak sáhl do větru a náhle držel v ruce čistobílou plachetku. Stříbrně vyšitá třásla se v povětří a pak se pozvolna snášela ke kleci, až celičkou ji skryla. V tu chvíli stalo se, co Ondřej nezažil. Houf ptáků v povětří se prostřed letu zastavil. A myši blízko děr byly jak z kamene. A v křoví zajíčci strnuli prostřed skoku. Ondřej se pokřižoval. Však vládce jich se smál. Jen žádné strachy. Pohleď, tam v jeřábu na té nejvyšší větvi. To je král Slavíků. Chyť ho a pospíchej k nejmladší vladařově dceři. Vy znáte krále, žasl mládenec. Jich přivřel oči. Jak bych ho neznal? Jednou. Už je to kolik let. Hnali nás jeho feny ze vrat jako ovce. Hlas mu zněl zostra. Ale za to ty nemůžeš. Usmál se po chvíli a lehce postrčil mládence k jeřábu, jak by chtěl zahnat chmurné vzpomínání. Ondřej byl v koruně, nežli jich domluvil. A ruku natáhl k jeřabí haluzi a ptáčka polapil. Byl celý hebký, heboučký, jak by byl z teplé vaty. Ani se nepohnul. Až teprv na zemi, když jich ho poručil posadit do klece a když z ní pozvedl tu bílou plachetku, Slavíček zase ožil. A nejen Slavíček. I myši v kapradí už zase běhali. A siví zajíci se mezi pařezy proháněli jak diví. Jaká to plachetka, pomyslel mládenec. A náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil vládce jich. Zde vezmi plachetku, ať je ti k užitku. Však víc než tento dar střes svoje dobrotivé srdce. To v čase budoucím, ať čisté zůstane. A budeš s Barborkou do samé smrti šťasten. Vy znáte Barborku? Vykřikl mládenec. Však náhle postřehl, že stojí v lese sám. Jen stromy kývaly těžkými hlavami, jakoby vládce jich, v nich skrytý, odpovídal. Ondřej se rozhlédl po šerém stromoví. A pak se do čtyř světa stran přehluboce uklonil. Na sever, na východ a na západ a na jih. Vyjeli s veselou. Slavík si notoval a cesta najednou zdála se kratičká. Ani si mládenec nestačil vydechnout a stáli na skalách pnoucích se nad přívozem. Hej, křičel převozník. Už jedu, rytíři. Máš krále Slavíku? Slyším tak krásný zpěv, že se až srdce směje. Mám, volal mládenec a hleděl s úsměvem na řeku pod sebou, co před ním v jezu třpitně poklekala. Převozník dorazil. A když už Ondřej stál i s klecí ve člunu a vraník ve vodě brodil se za nimi, lodník si stýskl. Máš štěstí, rytíři, budeš teď bohatý. A já? Co čeká mě? Musím tu jezdit do nejdelší smrti. To už se blížili pozvolna ke břehu. Kůň už se zmáčený procházel v rákosí a řechtal divoce, až ve skalách to hřmělo. A co když bych tu klícku do zámku dones já? Vykřikl najednou hněvivě převozník a skočil k Ondrovi a chtěl ho přehodit přes zábradlíčko člunu. Ondřej se, zaskočen, už řítil do řeky. Však ještě v pádu vytrhl z kazajky tu plachetku a ještě stačil ji přetáhnout přes klícku. V které tu chvíli Slavík naráz stichl. A nejen Slavíček. I kůň se na břehu zarazil ve skoku. A ryby ve vodě stály jak z kamene. A převozník už rozpřažený strnul. Jediný Ondřej, surově postrčený do vody, svalil se přes bok člunu. Honem se zase vynořil a honem přitlačil lodičku k mělčině, kde zdvihl ode dna zastřenou tichou klec a odnášel ji na břeh. V tu chvíli přeletělo nad řečištěm povětří a bílá plachetka smekla se po drátech a odlétala k veslům. Vraničku, volal Ondřej a už utíkal. Nep ještě zahlédl, jak převozník se hnul a ryby myhly se třpitavě ve vodě. A kůň se v rákosí začal zas divě vzpínat. Stůj, ječel převozník, stůj, však tě dostihnu. Však to už vraníček uháněl k domovu a Ondřej koleny nutil ho ke spěchu a král všech Slavíků si přespaněle zpíval. Dojeli před ránem. Však brzy bylo na zámku, jak v poledne. Z věže se ozýval šťastlivý rytin smích a tlukot slavičí, při kterém všichni na nádvoří zmlkli. Vyhrklo vínečko, duněly salvy z děl a výskly fanfáry a dvůr se roztancoval. Jsi vítěz, Ondřeji, ozval se starý král, když všechno utichlo a poklekalo v kruhu. Vyber si z princezen, která ti nejbližší a uč se býti králem. V hlase měl slzy, takže si podaní potajmu šeptali, že snad ty zázraky, co Ondřej vykonal, uzdravili i krále. Ondřej však v rozpacích pokrčil rameny. Odpusť mi, vladaři, já nevěstu už mám. A už se rozbíhal do hloučku sloužících, odkud si přiváděl líbeznou Barborku, co třikrát klopítla, než doběhla s ním zpátky. To pro ni šel jsem, pane, na čtyřikrát do světa. Pro ni a pro všechny, co měli zůstat na dosmrti sami. S štichlo to kol dokola jako v kostele. Však král kamenné srdce, náhle bezbraný a náhle zahanben vším, co kdy vykonal, přistoupil k Ondrovi a s gestem vznešeným podal mu barborčinu ruku. Je tvoje, rytíři, a dovol mi být na tvé veselce do smrti vděčným kmotrem. Ano, jsou země hojnosti a země prázdných míz. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Někdy to upřímné počase zkamení, někdy to kamenné počase zhedvábní. Záleží na lidech, co na blízku jim žijí.
1: Krtek a parapličko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
2: Já tady jsem ještě nebyl!
1: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se Krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
2: Co pak se nic nedá spravit? To by se na to podíval.
1: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s Krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáče.

0: Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchly na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem až vploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: cvak,
1: udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
2: Paraplíčko, to jsem rád.

0: vylovil parapličko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížil, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. No, ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat.
2: Už tě mám,
0: zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko, jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady, tam ne, přece tady, tady.
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunéčko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzounká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat.

0: Vlk byl zvědavé zvířátko. Seděl na stromě, dělal jako by nic. A přitom mu oči jen hrály. Rád by věděl, co dělá holčička pod stromem. Holčička pod stromem nedělala nic. Byla tam jen tak.
1: Co děláš, Kateřino?
0: Zavolal na ní plch.
2: Nic.
1: Prosím?
2: Nic.
0: Plch chvíli běhal po větvích sem a tam a pak už to nevydržel a se běhl dolů. Chtěl vidět, jak se dělá nic.
1: Ukáž, jak se to dělá?
2: No, takhle,
0: řekla holčička a stála pod stromem a nehýbala se.
1: To je obyčejné stání,
0: řekl zklamaně plch.
2: Tak teda takhle,
0: řekla Kateřina, sedla si na pařez a dala nohu přes nohu a podepřela si jednou rukou bradu a dívala se před sebe.
1: No to je obyčejné sažení,
0: namítal plch.
2: No tak takhle,
0: řekla Kateřina a lehla si do trávy, jak dlouhá, tak široká, a zavřela oči.
1: No to je obyčejné ležení, řekl plch.
0: Kateřina se posadila.
2: Poslyš, plchu, co je to vlastně nic?
1: Nevím, řekl plch. Nevím přesně. Měli bychom se na to podívat zblízka.
2: To bychom měli,
0: řekla holčička.
2: Ale kde je?
0: Plch přemýšlel, rozhlížel se a nevěděl.
1: Což ve vzduchu,
0: navrhoval.
2: Ve vzduchu je vzduch,
0: pravila Kateřina mrzutě.
1: No tak co? Pod kamenem?
0: A už horlivě obraceli veliký kámen. Ale nic tam nebylo. Byla pod ním zkroucená bílá tráva, která si hned blaženě oddychla a začala se těšit, jak se uzdraví a zazelená a jak zase poroste rovně. A bylo tam také několik nehezkých brouků, kteří se s úprkem rozběhli.
2: Všude něco je,
0: stěžovala si holčička. A hleděli pod kůrou a v duběnkách a v loňských bukvicích a v silence nadmuté a ještě leckde jinde, ale všude nacházeli plno červíků nebo pavučin nebo něčeho.
2: Což kdybychom se podívali do lískových oříšků, víš, do těch prázdných, co nemají jádra.
0: A dívali se do lískových oříšků, do těch prázdných, co nemají jádra, a pak se dívali i do těch, co mají jádra, a řekli si, že je to lepší než nic, a potom si řekli, že už vůbec nebudou večeřet, a byl konec hledání.

Ani si neumíte představit, co má zima práce. Když přijde její čas, má tolik starostí, povinností a zodpovědnosti, až jí z toho někdy jde hlava kolem. Tak například musí zmrazit zem. Ono se to lehce řekne, ale není to jen tak. Zima dobře ví, že země musí být promrzlá akorát, ani moc, ani málo. Tak, aby kořínky věděly, že je doba odpočinku a nehnali rostliny jako splašené do pupenců. Ale zase ne tolik, aby ty křehké kořínky zmrzly v zemi na padrť. Nebo rybníky. Zmrazit rybníky také není žádná legrace. Řeknete si, led jako trám a basta. Napadne vás ale, že pod tím ledem musí žít a také dýchat ryby? Kapři, líni, cejni i malí karásci? I na to musí zima pamatovat. Nechat tuhle v ledu škvírku a támhle zase skulinku, aby se všichni ti šupináči mohli občas zhluboka nadýchnout. Zkrátka, zima má starosti nad hlavu a sama by všechnu tu práci nezastala ani za nic. Naštěstí má ale k ruce pomocníky, mrazíky. Tihle mrazíci jsou moc šikovní hoši, chlapíci ostří jako břitva a do práce jako draci. Nic jim neujde, ani jednu nezamrzlou kalužinku nepřehlédnou. Když se toho roku ujala zima vlády nad zemí, všechno se zdálo jít podle starých pořádků. Mrazíci se nahrnuli do kanceláře paní zimy a pěkně se vyrovnali do řady od toho největšího habána až po toho nejmenšího utřinosa. Podupávali svými mrazovkami, kam dýchli, tam to praštělo ledem. Zima začala úřadovat. Podle abecedního seznamu si volala mrazíky ke svému psacímu stolu a rozdělovala práci. Ty půjdeš tam a ty zase semhle. Když v tom se celá ta pěkně vyrovnaná řádka mrazíků zavlnila, jak se někdo snaží horem pádem dostat ku předu. U psacího stolu paní zimy se objevil mrazík, ale ne, tohle přece nemůže být mrazík. Žádné svaly, tělo jako vrbový proutek, u všech všudy odkdy pak chodí kluci mrazíci v plizované ledové sukýnce. Co pak ty si záč? Zeptala se zima a nasadila si na nos ledové brýle, aby si lépe prohlédla podivné stvořeníčko s velikou jinovatkovou mašlí ve vlasech. Mrazilka, jméno mé, udělala ta ledová panenka půvabné pukrlátko. Špičatým kramflíčkem přitom škrtla o led, až zajskřilo. Mrazilka, neznám. A vůbec, slečno, máme moc práce. Na zdržování sis nevybrala správný čas, zamračila se zima. Slečna Mrazilka však měla pro strach uděláno. Hned tu bylo ještě jedno pukrlátko i s úsměvem. Ale právě kvůli tomu jsem přece tady, abych ti pomohla. Nebo snad mou pomoc nepotřebuješ? No, ošila se zima, která si při nejlepší vůli neuměla představit, jak by jí tahle ledová cácorka mohla pomoci. Inu, kdo má chuť pomáhat, toho neodmítnu. Co vlastně umíš? Já... Trošku se zarazila Mrazilka, ale hned pokračovala. Já mám totiž takový nápad. Je to nápad za všechny peníze, to budeš koukat. Začalo to tím, že jsem jednou poslouchala, co se o tobě dole na zemi říká. Jsi prý studená a taky někdy moc mírná, ale jindy zas krutá a taky zlá a nelítostná. No, tohle všechno se o tobě říká, jen si představ. Nenašel se ale ani jeden člověk, který by řekl, že jsi k tomu všemu taky krásná. Koukáš, co? Já dobře vím, že tě to mrzí, seš přece ženská jako já, zamrkala Mrazilka na skoprnělou zimu čtverácky jedním okem. Ale nic si z toho nedělej. S mojí pomocí budou o tvé kráse skládat básníci verše. Pojď se vsadit. Zima nemohla nad troufalostí Mrazilky popadnout dech.
A už vůbec neměla chuť uzavírat nějaké sázky. Vždyť ona je ta svečinka řádně drzá. Co si to vůbec dovoluje? Zima byla přece odjakživa jenom zlá, studená a krutá. Kdo se prosí o nějakou krásu? Co pak zima potřebuje, aby se o ní říkalo, že je krásná? To tedy nepotřebuje. Prý, aby říkali, zima je krásná, zima je krásná. Zopakovala si zima v duchu ještě jednou tu nesmyslnou větu a najednou se jí to k vlastnímu překvapení začalo líbit. A proč by vlastně lidé nemohli říkat, že je zima krásná? Proč pak ne? Na krásu má právo každý, proč by tedy ne mocná paní zima? Zima se ohlédla, co na tom razíci. Ti se samozřejmě hned začali ušklíbat, pohyhňávat a jeden si dokonce zaťukal na čelo. Dobře ti, zimo, radím. Neposlouchej tu bláznivou slečinku, šeptl mrazík, co stál nejblíž zimě do ucha. Ikuš, zbytečné řeči. Mně nemusí nikdo radit. Vím sama nejlíp, co a jak. Jestli se nepletu, každý z vás už práci dostal, tak už neokounějte a jděte si po svých a nezapomeňte, že vás večer překontroluji. Utrhla se zima. Mrazíci sklopili hlavy a s mrzutým brumláním odešli po své práci. Slečna Mrazilka osaměla s paní zimou. Rozhodla jsem se, že to s tebou zkusím, řekla zima. A Mrazilka se radostí až zatetelila. Jej, to je dobře, vidím, že jsi moudrá. Tak já bych ti třeba vysvětlila ten svůj nápad. Spustila Mrazilka, ale zima ji zarazila. Jak správně říkáš, jsem moudrá. A protože jsem moudrá, tak si tě nejdřív vyzkouším. Nejdřív musíš složit zkoušku, potom uvidíme. A co bych jako... Lekla se Mrazilka, která popravdě řečeno neměla o zimní práci ani potuchy. Měla jen hlavu plnou, ale plničkou nápadů. Klouzačky, řekla zima. Klouzačky? Jaké klouzačky? Nechápala Mrazilka. Budeš mrazit klouzačky. Když dokážeš do večera udělat pro všechny děti na zemi klouzačky, vezmu tě do služby. Ale to ti povídám, zahrozila zima svým kostnatým prstem. Ať je každá klouzačka jako pravítko. Jako pravítko? Podivila se Mrazilka. Ale v tom už jí v očích zablízklo šibalské světýlko, docela takové, jako by se jí v hlavě vylíhl z brusu nový nápad. Ale zajisté, každá klouzačka bude jako pravítko, zavískla Mrazilka a vylétla ze zimní kanceláře tak nakvap, že se paní zimně průvanem rozlétly všechny účty a důležité listiny. No, a my teď dáme Mrazilce čas, aby splnila svůj první úkol. O tom, jak si s klouzačkami poradila, si povíme až zítra. Dobrou noc.

0: Poslyšte příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí je muž na tisíc mincí, nemůže navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, teď bloudí po dunách. Jen červená růže má jediná moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši má, když není si podoben. Červená růže má jediná moc a láska krásná, jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, ach, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná jak snění, snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
1: Daleko, daleko za sedmerými horami a sedmdesáti řekami, za modrým mořem a sedmibarevnou duhou, vykvetlo království růží. Vládl mu dobrý král. Spravoval je moudře a spravedlivě, takže se celé podobalo zahradám plným květů. Ale ze všech poupat, která vykvetla, měl nejradši svou dceru Růžičku. Snesl by jí sluneční paprsky z oblohy, ticho ze dna moře a všechny poklady země. I starší bratr Růžičku miloval víc než sama sebe. Jediná princeznina slza by ho přiměla jít na kraj světa, kdyby se pak proměnila v úsměv. A tak vychovával je Růžičku jen v samé radosti a štěstí.
2: Růžičko, vždyť už jsi málem na vdávání. Právě včera se mě ptal princ z království měsíce, zda ses vyspala do růžova.
3: Za to sám, když ji vidí, bledne jako luna.
4: Luně se však podobá tak málo.
3: A král země úsměvů se dává ptát, jestli úsměv ze všech nejkrásnější.
2: A nejlíbeznější.
4: Můj.
2: Či jiný.
3: Jestli by tvůj úsměv nezdobil trůn po králově pravici.
4: Ale u nás je pokaždé stejně zachmuřený jako naše kuchařka, když se jí srazí těsto.
3: Trápí ho, že tvůj úsměv nepatří jen jemu.
4: Patří přece všem dobrým lidem.
2: Ano? A komu patříš ty, Růžičko?
4: Přece vám a našim růžím a zahradám a hrám.
2: Ale nemůžeš si jenom hrát.
3: Ale může.
2: Vždyť už vyrostla z dětských střevíčků.
3: I když tančí už na bále, snímá ještě dětské. Však uvidíš. Stáhni šátek ze zlaté klece, Růžičko.
4: Kdo je to?
3: Páv, vzácný pták, kterého v našem kraji nikdo nemá.
4: Je krásný.
3: Koupil jsem ho od kupců, kteří připluli ze zámořské země. Chytili ho prý na dunách, daleko za modrým mořem. Je tvůj.
4: Děkuju, tatínku. Září duhovými barvami a třpití se mu oči. Jak se to dívá? Co má v očích, bratře? To neznám.
2: Kdyby byl člověk, řekl bych, že má v očích smutek. Ale je to jen pták. Nemůže se usmívat ani plakat.
4: Je smutný, bratříčku.
3: Ale s tebou bude vždycky veselý, jako každý, na koho se podíváš.
2: Kromě prince z království měsíce a krále země úsměvů.
4: Nechci o nich slyšet. Vůbec o nikom. Chci být jen se svým pávem. Chtěla bych, aby se jeho oči zatřpitily radostí.

0: Z celé zahrady mám nejraději tenhle růžový keř. Prý vyrostl v hodinu, kdy jsem se narodila. Líbí se ti, můj milý páve? Pokaždé, když se mi zatouláš, tak tě tady najdu. Mám teď svůj keř ještě radši. Co bys mi asi pověděl, kdybys mohl mluvit? Jsi se mnou rád? Jsi! Já to vím. Neteskni už po vzdálené zemi. Probuď svou radost. Dám ti červenou růži. Nejkrásnější, která na mém keři vykvetla.
1: Je tu mé srdce, ale domov je dalek.

0: kam se ten podivný pták hne, naše princezna za ním.
1: Jakoby ne on, ale princezna byla jeho hračkou.
0: Ani s mou Hojdou se neprochází jako dřív.
1: Třeba, že komtesa Hojda by měla být princezninou první přítelkyní, když vy jste první dvorní dáma.
0: Má dcera je první princezninou přítelkyní. Na tom nic nezmění nějaký pták s duhovým peřím.
2: Jen se podívejte, pro mě ani jednou nerozprostřel peří do vějíře.
1: Je tak pyšný, že jen pro tu nejvzácnější čaruje.
2: Matko, co pak nejsem dost vzácná?
0: Jsi, Hojdo. A ty mlč, sluho. Pod mě šilí.
1: Už tolikrát jste mi řekli, mé vzácné paní, že jsem poslem špatných zpráv a že má slova mění diamanty v pouhé sklo. Ale což nebývala pravda taková, že jste se s klíčkem dali oslnit a málem v něm viděli diamanty? Princezna je nejvzácnější, protože je princezna. Komtesa Hojda může být ještě vzácnější. Najde-li si za ženicha prince nebo krále?
2: Tak ať se princezna baví s pávem. Alespoň její vzácní nápadníci budou mít čas na jiné dívky. A ji, ať si vezme třeba páv.
0: Hloupá. Jen vedle princezny na tebe padne trochu jejího třpitu, perlivého smíchu a šarmu. I ke mně už se doneslo, jak si lidé říkají, Hojda, jak mohl v království růži vykvést takový bodlák.
2: Ty si...
0: Musíme překazit čarování páva. Ať se princezna vrátí k mé Hojdě.
1: Zabít ho?
2: Oškubat mu peří, vypadal by jako bažant.

0: Co se stalo, růžičko? Jako bys nežila mezi námi, ale někde, kam za tebou nemůžeme. Posloucháš svého bratra?
1: Ano. Ano, tatínku. Hraje krásně. Já jen... Myslela jsem teď na Len. Včera jsem seděla s kolovratem u krbu, vyletěla jiskra a na vřetenu nezůstalo nic.
2: Souží jen schořelý Len.
1: Ty jsi ale posměváček.
0: Dám ti přinést takovou náruč lnu, že ho nespředeš ani za rok. Ale páva pošli do zahrady. Překážel by ti při předení.
1: Ne, tatínku. Chce být se mnou.
3: Jistě se mu v zahradě líbí víc než v komnatách. Je to jen pták.
1: Ne, nechci.
0: Poruč dvořanům, ať odnesou páva.
1: A proč to nesmí být se mnou?
0: Nemůžeš s ním být ve dne v noci. Lidé si toho už všímají.
1: Tak ať si toho nevšímají.
3: Ráno ho uvidíš.
1: Do rána je dlouho.
3: To je řečí kolem obyčejného páva.
1: Není obyčejný. On je pavý princ. Ano, žádný jiný se mu nevyrovná.
4: Tak možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, jen peří, peří. A škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi z té duhy utkanou. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží, kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Já vidím pohled žhavý, snad jako drahokam, však je to okopavý a hledí bůh ví kam. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří.
1: Nech mě, nech nás, pojď, můj pavý princi, nechte nás spolu. V zahradě pod naším růžovým keřem je nám nejlíp. Viď, můj milý.
5: Divíš se otci a bratrovi? Na zámek se sjíždějí nápadníci a nelíbí se jim, že s nimi netančíš a neprocházíš se zahradou.

0: nikdy nerozloučíme. Ať je jich třeba plný palác.
1: Už brzy bude tvůj otec chtít, aby si jednomu z nich podala růži ze svého keře.
0: Červenou růži jsem dala tobě. Nemůžu jí trhat pro jiného.
1: Růžičko.
0: Vypravuj mi o své zemi.
1: Za modrým mořem, za písečnými dunami, leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů. Kdybych se mohl vrátit, zasadil bych tvou červenou růži, z které nezvadl ani lupínek. A keř z té růže bych opatroval jako oko v hlavě.
0: Vezmi mě s sebou do paví země.
1: Slyšela jsi přece. Možná, že máš prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Snad všechno, co ti vyprávím, je jenom pohádka. Tak vzdálená, že ani nemůže být pravdou.
0: Nevšímej si písní mého bratra, můj milý. Je dobrý, ale rád mě škádlí. Ať je tvé vypravování jenom pohádka, ale je krásná. Tak krásná, že už chci žít jenom v ní. Poslouchej, jak by zněla ta píseň, kdybych ji zpívala já.

0: No, tebe si vezmu, můj pavý princi. Nikoho na světě nemám tak ráda jako tebe.
1: Ah, vidíte to? Ona ho políbila.
2: Páv nám očaroval princeznu.
3: Já jí ho daroval, já jí ho odejmu.
1: Sekněte mu hlavu, králi. A hned, taste.
4: Růžičko, s Bohem.
0: Princi.
5: Už se neuvidíme.
0: Kde je můj páv? Můj pavý princi?
2: Princi?
0: Co jste mu udělali?
3: Nic, dočista nic, růžičko.
2: Uletěl.
0: Proč máš v ruce meč? Ty jsi ho zahnal. Tatínku, chtěl jsi mu ublížit?
3: Já nevím, jen...
1: Chtěl tě zachránit před jeho zlou mocí.
0: Jakou zlou mocí? Je nejlepší na světě, můj pavý princ. A teď se ztratil. Páve. Páve, můj milý.
6: Sestřičko, co se stalo?
2: Uletěl duhový ptáček a nevrátí se.
0: Bratříčku, vrať mi ho.
1: To máte z toho, že jste ji rozmazlovali. Dostane na co si vzpomene i na co si nevzpomene.
3: Utiš se, růžičko.
0: Já šťastná nebudu, dokud nenajdu svého pavýho prince.
2: Slyšela jsi, matko?
3: Růžičko, děvenko moje, i hojda se dnes usmívá, aby ti udělala radost. Podívej.
1: No, už dlouho jste si spolu nehráli, princezno. Stříbrné kuželky leží v koutě, zlatý míč se zakutále.
0: Nechci si hrát. Nechci, aby svítilo slunce. Nechci, abyste byli se mnou. Nechci nic, když nemám svého pavýho prince.

Růžička králi a svému bratru chřadla před očima. Až se princ na její smutek nemohl dívat a vydal se na dalekou cestu, aby snad někde našel duhového páva, kterému princezna dala s růží své srdce.

0: Už 7 týdnů bloudím po neznámých krajích a opavým princi jsem se nedozvěděl ani slovíčko. A teď se mi do cesty postavilo moře. Snad se vrátil tam, odkud ho přivezli zámořští kupci. Širá, daleká vodo, jak tě přepluju.
1: Hledáš paví království, princi? Hledáš pavýho prince?
0: Duhová rybo, jak víš, koho hledám? A jak víš, kdo jsem?
1: Neptej se, vím mnoho. Vím, že tvá sestra už poznala smutek. A že nebude šťastná, dokud se nesetká s pavým princem. A že se s ním nesetká bez tvé a mé pomoci.
0: A jak ty bys mohla pomoci?
1: Na druhém břehu moře leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů.
0: Tam je pavý princ?
1: Přenesu tě k němu. Neboj se, vstup do vln a chyť se mých ploutví.
0: Děkuji ti, rybo.
1: Neděkuji. Přepluješ moře, jen jestli vykonáš to, oč tě požádá.
0: Nechci, aby se růžička trápila. Splním tvé přání.
1: Ať je sebe těžší?
0: Neznám nic těžšího než její smutek. Dal jsem ti slovo, rybo.
1: Drž se dobře, princi.

0: si v pavím království. Až předáš pozdravení pavýmu princi, vrať se na pobřeží. Čekej na mne 3x7 dní. A nezapomeň, co jsi mi slíbil.
1: Děkuji ti. Děkuji, vzácná duhová rybo. Nezapomenu ti tvou službu. Já se vrátím.

0: Jsem princ z království růží. Uveď mě k pavýmu princi, dvořane.
1: Nevím, přijme-li tě, pane. Ale snad ho tvá návštěva trochu rozptýlí.
0: Nic bych si teď nepřál víc.
1: Byl veselý, smál se. A radost se kolem něj šířila jako vějíř z pavých per. Všichni jsme byli šťastní, než se stalo to neštěstí.
0: Jaké neštěstí?
1: Král pouští chtěl za ženu paví princeznu. Prosila svého bratra, ať ji zlému králi nedává. Raději, že utone v modrém moři, než aby se stala královnou písku, vyschlých řek, písečné bouře a žízně.
0: Ubohá princezna.
1: Král pouští od nás odešel s nepořízenou. Msta však byla strašná. Nad našimi poli a zahradami se zvedl vichr a mnoho z nich zavál pískem. Princezna zmizela a nikdo už o ní neslyšel. Prince král pouští proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Bloudíval po dunách a hledal svoji sestru. Někdo říká, že ho unesli, jiní, že uletěl sám.
0: Třeba nechtěl být lidem pro smích.
1: Spíš pro pláč. Vždycky jsme ho milovali. A princeznu taky. Je to právě 7 neděl, kdy jsem ho našel v zahradě. Vrátila se mu lidská podoba, ale duši má ztracenou. V ruce držel překrásný červený květ, který u nás dosud nikdo neviděl. Zasadili jsme jej a vyrostl keř. Podívej, teď jde právě k němu.
0: Růže? Takové růže přece rostou jen na keři naší růžičky.
1: Sedává pod ním a jakoby květy, kterým říkáš růže, hojili jeho duši. S jakou láskou a něhou se jich dotýká.
0: Paví princi.
1: Úpěnlivě čekáme na toho, kdo jej potěší a vrátí životu.
0: Snad vám přináším ten dar. Uveď mě, dvořane.
1: Můj pane, přivádím ti vzácného hosta, prince z království růží.
2: Vítám tě.
0: Jsi paví princ?
2: Toto je paví království a já jsem jeho vládce.
0: Pak ti patří pozdrav mé sestry Růžičky.
2: Růžičky?
0: Co pak si na ní nevzpomínáš?
2: Růžička. Růže? Červená růže. Dvořane, tak se jmenují ty květy, už vím.
0: Je to jméno mé sestry. Vdechni vůni růže, paví princi. Zhluboka. Zavři oči. Nepřináší ti vůně obraz dívky?
2: Růžička. Ano, má azurové oči, čisté jak mořská voda. Vlasy medové a ústa lupínky růží. Stále ji vidím ve snu, jenom ji. Růžička. Nejkrásnější ze všech růží. Její tvář je jak vykoupaná v rose.
0: Teď se topí v slzách. Má sestra nebude šťastná, dokud tě znovu neuvidí.
2: Ani já bez ní nežiju. Růžička mi vrátila hlas, vrátila mi tvář, ale u ní zůstalo mé srdce.
0: A její u tebe.
2: Vidíš, můžeme žít jen spolu, Růžička a já. Hned pošlu loď a doprovod a svatební šaty z duhových per a vzácné dary Růžičce i králi. Ale ty zůstaň se mnou, bratře. Budu trpělivěji počítat dny, které mě dělí od chvíle, kdy u našeho břehu přistane má nevěsta.
0: Rád bych zůstal, rád. Ale dal jsem slib a musím jej dodržet. Odejdu. A vrátím se za 3x7 dní.
2: Zahraj mi tedy ještě, bratře, než se rozloučíme. Tóny jsou mocnější než dálka. Rázem si tam, kde si přeješ být. Král čte starou knihu, ano, a Růžička u krbu přede len.
0: A páv sklání svou korunku u jejich nohou.
2: Zahraj mi píseň, kterou si hrával Růžičce. Opavím princi, zahraj.
3: Tak možná, že má prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, peří, peří.
2: Ach, škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi, zem z duhy utkanou. A víš, že Růžička tu píseň zpívala jinak? Já vím, že není němý, ač tvář má neznámou, on daroval mi zemi, zem z duhy

0: Růžičko, přijeli poslové od pavýho prince. Je živ a zdrav a tvůj bratr taky.
1: Žije? Žijí! Našel ho, můj báječný drahý bratříček. Můj pavý princ žije.
0: Je vládcem v zemi za mořem, v pavým království. A poslové mě jeho jménem požádali o tvou ruku. Přivezli jeho podobiznu, podívej.
1: Ach, je krásný. Tatínku, snad nejsi smutný. Já jsem tak šťastná.
0: Ztrácím tě.
1: Jen odjíždím.
0: Za moře, na kraj světa. Ještě jsem neviděl rodiče, kteří by jásali, když vdávají jedinou dceru.
1: Ještě se nevdávám. Teprve popluju za ženichem.
0: Popluješ přes moře, daleké, nekonečné.
1: Modré, jako oči pavýho prince.
0: Nebezpečné jako závist.
1: Věčné jako moje láska.
0: Hluboké jako lidská zášť. Bojím se. Růžičko, ať mi v něm neutoneš.
1: Tatínku, takhle mě vyprovázíš na cestu. Buď se mnou šťastný.
0: Budu rád, až mi poslové přinesou zprávu, že jsi šťastně doplula na druhý břeh.
1: Tak pojď se mnou, tatínku.
0: Přece víš, že nemohu, růžičko. Musím spravovat zem. Ale nedej na moje řeči. Starý člověk, ten už někdy poslouchá víc síčky než slavíky. Měla by si sebou vzít některou družku, mladou, s kterou každé zrníčko pláče proměníš v perličku smíchu.
2: Mou hojdu.
0: Ale vždyť ta se mračí, kde pak hojda a smích.
2: Je celá zarmoucená pomyšlením, že ztrácí družku svých dětských her.
0: Chceš jet, hojdo? Poslové říkají, že v pavým království jsou všichni lidé přívětiví.
1: I tobě se tam rozjasní tvář, hojdo. Uvidíš. Zůstaneme spolu. Najdeš si ženicha?
0: No co, hojdo? Co pak váháš? Tady už je přebráno.
2: A růžový princi tě stejně ani nevšimne. Ale kdo ví, jaké štěstí tě čeká v pavým království?
3: Neopustila jsem princeznu nikdy, pokud mě ona sama nezanedbávala.
1: Ještě pořád se na mě zlobíš pro pavýho prince.
2: Ale ne.
1: Všechno ti vynahradím. Staneš se první dvorní dámou paví královny.
2: Poruč si, ať tě provází náš sluha. Je sice podměšilý, ale pro tebe a pro peníze by skočil do moře. A nebo tam někoho hodil.

0: Proč jste mě volala, paní? Všichni na lodi už spí. Jen kormidelník vede plachetnici, temnotami bůh ví kam.
1: Šetři spánek z páčů a schovej se sem do závětří. Měsíc začíná rozlévat stříbro po vlnách. Kromě něj, ať nás tady nikdo nespatří.
0: Proto máte temný plášť?
1: Tišej! Chceš být konečně pánem? A nejen sluhou pavýho prince?
0: To chci. Být pánem.
1: Dost možná, že budeš. Chceš, aby ti tento měšec, říkal pane?
0: Ano.
1: Koupíš si, nač ukážeš, a zaplatíš si i sluhy, kterým budeš poroučet.
0: Ano. Ale zač to všechno, paní.
1: Schodíme paví nevěstu do moře. A po přistání dosvědčíš, že pravá nevěsta jsem já.
0: Ale pavý princ ji zná, propadneme hrdlem.
1: Nikdy ji neviděl. Snad nevěříš povídačce o tom, že páv, který růžičce uletěl, je princ. A i kdyby, je to už dlouho a tváře dívek se mění.
0: U dvora pavýho prince je náš princ.
1: Odešel. Slyšela jsem hovořit posly, že jakmile vyřídil sestřin vzkaz, vrátil se k moři.
0: Ale domů nedošel.
1: Třeba se utopil při zpáteční cestě. Slyšíš, jak vlny hučí? Blázne. Myslíš, že bych se rozhodla plout přes moře, kdybych si nebyla jista svou věcí? Běž se podívat, co dělá princezna.
0: Spí a usmívá se ze sna.
1: Tak na co čekáš? Vidíš? I měsíc se na chvíli ukryl, aby nebyl nevítaným svědkem. Pojď! Pluj. Pluj si jako kámen, růžičko. Až na samé dno. Paví nevěsto.
2: Avšak růžička neutonula. Z hlubin moře se vynořila veliká ryba. V záři měsíce podobná stříbrné lodičce. Vynesla růžičku na hladinu a tiše ji nesla mořskými vlnami tam, kam před nimi s napjatými plachtami spěchala princeznina loď. S východem slunce spatřila růžička, že šupiny ryby se třpití stejně jako duhová paví pera. Pomyslela si, že ryba je snad poslem pavího království. A znovu uvěřila, že uvidí pavýho prince. A zatímco před nimi se ještě vlnila nekonečná modrá pláň, loď s hojdou přistála u břehu.
1: Pěkná země. A tolik lidí čeká, aby mi vzdalo hold.
3: Jako princezně.
1: Jsem princezna. Pamatuj si to, hlupáku.
4: To je ona.
5: Jak se mračí.
1: Říkali, že bude krásná.
4: Je ošklivá jako hodina smrti.
5: Má svatební šaty z pavých per.
1: Co okouníte?
4: Je zlá.
5: Je zlá.
1: Co ti pávy tolik křičí? Zažeňte je.
6: Nosítka pro nevěstu pavýho prince.
1: Nepůvabná země. Nezdvořilý lid. Ale já vám ukážu, jaká já jsem paní.

0: přichází princezna Růžička z království růží.
1: Je opravdu tak krásná, jako v mých snech? Má dobrá, milá Růžičko.
2: Ach, odpusťte, princi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň střípek krásy, o níž jste myslel, že je jí celý džván.
1: Buď vítána v pavím království.
3: Buď vítán, můj pavý princi.
1: To přece není ona. Přeplula za mnou moře, má na sobě svatební šaty z pavých per, které jsem jí poslal. Ale je jiná.
4: Nevšimla jsi mě? Tak vymysli něco. Udělej něco, nebo jsme ztraceni.
5: Má paní tolik strádala vaší nepřítomností, že se jí žalem proměnila tvář. Nuže je na vás, paví princi, abyste splatil dluh?
3: Ano, ano. Milovala jsem tě, i když jsi byl pouhým pávem. Má láska ti vrátila pravou podobu. Tvá sejme prokletí žalu ze mne. Jen co mi navlékneš svatební prsten, budeš mít paní, že ti budou závidět všichni králové světa.
1: Není nic, co by se dalo vytknout jejím slovům. Ale ta pýcha v nich, ta pýcha. Tak ale by Růžička nemluvila. A i kdyby byla zakletá v ropuchu, měla by jiné oči. Oči třpitné, laskavé, milující. Nikdy v nich nebyla pýcha. Poraď, dvořane.
2: Máš pravdu, pane. V očích zůstane každý tím, kým je. Ať se s ním děje cokoliv.
1: Jistě si unavena po dlouhé plavbě, paní. Ráda si odpočineš ve svých komnatách.
3: Nejsem unavena. Se svatbou nemusíme otálet.
5: Nechcete přece, princi, aby se rozneslo, že máte ošklivou nevěstu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Jen co jí na hlavu položíte svatební korunu a tvář zahalíte svatebním závojem, bude krásná jako růže.
1: Jako růže? Dobrá, svatba bude dnes. V naší zemi je však zvykem, že nevěsta nosí svatební korunu z květů.
4: No což, tu zlatou si obléknu zítra.
1: Ženich sám uvíje věnec z těch květin, které jsou mu nejmilejší. Mně jsou nejdražší červené růže. Jen růže mohou zdobit princeznu z království růží.

0: Snad střípek duhy tam na obzoru vln padl do vody. Ale ne. To je ryba. Duhová ryba. Už 3x7 dní na ní čekám. Vrací se pro můj slib a přináší mořskou vílu. Ale ne. Vždyť to je růžička. Naše růžička.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Kde to jsme?
0: Na břehu Pavího království.
1: Paví království. Děkuji ti, milá duhová rybo.
2: Neděkuji.
1: Zachránila jsi mi život. Kdybys mě přinesla k jinému břehu, prosila bych tě radši, abys mě vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, ale najednou jsem se uprostřed noci probudila ve vlnách. Duhová ryba mě zachránila. Jak se ti odměním?
2: Ti zabavím princem a buďte spolu šťastní.
1: Nic si nepřeju víc.
2: To je tvá odměna i pro mne. Ale spěchej, spěchej za ním.
0: Růžičko, vyprovodím tě.
2: Počkej. Snad si nezapomněl na svůj slib.
0: Ano, splním, co si budeš přát.
2: Ožeň se se mnou.
1: Ne.
0: S tebou?
2: Čekám tvou odpověď.
0: Máš mé slovo, prince.
2: Pojď tedy za mnou.
1: Ne, neodcházej, bratříčku. Utoneš.
0: S Bohem, růžičko.
1: Moře ho pohltilo, jako by to nikdy nebylo. Bratříčku. Bratříčku, co jsi to udělal? Rybo, duhová rybo, stáhni do mořských hlubin mne. Vezmi si mne.
2: Vezmeme tě sebou. A rádi, růžičko.
1: Kde jsi tu vzala, paní? A ty, bratříčku?
2: Jsem princezna Pavího království. Paví princ je můj bratr. Oba nás zaklel král pouští. Mnoho našich zahrad a polí zavál pískem, protože jsme nebyli poslušní jeho vůle.
1: Mě proměnil v rybu a prince v páva.
2: Páv je v našem erbu. Král pouští doufal, že zakletého prince lidé nepoznají od obyčejného páva a jednoho dne ho zabijí. Ale u nás ho poznal každý podle očí. A prokazovali mu úctu jako člověku.
0: I naše růžička v něm poznala člověka.
2: Řeč mu mohla vrátit jenom dívka, která by mu dovedla dát radost. Lidskou podobu, jen její láska.
0: Láska je mocnější než všechny temné síly. Bezbraná přepluje moře.
2: A němému dá hlas.
1: A hlasu dá píseň.
2: Mě mohl vysvobodit jen ten, kdo by se nezdráhal vzít si mě v rybí podobě.
0: Teď, když přede mnou stojíš jako dívka, překrásná, moudrá, milá, která se sama může rozhodnout, dovol, princezno, abych tě poprosil o tvou ruku.
1: Tady jsou obě dvě. Princezno, tam, kde byly před chvílí písečné duny, kvetou nádherné zahrady.
2: Král pouští zemřel závistí a zlobou.
1: A já Já mám místo své zmáčené košilky?
0: Svatební šaty z pavých per.
2: Nenechme už pavýho prince déle čekat.

0: Nebuďte smutný, můj pane.
1: Sedím tu pod keřem vyrostlým z růžičči na květu. Na klíně věnec povadlých růží. Má nevěsta tu není.
0: Ale nepravá nevěsta je pryč. A její služebník taky. Měl jste se dívat do jejich tváří, když jste kladl věnec na hlavu té dívky.
1: Díval jsem se jen na růže. Vždycky, když se jich růžička dotkla, ještě zkrásněly a zavonily silněji.
0: Ve vlasech nepravé nevěsty v okamžiku zvadly, jako postříkány jedem. Máme hledat ty dva proradníky?
1: Ať si jdou, kam chtějí. Do moře, do pouště stejně skončí, jak zaslouží. Nech mě teď o samotě.
2: Proč jsi tak smutný, můj princi?
1: Ten sladký hlas.
2: Proč schováváš hlavu do dlaní?
1: Bojím se, že si tě jen vymýšlím. Otevřu oči a z mého snu nezbude nic. To přece nemůže být pravda, že jsi tady.
2: Probudím si tě. Probudím si tě do pohádky, kterou jsme si spolu vymýšleli. Pamatuješ? Můj milý, tvoje ústa se usmívají.
1: Růžičko, ty se mi nezdáš. Podívej, věneček z tvých růží kvete. Má nevěsto.
3: A tak se všichni shledali a 7 dní a 7 nocí se slavili 2 slavné svatby. Růžový princ se svou nevěstou pak přepluli moře a vrátili se ke starému králi. Zlá dvorní dáma, když slyšela o růžiččině svatbě, vydala se hledat hojdu a nikdo víc o ní neslyšel. V pavím i růžovém království se pak štěstí dlouhá a dlouhá léta klenulo jak duha a kvetlo jak růžová zahrada.
4: Tak to byl příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí jemuž na 1000 mincí nemohlo navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, pak bloudil po dunách. Jen červená růže, jen ta měla moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši měl, když nebyl si podoben. Červená růže jen ta měla moc a láska krásná jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná jak snění, snad za duhou, snad za mořem, jeli, anebo není.

Tutul, vládce nevelkého města oblasti Campeche v zemi Majů, opustil jednoho dne své sídlo, protože byl unaven neustálými spory se svými podanými. Zvláště mu však vadilo sebevědomí a téměř chorobná ctižádost vlastního prvorozeného syna, který chtěl už ve svém mladém věku vládnout městu. A tak se Tutul vydal na dlouhou cestu. Procházel se po pralesních cestách, zastavoval se ve vesnicích a přál si najít ztracený klid. Došel až k mořskému pobřeží, k jedné opuštěné pláži. Voda byla nádherně modrá a průhledná. Posadil se ve stínu palmového háje a klid tohoto místa si ho dočista podmanil. Dlouhé hodiny pozoroval nesmírný oceán. Když už se chystal k odchodu, všiml si zvláštní tmavé skvrny na obzoru. Co to je? Ptal se sám sebe. Že by to byl hřbet velryby, která nehybně pluje po hladině? Co jen to může být? Zvědavě pozoroval tmavou skvrnu a připadalo mu, jako by ho silně přitahovala. A protože byl dobrým plavcem, vstoupil do vody a doplaval až k útesům, kde pod hladinou rostly překrásné, červené a hnědé korály. Útesy vytvářely rozlehlý ostrov. Odvážný Tutul se opatrně vyšplhal na ostrý útes a na chvíli se na tomto překrásném divu přírody usadil. Pozoroval přívětivé kolébání vln, které jemně dorážely až k němu. Příjemně ho to uklidňovalo a vládce města si říkal, jak šťastný bych mohl být, kdybych se zde mohl usadit a žít klidným životem bez nenávisti, sobectví a ctižádosti jiných. Když se pak vladař vrátil do svého města ke svým podaným a k synovi, který za jeho nepřítomnosti vládl nad městem, zrodil se v panovníkově mysli nápad. Proč neproměnit ten korálový masiv v opravdový ostrov, kde by našel klid a chuť znovu bezstarostně žít? Ve snu se mu zdálo, že jen na tom místě se nachází jeho vysvobození. Ztracený ostrov v moři, který ho navždy zbaví špatností tohoto světa. Po několika dnech dospěl k rozhodnutí, že svůj sen uskuteční. Oznámil, že se hodlá vydat na dlouhou obchodní cestu do vzdálených zemí. O jeho tajném plánu vědělo jen několik osob, kterým důvěřoval. Byli to prostí lidé, kteří nebyli ctižádostiví ani sobečtí. S nimi se vydal na dlouhou cestu, která ho vedla k oné osamělé pláži a do neprobádaného korálového světa. Když konečně došli k osamělé pláži, postavili si jednoduchá plavidla a vypluli k neznámému korálovému útesu. Ode dne, kdy tam dopluli, trvalo několik měsíců, než věrní Tutulovi společníci přepravili z pevniny tolik zeminy, aby vyplnili rozeklaný povrch korálových útesů ostrých jako psí zuby a vytvořili z útesů obyvatelný ostrov. Ten den, kdy se Tutulův sen proměnil ve skutečnost, se stal nezapomenutelným. Toho dne se vladař Tutul rozhodl, že navždy opustí své město, pozemky a svou rodinu a bude žít se svými společníky na tomto vzdáleném ostrově, ztraceném v moři. Napadlo ho, že ostrov by měl mít své jméno a přemýšlel, jaké by měl zvolit. Vzpomněl si na Chajnu, vynikajícího umělce. Když sem poprvé připlouvali, právě on nedočkavě skočil do vody a plaval rychle k útesům jako první. Ano, tento ostrov se bude nazývat jeho jménem, rozhodl náčelník Tutul. A tak vznikl ostrov Chajna. Většina lidí, kteří přišli s náčelníkem Tutulem na ostrov Chajnu, jejíž nikdo z majské země neznal a usídlil se tu, byla obdařena vynikajícími schopnostmi.
Zanedlouho v tomto ráji, obklopeném modrými vodami moře, vznikla vesnice, jejíž obyvatelé byli zdraví na těle i na duši. Z ostrova se brzy stal krásný kus země. Na mělčině u břehu se zazelenaly mangrové se vzdušnými kořeny a po ostrově se rozrostly skupinky palem, stromů, křovisek a divokých rostlin. Nad stromy létali pestrobarevní papoušci a ve větvích švitořili překrásní ptáci. Na skaliskách, ozářených slunečními paprsky, se vyhřívali leguáni. Byl to svět klidu a vznešených myšlenek. A protože byli všichni obyvatelé ostrova pracovití a nikdo nikomu nic nezáviděl, brzy si vybudovali domy, chrámy a veřejné budovy. Mezi lidmi, kteří přišli na ostrov s náčelníkem Tutulem, byl muž, léčitel a věštec, ze kterého se stal kněz zvaný Emen. Udržoval spojení s majskými bohy i s nejvyšším bohem Unapku. Byli tam i zruční kameníci a zanedlouho byl na prostranství zbudován kamenný pyramidový chrám k uctění boha deště Čaka a kolem chrámu i jiné kamenné stavby. Muž jménem Chajna, po kterém náčelník Tutul pojmenoval nový ostrov, byl obdařen velkým uměleckým nadáním. Pocházel ze slavného hrnčířského rodu. Hlína v rukách stále usmívavého Chajny se měnila ve figurky a z nich po nanesení barev a vypálení v peci vznikaly překrásné keramické sošky, jež si získávaly pro svou eleganci a krásu stále více obdivovatelů. Nikdo předtím nepoužíval na barvení figurek červenou, bílou, modrou a žlutou barvu jako on. Chajna byl skutečným umělcem a své sochařské umění předával mladým žákům. Duté keramické figurky lidských postav, které on i jeho žáci tvořili, byly vymodelovány s naprostou věrností. Stvárňovali vládce, hodnostáře, bojovníky, bohatě oděné ženy s mnoha šperky, venkovany i postavy příběžné pracovní činnosti. Na ostrově žili i jiní umělci, kteří vytvářeli krásné ozdoby a šperky z korálů, drahých kamenů i z perletí morských lastur, avšak keramické sošky byly nejvíc oblíbené a ceněné. Lidé, kteří se stali obchodníky, vozili ve svých člunech tyto umělecké sošky i do míst velmi vzdálených a výměnou za ně získávali všechno, co ostrované potřebovali k životu. Jejich keramické figurky byly tak krásné, že je chtěli získat lidé i ve vzdálených majských městech a vesnicích, aniž věděli, odkud vlastně pocházejí. O ostrově Chajna neměli ani ponětí. Léta ubíhala a vládce Tutul cítil, že se jeho život chýlí ke konci. A tak jednoho rána přivolal starého umělce Chajnu a požádal ho, aby do bílého kamene vytesal reliéf s podobou vladaře a orámoval ho hieroglyfickými znaky, které by na věčné časy zaznamenaly jeho myšlenku. Pomalu ji Chajnovi odříkával. Přicházím z ostrova mrtvých, ze sladkého světa, kde všechno, co končí, znovu začíná. Vracím se jen, abych řekl s Bohem a uviděl oči obyvatel, které už nikdy nespatřím. Brzy znovu odejdu na ostrov mrtvých a začnu žít. Starý Chajna pochopil, že jeho vládce, tvůrce ostrova Chajna, je brzy opustí, a tak vyhověl jeho přání. Náhrobní deska, jak si Tutul přál, byla do týdne dokončena. Když vládce kamennou desku uviděl, byl nadmíru spokojen. Za několik dnů zemřel. Pohřební obřady trvaly celý týden. Uložili ho do hrobu společně s bohatou výbavou uměleckých sošek a šperků. Na obličej mu položili masku z destiček zeleného jadejtu, nejcennějšího ze všech drahých kamenů.
Hrob uzavírala deska s vytesaným reliefem vladaře a nápisem zapsaným majským hieroglyfickým písmem. Po něm žilo na ostrově ještě několik dalších generací šťastných a pracovitých lidí.

Až jedné noci, když kněz Emen rozmlouval s bohy, mu nejvyšší bůh sdělil, že se k ostrovu blíží ohromná přírodní katastrofa a přikázal, aby všichni obyvatelé opustili ostrov. Ráno kněz vyšel spěšně z chrámu na vrcholu pyramidy a začal vystrašeným hlasem volat na všechny strany. Obyvatelé ostrova, následníci vladaře Tutula, slyšte mou výzvu. Dnes v noci jsem rozmlouval s bohy a nejvyšší bůh Unapku nám přikázal, abychom všichni uprchli z ostrova před pohromou, která se blíží, a zachránili se daleko na pevnině. V nejbližší době přijde ohromná bouře, moře se vzedme a ohromná vlna smete celý ostrov. Všichni bychom zahynuli. Bohové by nás potom museli opustit a nechat bez ochrany. Kněz Emen stále pokračoval sípavým hlasem. Všechny obyvatele vyzývám, musíme opustit náš ostrov. Nejvyšší božstvo nám přikazuje, abychom si vzali jen ty nejnutnější věci, protože čluny, na kterých poplujeme daleko do bezpečí, nás všechny sotva unesou. Ostrované uslyšeli výzvu kněze a dali se do zakopávání svých cenných věcí, zvláště pak všech keramických sošek. Když po noci nastal nový den, byl ostrov Chajna opuštěn a nebylo na něm živé duše. Všichni ostrované se zachránili před krutou přírodní katastrofou, ale nikdy už se nevrátili.

0: Lenochodi jsou zvláštní zvířata. Vyskytují se v deštných pralesech Střední a Jižní Ameriky a pokud vím, existují buď lenochodi tříprstí nebo lenochodi dvouprstí. Paní učitelka na piano sice tvrdila, že jsou i lenochodi pětiprstí, ale ti se nejspíš vyskytují úplně všude. Lenochodi tráví téměř celý svůj život ve větvích stromů, kde spí, páří se i vychovávají mladé. Pohybují se jen velmi málo, většinou za potravou. Požírají listí. K úpatí stromů slézají jen proto, aby se vyprázdnili. A to třeba jen jednou za měsíc. A to potom stojí za to. Po zemi se spíš vlečou, než chodí, dokáží však plavat. Mimo období páření jsou to samotáři. Skoro celý den prospí zaháknutí za své drápy na větvích hlavou dolů. Dokonce i srst jim roste obráceně, od středu břicha k hřbetu. Tak, a teď poslyšte, co se jednou stalo. Kdesi v pralese na větvi v korunách vysokého stromu visel za své drápky lenochod a pospával, když tu najednou rup a pup. Zapraskalo to nad ním a na větev přímo proti němu přistál jiný lenochod.
1: Chvíli na sebe vykuleně koukali. A vy jste kdo?
2: Já? No já jsem lenochod. A vy?
1: Já? No, já jsem taky lenochod.
2: Aha.
1: Už moje máma byla lenochod a táta taky byl lenochod.
2: A babička?
1: Taky lenochod.
2: A děda?
1: No taky lenochod.
2: Aha, tak to jste nefalšovaný lenochod jako já.
1: Vy taky?
2: Já taky.
1: Je, to je pěkný.
2: A poslyšte, máte brechy?
1: Mám.
2: Vy taky? Já taky.
1: Na té, vem

Já tak, tak dobrou, dobrou. A usnuli oba jako špalci. Jenže pak to udělalo rup a pup a ten lenochod, co před chvílí letěl, letěl zas, až na zem a ani se neprobudil. Horší bylo, co se stalo pak. Kde se vzala, tu se vzala, pod stromem se objevila anakonda. A pěkně velká a pěkně vyhládlá. No a věřte nebo ne, milá anakonda milého lenochoda spolkla jak malinu. Pak se olízla, pěkně se stočila a začala spokojeně trávit. Taková anakonda tráví svou kořist i několik týdnů. Latinsky se anakonda velká řekne Eunectes murinus. Kdyby to někoho zajímalo, je to had z čeledi hroznýšovitých. Tak je to nejtěžší had světa, aby bylo jasno. Ale je krásná anakonda, to se musí nechat. No a teď dál. Anakonda si to pospávala pod stromem, když tu náhle...

0: Ano, hádáte správně. Kde se vzal, tu se vzal, z řeky Amazonky vylezl krokodýl. Ten strom totiž stál docela blízko u řeky. No a když ten krokodýl spatřil pod stromem tu lákavou tučnou kořist, opatrně se přisunul blíž, pak si milou anakondu nadhodil zubama, otevřel pořádně tlamu a potom ji polknul. Nechutnala špatně. Slastně přivřel oči a zívnul. Šlo na něj spaní. Slunce krásně hřálo a tak netrvalo dlouho a krokodýl usnul, jako když ho do vody hodí. Krokodýly jsou mimochodem velmi starý řád plazů. Pochází až z prehistorické doby, do které patřili i dinosauři. Tak. No a tak vám tam ten krokodýl krásně dřímal pod stromem a trávil, když tu, co se nestalo. Mezi stromy se cosi myhlo. Byl to jaguár. Asi vám nemusím dlouho líčit, co se stalo potom. Tedy vlastně to bylo hned. Jaguár udělal hop a skok a chramst a milého krokodýla sežral, než by smrk. Pak se protáhl, chvíli se točil dokola za svým ocasem, potom zavrněl, stočil se do klubička a spal jako kotě. K tomu je nutno poznamenat, že jaguár americký, Panthera onca, je jedna z největších kočkovitých šelem v Jižní Americe. Žije poblíž vody a stejně jako tygr je zdatným plavcem. Je to samotářský predátor, lovící různé druhy živočichů. Jeho skus je mimořádně silný, a to i v poměru k ostatním velkým kočkám, jako je lev, levhart nebo tygr. Tomu umožňuje lovit dokonce i krunýřem opatřené plazy. Takže jaguár si to pěkně pospává pod stromem s plným břichem a vy byste asi moc rádi věděli, co se stalo dál. No dobrá, tak poslouchejte. Kde se vzali, tu se vzali, objevili se nedaleko domorodci.
1: Chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
3: Ale ne, tamhle.
2: Jo, tamhle. To je jaguár, chlapi.
3: Máme štěstí.
2: No, to teda jo.
1: Tak jen tiše, jdem na něj.
0: A tak šli. Nejdřív střelili několik otrávených šípů, to víte, jihoameričtí indiáni, pak po něm skočili a pevně ho svázali.
1: Tak chlapi, to vám teda řeknu, že tohle se nám povedlo. Ha, to je kořist, panečku. Z týhle šelmy si udělám náčelnický plášť.
2: A já čepici.
3: No a já to trenýrky.
1: Tak platí, rozpárejte ho.
0: No a tak ho rozpárali.

0: Nebylo to nic lehkého, funěli přitom a chvíli jim to trvalo. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř jaguára našli krokodýla.
1: No chlapi, vidíte to, co já?
2: Tamhle?
1: Ale ne, tadyhle.
2: Jo, tadyhle.
1: No tadyhle. Tak to je ten krokodýl přece. No právě, panečku, to je kořist. To tedy je.
3: A z tý já si udělám náčelnický kalhoty.
1: A já boty.
3: A já ten papásek.
1: No to by šlo.
3: Rozpárejte ho. A tak ho rozpárali. A nebylo to vůbec jednoduché. Zase funěli a úplně se přitom spotili.
0: Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř krokodýla našli anakondu.
1: No ne.
2: No jo.
3: Vidíte to, co já?
1: Kde?
3: No tamhle.
1: Tamhle?
3: Ale ne, Ježkovi oči, tamhle.
1: Jo, tady.
3: No právě.
1: No, to je anakonda.
2: No právě.
3: Tak já si udělám náčelnický pásek.
2: A já rukavice.
1: A já čelenku.
3: Tak jo, tak ji rozpárejte.
0: A když ji rozpárali, vykulili oči. V anakondě totiž ležel stočený lenochod a mžoural.
1: No ne, chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
1: Ale ne, tamhle. Jo, tady, na mě domdloby.
3: No, na mě taky.
2: A na mě taky domdloby. A jsou tady.
0: A pak to udělalo bum a bác a lic, jak sebou všichni tři praštili. A milej lenochod zamžoural, protřel si tlapkama oči a pak se vydal na cestu. Pomalu, pomaloučku se vyškrábal z anakondy, kterou spolkl krokodýl, kterého spolkl jaguár, kterého rozpárali domorodci a lezl po kmeni nahoru na strom na tu větev, kde spal jeho kamarád, druhý lenochod. No a když tam dolezl, tak funěl námahou a přitom šťouchal do toho lenochoda kamaráda, aby mu pověděl, co všechno zažil.
2: Tomu nebudete věřit, co se mi všechno stalo.
1: A co se vám stalo?
2: No, já jsem vám spadl ze stromu až dolů.
1: Vážně?
2: Vážně.
1: Aha.
2: A jak jsem vám tam spát, tak jsem...
1: Nepovídejte.
2: Ale kdyby jen to...
1: Jo.
2: Vážně? No právě.
0: A to už zase oba spali jako mimina. No a to je konec. To je konec té pohádky, toho příběhu o dvou lenochodech, co si ho vyprávějí Indiáni v Jižní Americe a teď už i v České republice. A já jdu taky spát.
4: Vyprávění 21. O záchraně pilota Hejduka, při níž se vyznamenává Vojta Tomeš i Pepíček Sláma. Pilot Hejduk se v blízkosti dědečka a pekelských dětí znovu snesl dolů a průhlednou stěnou bylo vidět, že něco ukazuje. Děti mu chtěli porozumět a dědeček taky. Anežka za letadlem kousek běžela, ale nemohla je dohonit. Za chvíli bylo až někde umračen. Anežka se vrátila celá udýchaná.
5: Chce padák, co jiného, naříkal dědeček. Ale co pak mu ho můžu podat?
4: Já mu ho donesu na káněti, napadlo Vojtu. To by přece šlo. Uváže padák na provaz, připevní ho lehce na podvozek káněte a pilot si ho za letu chytí.
5: Kluku hloupá, zamračil se dědeček. Ty máš přece zakázáno na letiště chodit a na káně se nesmíš ani podívat.
4: Jenomže, řekl vážně Pepíček, panu Hejdukovi dojde benzín a třeba se zabije, když letadlo nemůže jet na kolečkách.
5: Co to meleš? Kdo se zabije? Rozkřikl se na Pepička dědeček.
4: Ale když se nad tím chvilku zamyslel, musel uznat, že má vlastně Pepíček pravdu. A dědeček přece musí Toníčkovi nějak pomoct. A protože sám letat neumí, bude muset poslat nahoru toho kluka. Když doletěl až do koniklece a nic se mu nestalo, jistě dokáže donést Toníčkovi padák. Snad se pilot Hejduk nebude zlobit, že to dědeček připustil. Tak pojď honem, zavolal dědeček na Vojtu a běžel k hangáru, kde stálo Káně. Vojta s Pepičkem i s Kociánkem se hnali za ním. Jenom Anežce se to nelíbilo a proto raději zůstala tam, kde byla.
6: Vojto, volala za svým mladším bratrem, nikam nechoď, já to řeknu doma.
4: Ale Vojta ji neposlouchal. Pilot Hejduk se znovu snesl dolů a ukazoval na Káně. Sotva však natáhl ruku, už byl zase pryč.
6: Kociánku, jedeš ke mně?
4: Pokoušela se Anežka zarazit aspoň psa. Kociánek ji ku podivu poslechl a vrátil se. Anežka se nechtěla k hangáru ani dívat. Měla o Vojtu strach a začala plakat. Běžela nahoru do kopce, ani se neohledla. Kociánek by ji sice rád potěšil, ale nevěděl, jak se to dělá, tak aspoň neštěkal. Dědeček zatím přivázal padák k podvozku Káněte a Vojta vklouzl dovnitř. Poletíš se mnou? Obrátil se na Pepička. Přece tě v tom nenechám, prohlásil Pepiček a lezl za Vojtou do kabiny.
5: Vy, kluci, spustil dědeček, ale hned zase zmlkl.
4: Teď se na chlapce nesmí zlobit. Vždyť letí na pomoc Toníčkovi. Vrtule se rozvířily zprvu pomalu, pak rychleji. Vál od nich tak silný vítr, že musel dědeček ustoupit až za roh hangáru. To mi ten Vojta jistě dělá schválně, napadlo dědu Kozelku, ale pak si uvědomil, že od vrtule vždycky fouká. A díval se, jak letadélko rychle stoupá. Padák se pod ním houpal na dlouhém provazu, jako by to byl obyčejný pytel. Vojta vyletěl do veliké výše. Sokol, pilota Hejduka, letal pod ním. Vojta sklopil vrtule Káněte vpřed a nabral rychlost. Bylo třeba, aby letěl stejně rychle jako sokol. Pilot Hejduk už viděl, že mu Káně nese padák a snažil se k němu dostat. Po chvilce se mu to povedlo. Stáhl padák do své kabiny, odvázal ho a hned si ho navlékl.
6: Už ho má na zádech, křičel Pepíček Vojtovi do ucha.
4: Vojta se znovu spustil dolů a přistál s Kánětem na letišti. On i Pepíček Slámů měli radost, že pilotovi Hejdukovi pomohli. Ale dědeček Kozelka ani neměl čas, aby je pochválil. Stále se díval nahoru a čekal, co pilot udělá. Chlapci se dívali s ním. Teprve po celé půl hodině se vznesl sokol hodně vysoko a pilot Hejduk vyskočil. Padák se kýval ve vzduchu jako nějaký papírový drak. Pomalu nesl pilota dolů a nakonec ho posadil na letiště nedaleko od hangáru. Letadlo letělo dál, ale brzy spadlo v polích a jistě se rozbilo. Dědeček se chytil za hlavu. Bylo mu sokola líto. Vojta i Pepíček utíkali k pilotovi. Pomohli mu ze šňůr padáku a posadili se s ním do trávy. Pan Hejduk byl bledý a prsty se mu třásly. Kluci, řekl pilot, opravdu jste mi pomohli. Ten podvozek nechtěl ven. Škoda, sokola, ale co jsem měl dělat?
6: Káně je lepší než sokol, odpověděl Vojta. Já už s Kánětem taky brzy poletím,
4: zmínil se jen tak Pepíček. Co tomu pilot řekne? Budu vás oba učit. Všemu, řekl pilot a začal s chlapci tiše hovořit. Jenomže to bylo skoro šeptem a nikdo by tomu nerozuměl, i kdyby se schoval ve vysoké trávě, třeba jen na 5 kroků daleko. Vojta i Pepíček nejdříve pootevřeli ústa a vyvalovali oči. Pak pusy zase sklaply a kývali hlavami na znamení, že pro pilota Hejduka udělají naprosto všechno. Nečekali, až přijde dědeček Kozelka, a upalovali na kopec, jako by jim hořely kalhoty. Aneška už na ně u pekel čekala a byla ráda, že se jim nic nestalo. I pes Kociánek na ně čekal. Maminka neměla ráda, když se trousili domů jeden po druhém, proto chodili děti i pes domů pohromadě. Jenom Pepíček Slámů musel chodit domů sám. Jindy ho to mrzelo, ale dnes mu to nevadilo, protože věděl, že se brzy naučí řídit letadelko Káně. Pilot Hejduk mu to přece slíbil.

0: Tak tě tady u nás jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, ctěný jméno.
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvítanou? Co si o nás pomyslí náš nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No všem. Tak prosím, paní muzikanti, pozor. Až řeknu tři, tak spuste. A to břinče, to hříma, to ryčně zní. Tak prosím, kde bylo za 14, 86, 7, 3.
2: Holo to broučičí. Tak vy nedáte pokoj.
3: Víte, Vánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
0: Pardon, vašnosti, hle, míří, jen ražte dál, spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Neblídný patron, co?
0: No, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Ferda Mravenec.
0: No nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, ať to lká, že ano, a to ševli jako vánek, a to chytne u srdce. Eniky, Beňky, teď.
4: Je pouška!
0: Ale počkat, muzikant, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, ctihodný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Já ti dám severojižní poruchu.
0: To již pardon, opravují jeho severovýchodo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta poklona, čau, ahoj.
2: No, jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohodit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku. Suchoučku.
1: Promiňte, ctihodný hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jinak prší, alespoň roste heboučka a travička, mňam, mňam, mňam.
1: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
1: Snad by se našel kousilinek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty? Smoklý hastrmane, tatrmane, klice otud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
1: Vždyť se v tom liáku utopil.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si otud.
1: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak... Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, to budete koukat, co my dva dokážeme. Já totiž všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, baj nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
1: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červíčkem.
0: No jo to, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem...
1: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte? Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
0: A teď pozor! Já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byl jsem takový docela mrňavě skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven. Ale sotva vykouknu, kamaráde. Div, že mi kukadla nevypadala úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou. Já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu. Já se culil, že ono, já se zubil, já se usmíval a chechta. A smál se, až se mi rozbolelo břicho. No a ještě moc krát jsem pak toho směšného človíčka viděl a říká se mu Chaplin.
1: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
0: No, já v tom kině viděl věci, třeba chlapíky na koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, škoráví, skalka, moc a moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pitlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrrr do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
1: Já? Já se vyznám v práci. Hleda, co udělám, zhotovím, opravím.
0: Tak to je ono. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Co pak vám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotinko?
5: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
1: Vy jste nějaká veselá Beruška.
5: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
0: Jo, tak že my jsme vám pro legraci.
5: No.
0: Poříšte vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
5: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já myslím, hrabe nějaké to... Jak říkala ta hýňalice uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
1: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
6: Příběh šestý, jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty, tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal zbod sníh, a Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi: Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si! A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá: venku je samec. Radovan se posadil na postýlce a řekl: toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalígroval králíkárnu? Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nehty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj nářadí, řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla, umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácal jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalenému proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis? Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to, milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonož a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka. Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima a co hlavně má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12 podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. Pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmo čenichem nasál cizí pachy, až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně Kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš? Divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenujou se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku profesionál. ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali: opakovat, opakovat! Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl: špatný let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimouřil oči a povídá: kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolený led není u mě žádný led. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal: posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka. Lže, krade a má trojku schování. O takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bod dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadly nedělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu ji porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna. A přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla: tak, a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle?
7: Ta bude někde pod sněhem. Taková klička zapadne, jen to fikne,
6: řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne.
7: Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec.
6: Kateřinku ta slova rozplakala. Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla. Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v turánu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč.
7: Tady ho máme,
6: volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U. Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne. Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada.
7: Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo. Pojď si pro ně,
6: odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu. Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl. Naštěstí mám nůž, řekl. Měl jsi, řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu. Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku. Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí proutkaři, kteří hledají podzemní vodu. Ale Kateřinčina klička odnikud nevyskočila, protože když je něco hluboko v závěji, je na to i silný magnet slabý. Ale najednou, čistě náhodou, ho chlapeček namířil tam, kde se o stěnu kůlny opíraly hrábě. Ty železné hrábě se položily na zem a rozjeli se k němu, zanechávajíc se za sebou ve sněhu 20 čárek. Táhni, řekli hrábě, až ji najdeme, tak cinkneme. A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě. Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení. Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladlá. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas. To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. Té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli, aby se odtrhl. A taky proto, že výrostek by mohl dostat zápal těla, což by si nikdo na svědomí nevzal. A tak si děti nakonec přece jen zabruslili. Radovan bruslil ještě večer v postýlce. Už měl zavřené oči a pořád krásně bruslil. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Zamilovaný byčiště.
1: Byl máj, měsíc lásky. Městečko zasáhl obzvlášť prudce, neboť se stala takřka neuvěřitelná věc.
0: Žák byčiště se začal česat. Štětinatý obuvníkův syn si ušetřil korunu, další dvě vyhrál v čáře a za tento obnos si v drogérii zakoupil hřebínek zelené barvy.
1: Pak se pokoušel zušlechtit svou zarostlou kakadu a věnoval neposlušným čupřinám podstatnou část dne.
0: Zejména, když ještě vyměnil prach za kulaté zrcátko, kde kdo nad tím žasl. Ale nejvíc z toho byly vyjevení žáci Kopyto a Mňouk.
1: Znali ukoptěného ježatce dost dlouho, než aby je to pořádně nevyvedlo z míry.
0: A když se pak byčiště vysmrkal na stupínku do téměř čistého kapesníku, spozornil i učitel Pěnička.
2: Byčiště? Až dosud si k utírání nosu používal výhradně rukávu, no a nyní si počínáš skoro jako civilizovaný člověk. No, nepopírám, že jsem tím příjemně překvapen. Jsi dokladem toho, že ani ten největší arcilotr není pro společnost nikdy zatracen. Já doufám ovšem, že ve svém úsilí nepolevíš a naopak si povedeš stále lépe. Jen by mě zajímalo, co je příčinou tvé nečekané proměny.
1: Tuto záhadu ovšem byčiště neobjasnil. Pouze celý zrudnul a znovu se vysmrkal.
0: Krátce poté prohlásil v samoobsluze byčiště starší.
3: Ten náš kluk není normální. Začal si mít uši a dokonce na mě loudil peníze, aby si mohl koupit pastu na zuby. Takový holomek a chce mít voný dech. Jestli to takhle půjde dál, tak budu vydělávat pouze na hygienu.
4: No buďte rád, konejšil ho kdosi. Víte přece, že čistota je půl zdraví.
3: Jenomže čistota nemusí stát majlant. Mě táta ostříhal do hola, abych neměl vši. A jinak mě občas hodil do necek nebo pod pumpu. Zuby jsem si čistit nemusel, jelikož jsem spadl ze střechy hasičské zbrojnice pusou rovnou na žebřiňák. Po této události jsem byl bez zuby jako kojenec, dokud mi nenarostly zuby moudrosti. Za to kluk mi začíná dělat vážné starosti. Ještě si vzpomene, že se lidé natírají vonými mastmi. V takovém případě ho ovšem natřu potěhem.
0: A odešel z krámu obtížen z brusu novými otcovskými starostmi.
1: Žák byčiště se stal záhy středem zájmu širokých lidových vrstev. Kde kdo nad ním vrtěl hlavou?
3: Všiml jsi, Mňouku, byčiště si vycídil boty. Má je jak zrcadlo.
1: Co pak boty, Kopyto? Ale všiml jsi jeho krku a uší? Je vymydlený jako synáček z nejlepší rodiny.
3: To není samo sebou.
1: To je tajemství, které musíme vypátrat.
3: Ale nebude to snadné. Byčiště je byčiště.
1: Hele, nechce se náhodou dostat k filmu?
3: Na to nemá hlas, ale možná, že by chtěl dělat manekýna.
1: Však už to vypátráme.
0: Kopyto s Mňoukem se stavili velice důmyslný plán, podle kterého měli spolužáka sledovat na každém kroku, ale nebylo nutné jej uskutečnit.
1: K velkému překvapení obou žáků se byčiště dostavil sám a požádal je o pomoc.
3: Panové, zapomeneme na staré spory. Jsem v tom až po uši. Jedině vy mi můžete pomoci.
0: V čem?
1: Vysyp to ze sebe a pak se uvidí.
3: Napřed musíte přísahat, že nikomu neřeknete ani slovo. Ani kdyby vás čtvrtili zaživa a pálili vám chodidla žhavým železem.
1: No to snad je přehnaný požadavek. Za takových okolností by mě tvé tajemství mohlo být ukradené.
3: No dobrá, necháme pálení chodidel stranou. Nic takového vám ostatně nehrozí. Ale slibte mi, že nebudete žvanit.
0: Budeme mlčet jako hrob. Nám svěřené tajemství je v těch nejlepších rukou.
1: Tak už nás nenapínej, byčiště. A pověz nám, o co ti vlastně kráčí. Doufám, že to nějak souvisí s tvými vyžalenými kalhotami.
0: Byčiště se zarděl, prohrábil si vlasy a pak ze sebe těžce vyrazil.
3: Znáte Martinu Cimprchovou?
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili překvapené pohledy. Toto pozoruhodné jméno jim ku podivu nic neříkalo.
3: Nedávno se sem přistěhovala. Taková štíhlá blondýnka chodí do 7C.
1: No a? Zvedl obočí Mňouk.
0: Byčiště upřeně zíral do země.
3: Na mě se zkrátka líbí, no. Tak jsem si říkal, jo, no napsal jsem jí dopis.
0: A ona odepsala ti?
1: Otázal se Kopyto.
3: Já jsem ten dopis neodeslal. Chci, abyste mi ho zkontrolovali a opravili chyby.
1: A už lovil z náprsní kapsy kus popsaného papíru.
2: Je vidět, Byčiště, že jsi prozíravý a obrátil ses na správnou adresu. Já příkladně jsem měl z posledního diktátu 1-.
0: Na tato slova Byčiště neodpověděl. Nebylo také třeba, neboť bylo všeobecně známo, že v jazyce českém bezpečně kráčí od 5 k 5.
1: Také dopis, kterým se ucházel o přízeň Martiny Cimprchové, se hemžil pravopisnými chybami.
0: Přesněji řečeno, Kopyto s Mňoukem jich napočítali 27.
1: Ježili se jim z toho zážitku vlasy natolik, že jim Byčiště málem nabídl svůj zelenavý hřebínek.
0: No nazdar, to je tedy otřes.
2: No to snad není pravda. Milý hochu, ty ještě nemáš mít na ženy ani pomyšlení.
3: Na to se tě nikdo neptal. Opravte mi chyby, já to celé přepíšu a všechno bude v pořádku.
0: Nejde jen o pravopisné chyby, Byčiště. Ani po slohové stránce není dopis na vysoké úrovni. Jestli je Martina Cimprchová čtenářkou hodnotné literatury, pochybuji, že ji tento paskvil dojme.
3: Dobrá, tak mi ten dopis sestavte sami. Pro vás to bude snadné.
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili významné pohledy.
0: Víš, to je těžké, Byčiště. Když to uděláme, tak se vlastně dopustíme pořádného podvodu. A to my obvykle nemáme ve zvyku.
3: Jakého podvodu? Prostě napíšete to, co já se smolit nedovedu. Co je na tom špatného?
2: Na tom snad nic, ale považ, co se může stát. My sestavíme jedinečný dopis, který způsobí, že do tebe, Martina, bude celá páv. Podle úrovně dopisu bude hodnotit i tebe a pak se trpce zklame. To, že neovládáš vynětá slova, nemůžeš přednít ani do smrti.
3: Jděte s takovými řečmi k šípku. Jestli mě namíchnete, tak jí zatelefonuji a bude to. Oni náhodou mají telefon.
0: Jak myslíš, Byčiště? Ale já bych měl lepší nápad. Přijatelný pro obě strany.
3: No tak mluv, Kopyto.
0: Milý Byčiště, budeme ti nápomocni, ale jen pod jednou podmínkou. Vstoupíš do doučovacího kroužku jazyka českého a budeš se snažit, abys to dotáhl alespoň na 4. My s Mňoukem si tě vezmeme na starost a vtlučeme ti učivo do hlavy třeba násilím.
3: No to je vydírání. Prosté vydírání. Kdybych na to přistoupil, bude se mi chechtat celá škola. Ze mne chcete udělat šprta.
2: My taky nejsme šprti, ale dovedeme blahopřát dědečkovi k narozeninám tak, aby se z toho nezhroutil. A to by měl umět každý. Jestli ti ovšem za to cimprška nestojí...
3: Hele, to jsem neřekl. Ještě si to rozmyslím a zítra vám dám vědět.
1: A skutečně si to rozmyslel. K nadšení měl daleko, ale přistoupil na to, že se bude pravidelně zúčastňovat do učovacího kroužku.
0: Kopyto s Mňoukem to okamžitě nahlásili učiteli Pěničkovi a ten se málem dojetím rozplakal.
2: No, je vidět, Byčiště, že začínáš mít rozum a vážně přemýšlíš o své budoucnosti. Tak na univerzitního profesora to asi nedotáhneš, ale to také není rozhodující. Buď pilný, svědomitý a tvá cíle vědomá práce zajisté přinese užitek.
0: Při tomhle projevu se Byčiště šklebil, jako když mu někdo nacpal plná ústa pepře, ale dojatý pedagog to vůbec nepostřehl.
1: Nic se však neměnilo na faktu, že žák Byčiště dobrovolně přistoupil ke studiu mateřského jazyka.
0: A je třeba říct, že se opravdu snažil.
1: Docházel do kroužku pravidelně a učil se svědomitě.
0: Brzy mu mohli žáci Kopyto a Mňouk nadiktovat dojemný dopis pro Martinu Cimprchovou a chyby, kterých se dopustil, byly zcela zanedbatelné.
1: I Byčiště začínal být sám se sebou spokojen.
3: Tenhle dopis bych jí už mohl dát. Složím ho na 4 a o velké přestávce ho před ní položím.
0: To bys tomu dál, Byčiště. Někdo tě přitom uvidí a bude z tebe největší šašek školy. A co když Martina přečte na stupínku tvůj dopis nahlas? To, aby ses šel rovnou utopit.
4: Předávat takové dopisy ve škole je krajně riskantní. Nikdy nevíš, co se může stát. Co když se ho zmocní některý z učitelů?
0: Byčiště musel uznat, že tentokrát mají Kopyto s Mňoukem pravdu.
1: Navrhl, že dopis předá líbezné adresátce na cestě ze školy.
0: To už je lepší, pokud ovšem nechodí domů zoufem kamarádek. V takovém případě, Byčiště, by to byl trapas.
4: Strkat někomu do ruky kus složeného papíru taky nedělá nejlepší dojem. Já bych napsal řádný dopis a v obálce poslal na její adresu. To je důstojné na určité společenské úrovni.
0: Jenomže to stojí prachy. Dopisní papír, obálka, známka, vy mě přivedete na mizinu.
4: Láska nesmí hledět na oběti, ale dělej jak chceš, my ti pouze nezištně radíme.
0: Po delším brblání a smlouvání se dal Byčiště přesvědčit.
1: Zejména, když mu Mňouk přinesl z domova dopisní papír a obálku.
0: Následovala poslední etapa pokusu o zblížení.
1: Byčiště s nevšedním úsilím sestavil dopis.
0: Kopyto s Mňoukem jej odborně prohlédli a pak už nestálo milostnému vzkazu nic v cestě.
1: Byl zalepen do obálky, opatřen adresou a odeslán.
0: Dobrých 5 minut přišlapoval Byčiště před poštovní schránkou, než se odhodlal chvějící se rukou dopis vhodit.
1: Kostky byly vrženy.
0: Teď už se nedalo nic jiného dělat, než trpělivě čekat, jak to všechno dopadne.
1: Byčiště vypadal velice nemocně. Oči mu horečně žhnuly a třásl se na celém těle.
0: Také Kopyto a Mňouk cítili podivné vzrušení a byli velice zvědaví, jak bude Martina Cimprchová reagovat.
1: Minul den a nedělo se pranic.
0: Za to následující den všechno vynahradil.
1: Odpoledne se Martina dostavila do školy celá ubulená. Její zarudlé, ale zlostně mžikající oči hledali zamilovaného žáka jménem Byčiště. Konečně ho spatřila.
5: Ty mizero, ty jsi mi doma pěkně zavařil. Táta mě seřezal řemenem, že místo na učení myslím na kluky a navíc mi napařil domácí vězení. Tohle ti nezapomenu do nejdelší smrti.
3: Martino, počkej.
1: Leč dívka jeho snů si ho už nevšímala.
0: Byčiště byl neskonale otřesen. Poté se vrhl na Kopyta s Mňoukem. To všechno se zavinili vy. Já sám bych to tak nikdy nespackal.
4: Promiň, Byčiště, prostě v tom směru nemáme dostatek zkušeností. No pochop, že nejsme sňatková kancelář a tvůj případ se značně lišil od těch, které jsme až dosud museli řešit.
3: Jste břídilové a zvorali jste to na můj účet. Pro mne se život stává peklem.
0: Uklidni se, Byčiště.
1: Konejšil ho Kopyto.
0: Vždyť se vlastně nic nestalo. Holce nářez nikdy neuškodí. Holka, kterou táta pleská, neskazí se, bude hezká. Tak praví staré české přísloví.
6: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály 2 děti.
7: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
8: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
6: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
8: A ty?
6: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
8: Kdo jsi ty?
7: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček. Jú!
6: Vykřikla holčička polekaně.
7: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo? Zeptala se malá čarodějnice.
8: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
6: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
7: Je, ty to ale umíš, radovali se děti. Cze, to je teprve začátek,
6: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
7: tak a teď dost, musíte už domů. Už, ano, je nejvyšší čas.
6: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
7: Tak moc krát děkujeme.
6: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak, černý jako smůla.
8: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Romnice Bimbula se dívala asi komínem.
7: Ale mohl by to být,
6: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
7: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
6: Ale v duchu byla velice ustaraná.
7: Co teď? Jestli to opravdu byla teta Bimbula? Taková smůla.
6: Určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden. Ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
7: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.

jak se učil Honzík latinsky. Tato, povídal Honzík jednoho dne, já už nechci být tak prostým člověkem, chci být pánem. Oho, to já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal, ale vyšli pak Honzíku, že musí pán umět latinsky? I což je o latinu, já půjdu do světa a naučím se latinsky dost brzy. Myslíš-li, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkoušej. Honza si nabral do kapes buchet a šel do světa učit se latinsky. Nepředstavoval si svět tak příliš hrozný, proto s celou chutí kráčel přímo za nosem. Že nebyl jak živ dále, než za humny, nemálo se podivil, když na první vršek vstoupil a před sebou kus krajiny viděl, kterou nemohl ani hned přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce, to je veliký svět, kdy pak já ho přejdu? Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv nějakého pána potkal, dával pozor, co mluví, neboť myslil, že je to latinsky. Nejdřív viděl pána, který stál na záspi a někomu povídal. Sud kulatý. Ty dvě slova Honzík zaslechl a hned si je 10krát opakoval, aby je nezapomněl. Šel dál a viděl zase pána, který v okně ležel, pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal. Rys tu!

0: pravil sám k sobě. Já nevím, co ten táta měl, vždyť mi ta latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho vedla okolo zahrady, kde právě zahradník ryl. Tu vejde pán do zahrady a zvolá zlostně. Tento ryje. Sudkulatý, rystupíje, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se ale zastaví, přemýšlí a povídá. Nač bych se té latiny tolik učil? Náš pan kantor neumí nic víc a je přece pán. Kdybych si toho měl ještě víc pamatovat, zapomněl bych jedno pro druhé a mohly by se mi myšlenky splést. Po této moudré úvaze otočil se Honzík na špaličku a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl do dveří vstupovat. No, tak jak pak umíš latinsky?
1: Sudkulatý, rystupíje, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude jinak mluvit než latinsky.
0: Co to žvástáš, tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo i zeptala se po chvíli. Ale kde pak si chlapče skoro celý den chodil?
1: Tu je kára, tento rije, zase na to Honza.
0: Což se ti v hlavě popudilo, že tak odpovídáš, hněvala se máti. Ale Honzík začal od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než v sudku a ty rystupíje, tu je kára, tento rije. A že to velmi zčerstva říkal, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma ke svému muži, tomu našemu chlapci se vzňala v hlavě fantas, blábolí a neví co. Musela jsem se starého pastýře zeptat, co mu udělat. A již vím. No, a co tedy? Radil mi, abychom mu z výšky a z nenadání studenou vodu na hlavu vlili, že ho fantas hned přejde. To můžeme hned zkusit. Sedí venku před stájí, všecek zamyšlen. Tak jdi, vezmi vědro studené vody, vylez na půdu nad stáj a poklopem jí dolů na něho vlej. Uhlídáme hned, zdali to pomůže. Tak máma vzala vědro vody, vylezla na půdu nad stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jako by o ničem nevěděl, divil se. Kýho šlaka, co se ti to stalo? Seděl jsem a přeříkával latinsky, tu najednou jako by se nebe roztrhlo a mne zabít chtělo, bědoval Honza. Já jsem myslel, že s česky mluvit zapomněl, a vida, jde ti to dobře od huby, usmál se tatík. Baba, vždyť jsem vleknutí na latinu zapomněl. Pámu, sám tě ji z hlavy spláchl, protože máš být starým, poctivým Honzou a ne nějakým panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídal. Tak už je uzdraven a Boh dá, že mu fantas více nepřijde. A tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávil Honzík zřetelně a už se nikdy nechtěl učit latinsky.

0: Helejte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přecházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: No to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ještěr?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička.
2: Vlk nedělá nic, a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny od té doby, co tě viděli v televizi. Od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí Děd Vševěd. Zazvonil. Ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u Děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna Děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbyt. Tečně, jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužička, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
3: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím Dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já se mám vlastně před vaším synem Dědem schovávat?
3: Ale no proto, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatej vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
3: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatej ani šedivej vlas vytrhnout nechci.
3: Aj, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
3: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
3: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
3: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatej zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojela, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vševěd se zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl.
4: Teda, koho to tu matko máš?
3: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
4: Neži, matko. Matko, já čichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
4: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
4: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
4: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách s Dickem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
4: No, tak tohle ti teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
4: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
4: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
4: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne, nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
4: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahový kanál, zahneš doprava.
0: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi Pse. Co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: Dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z perníku a na perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatej, já už jsem neviděl ani nepamatuju, no to víš, děti jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Ne, tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fink. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: No, ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbily se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: Tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: O popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navonil. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla naň pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák i hned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na lep. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motyka zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhni raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě Selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11:00, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to Selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak Selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a Selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená Selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi mi nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířená, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu a co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam její dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl skřítek na hrách.

0: Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí. No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
1: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal skřítek se startem.
0: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
1: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
0: Nože, Julinko, zážeh!
1: A hned začal s odpočítáváním.
0: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
1: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře, a rachejtle i se skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
0: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu.
1: Chlácholilý skřítek.
0: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
1: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
0: No, nejezdí to, no, nejezdí,
1: brůčel si pro sebe rákosníček.
0: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
1: zasvítili mu najednou oči,
0: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
1: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal skřítek velký vůz na raketový.
0: Račte, prosím, nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
1: pobízel panenku lampářku.
0: A pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
1: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane a ne...

0: jako když se vichřice žene. Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček, mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího a hlavně kosmicky rychlejšího. A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu, mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu, a najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek jí nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a Skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco Skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a Skřítek Rákosníček.

0: I byla jedna matička a té se narodil synáček a ten byl štěstím políbený. Toho času, kdy došlo k tomuto líbání, přibyl do té vsi král.
1: Buď zdráv, sedláku. Projíždím jen krajem a žízeň mě trápí již od posledního rozcestí. Neměl bys trochu vody?
2: Ale zajisté, poutníku. Napij se. Vody máme dostatek.
1: A co pak je nového ve vaší vesnici, sedláku? Král vás netrápí?
2: I kde pak? Netrápí. Ten ani neví, že naše vesnice existuje. Ale brzy se to dozví.
1: Jak pak to myslíš?
2: Kovářově ženě se narodil synek. Štěstím políbený. A každý ví, že koho štěstí políbí, z toho se stane král a dostane královskou dceru za manželku.
0: To krále věru rozezlilo. Však to byl jeden z těch, co mají srdce černé jako noc.
1: To by tak scházelo, aby nějaký usmudlaný kovář získal můj trůn a mou dceru k tomu.
0: Ale svůj hněv opanoval a šel k rodičům toho chlapce.
1: Zdravím, kováři. Doslech jsem se, že máte synka.
3: To máme. Co má být?
1: Koukám, chalupa na spadnutí, střecha by potřebovala opravit. Jste tak chudí, přenechejte mi vašeho synka, já se o něj postarám.
3: A proč bychom to dělali? O synka se postaráme.
1: Nebude to samozřejmě zadarmo. Za tyhle dukáty vyspravíte chalupu, za tyhle pořídíte nějaké koně a za tyhle novou výbavu do kovárny.
3: No což. Je to dítě štěstím políbené, tak se u vás určitě nebude mít zle.
0: Král hošíka položil do truhličky a jel s ním pryč. Jel a jel, až přijel k hluboké vodě.
1: Tak princezny se ti zachtělo a královského trůnu. Zkus to třeba ve vodní říši u Hastrmana.
0: Nelenil a nepohodlného nápadníka své dcerky hodil i s truhličkou do hlubiny.
1: Příště ctěna, nic nebude.
0: Ale ta se nepotopila. Pěkně si plavala jako loďka a dovnitř se nedostala ani kapka vody. Dokolébala se až na 2 míle od hlavního města. Zrovna k nějakému mlýnu, kde se zachytila u náhodu. A byla to věru šťastná náhoda, že tam stál mlynář.
4: Saprlot, co pak je to za truhlici? Že by nějaký poklad?
0: Popadnul hád.
4: Tak pojď ke mně.
0: A přitáhnul si ji k sobě.
4: Pojď a ukaž, co v sobě skrýváš. No toto? Kluk jako buk. Máš toho chutěžký život, ale my se ženou se o tebe postaráme. Synka jako ty nám sesal sám pán Bůh. Postaráme se o tebe jako o vlastního.
0: A běžel čas, jak bývá jeho zvykem. Neúprosně a bez ustání.

0: Jednoho dne byla velká bouře a při tom blýskání a hromování zabloudil do mlýna sám král.
1: To je nečas, dobří lidé, necháte svého krále přečkat to počasí pod vaší střechou?
2: Proč bychom nenechali, pane králi?
1: Jste dobré duše. Koukám, že i když staří, máte pěkného mladého hasníka. Je to váš vnuk?
2: I kdeže vnuk, výsosti. Je to nalezenec. Připlaval k nám před 14 lety v truhličce, která se zachytila u náhonu.
1: Cože? Truhličce?
2: Máme ho za vlastního syna, když nám pán Bůh vlastní nenadělil.
1: Tak říkáš, po vodě k vám připlaval. Zajímavé. Mlynáři, potřebuji poslat dopis své ženě. Myslíš, že by ho váš synek mohl doručit? Zaplatí mu rovné 2 zlaté.
2: I proč ne, pane králi?
0: A poručili hochovi, aby se přichystal. Král zatím napsal královně ošklivé psaní.
1: Jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě popravit a pohřbít. A to vše se musí stát dříve, než se vrátí domů sám. Toť vůle má.
0: Inu, mají to králové ale podivné zvyky.
1: Nedávej ho z ruky, synku, a doruč ho královně do vlastních rukou.
3: Jak si přejete, pane králi?
0: Jinoch se vydal na cestu, ale při tom putování zakopnul o bludný kámen a k večeru se zamotal v jednom černém a hlubokém lese. A byla to věru šťastná náhoda.
3: No konečně, světelko. Už jsem si myslel, že přenocuji v lese.
0: A přišel k nějaké chalupě. Když vešel dovnitř, seděla tam u ohně stařenka.
4: Pro pána, kde ses tu vzal a co tu hledáš?
0: Polekala se, když ho viděla.
3: Jdu ze mlýna a nesu dopis paní královně, ale ztratil jsem se. Nemohu tu přenocovat.
4: Ubohý hochu, co tě nemá, dostal ses do loupežnického doupěte. Zabijí tě, až tě najdou.
3: Víte co, babičko, ať si mě třeba najdou, ať si mě třeba zabijou. Nebojím se, jsem tak unavený, že stejně nemohu dál.
0: Položil se na lavici a usnul, co by ho do hluboké vody hodili. Brzy na to přišli lupiči.
5: Babko, co to má znamenat?
6: Jo, co to má znamenat?
5: Od kdy je naše chalupa, pro,
6: je
5: každého
6: naše chalupa pro každého potetného?
4: Ach, je to jen nevinné dítě. Ztratil se v lese. Vzala jsem ho sem z milosrdenství. Nese dopis paní královně.
5: Říkáš dopis? Tak si přečteme, co pak píše král paní královně.
6: To by mě taky zajímalo.
4: Ale synáčku, víš, že se cizí dopisy nemají číst?
5: Já jsem loupežník a mohu si dělat, co chci.
6: Jo, může si dělat, co chce.
1: Jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě popravit a pohřbít. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť vůle má.
4: Pro pána Jána, chudák kluk, neví, do čeho se žene.
5: Já jsem lotr, matko, ale na tuhle lotrovinu
6: to
5: nemám.
6: Je fakt, že...
0: Saní na místě roztrhal. Vzal pergamen a napsal psaní docela jiné.
5: Má, drahá, jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, čárka, nech ho okamžitě oženit s naší dcerou.
1: Jo.
5: A
1: já to bude sranda.
5: Vše se musí stát dříve, čárka, než se vrátím domů sám.
1: Že se vy umíte pěkně psát.
5: A dolů toť vůle má.
1: To se král bude dívit.
0: A pak lupiči nechali hocha v klidu ležet až do rána. A když se probudil, dali mu dopis a ukázali mu správnou cestu.

0: královna, když ten dopis obdržela a přečetla.
1: Má drahá, jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě oženit s naší dcerou. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť
0: udělala vše, jak v něm stálo Inu. Znala podivné zvyky králů. Nechala vystrojit nádhernou svatbu a princezna byla s tím dítětem, štěstím políbeným, oddána, a protože ten chlapec byl krásný a milý, žila s ním ráda a spokojeně. Za nějaký čas se král vrátil z cest na zámek a viděl, že věštba se vyplnila.
1: Jak je to možné? V mém dopise bylo docela něco jiného.
0: Tomu královna podala psaní a řekla, že se může sám podívat, co v něm stojí.
1: Nech ho okamžitě oženit s naší dcerou. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť vůle.
0: Král četl a poznal, že byl štěstím obelstěn. Zavolal si Jinocha.
1: Mládenče, co se stalo s dopisem, který jsem ti svěřil? A proč si královně donesl jiný?
2: O tom nic nevím, pane králi. Museli mi ho vyměnit loupežníci v noci, když jsem usnul v jejich chaloupce.
1: No to snad není možné. Dám ti tak jednoduchý úkol donést dopis a ty ho necháš vyměnit. Ale tak lehké to mít nebudeš. Ten, kdo chce moji dceru, mi musí z pekla přinést 3 ďáblovy zlaté vlasy. Teprve potom ti i já váš sňatek požehnám.
2: Ty zlaté vlasy přinesu, pane králi. Ďábla se nebojím.
1: Jen běž, hochu, běž. Z pekla a od ďábla se 3 zlatými vlasy se jak těživ nikdo nevrátil.
0: Rozloučil se a začalo se jeho velké dobrodružství. Kterého si dne dorazil do velkého města. Kde se o strážce u brány?
3: Kdo pak jsi? Kam máš namířeno?
2: Jdu k ďáblovi pro jeho 3 zlaté vlasy.
3: Když je to tak, to by se ho mohl zeptat o radu.
2: A jakou radu potřebujete?
3: Na našem náměstí stojí studna, ze které od nepaměti pryštilo víno. Ale najednou vyschla a nikdo neví proč.
2: Zkusím a zeptám se.
0: A šel dál. Za nějaký čas přišel k jinému městu. Kde se o strážce u brány opět vyptával.
4: Odkud tě sem vítr zavál a kam máš namířeno?
2: Můj tchán mě posílá pro 3 zlaté ďáblovy vlasy.
4: No to ti asi nemá moc v lásce, co? Ale mohl bys nám pomoci?
2: No, to by se vidělo.
4: Zkus se ďábla zeptat na naši jabloň.
2: A co s ní má být?
4: Každý rok nesla zlatá jablka a najednou nevyrazil ani lísteček.
2: Dobře, zeptám se o radu.
0: A šel dál. Šel mnoho dní. Až přišel k široké řece, přes kterou musel na druhou stranu.
5: Chceš převést, mládenče?
2: No to se ví.
5: A kam pak máš namířeno?
2: Jdu pro 3 ďáblovy zlaté vlasy.
5: A nestratil bys za mě slovo?
2: To se ví.
5: Zkus se jej tedy zeptat, proč musím navěky jezdit sem a tam a nikdy nedojdu vysvobození.
2: Dobře, zkusím to.
0: Za tou vodou našel vchod do pekla. Mělo se to tam do černoty černé a smrdosti smrduté syrnaté. Pekelný pán nebyl doma, ale jeho stařičká matka si tam lenošila a byla jí dlouhá chvíle. Když uviděla Jinocha štěstím políbeného, pravila docela přátelsky.
6: Mladíku nešťastná, co pak pohledáváš tady v pekle?
2: Posílá mě sem pan král pro 3 zlaté vlasy. Pokud mu je nedonesu, neuzná svatbu s jeho dcerou, kterou miluju.
6: To není věru málo, co si přeješ, protože až přijde syn domů a najde tě tu, na místě ti zakroutí krkem. Tuze nesnáší lidské pokolení, ale je mi tě líto a zkusím ti pomoci.
2: To budete hodná, matičko, ale rád bych ještě věděl 3 věci. Proč je studna, ze které jinak příští víno vyschlá? Proč strom, který jinak nese zlatá jablka, nevyhnal ani lísteček? A proč musí převozník na věky jezdit sem a tam a nedojde vysvobození?
6: To jsou mi ale těžké otázky.
0: Pak ho proměnila v mravence a řekla.
6: Vlesi do záhybu mého kabátu, tam budeš bezpečí. Ale nevrť se a dávej pozor, co syn řekne, jakmile mu vytrhnu zlatý vlas.
0: Přiklopítal večer a s ním i pekel.
7: Čichám člověčinu. Koho to tu, matko, máš?
0: A jel se šmejdit po světnici jako 100 živočelých satanášů. To převrátil, jiné porazil a další překotil, až ho matka hubovala.
6: Zrovna jsem tu zametla a uklidila. A ty mi to tu zase přeházíš, čerte sakramenská. Nemáš to mnose nic jiného než člověčinu. Sedni si a jes, než ti to jídlo vystydne.
7: Ach, to byla dobrota, matko. Zdřímnu si a ty mě výskeš.
0: Položil jí hlavu do klína a přitom chrápal. Až se peklo otřáslo, tu pekelná matička popadla jeden zlatý vlas. Vytrhla ho a schovala.
7: Au, co to děláš, matko?
6: Ale, synáčku, měla jsem těžký sen, tak jsem ti vjela do vlasů.
7: Co pak se ti zdálo?
6: Viděla jsem studnu na náměstí, ze které jinak pryští víno. Ale teď byla suchá na trout. A v tom snu jsem si lámala hlavu, jak se to mohlo přihodit.
7: Jak bys to ty mohla vědět? Ve studni je kámen, pod kamenem ropucha. Jeden by musel tu ropuchu zabít, aby zase teklo víno.
8: A teď mě nech spát.
0: Matka ho uvískala až do dřímoty a chrápání. A pak mu vytrhla druhý vlas.
7: Au, co zase?
6: Ach, synáčku, to nebylo ve zlém. Zase jsem usnula a přišlo ti na mě tak podivné snění.
7: Co se ti zase zdálo tentokrát?
6: Viděla jsem strom, který býval obvykle obsypaný zlatými jablky. Ale teď na něm nebyl ani lísteček. Tak jsem si zase lámala hlavu, v čem to vězí.
7: Jak pak bys ty to mohla vědět? V kořenech hlodá krysa, velká jako pes. Musel by ji někdo zabít, aby strom zase nesl zlatá jablka. Ale takhle bude hryzat dál a strom uschne. Ale dej mi pokoj se svými sny.
0: Tak matička čertisko zase výskala, až ho ukonejšila ke spánku. Pak popadla třetí vlas a vytrhla.
7: Au, to bolí! To si říkáš, matka? Takhle mě neustále budit a nenechat odpočívat?
6: Kdo může za zlé sny, synáčku?
7: Co se ti to zdálo nyní tak zlého?
6: Viděla jsem převozníka, sedí ve své ločce, převáží lidi sem a zase tam a nemůže ven. Tomu jsem nerozuměla ani za mák.
7: Ten hlupák, kdyby dal tomu dalšímu, který bude chtít převést do ruky svoje bydlo a sám skočil na břeh, bude volný a ten druhý se stane převozníkem.
0: Teď měla pekelná matička tři zlaté vlasy a také na ně vymámila odpovědi na ty tři otázky. Tak ho nechala v klidu a on spal až do bílého rána. Když pekelný pán ráno odkvačil za svými ďábelskými intrikami, vytáhnula mravence ze šosu svého kabátku a dala mu zpět lidskou podobu.
6: Tady máš, chlapče, tři zlaté vlasy. A co jsi říkal k těm tvým otázkám, to jsi slyšel sám.
2: Ano, slyšel a dobře si zapamatoval.
6: Tak se ti dostalo pekelné pomoci a můžeš jít svou cestou.
2: Děkuji vám, matičko, za pomoc.
0: Když přišel k převozníkovi...
5: Už jsem myslel, že tě peklo pohltilo na věky. Máš pro mě radu od pekelníka?
2: Mám, to víš, že mám, ale převez mě nejdříve na druhou stranu. Pak ti řeknu, jak se osvobodí.
5: Dobrá tedy, nastup si.
0: A když byl na protilehlém břehu...
2: Až přijde zase někdo a bude chtít převést, dej mu do ruky svoje bydlo a sám vyskoč na břeh. Pak on ponese tvoje břímě.
0: A šel dál.
4: A náš cestovatel se nám z pekla vrátil. Tak jak si pochodil u satanáše? Bude zas naše jabloňné zlatá jablka?
2: Zabijte krysu, která hryže kořeny pod jabloní. A budete mít zase zlatých jablek na tuc.
0: Uposlechli tedy jeho rady.
4: Ono to opravdu pomohlo, mladíku. A za pomoc ti naše město daruje dva oslíky naložené zlatem jako poděkování.
0: K posledku přišel do města, kde měli vyschlou studnu.
3: Nezapomněl jsi se ďábla zeptat, proč je naše studna vyschlá?
2: To víš, že nezapomněl. Je to jednoduché. Ve studni sedí pod kamenem ropucha. To musíte najít a zabít. Pak zase poteče víno.
3: Zázrak, všichni. Stal se zázrak. Opravdu to pomohlo. Dobrá rada na zlato. A za tuhle máš zlato, které ti odnesou další dva oslíci.
0: A tak jinoch štěstím políbený, v kapse tři zlaté pekelnické vlasy a následován čtyřmi osly, co měli zlato i za ušima, dorazil domů ke své ženě, která se ze srdce radovala, když ho opět uviděla. A radovala se dvojnásob, když slyšela, jak se mu vedlo.
2: Pane králi, Tady máte požadované 3 zlaté vlasy a požehnejte naší svatbě.
1: No dobrá, dobrá, budeš je tady požehnáno, ale teď mi řekni, odkud pochází ty poklady.
2: Přejel jsem přes jednu velkou řeku a tam leží na břehu místo písku ryzí zlato. Člověk si tam může nabrat, kolik uveze.
1: Opravdu? Každý? I já?
2: Každý. I vy. Přes tu řeku převáží převozník. Stačí, když mu řeknete a na druhém břehu si můžete nabrat plné pytle.
1: No tak to se hned musím vydat na cestu.
0: Chtivý král vyjel takovým kalupem, že byl za pár dní u řeky. Zamával na převozníka.
1: Hej, převozník, pospěš si. Nemám čas na zbyt. Potřebuji co nejdříve na druhý břeh.
5: Už jsem u vás, vzácný pane, ani nevíte, jak dlouho na vás čekám.
1: Toto trvalo. No a teď rychle na druhou stranu.
0: A když připuli k protějšímu břehu.
5: Tady. Chvíli mi podržte bydlo, než přivážu vor.
1: Jak vám to trvá?
0: Vyskočil na břeh a bylo to.
1: No počkat, co to má znamenat? Vrať se!
0: Od těch dob tam přiváží ten hříšný král. Pokud tam ovšem nepřišel ještě někdo hříšnější, a to bydlo si od něj nevzal.

0: podívej, ukázal Martínek ven. Vidíš je, vrabce? Zrovna u kolejí, tamhle. To jsou ti, jak si povídali se semaforem.
1: Možná, že jsou to ti vrabci. A možná, že je mezi nimi vrabec z docela jiné pohádky. Tamten rozčepířený vrabec vypadá právě jako on.
0: Povídej, dědečku, o tom vrabci, prosil Martínek.
1: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Kokokodák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrníčka pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, začím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jítro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec, na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce!
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
1: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvaj skoukat.
3: Ne, tiše. Nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Babinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však taky budeš koukat. No.
3: Děkuji.
2: Na babinku, pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha, no, děkuji ti, Ježíšku.
1: Máni, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Já padám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeriček. Žerí. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to... Asi bude.
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Je, jehlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne, ale mě pletení nikdy nebavilo, víš? Já jsem tak nešťastná.
1: Máni, nebeč. Mně taky není do smíchu, ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mně tahle pití motorka?
3: No jo, no. Tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No těpéro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
1: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech to hledat.
1: Já to ty máni, já myslím, že drbu žerika.
3: Pepo!
0: Paní Kačka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek s cedulkou Mánička? Moje panenka, přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, buď mi ji, svezu ji na mé nové motorce. Ta je co?
2: Krásná, ale ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučký svetr.
2: Tak to vidíte. Všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.

0: Na Štědrý den létal pan Tau ve své raketě nad vánočně osvětlenými městy a říkal si, to je krásný den. Nikomu není smutno. Lidé si posílají pohlednice, veselé Vánoce přeje strýc Alois nebo třeba teta Klára. Tatínkové strojí stromečky, maminky pečou cukroví a ukrývají dárky pro děti před dětmi a děti ukrývají dárky pro maminky před maminkami a vůbec nikdo nemyslí pouze na sebe, ale i na druhé a jak by jim mohl udělat radost. Takových pěkných dní by mělo být do roka, no nejméně 365. Jenomže sotva si to pan Tau řekl, v hloubce pod ním v jednom z tisíců domů velkého města se otevřely dveře balkónu a na mráz vyletěl pes Alík Mikuláš, co patřil klukovi Emilovi. Rozplácl se na všechny čtyři, ale ani neštěkl, protože měl hubu plnou čerstvě upečených vanilkových rohlíčků. A teď ty, Emile, řekl Emilův tatínek, když zavřel za zlodějským psem Alíkem dveře a vytáhl za ucho z koupelny kluka Emila, který si hrál ve vaně s kaprem. Zamkl skrz naskrz mokrého kluka Emila do spíše a spokojně si oddechl. Konečně bude klid. Znovu se začal těšit na Vánoce. V kuchyni voněl zázvor a vanilka a oříšky. Pod okny se třpitil sníh. Všecko bylo rázem jasné a přehledné. Kapr plul ve vodě, pes byl na balkoně, kluk Emil popotahoval ve spíži, dcera Renáta luxovala koberce, dědeček stavěl betlém. Maminka pekla nové vanilkové rohlíčky a celá zjihlá poslouchala koledy z rádia. Měl bys Emila pustit, tatínku, ještě nachladne. Pustím, pustím, maminko, jen co postavím stromeček. Docela nahoru dám zlatou hvězdu a anděla s nápisem pokoj lidem dobré vůle a od zhora dolů stříbrné řetězy. Barevné prskavky. Bude to velice krásné. Představ si, maminko, mám 3 krabice barevných prskavek. Šel strojí stromeček, na popotahujícího kluka Emila ve spíži zapomněl. Naštěstí pro Emila, který celé odpoledne přemýšlel, jak se dostat do spíže. A teď tu konečně byl. Kolem sebe mísí dobrot. Ještě jednou popotáhl, ale ne moc, jen tak, aby ho tatínek a maminka slyšeli. A pak začal obírat do zlatova upražené mandle z vánoček. Zajedl je vlašským salátem a burskými oříšky. Pod policemi objevil otevřenou plechovku sladko-kyselých okurek, které měl k smrti rád. Snědl 2 a zas popotáhl jen tak, aby se neřeklo. Vy mě už pustíte! A ještě chtěl něco dodat, ale nedodal. Jenom vykulil oči. Okno spíše se rozzářilo a tmou světlíků se snášel blíž a blíž panáček Buřince. Nad hlavou držel otevřený deštník. Když byl docela blízko, zatočil Buřinkou a proměnil se ve velkého pana Tau, kterého Emil kdysi potkal a s kterým se dostal kouzelným tunelem do hor a zase zpátky. No ne, vydechl kluk Emil úžasle a ještě 3krát řekl, no ne, to mě podržte, protože to by bylo docela dobrý kouzlo, který by se mi hodilo do školy. Jak jsi to udělal? Tou Buřinkou? A nebo protože jsou Vánoce? Pan Tau neřekl tak ani tak. Jen se usmál a zatočil Buřinkou podruhé. Klíč spíše se otočil v zámku. Sám od sebe. To bylo všecko. Celé kouzlo. Víc nic. Jak chceš, řekl kluk Emil zklamaně, ale já mít kouzelnou buřinku. Chvilku přemýšlel, co by vyčaroval, ale nenapadlo ho nic lepšího, než aby nebyla škola, ale to nebyla stejně, protože byly Vánoce. Tak bych udělal, abych byl neviditelný. A aby pes Alík přilít z balkónu rovnou sem, protože je mu zima. A aby byl taky neviditelný, dokud nebudeme chtít, aby byl zase viditelný, ale jen to dořekl. Pan Tau zatočil buřinkou, protože obě kouzla se mu líbila, a honem otevřel dveře spíže. A vyšel s neviditelným klukem Emilem a s neviditelným psem Alíkem do kuchyně, kde pekla maminka vanilkové rohlíčky, a chvilku se díval, jak maminka peče. Byl strašně zvědavý. Nikdy neviděl, jak se pečou vanilkové rohlíčky, ani jak se staví betlém. Stavět betlém bylo ještě hezčí, než péct vanilkové rohlíčky. Dědeček sypal na střechy betlémských domů papírový sníh a posypal i pastýře a tři krále a přitom si šeptal, jsou proti mně všichni. Všichni se spikli, kradou mi ovečky. Loni jsem měl 8 oveček a letos už jich mám jenom 6. Pan Tau se rozhodl, že dědečkovi pomůže. I zamilované holce Renátě, která balila do hedvábného papíru gramofonovou desku s Jimi Hendrixem pro kluka Martina, co bydlel o patro výš, a byla strašně smutná, protože nevěděla, jak ten dárek Martinovi dá, aby to tatínek neviděl. Úplně jasný, povídá neviditelný kluk Emil, když najednou spatřil, jak jeho tatínek si hraje pod neustrojeným stromečkem se závodním autíčkem na baterii. Vidíš ho? Vidíš ho? No to jsem si mohl myslet. Mě zavřel do spíže, aby si mohl hrát s mým autíčkem a vůbec ne kvůli kaprovi, že já tejrám zvířata. Já. A táta za chvíli klepne kapra paličkou a maminka ho usmaží a udělá na černo a pak polívku. A to bude dobrý, jo? To bude dobrý, protože jsou Vánoce. Voda se rozstříkla. Z hlubin vany vyplul kapr, který to všecko slyšel. Vůbec neměl náladu nechat se klepnout paličkou. Neměl náladu nechat se usmažit, ani uvařit na černo, s rozinkami, anebo se sušenými švestkami. Jediné, co chtěl, bylo plout si po vodě, po proudu, a někdy taky, prosím, proč ne, proti proudu. A vynořovat se k hladině a potápět se do hloubky líp, daleko líp, než ponorka na klíček. Vánoce? Vánoce ho nezajímaly. To bylo něco, co si nevymyslel. A za co nemohl? No taky pan Tau za to nemohl. Pan Tau jenom věděl, že kaprovi pomůže, stejně jako dědečkovi a holce Renátě, ale ještě nevěděl jak. Na dlouhé úvahy nebyl tak jak tak čas, kde si v dálce řekla udivená maminka, když byla předtím našla otevřenou prázdnou spíš, ty jsi pustil Emila, tatínku! Pan Tau zatočil buřinkou po třetí a rychle se přečaroval i s neviditelným klukem Emilem zpátky do spíže a ještě stačil přečarovat neviditelného kluka Emila ve viditelného kluka Emila. Mamince se rozklepala kolena. Náhle byla ochotna věřit na čáry a kouzla. Mezi Vánočkami a vlastním salátem stál kluk Emil a tvářil se mučednicky, jako by byl ve spíži zavřený už 100 let a snad ještě jeden den. Po kuchyňském stole se jako přízrak procházel pes Alík Mikuláš a žral linecká kolečka. Kdo ho pustil? Já ne, řekl kluk Emil. A já taky ne, řekl tatínek. A díval se přitom na maminku, jako by věřil, že ho pustila ona. Přiletěl vzduchem asi, z balkónu. Můj kluk prochází zdí, jsme zázračná rodina. Měla by si trošku odpočinout a čas utíkal. Štědrovečerní večeře se blížila. Tatínek si odhodlaně vyhrnul rukávy u košile a vešel do koupelny. Pečlivě za sebou zavřel dveře a připravil si palíčku a za spaličku pustil, protože skřehotavý hlas v holoubce pod ním řekl:
1: Já tě vidím, nač máš tu palíčku?
0: Byl to kapr. Mluvil. Nevalně. Trochu ráčkoval.
1: Nesahej na Albertka!
0: Otec pustil paličku. Vypotácel se z koupelny a z lékárničky si vzal 3 aspiriny a zapil je vodou. Vteřinu se mu zdálo, že má křídla a vznáší se před síní a za ním pluje vzduchem pes Alík Mikuláš a falešným hlasem zpívá koledy. Tatínek zavřel oči. Když je otevřel, křídla zmizela. To, co uviděl, bylo ještě horší. Před síní prošel pán v buřince. A za pánem v buřince šly 2 ovečky a cinkali rolničkama. Tatínek zavřel oči podruhé. Když je otevřel, pán v buřince tu už nebyl. Jenom ovečky. Po létajícím psu a mluvícím kaprovi a pánovi v buřince připadali otci jako krásný sen. Zelený koberec před síní se náhle podobal velké zelené louce, ozářené sluncem, a tatínek se začal těšit na jaro, kdy ho nikdo nebude nutit, aby zabil kapra a postavil stromeček. Vytáhl ze skříně podmořskou harpunu na lov ryb a dojatě se zadíval za ovečkami. Právě zašli s něžným pobekáváním do velikého pokoje. Dědečku, ovečky šly tudy.
1: Jaké ovečky?
0: No 2. Klinkali zvonečkama.
1: Dřevěné ovečky?
0: Dědeček zakroutil hlavou. Zdálo se mu, že slyší z koupelny, do které vešel tatínek s harpunou, hádající se hlasy.
1: Nestalo se ti nic? S kým tam mluvíš? S kým bych mluvil? Vždyť jsem tady sám, nejsem přece blázen.
0: A tatínek vystrčil dědečka z koupelny. Znovu zavřel a mstivě řekl kaprovi: A teď ty, Albertku. Došel k vaně, harpunu za zády.
1: Ukaž ruce, zaječel kapr Albert. Strachem zapomněl ráčkovat. Co to zase máš?
0: No co bych měl? Nebuď hysterický. Tatínek se rozhodl jednat s kaprem Albertem po dobrém. Odložil harponu na umyvadlo, ukázal mu prázdné ruce, dokonce otevřel dveře do předsíně. Vidíš, nikdy nic není. To je dědeček a hledá ve skříni figurky k Betlému. No samozřejmě, ty nemůžeš vědět, co to je Betlém, a taky, že Vánoce jsou svátky míru na zemi, to taky nemůžeš vědět, ale já ti všechno vysvětlím. Trošku si spolu budeme hrát. Kapr Albert byl důvěřivý kapr. Věřil všemu, co se mu řeklo. Dokonce vystrčil hlavu nad hladinu, aby se dozvěděl co nejvíc. A to byla ta pravá chvíle, kdy se tatínek rozhodl jednat. Licoměrně řekl: Albertku, rybičko. A nenápadně sáhl po harpuně. Ruka mu sklouzla, prst zavadil o spoušť. Stlačený vzduch zasyčel, kde si v hale vykřikl dědeček, harpuna proletěla před síní a zabodla se do krabice s jezulátkem.
1: Fuj, fuj!
0: Kapr Albert se až rozčilením rozkoktal.
1: Střílete, dědečka!
0: Ocasem srazil do vany koupelovou pěnu a zmizel pod hladinou, aby se už neukázal. No tatínek se vzdal. Šel strojit stromeček. Stmívalo se. Nad městem se rozsvítily neony a sníh pod nimi se začal třpitit do červena, do modra. A maminka už dávno dopekla cukroví
1: a dala do trouby krocena. A najednou si vzpomněla, co je s kaprem, tatínku, ale nic, maminko, nic. Mám jenom dvě ruce, no, jen co dostrojím stromeček. A vůbec netoužil jít znovu za Albertem, ale věděl, že záležitost Albert se dá pouze a jenom odložit. Štědrý večer bez kapra, no, to je nesmysl přece. A člověk je pán přírody. A neměl by si nechat od nižších tvorů beztrestně poroučet jako ukaž ruce. A navíc mu bylo líto 40 korun, které za kapra dal. 40 korun se nenajde jen tak na ulici. Chyba byla, že jsem koupil užvaněného kapra, pomyslel si. Stromeček jsem nakoupil dobře, je to jedlička, ani velká, ani malá, i s podstavcem tak, no, metra a půl a dá se krásně strojit ze země. Tatínek se uklidnil. Připravil si hvězdu a anděla s nápisem, aby korunoval dílo. Ale sotva se jeho ruka dotkla horních větvíček, a to bylo všecko, v stromku něco luplo a začal růst. A najednou měřil 2 metry a pak 2,5. Ale rostl dál a dosáhl vrcholem stropu, prorostl strop a zmizel v podkroví u Martina. Tatínkovi už bylo všecko jedno. Řekl jenom sklenici vody. Napil se a dal teďka už zbytečnou hvězdu a anděla s nápisem pokoj lidem dobré vůle Renátě, aby to všecko dala Martinovi. Anděla, dejte na horní větvičku a hvězdu na špičku. Je to jedlička. Budeme jí mít společně na půl. V duchu odškrtl ze seznamu úkolů úkol číslo 2. Ustrojit stromeček. Pak si povzdechl, všecko jenom já. A pomalu se vracel do koupelny. Rozhodl se jednat s Albertem mužně a nesmlouvavě. Říct mu do očí, co si o něm myslí. Mokrej, ukecanej. Ale neřekl nic. Jen tak uhnul. Před síní se přehnal pes Alík. V hubě držel krocana. Za Alíkem se hnala maminka, za maminkou Emil. V pokoji něco zařínčelo, to byly talíře a sklenice na prostředném stole, sklouzly na zemi s ubrusem, pes zaklíčkoval, vrhl se do pokoje k dědečkovi, pustil krocana, skočil na židli a ze židle na

0: před chvílí, měl na sobě sváteční šaty a ani vlasy mu nestály na hlavě jako hřebíky a pes Alík měl kolem krku růžovou mašli. Tatínek ztratil řeč. Když se podíval na maminku, byla také ve svátečních šatech. A když se podíval na sebe, byl také ve svátečních šatech. A Renáta, která se vrátila z podkroví od kluka Martina, byla také ve svátečních šatech a řekla, je prostříno, tatínku. Na stole blikaly svíčky, ozařovaly štědrovečerní večeři. V rohu pokoje zářil vánoční strom a i když jeho špička s hvězdou a s andělem byla v podkroví o patro výš u Martina, byl to pořád největší vánoční strom, jaký kdy měli. Do tmy prskaly barevné prskavky. Pod stromečkem ležely dárky. Nikdo se už nedivil ničemu, jen maminka. A to, když kluk Emil překročil závodní auto Lotus s dálkovým řízením a hnal se k loutce, která se podobala pánovi s Božinkou a Deštníčkem. Toho panáčka si dal Emilovi ty, tatínku?
1: Já? Ne.
0: Tatínek zaváhal. Vyprávět mamince o pánovi v Buřince a o kaprovi a o ovečkách. To se mu zdálo příliš bláznivě. Raději řekl, možná dědeček, ale ani dědeček nemyslel na panáčka s Buřinkou. Seděl u betléma, nad kterým svítila hvězda a počítal ovce. Ať počítal, jak počítal, bylo jich teď 20.

Před půlnocí se rozezněly zvony ještě jednou. Na město padal sníh a tatínek a maminka šli k řece. Tatínek otevřel aktovku a nad vodou se zaleskly rybí šupiny a voda se rozstříkla a z řeky vystrčil hlavu kapr Albert a řekl skřehotavě: Veselé Vánoce! Slyšela? Řekl tatínek, který byl rád, že není sám, kdo slyšel kapra mluvit. Ale maminka, kterou nenapadlo, že by kapr mohl mluvit, řekla: Tobě taky, tatínku. Veselé Vánoce.

0: tak mě, krtku. Na pa pa pa, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadný. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Yeah.

0: A Krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí? Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád.
2: Co?
1: Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.
1: Tak teda příště.

o princezně, která milovala květiny. Byl jednou jeden král a byla jednou jedna královna. A těm se jednoho dne narodila překrásná princezna. Když princezna poprvé otevřela oči, její pohled padnul na květinu ve váze na stole. A na co princezny upřou svůj první pohled, to milují až do konce svých dnů. A tak nejkrásnější princezna na světě od toho dne milovala květiny. Od toho dne královna chřadla a scházela králi před očima, neboť se s tím, že princezna miluje květiny, velmi trápila. Když ležela na smrtelném loži, prosila krále, aby nezůstával sám, ale znovu se oženil a vzal si paní dobrou a šlechetnou. Král jí to slíbil a ona navždy zavřela oči. Král se trápil, kudy chodil, tudy myslil na milovanou královnu. Králování přenechal rádcům a každý den vyjížděl do hlubokých lesů na lov. Jednoho dne král zabloudil dál než obvykle a dostal se k malé lesní chaloupce. Kvapem se blížil večer a tak zaklepal na dveře, aby požádal o nocleh. Z chaloupky vyšla krásná žena, která ho pozvala dál. Král byl její krásou očarován tak, že jí na místě nabídnul, aby se stala jeho ženou. A ona svolila. Za pár dní se konala velká svatba. Král se opět usmíval a nevšimnul si, že se jeho dcera neraduje s ním. Princezna trávila celé dny v královských zahradách mezi květinami a nové královně se vyhýbala. Ale král byl šťasten a do roka se mu narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. Král i královna jí milovali celým svým srdcem a na princeznu v zahradách nevzpomněli. Princezna chodila celé dny mezi svými květinami a oni se jí vyptávali na její sestru a ona jim vyprávěla o její kráse a dobrotě srdce a květiny princeznu prosili, aby ji taky někdy přivedla do zahrady. A tak princezna, která květiny nade vše milovala, jednoho dne svoji mladší sestru do zahrady opravdu přivedla. Ale ta květiny nemilovala nade vše. Líbily se jí, ale stejně nadšená byla z krásných motýlů, pestrobarevných ptáků v korunách a zlatých rybek v kašnách. Tu se květiny nad tím, že je tahle princezna dosti nemiluje, zasmušili, sklonili k sobě hlavy, zašeptali nějakou kouzelnou zaříkávačku a z malé princezny byla najednou obyčejná šedá myš, která zděšeně vypískla a mizela v díře v zemi. Na zámku zavládlo zděšení a smutek, když vešlo ve známost, že se princezna ztratila. Princezna, která milovala květiny, však mlčela. Král i královna ho řekovali, dlouho se trápili, ale jejich smutek do roka pominul, neboť se jim narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. A květiny v zahradách opět princeznu, která je tolik milovala, prosili, aby jim svou sestru přivedla ukázat. A ona opět svolila a jednoho dne svoji sestřičku do královských zahrad přivedla. Ale ani tato princezna nemilovala květiny o nic více než motýly, ptáky a zlaté rybky, což květiny opět rozhněvalo a proměnili ji v šedivou myš, která zděšeně utekla do díry v zemi. A opět na zámku zavládl smutek. Královna hořekovala, král plakal a všichni princeznu hledali, ale nalézt ji nikde nemohli. Ale pán se nad nimi smiloval do třetice
A po třetí jejich svazek požehnal a do roka se jim narodila další princezna. Ale tato princezna byla ošklivá jako noc a zlá jako smrt. A květiny v zahradách princeznu, která je milovala, opět prosily, aby jim přivedla ukázat svoji sestru. A ona zaváhala. Sestra byla sice ošklivá a zlostná, ale rodiče ji milovali nade vše a střežili ji jako oko v hlavě. Ale nakonec přece jen květinovému naléhání neodolala a jednoho dne brzo ráno, když královna i král ještě spali, svoji nejmladší sestřičku do zahrady přivedla. Ošklivá a zlá princezna přišla do zahrady a před její ošklivostí a zlobou se ty překrásné květy začaly třást. A když přišla ještě blíž, začaly ty překrásné květiny klonit své něžné hlavy a když přišla až k ním, květiny tou zlobou a ošklivostí celé zčernaly a nadobro uschnuly. Když to princezna, která milovala květiny, viděla, začala nad tou ztrátou a zkázou lomit rukama a hořekovat, až jí z toho puklo srdce a skácela se bez života k zemi. A sotva se její mrtvé tělo dotklo země, země je pohltila. A z myší díry vyběhly dvě šedé myšky. A rázem z nich byly dvě překrásné princezničky. A ty přiběhly k té nejmladší a radostně ji objímali a líbali. A ta nejmladší princezna už vůbec nebyla ošklivá ani zlá. Všechna ta její zloba a ošklivost odešla spolu s květinami. A na zámku zavládlo veselí. Princezny, co milovala květiny, nikdo nelitoval. Král, královna i tři princezny pak žili šťastně a spokojeně do konce svých dní. A od těch dob v tom království dbali na to, aby se novorozené dítě vždy podívalo nejprve do tváře své matky.

0: Pozor, pozor, důležité hlášení. Všem malým dětem oznamuji, že jsem se rozhodl vymyslet pro ně pohádku. Takovou pohádku, jakou ještě nikdo nezná. Pozor, začínám. Byla jednou jedna holčička a říkali jí Karkulka.
1: To už známe.
0: Kdo to řekl?
1: Já.
0: Kdo je to ten já? A kde je ten já?
1: Jsem neználek a sedím vám na špičce pravého pantofle. My všichni v Kvítečkově jsme takhle malinkatí. Nevěříte?
0: Věřím neználku, všemu věřím.
1: No proto. Představte si, že jsou děti, které říkají, že Kvítečkov je výmysl a že takový malíčkové, jako jsem já, vůbec nejsou.
0: Ale Kvítečkov je přece pohádkové město a v pohádkovém městě může být ledacos.
1: Chtěl byste to ledacos vidět?
0: To bych byl moc rád.
1: Tak koukněte se.
0: Koukám a vidím. Ano, vážení poslucháčkové, už je to tu. Vidím Kvítečkov a v něm plno malých človíčků. Tihle človíčkové, to je zajímavé, jsou děti i dospělí zároveň. Jestli mi rozumíte, nikde tu nejsou ani miminka, ani dědečkové a babičky. Jedni si říkají malíčkové, jako třeba neználek, ti chodí v kalhotkách. A jiní človíčkové nosí sukínky a říkají si malenky. A koukám ještě víc, koukám tam, kam mi neználek ukazuje a vidím nápis Zvonečková ulice. A vidím dům číslo 16, protože v něm žije 16 človíčků. A když se kouknu ještě o něco víc, vidím seznam nájemníků, kteří v tom domě bydlí. A čtu všeználek? No snad neználek.
2: Ne, čtete dobře. Já jsem všeználek.
1: On se jmenuje opravdu všeználek, protože to hodně zná.
0: Aha. A proč ty se jmenuješ neználek?
1: Víte co? Já totiž mám teď něco v plánu. Úplně vynikajícího. Vynaleznu automobil.
0: Ale neználku, ano. Automobil už přece dávno vynalezli lidé.
1: To je toho. Ale... co pak do něj ti vaši lidé dávají?
0: Benzín a olej.
1: Ah, neználek. Vynalezl automobil, který se nepohání benzínem, ale sodobkou. A který se nemaže olejem, ale jahodovým sirupem. Ale naši malíčkové se o mém tajemství nesmějí dozvědět.
0: Tak to je ono.
1: Ano. Můj vynález. Nádrž se sodovkou, 4 kola, volant. Tadyhle baňka se sirupem. Helejte, sirup teče touhle trubičkou. Jo. A maže stroj.
0: A jak to funguje?
1: Úplně jednoduše. Vymyslel jsem to totiž tak, aby bublinky z nádrže unikali pěkně do válce, rozumíte tomu? A tlačili na píst. A píst běhá pod tlakem bublinek sem tam. A roztáčí kola.
0: A proč je vpředu značka vyrobil šroubek a vroubek?
1: To si nevšimejte.
0: A co bylo tohle? No... to ťuknutí.
1: To si taky nevšímejte.
3: Já ti dám ty vejta, homně si tenhle pán nemá všímat, když pod autem právě opravuju spojku, aby tahle rachotina vůbec mohla jezdit.
1: Nerozčiluj se, Čiperko, já ti tohle všechno potom vysvětlím.
3: Co mi budeš ty, chlubilku, vysvětlovat, že jsi vynalezl sonovkové auto? Nesprávně si tenhle pán přečetl, že auto vyrobil šroubek a vroubek a vymyslel neználek, ale všeználek.
0: Ale o všeználkovi jsem na autě nic nečetl. žádný nápis.
3: Protože všeználek se nevytahuje a nepotřebuje, aby všude bylo napsáno, že to a to a to vymyslel on. Že se nestydíš, neználku, chlubit se cizím pařím. Vždyť ani neumíš tím autem jezdit.
1: Cože?
3: Neumíš?
1: Já?
3: Ne.
1: Že neumím?
3: Ne.
1: Tak pust mě k tomu.
3: Ne, vždyť si nikdy za volantem neseděl.
1: Pust mě k tomu, povídám.
3: Ne.
1: Pust?
3: Ne.
1: Viděl jsem, jak řídíš. Hm. Stačí šlapat na pedály a točit volantem, víš? Já totiž všechno strašně rychle okoukám. Pro mě je to úplná hračka. Mm,
3: pro tebe, ale ve skutečnosti jenom si nemysli. Stroj je stroj a tomu se musí rozumět. Zaběž se a ještě to auto rozběž.
1: A když ti slíbím, že pojedu opatrně. Abych vám dokázal, že nejsem nemehlá vejtala.
3: Ne.
1: Že mě to mrzí, že jsem se chlubil.
3: Ne, ne.
1: Čiperko, já ti slibuju, že udělám všechno, co budeš potřebovat. Budu ti pomáhat, budu poslouchat a nebudu mít moc řeči, když mi řeknete, že mám něco udělat. Tak co?
3: Už jsem řekl ne.
1: Tak já si jenom tak, jo, sednu k volantu.
3: No, to můžeš. Nemačkej a na tenhle pedál nešlapej.
1: Jak jsi to říkal, tenhle knoflík a tenhle pedál.
3: Neználku, co to děláš?
1: Jedu!
3: Zabiješ se!
1: Přece umím řídit.
3: Pozor, tam ne, tam je příbuda! A tam je kurník! Altán!
0: Vážení posluchači, jak já to ze své výšky vidím, je zle. Altán na kusy, auto taky. My prkínky je neználek. Už se všichni maličkové zbíhají, rychle odklízají prkna. Moment, já jim pomůžu. Tak. A neználek je na světě. Mohlo to dopadnout hůř. A už je tu i doktor Pilulkin. Doktore, prosím vás, jak to vypadá s neználkem?
4: To vám řeknu, až ho odneseme do postele a pořádně ho prohlédnu.
1: Jouvaj, kamaráde Pilulkine, jsem vůbec naživu.
4: Až moc, neználku. Co křičíš? Vždyť ti ještě nic nedělám.
1: Já jen kdybys něco dělal.
4: Udělej takhle nohama, takhle rukama, takhle hlavou. Kosti jsou celé.
1: Ale vzadu, rozumíš? Vzadu mě to strašně bolí.
4: Odřenina a v ní pár třísek. Vytáhnu je pinzetou.
1: Jouvaj!
4: Nekřič, ještě je nevytahuju.
1: Ale bude to bolet, když já jsem tak strašně těžce zraněný.
4: No vidíš, největší tříska je venku.
1: Jouvaj!
4: Už je venku, povídám, a ty křičíš, jako bych ti tahal zub.
1: To proto, že jsem tak vážný případ.
4: Koukej ty případy, tady jsou ty další třísky.
1: Jouvaj!
4: Říkám ti, už jenom tahle maličká.
1: Ale uvidíš, že ta bude nejvíc bolet. Nech mi ji tam.
4: Vždyť už ji máš dávno venku. Hele, a teď kysličník.
1: Ne!
4: Pálí?
1: Vůbec ne, ale když mám tak těžké zranění, tak přece musím křičet. A když budu hodně křičet, tak mě budou všichni litovat, víš. A Čiperka mi třeba odpustí, že jsem ho podfouknu.
4: I ty jeden podfukáři. Vezmi si teploměr.
1: Ne, teploměr nikdy. Teploměr ne. Ten je ze všeho nejhorší. Teploměr tedy ne. Ahoj.
0: Jsem opět se svým přítelem neználkem, který se už...
1: Ano.
0: No řekni to sám, neználku.
1: Ano.
0: Aby o mě nikdo nemohl říct,
1: ano,
0: že si vymýšlím.
1: Ano. Ne. Ten pán si opravdu nevymýšlí. Už jsem po té bouračce v sodovkovém autě zase v pořádku. Já teda bych chtěl říct. Můžu?
0: No jistě.
1: Tak tedy. Říkám, že u nás v Kvítečkově připravujeme báječný výlet. Ale teď si opravdu nevymýšlím, ani se nechlubím, že jsem na to přišel já. Ten výlet vynalezl všeználek.
2: Já vám pořád vypravuju o tom, jaké je to v dalekých krajích a co všechno jsem o nich vyčetl z knížek. A vy potom říkáte, to je všechno moc pěkné, všeználku, co nám tu povídáš, ale my bychom tu krásu chtěli vidět na vlastní oči. A tak jsem přemýšlel, něco jsem si taky o tom přečetl v knížkách velkých lidí a tuhle je ten nápad. Uděláme si balón.
1: A budeme hrát fotbal.
2: Neználku, uděláme si větší balón.
1: A budeme si s ním hrát při koupání ve vodě.
2: Ne, ne, uděláme si ještě větší balón.
1: A co s ním? S tím si nepohrajeme.
2: My s ním poletíme.
3: Poletíme?
2: Poletíme, Čiperko.
1: S duchem?
2: Čím jiným, neználku?
1: A z čeho a jaká vůbec?
2: Prosím, balón bude z gumy. Na louce roste spousta kytiček, kterým říkáme pryšec, že?
3: No a?
2: No ano. A když té rostlince nařízneme lodyhu, víte, co to je? Jako tráva má stéblo, tak květina má lodyhu. Tak když tu lodyhu nařízneme, začne vytékat šťáva, tu budeme chytat do hrníčku, hrníčky budeme vylévat do sudu a až ta šťáva zhoustne, změní se v gumu a z té gumy si uděláme, no, velikánský balón.
0: A už je to tu. Vážení poslucháčkové, celá louka je přímo zaplavena malinkými človíčky s malinkými hrníčky. Běhají sem tam a pozor, nikdo se neulejvá. I můj přítel neználek má plné ruce práce. Vidím, že sud už je plný. A teď pozor, něco se chystá, něco se připravuje. Šroubek a Vroubek nesou hustilku, Čiperka k ní připojuje dlouhou hadici a všeználek... A co pak to dělá? Všeználek.
2: Tady konec té hadice položím do sudu.
0: Aha.
2: A pozor, až řeknu teď, začnete pumpovat. A střídejte se. Pozor. Teď.
0: Ano, je to přesně tak, jak si to všeználek promyslel. Nad sudem se vytvořila bublina z té gumové šťávy a roste a roste a už je velká jako kolo od člověčího automobilu.
2: Přestat pumpovat.
0: Všeználek přistupuje k sudu, leze nahoru a zkouší, jestli je ta gumová bublina dost silná.
2: Teď bude balón schnout? A my začneme dělat síť. Do té balón zabalíme a pod něj přivěsíme koš pro cestující. Máme plné ruce práce.
0: Neználku, kam pak?
1: Ten balón určitě praskne. Já tu jako nejsem.
0: I ty jeden.
2: Teď přivážeme koš k síti.
0: Koš je dost velký čtverec. Na každé straně má lavičku pro čtyři malíčky. Čtverec má čtyři strany, takže dohromady je v koši 16 míst.
2: Prosím, povedlo se. A teď, Čiperko, řekni všem, aby si udělali padák z pampeliškového chmíří. Tuhle jsem nakreslil, jak by měl vypadat.
1: Slyšíte to?
0: Slyším, a co?
1: Máme si udělat padák. To určitě ten balon praskne, já to povídám.
0: Ale myslím, že nepraskne, neználku. Já se koukal a viděl jsem, že je dobře udělaný.
1: Tak na co padák? To je pořád samá práce.
0: Padák se musí udělat pro jistotu.
1: Pro jakou jistotu?
0: Kdyby balon prasknul.
1: Aha, taky říkáte, že praskne.
0: Ale ne, já říkám kdyby. Jistota je jistota. To i my lidi si berem do balónu padák. A ne proto, že víme, že spadne, ale pro každý případ.
1: No tak tedy já osobně pro každý případ s nima nepoletím.
0: To by byla velká hloupost, neználku. Víš, co všechno z balónu uvidíš? My lidi lezeme na vrcholky skal a vystupujeme na vysoké hory jen proto, abychom viděli, jak vypadá země, na které žijeme. A ty bys pro svůj hloupoučký strach nechtěl poznat svět?
1: No tak dobře, tak já poletím, ale Ale ten padák, ten si teda udělám pořádný.
5: A teď už musím dokončit tu větu, kterou jsem nestačil doříct. Kdyby Neználek dával ve škole pozor, věděl by, že balón se musí naplnit teplým vzduchem, aby se vznášel. Protože, a to si musíme pamatovat, studený vzduch je těžší a tlačí se k zemi a teplý vzduch stoupá vždycky nahoru. Když se do balónu pustí teplý vzduch, bude stoupat a potáhne nahoru i balón. To říkám proto, že právě teď vypustili malíčkové z balónu studený vzduch a z kotle, ve kterém se vaří voda, přivádějí horký vzduch do balónu. Balón, vážení poslucháčkové, se zvětšuje, zvětšuje a stále se zvětšuje, už se zase vznáší nad košem.
1: Určitě praskne.
5: Už zase Neználku, máš padák?
1: Mám.
5: A pořádný?
1: Pořádný.
5: No, ty všechno děláš jen tak halabala.
1: Pořádný.
5: Tak žádný strach.
4: Zavázat balón, odklidit kotel, nanosit pytle s pískem.
1: Načti pytle s pískem.
4: To je zátěž navíc. Kdyby chtěl balón letět k zemi místo nahoru, vyhodíme nějaký ten pytlík a zase se vyhoupneme do výšky. Chápeš?
1: Já jsem ti to chtěl navrhnout.
4: A já zase navrhuju tobě, abys taky přinesl pytlík s pískem.
1: Čiho.
4: Ahoj.
5: Pozor, pozor. Balón z Kvítečkova je připraven k odletu.
4: Jeden pytel písku vyhodit. Letíme. Odlétáme do dalekých krajů. Haló, pane, nezapomeňte to říct všem dětem, ať nám drží palce.
6: Ahoj!
1: Ahoj.
5: A tak vyřizují pozdrav osazenstva balónu všem dětem, holčičkám i klukům. Žádný strach, mám dalekohled a tím uvidím všechno, co se v balónu děje. A taky vám, děti, všechno řeknu.
4: Nepadáme, ale klesáme.
7: Pomoc, klesáme.
4: Neználku, už zase děláš zmatky. Klesáme, protože vzduch v balóně začal chladnout.
7: Všichni dýchat nahoru na balón.
4: Ovšem to nepomůže.
7: Tak to mi vysvětli. Já si tady lámu hlavu, jak udržet balón ve vzduchu a ty, že to nepomůže. Když tě zebou ruce, tak si na ně taky dýcháš.
4: Vždyť přece máme pytle s pískem. Vysypte písek z jednoho pytle.
7: Rozkaz vysypat písek.
4: Ano, ale Neználku, ne sem na podlahu. Ven z balónu.
8: Sláva, stoupáme.
7: Ale to je samé, klesáme, stoupáme nahoru, dolů. Co pak takhle se lítá s balónem? Kdybyste k tomu pustili mě.
5: Ne, nedělejte
4: tak.
5: To.
4: Tak to zkus. A ukaž, co umíš.
5: Neználka pustit k řízení balónu, tohle přece nemůže dobře dopadnout.
7: Když potřebujeme, aby byl v balónu teplý vzduch, musíme kam nahoru. Sluníčko nám pomůže.
4: Myslíš?
7: To se ví. Na sluníčku je přece vždycky teplo. A čím výš poletíme, tím víc bude sluníčko do balónu pražit. No to je přece jasné.
5: Chyba, chyba, chyba, chyba. Vždyť to vůbec není pravda. Děti, ono se to jenom zdá, že by to tak mělo být. Ale ve škole se budete učit, že nejteplejší vzduch je vždycky u země, protože sluníčko se opírá o zemi a ohřívá ji. A od země jako od horké plotny se zase ohřívá vzduch. A to už jsme si přece říkali, ohřátý vzduch je lehčí než studený. A tak co? Ano, stoupá vzhůru. A čím víc stoupá, čím víc se vzdaluje od té plotny, chci říci od země, tím víc chladne. Proto je ve velké výšce zima, i když sluníčko svítí sebe víc. To my víme. Ale tohle neví Neználek. Protože to neví, tak zase já nevím, jak to dopadne.
7: Ještě jeden pytel s pískem ven, ještě víc nahoru. Padáme!
4: Oh, to vidím.
7: Ale proč padáme? A proč tak rychle? Proč se nám ty sluníčko nepomohlo?
2: Protože v téhle výšce nemá sílu ohřívat vzduch v balonu.
3: Vždyť už padáme k zemi jako kámen a písek už nemáme neználku. Dělej něco.
7: Dělej, ale co?
3: Chtěl jsi být velitelem? Tak něco vymysli.
7: Já nechtěl být velitelem. Já chtěl jenom zkusit řídit balon. Velitelem je přece všeználek, tak to nad něco vymysli.
2: Najednou jsem zase velitelem. Ale tak dobrá, konec hádek. Všichni nasadit padáky a honem.
7: Už je s námi konec.
2: Ale neználku, nezalézej pod lavici, nekřič a dívej se. Tak pozor, jeden za druhým si stoupněte na kraj koše, vyskočte a pak zatáhněte za šňůrku padáku a skákejte po pořádku za mnou. Kdo neseskočí, toho balón odnese. Připravit? Pozor!
7: Hop. Stop! Čiperko, zpátky!
3: Musím přece skočit!
7: Už neskákej, co pak nevidíš, že balón zase stoupá?
3: Je, ale jak to, že stoupá?
7: Všeználek přece vyskočil a tak je balón lehčí.
5: Velmi správně, tentokrát má neználek pravdu.
3: Ale co s ním bude?
7: S kým?
3: S všeználkem přece, co si bez nás počne?
7: Co by, půjde pěkně domů.
3: A co si počne bez všeználka my?
7: Jakoby to bez všeználka nešlo. Teď budu velitelem já. Letí balon, letí. Je tu všeználek? Není.
3: A máš ty rozum? Nemáš.
7: A tak, s mým rozumem to teda nejde. No prosím, Čiperko, tak vyskoč. A hledej si toho svého všeználka, když se ti můj rozum nezdá.
3: Jenomže, kde pak ho teď najdu? Už jsme uletěli pořádně daleko, měli jsme vyskočit hned za ním.
7: No jen si vyskoč, vyskoč si. Je to úplně fuk. Stejně zase klesáme. Vlastně proč zase klesáme? Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš! Teď je s námi dočista konec!
3: Tak co ty, veliteli, co vymyslíš?
7: Co bych měl já vymýšlet, když jsi říkal, že nemám rozum?
3: To říkal Čiperka.
7: Ať to říkal, kdo chtěl, já nemám rozum, tak nemám co vymýšlet a basta.
3: Leda?
7: Leda, že uděláme to, co už udělal všeználek.
3: Vyskočíme, ale vždyť už jsme jen kousek nad zemí.
7: Všeználek řekl vyskočit, tak se vyskočí. Protože všeználek je z nás ze všech nejchytřejší a já jsem trumpeta, že jsem ho hned neposlal.
3: Skáčem.
5: Pozor, důležité hlášení. Ohlašuji, že balím dalekohled a končím přímý přenos o letu balónu s velitelem neználkem na palubě. Protože balón už neletí a paluba, čili koš se rozbil. Ale nikdo se nerozbil. Všichni jsou živí, ale jestli jsou zdraví, to ještě přesně nevím. Ale vím, že zatímco se malíčkové strkali a dohadovali, jestli skočit a jak skočit, balón dopadl na zemi, poskočil jako míček, pak narazil asi na ostrý kamínek a praskl. Koš taky praskl a malíčkové se z něho vysypali. Protože zatím nemám další zprávy, jdu rovnou za nosem hledat těch 16 malíčků.

0: oznamují, že takhle roztahují svůj kouzelný dalekohled a takhle natáhují svůj kouzelný mikrofon.
1: Halo, halo, halo. Hlásí se vám neználek. Slyšíte mě?
0: Proč šeptáš?
1: Protože jsem strašlivě nemocný a těžce zraněný. Ležím v posteli.
0: V nemocnici?
1: Právě že ne. Ale kde jsem, to opravdu nevím. Je to nějaký cizí pokoj.
0: Ah, už tě vidím. Bílá postýlka, maličká křesílka, na zemi koberečky, na stěnách obrázky a na stolku, co to je?
1: Nítě a kůbka vlny. No,
0: tak už je mi to jasné. Neználku, ty jsi v holčičím pokojíčku.
1: Je.
2: Slyšela jsi? On něco řekl. To už se asi probouzí. Honem zavoláme Medunku. Říkala, že až se probudí, máme je hned dát vědět.
1: Rozumíte tomu? Kdo jsou ty dvě malenky a kdo je ta Medunka?
0: Asi to tuším.
1: Tak honem, ať to vím, co mě čeká.
0: A jak se jmenuje váš doktor v Kvítečkově?
1: Pilulky.
0: No, to proto, že vám dává, co? Pilulky.
1: A ona se jmenuje Medunka, protože dává med.
0: Ale ne, medicíny.
1: Tak rychle, to já teda prchám.
2: Co pak nemocný? Už nám odtrnulo?
1: Já jsem se chtěl jen protáhnout.
2: Okamžitě lehnout.
1: Ano.
2: Vstát.
1: Ano.
2: Jak pak vás mám vyšetřovat?
1: Ano.
2: Nevstávat?
1: Ne.
2: Sednout?
1: Ano.
2: Ukažte jazyk?
1: Ne.
2: A řekněte A.
1: A.
2: Dýchejte. Nedýchejte. Zakašlete. Nekašlete. A jak jste přišel k téhle strašné modřině?
1: Kde, prosím?
2: Tady na rameni.
1: To nevím, prosím. Najednou se s námi balon překotil. Koš se rozbil a já, prosím, letěl vzduchem a pak už nevím vůbec nic.
2: Zůstanete zatím v posteli. Šaty mu schovejte a nedovolte mu vstát. Jestli vstane, tak vám tu všechno potluče a rozbije. Maličkové jsou nemehla a musí se na ně přísně. Tuhle jsem napsala recept. V lékárně dostanete medovou náplast.
1: Ano.
2: A tu mu přilepte na modřinu.
1: Ano.
2: Vy nemocní.
1: Ano.
2: Žádné hlouposti. A vy malenky.
1: Ano.
2: Schovat mu šaty a do lékárny. To je zatím všechno.
1: Ano. Slyšel jste to? To je hrůza, co?
0: Ta modřina?
1: No. No. Už jste někdy viděl tak strašlivou modřinu? Neumře se o to. Já.
0: Ještě jsem u nás neviděl kluka, který by kvůli modřině tak hekal.
1: Jo, vám se to mluví, když jste nespat s balónem.
0: Vždyť to neználku zavinil ty. Tak teď nenaříkej.
1: Jo.
3: Slyšíš, modroočko, jak naříká? Asi má strašné bolesti.
2: Asi. To je škoda. Zrovna jsem upekla borůvkový koláč a chtěla jsem ho pozvat na svačinu.
3: Oh, je mi ho líto. Ale ten jeho kus koláče sním já, když on je na tom tak zle.
1: Ano, ano. Jsem na tom strašlivě zle, ale borůvkový koláč například předepisuje náš doktor Pilulkin vždycky proti všem bolestem.
3: Takže vy myslíte, že by vám borůvkový koláč neuškodil?
1: Přímo naopak. Představte si, jeden náš malíček se jmenuje Čiperka, si zlomil ruku pravou a do levé vzal borůvkový koláč a co myslíte, že se stalo?
3: Zlomil si ji taky.
1: Vedle samá voda. Jednou se kousnul a ta zlomená ruka ho prosím přestala bolet. Kousnul si po druhé a ruka se mu úplně zahojila. Takže příště by snad mohl být jablkový závin, aby mě ještě přišla bolest toho, bolest hlavy.
3: Vás bolí hlava.
1: A vás by nebolela, kdybyste spadla z balonu z takovýhle výšky rovnou na hlavu.
3: Rovnou na hlavu?
1: Rovnou, ne takhle šikmo, ale rovnou.
2: To musí být ale hrozné létat v baloně, že?
1: No jo, přímo strašné. Vlastně ani trošku.
3: jak jste stateční.
0: No a teď se povídali takové ty řeči, samá chvála, samý obdiv, ach, och, vy hrdin. A ten lumpík neználek se nafukuje píchou.
3: A odkud jste to přiletěl?
1: Z Kvítečkova.
3: Kde pak to je?
1: Tamhle někde hrozně daleko.
3: Povězte nám, kdo pak to vymyslel létat v balóně?
1: No, kdo, dámy, já?
3: A jak se takový balón udělá?
1: To jsem chodil a říkal, tohle udělejte takhle, tohle zase takhle, tohle udělejte z toho a tamto zase z tamto a tohle to dejte dohromady s tímhle, no. A jednoho dne byl hotový. Pěkně nafouknutý kulaťoučky.
3: A dál, to už jste letěli.
1: A dál, dámy, já už si dál nic nepamatuju, já ani nevím, jak jsem se dostal do tohohle domu.
3: My přece viděli padat ten balón a pak se nabodl na plot.
1: Kdo?
3: Ten balón. A v tom bum. Balón praskl a když jsme přiběhli, viděli jsme jen koš z březové kůry. Ležel jste jako bez dechu. Jednu botu jste měl na noze, druhá visela na plotě a váš klobouk byl na stromě.
1: Dovolíte, abych si vzal ještě medový koláče?
2: Co se tu děje? Nemocný okamžitě do postele.
1: A prosím.
2: A vy všichni se mnou. Našli jsme ještě 14 cestovatelů a nosíme je do nemocnice.
1: Tak to ne. Do žádné posté. Já tady prohlašuji, že mi nic není, že jsem jako rybička a že musím pomáhat zachraňovat své kamarády. A ty koláče prosím zabalte laskavě, sebou vezmeme je sebou, budeme je potřebovat. Haló, vítám. Slyšíte mě?
0: Slyším.
1: Potřebuji se s vámi poradit. Víte, co všechno jsem napovídal malinkám? Že jsem vynalezl ten balón.
0: To vím.
1: A já teď jdu za našimi malíčky do nemocnice. A malinky jdou se mnou. Poraďte mi, jak to mám udělat, abych neměl ostudu, protože ono se to určitě prozradí, že jsem si to všechno vymyslel. Hmm,
0: to ano. Lež má krátké nohy, neználku. Ale poradit si musíš sám.
1: Řekli jsme si přece, že budeme vypravovat pohádku. Tak já vypravuju.
0: To není pohádka, neználku. Ty přece lžeš?
1: Nelžu.
3: Já ale neříkám, že lžete. A já taky ne.
1: Vy neslyšíte toho pána, co mi pořád skáče do řeči?
3: My slyšíme jen vás, žádného pána. To budou asi následky toho pádu na hlavu.
1: Moment. Tak vy si, slečny, myslíte, že jsem padlí na hlavu.
3: Vždyť jste to sám říkal, že jste padl. A rovnou.
1: Vlastně vidíte, no určitě. Jouvaj. Asi bych zase potřeboval borůvkový koláč. Děkuji předem. Ale teď zas povídejte vy o těch vašich malíčcích.
3: Ti se odstěhovali na koupaliště k řece. Mají tam své město a říkají mu Dračín.
1: Dračín, no to je krásný název.
3: Vám se líbí?
1: Tedy zelení, že? Je taky krásné jméno pro město, to jo. Proč se odstěhovali malíčci na koupaliště?
3: Nám se o nich povídat nechce. My jsme se s nimi pohádali.
1: A proč pak?
3: Víte vy vůbec, co nám provedli? Představte si, v zimě nás pozvali k sobě na vánoční stromeček. Povídali, že u nich bude hudba a tanec a tak. A když jsme přišli, víte, co udělali?
1: Co?
3: Začali nás koulovat.
1: No nepovídejte, tedy kdo by to byl řekl, že?
3: No, přestali jsme s nimi kamarádit a od té doby k ním nechodíme.
1: A oni k vám?
3: Taky ne.
2: Ale ne, jednou k nám přece přišel Cvoček.
3: A Cvoček nepřišel sám od sebe, oni ho navedli. Tak ten Cvoček přišel a namluvil nám, že s malíčky z Dračína nechce nic mít, protože jsou rozpustilí. A že chce kamarádit s námi. Tak jsme mu dovolili, aby bydlel v našem městě. A co myslíte, že nám vyvedl? Jednou v noci zapřel všechny dveře v jedné ulici polenem, že se ráno nedali otevřít a všechny malenky museli lézt oknem.
1: No ne, oknem.
3: a v jiné ulici pověsil nad všechny dveře kus dřeva, aby každou, když vyjde ven, uhodilo po hlavě.
4: No, a v našem domě natáhl před dveře pro vás a když jsme vyšli, zakopli jsme a upadli.
1: No, tohle, na to si musím pamatovat.
3: Co to říkáte?
1: To si musím pamatovat, aby mě snad nenapadlo někdy tohle udělat.
4: To by bylo od vás velmi ošklivé.
1: A jak to dopadlo s tím, no, jakže se majová?
4: Zvoček.
1: Cože?
4: Jak by to s ním dopadlo? Když nám tohle provedl, tak utekl zpátky k malíčkům do dračí. Na pozor.
1: Co se je?
4: Tady jděte opatrně a dívejte se nahoru.
1: Jo, jo. Já se budu dívat nahoru a zakopnu o nějaký natažený provaz, že?
3: No dovolte, co si to o nás myslíte. Tohle my přece neděláme.
4: Jen se dobře podívejte nad sebe. Vidíte?
0: Teď nezvíte.

0: automobil.
1: Máme, jenže rozbitý. Spravovali jsme ho, jak jsme mohli, ale pořád to ne a ne opravit.
0: Rozbitý, no takže jste mi to neřekli.
2: Je, v nezdálkovi se zase rozjíždí jeho chlubý dílko.
3: Vy byste nám s kým pomohl?
0: Samo sebou. U nás v Kvítečkově jezdí jen auta značky neználek. Až pustí z nemocnice Šroubka a Vroubka. To jsou moji mechanici. Řeknu jim, co na tom vašem autě mají udělat a oni už to zařídí.
1: Ale my máme nářadí. Kladívka, šroubováky i vrtáček máme. Nešlo by to opravit dřív, když všechno umíte.
0: Ale samozřejmě, to je maličkost. Na kolik bublinek vám to jezdí?
3: Bublinek?
0: Máte přece sodovkové auto. A v sodovce jsou přece bublinky.
3: No, to ano, ale my ty bublinky nepočítali.
0: Jo, to je pak, dámy, těžká věc. Nejdřív ze všeho musíme spočítat bublinky. To zabere spoustu času.
2: Zatím se Šroubek s Vroubkem uzdraví. S tímhle neználek počítá. Vůbec nejde o bublinky. Oznamují, že neználek je se svým vymýšlením u konce.
0: A máte šimžalabom?
1: Co jestli máme?
0: Šimšalabum.
1: A co má být to? To...
0: To bumšalašim?
3: Ne, prvé jste říkal...
0: A já vím. Šalašim bum.
1: Ale taky ne, to slovo bylo nějak jinak.
0: A to jsou samé otázky, otázky. Vidíte, jak to pletete, až spletete i mě.
3: Co to je? My to seženeme, jestli nám tím spravíte auto.
0: To je...
2: Já ti dám M. Když už jsi to slovo vymyslel, tak si ho aspoň pamatuj. Šimšalabum.
0: To šimšalabum, to je takové to a dává se to na to, aby to právě to. A když se to takhle utento, tak je to pak to, jasné? A vy právě to nemáte, takže já to auto nemůžu spravit. Jak říkám, nejdřív se budou počítat bublinky. A vydá, že to je nemoc.

Masožravá květina. Přišlo léto, prázdniny a na zahradě je pěkně veselo. Arnošt s Bedříškem se přetahují o klacek. Bedříšek ho vždycky vybojuje, hodí daleko do trávy a Arnošt aportuje. Smějí se na celé kolo a vymýšlejí klukoviny. Macíkovi se taková zábava moc nelíbí. On není pes, aby tady pobíhal jen tak bezdůvodně po zahradě za nějakým klackem. A tak důstojně leží na zítce na konci zahrady a přemýšlí, co by se dalo dělat, když není ani teplo, ani zima. V tu chvíli mu ale padne do oka něco strakatého na druhé straně plotu. Voní to úžasně jako pomeranče. Co to je? A kde se to tu vzalo? Zkoumá záhadnou věc zvědavý kocour. Macík se skočí ze zítky a co nevidí? Na zemi leží v rozbitém květináči pestrobarevná květina. Má krásný veliký žíhaný květ a vypadá úplně jinak než všechny květiny z dědečkovy zahrádky. Jak tak Macík postává opodál, zdá se mu, že ho květina sleduje. Kam se kocour pohne, otáčí svůj květ za ním. A navíc na něj vystrkuje jazyček, jako by ho chtěla kousnout. To se mu ale ani trochu nelíbí. Vyskočí na zítku a zmizí v zahradě. Celý naježený přiběhne k Bedříškovi, skočí mu do náruče a začne příst. Je rád, že je zase mezi kamarády. Arnoš

i Bedříšek se začnou vyptávat, co se mu přihodilo. Kocour jim všechno dopodrobna vypráví. A tak se všichni tři vydají na velkou výpravu za záhadnou květinou. Leží tam stále. První, kdo se odváží nejblíž, je Arnošt. Čumáčkem očichává květináč, ale zvláštního nic necítí. Bude nejlépe, když milou květinu vezmou a zasadí ji na zahrádce. Dědeček si ani nevšimne, že má o jednu kytičku víc. A i kdyby, určitě se proto hněvat nebude. Dědeček zahradník má rád všechny rostlinky a všem dokáže pomoci, když je třeba. Seberou tedy květinu i se zbytkem květináče, Bedříšek ji vysadí na zítku, přelezou plot a už si to štrádují k záhonkům růží. Tam se téhle cizokrajné kytičce bude jistě líbit. Růže jsou píchou dědečkovi zahrádky a ona se svým okouzlujícím květem a omamnou vůní bude určitě v jejich společnosti spokojená. Bedříšek tedy opatrně zasadí květinu na kraj záhonku a všichni tři se zálibně dívají, jak je krásná. Co se ale nestane? Během chvilky začne květina vadnout. Bedříšek doběhne pro vodu a trochu ji zalije, všechno marné. Svěšené listy, povadlý květ, to je pěkné nadělení. Dědeček by takové zahradničení nerad viděl, tak tam tak všichni tři sedí a je jim skoro do pláče. V tom letí kolem malá zvědavá muška, která se nechala přilákat neobvyklou vůní. Usadí se na kraj květu a chce ochutnat trošku nektaru. Sotva se ale trošku nahne, ham! Do té chvíle uvadající květina se hebitě olízne svým jazyčkem a je po mušce. Bedříšek, Arnošt i Macík sedí celý skoprnělý. Macíkovi se točí hlava, když si vzpomene, jak se za ním květina stále otáčela, když ji našel. Bůh ví, jestli by ho nebyla spolkla taky. Dívali se na sebe překvapeně, ale masožravce se udělalo zjevně lépe. Pookřála, ale listy měla stále napůl svěšené. To je masožravá květina a má hlad, vyskočil Bedříšek z trávy. Musíme ji nakrmit. Budeme jí chytat mouchy, uštíbá se Macík. Není třeba, odpovídá Arnošt. Mám v mističce od oběda ještě kousek čerstvého masa. Mohli bychom se rozdělit, dodává dobrácky pejsek a už přináší v zubech misku s jídlem. Bedříšek krájí rybičkou od dědečka maso na kousíčky a podává jeden květině. Ani se moc nezdráhá. Slupne ho, protáhne své povadlé listy a dívá se, jestli dostane další. Moc se jí líbí, když jí Bedříšek krmí. Všichni se radují, že to tak hezky vymysleli. Dědeček celé veselý pozoruje ze zápraží chaloupky. A tak se jde podívat, co se Bedříškovi a jeho kamarádům podařilo dobrého. Jeden přes druhého mu vyprávějí, jak zachránili květinu před hladem. Dědeček se srdečně směje. No, to se vám povedlo. Dlouho by vám ale ta vaše masožravá potvůrka nevydržela. Potřebuje úplně jiné prostředí, než je naše zahrádka. Ale můžete ji zachránit doopravdy, navrhuje dědeček. Doneseme ji do botanické zahrady a tam se oni jistě dobře postarají. Škoda, že si takovou vzácnost nemůžeme nechat doma, přemýšlejí všichni tři dohromady. Bude ale opravdu lepší, když najdeme příhodný květináč, přesadíme do něj kytičku a vydáme se na cestu. Dědeček pak za odměnu malé zachránce provedl celou botanickou zahradou. Každému se líbilo něco jiného. Viděli veliké banánovníky, orchideje strakatější než motýly na zahrádce, rozkvetlé kaktusy a spoustu dalších exotických květin. Ani se jim odsud nechtělo.

0: Jednou šli Mach s Šebestovou do školy ve svátečním a s šátky na krku a Jonatán nevěděl, co se děje, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska máme školu naposled. Dneska se budou rozdávat vysvědčení a to moc dlouho netrvá. Když na nás počkáš, za chvíli budeme zase spolu. A Jonatán přikývl, jakože rozumí, a zůstal sedět před školou. A Mach s Šebestovou vešli do třídy, kde byl hrozný randál. Janečková zapomněla koupit pro soudružku učitelku bombonieru, na kterou se všichni složili a kluci křičeli. Janečková, tak pro ní skoč, co sedíš? Ale Mach řekl. Na to už je pozdě, za chvilku zvoní. Vytáhl z kapsy sluchátko, řekl, co potřebuje a už držel bombonieru v náručí a všichni byli údivem celý pryč a Horáček řekl Pažoutovi. Kamaráde, mít tohle sluchátko, to by skulil oči. A potom se rozdávalo vysvědčení. Mach s Šebestovou si mohli gratulovat. Lepší to být už ani nemohlo. Dokonce i takový Kropáček s Čermákovou na tom byli poměrně dobře. Za to Horáček a Pažout dopadli úplně otřesně. Měli samé pětky a soudružka učitelka řekla. Hoši, hoši, řekněte upřímně, bylo vám toho zapotřebí taková ostuda, no, teď už se nedá nic dělat. Tuhle třídu budete muset opakovat. A Pažoutovi bylo do breku. Měl na sebe hrozný vztek a řekl Horáčkovi. Taky jsme se mohli aspoň trošku učit. Táta mě zemlátí, že si 14 dní nesednu. Ale Horáček mávl rukou. Co brečíš, troubo? Vsaď se, že domů přijdeme se samýma jedničkama. Náhodou vím, jak na to. A nakonec se konala v tělocvičně slavnost. Soudruh ředitel měl dlouhou řeč, ale Mach moc neposlouchal, protože si pořád představoval, jaká to bude senzace, až začnou zítra prázdniny, takže ani necítil, že mu kdosi pomalu vytahuje z kapsy sluchátko a potom, zrovna když mu Šebestová potichu říkala, už to trvá trochu moc dlouho, zvedl kdosi střechu tělocvičny, jako se zvedá poklička z hrnce a když se všichni žáci a učitelé podívali vzhůru, viděli, jak se na ně z výšky šklebí obrovský Horáček s obrovským Pažoutem, kteří byli asi tak dvakrát větší než kostelní věž a Horáček, kterému koukalo z kapsy ukradené sluchátko, řekl, tak a teď nám soudružka učitelka napíše nový vysvědčení se samýma jedničkama, jinak na vás šlápnu a hotovo. A Pažout dodal, a než ty jedničky budeme mít, nikdo se ze školy ani nehne. A v tělocvičně nastal strašlivý zmatek a na ulicích zrovna tak. Lidé propadali panice, chtěli se rychle někam schovat, čemuž se nemůže nikdo divit, protože když se nad městem objeví z ničeho nic dva obři a ještě k tomu takové známé firmy jako Horáček s Pažoutem, tak to není žádná legrace. A soudruh ředitel volal, klid, prosím, klid. Budeme s Horáčkem a s Pažoutem vyjednávat. Jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Ale to už pan školník Huml vbíhal do tělocvičny s prázdnými blankety, perem a razítkem a volal na Horáčka, aby mu řekl bydliště a datum narození, ale soudružka učitelka začala křičet pro pána Jána, pane Huml, to přece nejde, jak bychom mohli dát Horáčkovi a Pažoutovi samé jedničky, když se celý rok neučili, jak by k tomu přišli ti poctiví žáci, kteří se připravovali od hodiny k hodině. Vždyť takový Pažout si plete tapíra amerického s prasetem a Horáček dodnes neví, kde má pravou a kde levou ruku. Jenomže pan Huml řekl,
1: no, jo, to je všechno hezký, ale jestli ti hoši rošlápnou školu, tak nemám kde bydlet.
0: A v tom se zhora ozvalo, tak bude to nebo ne? A soudružka učitelka řekla silným hlasem, nebude to Horáčku, jedničky nedostaneš, ani kdyby se spustavil na hlavu. A než rošlápneš tu školu, dobře si to rozmysli, nedávno jsme ji stavěli. Jenže sotva to soudružka učitelka řekla, Objevily se v tělocvičně dva ohromné prsty se špičatými nehty a ty dva prsty zvedly soudružku učitelku a nesli ji vzhůru a Šebestová řekla Machovi: Ty Čululu, to je všecko kvůli tobě. Mně se to nikdy nestalo, aby mě někdo ukradl sluchátko. A Mach řekl: Jen klid, Šebestová, mám bezvadný nápad. Jonatán čeká před školou, tím je všechno zachráněný. A šel k hlavnímu vchodu, vystrčil hlavu na ulici, dal Jonatánovi do pusy dopis a řekl: Upaluj s tím na letiště a honem. A Jonatán upaloval s dopisem na letiště. Tam si dopis přečetli, vytáhli z hangáru vrtulník, posadili Jonatána do kabinky a už s ním letěli k městu, nad kterým se tyčili Horáček s Pažoutem jako dvě televizní věže a Horáček držel soudružku učitelku na dlani a křičel na ní: Tak co? Napíšete nám ty jedničky nebo nenapíšete? A soudružka učitelka křičela: Ani za nic, Horáčku, ty jsi se pěkně vybarvil, jen co je pravda. A Horáček odklopil víko veliké koule, co je na špičce kostela, soudružku učitelku do ní strčil a řekl Pažoutovi: Sežeň trochu vody, něco mě napadlo. A tak Pažout udělal krok, rošlápl při tom trafiku a zmrzlinářský vozík, nabral z přehrady za městem trochu vody do dlaně a Horáček se naklonil nad tělocvičnu a řekl: Doufám, že budete moudřejší než soudružka učitelka. Jinak vás všecky utopíme jako koťata. Pažouté, pokrop je trochu, ať vědí, že to myslím vážně. A Pažout začal kropit a v mžiku stáli všichni po kolena ve vodě. Soudruh ředitel, učitele i žáci, všichni kromě Macha a Šebestové, ti už v tělocvičně nebyli. Ti byli venku na školní zahradě, schováni za rybízem vedle Horáčkovi velikánské boty, čekali tam, až přiletí vrtulník a vrtulník se blížil, byl vedle těch obrů menší než komár, takže si ho nevšiml ani Horáček, ani Pažout. A vrtulník se blížil k Horáčkově kapse, ze které koukalo ukradené sluchátko a když byl docela blízko, řekl pilot Jonatánovi: Hop! A Jonatán skočil z vrtulníku Horáčkovi rovnou do kapsy a tam kousal a kousal, až prokousal velikánskou díru, kterou sluchátko vypadlo na školní zahradu hned vedle rybízu. Mach s Šebestovou vyskočili a dvojhlasně do toho ohromného sluchátka křičeli: My bysme, prosím vás, potřebovali, aby to sluchátko bylo zase tak malé jako dřív. A ze sluchátka se ozvalo: No dobře, ale příště si to sluchátko líp hlídejte. To víte, já vyhovím vždycky jenom tomu, kdo do mě mluví. A najednou bylo sluchátko zase jako dřív, a Mach s Šebestovou do něj řekli rychle své přání a hele, na školní zahradě stál úplně normální Horáček s úplně normálním Pažoutem, který držel v dlani trochu vody a odevšad se k ním hnalo plno lidí, kteří křičeli a hrozili pěstmi. První běžel zmrzlinář Horáček, tlačil před sebou rozlámaný vozík a volal na syna: Koukej, co si proved, počkej doma, já tě přerazím. A syn křičel: To já ne, to Pažout. A koukal zmizet co nejrychleji přes plot. A zatím u kostela stálo červené auto s žebříkem, požárníci sundavali soudružku učitelku a lidé tleskali a volali: To je, pane učitelka, jaká má být. Trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat a soudruh ředitel nedbaje, že má vodu v botech, děkoval dojatě Machovi a Šebestové za záchranu učitelského sboru, žáctva celé školy, včetně pana školníka a při té příležitosti řekl doslova: Milí žáci 3. B, Machu a Šebestová, vykonali jste v uplynulém roce mnoho záslužného pro blaho našeho ústavu a nyní si věru zasloužíte trochu odpočinku a proto já i celý učitelský sbor vám přejeme 2 měsíce krásného volna. Načež všichni přítomní zatleskali, Mach s Šebestovou se uklonili a vykročili i s Jonatánem směrem ke kouzelným, vonavým, sluncem zalitým prázdninám.

Jak nedoubek pomohl hliněné prabábě spravit hodiny. No ty jsi tomu dal, broukla hliněná prabába. Namísto, abys vyprávěl pohádku, jak na hořejším světě mrzne, vyprávíš Šafránkovi, jak mu sluníčko půjčilo barvy a jak vykoukl barevným kvítkem do peřin bílé ančky a zahnal sníh. Když on se už moc mele a chce nahoru, stěžoval si nedoubek. Dal jsem mu drobátko zadudlat z lahve živé vody a už s ním není v zimní postýlce k vydržení. Ještě to nejde, zmrzl by, rozhodovala prabába. Ještě mé hodiny neukazují čas jarního probuzení, ukázala ke stropu. Visel odtamtud z hůry dolů mocný rampouch. Prabába postavila pod rampouch hliněnou mísu. Až sluníčko zahřeje zemi tak, že do mé zadělávací mísy spadne z rampouchu mokrá kapička, můžeme spustit budík. A jak se spouští váš budík? Chtěl zvědavý skřítek vědět. To obstarává skřivánek, první herold z ptačího průvodu slunečního krále. Když se k nám slunce vrací, vracejí se s ním tažní ptáci, skřivánek spustí fanfáru a to je pro zelené království budíček. Musím připravit skřivánkovi mističku pití. Napije se a zaspívá. Jakou mističku? Ptal se skřítek. Hliněná prabába ukázala na stropní rampouch. Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. To platí pro kalendář hořejšího světa. Jak spadne první mokrá kapička do mé zadělávací mísy, uhně tu z mokré hlíny tu kolej, kde se první skřivánčí pití udrží jako ve studánce. Skřivánek se napije a zaspívá budíček pro všechny mé spáče. Nedoubek chvíli mudroval. Pod skřítkovskou čepičkou se mu líhl nápad. Babičko, řekl hliněné prabábě, mohl bych tu kolej pro skřivánka uplácat s vámi. My s Honzíkem Doubků jsme stavěli hrady a tvrze i valy a hradní příkopy. Až ukápne z rampouchových hodin první kapička mokroty, řekla prabába. Budu přitom vyprávět pohádku, až ten rampouch rozpláču nebo k slzám rozesměju, řekl nedoubek. My jsme si toho s Honzíkem navypravovali. O, je mi ne. Budou na to vaše rampouchové hodiny mrkat. Nečekal, co na to hliněná prabába. Sedl si na bobeček, jako když stavil s Honzíkem Doubků v pískovišti hrady a mosty a spustil. Hej ty ptáčku skřivánku, dělám z hlíny studánku, jak to nejlíp dovedu. Napij se té jarní vody, zpívej hody do provody, jako kluci koledu. Pohádka pro skřivánka. To bylo tenkrát pradávno, když ještě jezdil císař pán kočárem a všude mu mávali a s muzikou mu vyhrávali. Tenkrát si řeklo sluníčko boží. Vida, císař pán si jezdí kočárem, pan král se vozí a já se mám kutálet oblohou jenom tak, hřeju a svítím, tak si zasloužím taky poctu. A dalo vyhlásit, až od nás pojede svítit zas jiným lidem na druhou stranu světa, že si žádá, aby ho lidé vyprovodili s muzikou. Že si zaslouží družinu pěvců a muzikantů. I hlásili se muzikanti dvounozí i křídlatí. Vždyť to byla čest sloužit za doprovod slunečnímu králi. Dvounozí za mnou na oblohu nemohou, rozhodl sluneční král, protože s doprovodem a poctami od všeho tvorstva už to nebylo jen sluníčko boží, ale sluneční král. Muzikanti tedy zůstali na zemi, aby zahráli slunečnímu králi na rozloučenou a sluneční král vybíral z ptačího schromáždění pěnici, slavíka, špačka, drozda, sedmihláska jako svůj doprovod pěvců. V ptačím hejnu
se hlásil i Skřivánek. Byl to jen maličký ptáček, obyčejný jak hrudička hlíny. Hej, sluneční králi, tady jsem, volal, ale nebylo ho vidět a v štěbotu všech ptáků, zpěváků ani slyšet. Však já už si pomůžu, aby mě uslyšeli, řekl si Skřivánek a vylétl nad muzikanty. Stály celá kapela v kroužku a vyhrávali na housle, na trubku, na klarinet písničky z not. Skřiván uviděl noty na papíře. Tak tady mají lidé začarovanou písničku, koukejme, divil se. Noty seděly na čárách notové osnovy jako zrnka na obilném stéble. Sezobám vám písničku a bude mě slyšet. Zob, zob, klof, klof a vyzoval muzikantům z partesů noty. Vylétl nad všechno schromáždění a zaspíval, jako by měl v hrdélku všechny písničky dohromady.

Sluneční král si prohlédl malého pěvce spravedlivýma očima. Zpívat umíš, jenže já do družiny loupežníky neberu. Skřivánek sliboval, já lidem písničku vrátím, až se budeš sluneční králi vracet zase k nám. Poletím už přede všemi pěvci jako první herold a zaspívám za všechny muzikanty, slunce se vrací. Tak tedy přibrali skřivánka do družiny slunečního krále a skřivan přilétá, aby jako první ohlásil lidem, sluneční král se vrací k nám, veze teplo a světlo, radujte se. Protože těch noc se zobal tenkrát tuze mnoho, musí je vracet velkým a dlouhým zpíváním a proto musí mít v hlíně svou studánku, aby mu hrdélko neochraptělo. Lidé si zapsali skřivánka do svého kalendáře jako poslíčka, který oznamuje jaro. Připsali si skřivánka do kalendáře na ten den, kdy se na zemi slaví veliká jarní pouť a pro lepší paměť si to zrýmovali v říkadlo. Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. Skřítek to vyprávěl a zkusil zaspívat, aby ta pohádka o skřivánkovi vypadala opravdická. A na to nedoubkovo skřítkovské zpívání se rozesmál i rampouch na prababiných hodinách a smál se, až mu ukápla do prababiny mísy mokrá kapička. Máme těsto na studánku pro skřivánka, máme tu mokrou kolej, zajásal Nedoubek a honem honem upatlal z mokré hlíny mističku, aby měl skřivánek z čeho pít a neochraptěl.

0: Ahoj, děti. Tak už nás tady máte.
1: Koho?
0: No přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka z Pitihněva. Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradník. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a smílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase pro strach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Tak ji kup. Hned zítra, ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umyla nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spitihněv uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědly lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro. Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmíre, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spitihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
4: Hele, mese, míček, to si správně zakopu.
5: Já nejsem míč na kopání, já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník z Pitihněvovy 11 se pěkně rozeběhne a čut, přihraje levému křídlu z Pitihněvovy, křídlo vrátí míč z Pitihněvovské obraně a už je tu znova střelec Pitihněv. Sám běží na branku.
5: Nech toho, já patřím Otylce a nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče, bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
5: Au! Už toho mám právě dost.
2: Spitihněv vede 1-0. Spitihněve přihraj. Spitihněve kličkuj. Spitihněve hlavičku. Spitihněve píš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako z houfnice. Kop! A! Spitihněvovo mužstvo vítězí 2-0. A co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
0: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spitihněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká.
5: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
2: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnu ho tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka. Kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří. Kdo to skáče do vody, kdo pořádá závody, kdo Hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
0: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
1: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
2: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
0: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
6: Kdo to je, Vavřinče?
0: No přece ty, Mojmíre.
6: Já.
0: No, máš odvahu.
6: To jo, jenomže...
0: Jsi z nás nejtlustší.
1: Takže tě voda pěkně ponese.
6: Zhubil jsem za poslední měsíc o 2 kila.
4: A máš nejhezčí plavky.
0: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
6: Prý, věříme ti. No, odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím, ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
1: Pomoc!
6: Jako by tu někdo volal? Nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
1: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
6: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
1: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
6: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
1: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
6: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
1: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
6: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
1: Kua? Plavecké závody? To je přece prýma.
6: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
1: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
0: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
6: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
7: Závodníci, na místo!
1: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
2: Doga, chrt, večák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
7: Připravte se ke startu! Pozor!
6: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
2: Neříkal jsem to! Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
1: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme. Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď je vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
2: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
1: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
2: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
7: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
0: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
1: Hurá!
7: Hurá! A žije Mojmír!
6: Kdyby věděli, žabko, jak to doopravdy bylo.
1: Kua, příště taky vyhraješ.
6: Ty mě zase poneseš?
1: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
6: Ne.
1: Uvidíš, jak nám to půjde. Kua, kua.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spytihněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spytihněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jdu na to. Hopla. To byl skok. Co?
2: Co?
1: Na stělu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
1: Až později. Tohle ještě není žádná výška.
0: O, no prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Elá, hop. A, laťka je dole.
3: Dej ji tam znova. Tohle přece musím zdolat. Hopla. Laťka spadla. Kdo by to byl řekl?
2: Jste břídilové. Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor. Teď. Hop.
0: Spytihněve, yes.
2: Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat?
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
1: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit. Aby se mu líp skákalo.
1: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
1: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště. Tak, po štaflích si pěkně vylezu nahoru. Přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně, ale laťky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je... Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
1: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl. Se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
4: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe. Bané. Padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak tak všelijak, jak podzimní počasí. Zavolejte podzime. Podzime. Podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine. Jemine, já mám nápad.
5: Je, už zase. Ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
1: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš?
2: No?
0: A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
5: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
5: Tak breč, to je toho.
2: Bé, já chci držet draka. Bé, ale ne, bú.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
5: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? Ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
3: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
3: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkám.
4: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
4: On ji vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že se Otilka pustí provazu a že spadne.
4: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
3: Taková hodná psí holka to byla. Učiněné dobrotisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já jenom, že já... Žán, já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi umdlévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
3: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
3: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A už tě mám.
6: To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
6: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit, jak se to vezme. Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
6: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
4: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
3: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
3: Já budu na dohled napravo.
4: A já budu
6: poslyšte,
4: kousek...
6: přátelé. Neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: Pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Vy mě nepoznáváte, já jsem Otilka a jsem trochu odsazí, no.
3: Tak, trochu odsazí. Otilko, já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
4: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky. Zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží. Na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici. To všechno přinesla k nám zima, přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře. Ale přiznej se, že jsi vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
4: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem, o komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala, ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
4: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny a na nic nemůžu přijít. Už to mám.
5: Co máš?
2: Mám ještě mouku, tak upeču vánočku.
4: Otylko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
0: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně v teple
3: a... zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
0: Ani ne. Tak si zdřívne.
3: Co se tak nám netlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
0: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
3: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
0: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otylko, Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce. Naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
2: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
0: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků, těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otylka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozvalo se. Ahoj, děti! Tak už nás tady máte. Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otylku a kozlíka Spytihněva. Otylka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
3: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.
7: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo Sládek Kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký rimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl Sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
8: Proč mi, Kule, nechodíš v lese po lidsku, vyčítal Morumsajs.
7: A Kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl Sládek Kule. Tou dobou si písek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
8: Ať si cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
7: Jednou cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. a kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odtrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké. Povíme ti za to pohádku. Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete? Jen se podívej. A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
9: Ne, ona přestala.
7: No a proč přestala?
9: To nikdo neví.
7: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Rimbuchovi do ucha. Vstávej! Rimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
10: A co bych stával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
7: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
10: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
7: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
10: Jach, udělal Sládek Kule a spal dál.
7: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedli a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: tam vyhrabat žížalu nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána. Když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno,
0: křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas.
2: Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
2: Už abych lít,
0: kde bych něco štíp, štíp, štíp,
1: aby bylo co jíst, viď?
0: Skutku, skutku, brouká holub na střeše.
1: Jsou s tím starosti, brachu, málo zrní, málo zrní.
0: Tak, tak, přizvukuje vrabec, vyléza je z postýlky. To dělají ta auta, víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď? Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic.
1: Jen smrdí,
0: vrká holub na střeše.
1: Zatrápený život. Brr, raději praštit tou rachotou, člověče.
0: Co já se nakroužím a navrkám?
1: A co za tu práci mám?
0: Ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry.
2: Myslíš, že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepíří se vrabec.
2: Já ti povím. Kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
1: Jako ten vrabec z Davids,
0: ozval se v houští střízlík.
2: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
2: Tam mám jednoho známého. Jmenuje se Filip.
1: To není ten,
0: pravil střízlík.
2: Ten vrabec, co ulít,
1: se jmenoval Pepík.
2: Tak to vám byl takový ježatý vrabčák. Ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava. A co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život dřel v Davicích.
0: A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Když si může doletět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Jen co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis.
2: Počkejte. Jak já to v tenise natřu Košetovi a Koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček.
0: Ale místo toho míče poletím já sám.
2: A když po mně plácnou raketou, tak jim frknu neboli pláchnu, víš, víš, víš? A když je všechny porazím, ožením se s bohatou Američankou a pak si koupím Valdštejnský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z mořské trávy a koňský žíní a veverších ocasů. Heč! Tak se kasal ten vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Davids už pokrk a že poletí na Riviéru.
0: A letěl? Ptal se z borovice kos.
2: Letěl, pokračoval v houští střízlík. Počkal jen, aby slyšel hrát vojenskou muziku.
1: Na tu on si potrpěl.
2: A hned z rána se spustil na jih. Jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách.

0: Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řečice a dál už nemohl. Neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl. Ty kujone toulava, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek? A kobylinců? Pro každého pobudu krajánka vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici jako my starou usedlíci. Ale brž, jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konspirační list a sip. A tě tu už nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam podnes? Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá kardašovořečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Dejvicích. Ani tolik aut. Ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici. On že má pozvání na Riviéru. A že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí svého zobání a jen čimčarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp. Baba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. A jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký je tam pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy? Prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu a ne jen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělali doposud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Hradiště a Čáslavě a Přelouče, z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte hoši a holky pozor. jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromadka cementu. Potom se nanosí hromadka písku. Pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavět hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frnk. Už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci, pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frnk už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla. Tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jej danáčku to pálí, krinda pana to štípe. Kruci, turci, jejeje, šmanko, te och, och, au, la, la, la, o, kruci, nal jeminehu, safra, fuj, loti. Pro pana Jana jeminačku, ojej, ach, ich na mouče, můj ty tondu, uf, panenko, skakáva, kruci, fagot, ovej, mami, ojke, kote, ech, ličičky, brci, kruci, písek, uj, pro panečka, sakulente, oho, oh, aj, aj, kruci, puti, teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlaštovky slyšeli tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes staví hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic, platno lidičky. Teď musím letět nakupovat. Kmotro sejkorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to nemám dneska pokdy, protože musím učit lítat své děti. To vám, sousedko, ráda udělám, řekla sejkorka. To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat. A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat. Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozžhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten karlštejnský havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak. Nějak jako metr, nebo montér, mentor, nebo motorči, jak? Meteory, řekl Kos. Tak, tak, tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem, bums, spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal jej do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky, ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky.
1: Proto se od té doby čápy brodí ve vodě, aby si schladili pařáty.
0: To mě povídal ten havran.
1: A co povídal dál? Ptal se střízlík.
0: Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
2: Střízlík taky?
1: Ptal se střízlík.
0: Taky, taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice.
3: Jak? Jak? Copak, copak, copak, mám na to kdy? Já musím zobat. Kdepak, kdepak? To tak, to tak? To bych byla hlupák.
0: A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval
4: Haleluja, hosana, hosana, hosana, hosana, aleluja.
1: Potom řekl: Ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups. Už to letí. Tak pozor. 1, 2, 3. A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci.
0: A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran.
1: Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl.

0: Bob a Bobek v zoo. A bylo zase ráno. Vstávat, jdeme pracovat, naléhal Bob. A proč? Zeptal se zvědavý Bobek. Protože práce šlechtí. Povzdechnul si zklamaně Bobek. A taky nás živí, dodal Bob. Jo, a já náhodou vím o místě, kde dostaneme jíst a pít zadarmo. Jen se necháme okukovat. Teda, a kde? Zeptal se pochybovačně Bob. No kde? V zoologické zahradě, ne? Tak jdem. A za chvíli už stáli u brány, kde byl vrátný a nápis vstupné 1 koruna. To už je dávno. A my potřebujeme 2, spočítal si Bobek. No, a nemáme ani 1, natož 2, posteskl si Bob. Ale v tom kolem nich procházela celá školní výprava a vrátný je beze všeho pustil. Podívej se, Bobe, hromadné výpravy to mají zdarma. A pokukovali po další školní výpravě, která se zrovna soukala z autobusu. Pan učitel Kalousek vystoupil první a nařizoval. Tak prosím, žáci, utvořte 2, že, a spočítejte se. Nás musí být teď dohromady počtem 26. No, ale kdeže by bylo? Krátkozraký pan učitel si nevšiml, že si Vaňousková s hromádkou odběhli koupit zmrzlinu. A právě toho využili Bob s Bobkem. 25, vykřikl jeden. 26, vykřikl druhý. Tak kolik vás je? Zeptal se vrátný. Je nás akorát, hrdě hlásil učitel a vrátný otevřel bránu. Jen tak si pro sebe brumel. To jsem nevěděl, že králíci taky chodí do školy. On teda to vzdělání každý potřebuje, je to pravda, ale možná je to nějaká jazykovka. No ale pak na všechno zapomněl, protože se musel hádat s Vaňouskovou a Hromádkou, kteří tvrdili, že patří taky k hromadné výpravě. Pan učitel schromáždil svoji třídu před ohradou s hrochem. Pak si pečlivě přečetl tabulku a pravil. Jest to hroch. Jistě všichni poznáváte? Prosím, já ho neznám, ozval se Bobek. Ale znám jiného, co byl s námi v cirkuse, když jsme jezdili s panem Pokustónem. Ten se prosím jmenoval Vojtěch. No a teprve teď si všiml pan učitel 2 nových žáků. Počkat, co vy tady? Kdo vy vůbec jste? A co patá Krupičková, nejlepší žákyně třídy, se hned hlásila. Prosím, pane učiteli, prosím, to jsou králíci obecní. Znám je, patří ke třídě hlodavců, mají rádi mrkev, mají rádi kedlubnu, mají rádi zelí. Králíci, zvýšil hlas pan učitel. No tak v tom případě nemáte co pohledávat mezi školními dětmi. A já okamžitě zavolám vrátného. A ani nemusel, protože ten zrovna přiváděl za ucho ztracenou Vaňouskovou a Hromádku. A pan učitel z radosti nad tím, že má třídu zase pohromadě, na králíky zapomněl. A ti stejně už vzali nohy na ramena a hned jak viděli vrátného a mazali a krčili se u ohrady stučňáky. A jak se lekli, když najednou se za jejich zády ozval hluboký hlas. Halo, hej, no vy 2, pojďte sem. To na ně volal tučňák s černým frakem a bílou náprsenkou. No a když opatrně přišli blíž, spiklenecký mrkl. Nevzali byste to tady chvilku za mě jako melouch? Já bych si potřeboval odpočinout. A co za to? Zeptal se Bob. Přijdou vás nakrmit, ale musíte mi potom trošičku nechat. No ale co máme dělat? No nic, Vy se jenom prostě převléknete a postavíte se tak, aby na vás lidé viděli. No a občas se můžete pohnout, aby bylo jaksi jasné, že jste živí. A tučňák předvedl králíkům několik svých houpavých nemotorných kroků. A šel spát. Vidíš, já jsem ti to říkal, že v zoo je to prima. Tady je to, kamarádičku, nejlepší. Prohlížíš si lidi, co jdou za plotem a ještě ti za to dají najíst. Jenomže po cestě přicházel pan učitel Kalousek s dětmi. Honem, pryč, lekl se Bobek. Neboj se, prosím tě, teď jsme tučňáci. A sotva zaujali tučňácký postoj, už si pan učitel nasazoval brýle, pak si je přeleštil a četl dětem. Tak zde, děti, vidíme párek tučňáků. Je to druh Sphaeniscus magellanicus, neboli tučňák magellonský. Velice vzácný. Bobovi se nadmula hruď pýchou a Bobek se kolébal, co mu síly stačily. Tučňák magellonský je bojácné, plaché zvíře a žije v děrách, pokračoval pan učitel. To králíci taky, šeptal Bobkovi. Během svého vývoje ovšem, jak si pozbyl schopnost létat. To my taky neumíme, radoval se Bobek. No tak vidíš, že jsme úplně jak tučňáci. I chodec je pramizerný, pokračoval dál pan učitel, a Bob s Bobkem se rozkolébali na svých králičích nožkách, jako kdyby byli kyvadlo od hodin, a udělali pár krůčků přesně tak, jak je to učil starý tučňák. Ovšem, pokračoval pan učitel Kalousek ve výkladu, tučňáci se za to naučili výborně plavat a voda jest jim domovem. Králíci se rychle dokolébali k jezírku, sundali si černý fráček, ale jak se svlékli, vykřikla zase Krupičková. Prosím, prosím, pane učiteli, králíci jsou to, prosím, jsou to králíci. Pan učitel zjistil, že se jedná opět o Krupičkovou, rozlobil se a řekl. Rodiče do školy, ty nepoznáš tučňáky, ty neumíš číst, podívej se pořádně. Čti. A Krupičková pomalu četla. Sphaeniscus magellanicus. Tak vidíš, tučňák magellonský, kdo měl pravdu, pokáral jí pan učitel. Já, pokračovala holčička. Podívejte se, protože, pane učiteli, neumějí plovat. Sotva to Bob s Bobkem uslyšeli, hup. A byli v bazénu a kraulovali, co jim síly stačily. A prosím, jsou to králíci, tučňáci totiž by měli černý fráček, ozval se Hromádka, který zrovna dolizoval zmrzlinu. Oni si ho sundali, když se šli koupat, upozorňovala všímavá Vaňousková. Ne, ne, prosím, tučňáci se koupou vždycky oblečeni, tohle jsou králíci, trvala na svém Krupičková. Ano, jsou to králíci, obyčejní králíci, králíci, králíci, začali volat všechny děti a Rorejs, největší uličník ze třídy, koukal, kde leží nějaký kámen, aby ho po ní hodil. Když to uviděl Bobek, rychle se potopil, ale chudák nechal pusu otevřenou a pořádně se napil a začal se topit. A místo volání o pomoc se ozývalo jenom ono to nebylo jasný, jestli se topí, anebo jestli kloktá. A v tu chvilku vylez starý tučňák, rozhlíží se, rámusící děti ho probudili a sotva uviděl, co se děje, rychle pomohl Bobovi a Bobkovi z vody. Honem, schovejte se v díře. A sám se vystavil na odiv všem dětem. Zrovna přijížděl pan krmič s dvoukolákem a hodil přes ohradu celou putínku slanečku. Teda ale máte tu pěkný nepořádek,
1: osopil se na něj pan učitel. Řeknu vám tedy, pane krotiteli, no to je, tady je psáno, že je to tučňák, že zatím jsou tam králíci. Jaký králíci? Divil se krmič. Neustále se nám pletou do cesty, já budu žádat jejich přísné potrestání. A co jejich? Vaše přísné potrestání, volal pan učitel, pak sebral děti a všichni šli o klec dál. Už můžete ven, volal starý tučňák, a tady máte odměnu. A podal oběma krásnou rybičku. Bob a Bobek si k ní přičichli a pak povídali. My vám moc děkujeme. Opravdu jste opravdu laskav, ale to nemusí být. A koukali, kde by bylo něco k jídlu pro králíky. Ale nebylo to jednoduché. Žirafa tam měla jídlo strašlivě vysoko a lev ten zase baštil obrovskou vepřovou kýtu. Teda, tohle by mi asi nechutnalo, řekl Bobek. Ale možná bychom chutnali my jemu, pomyslel si Bob a táhl Bobka raději od lví klece dál. No konečně, podívej, králíci, přidáme se k ním a necháme se okukovat. Uvidí, že něco dostaneme. Oba stáli před kopci, v níž byli zavřeni jejich kamarádi. Zrovna k ním přijel pan krmič a vezl plný trakař vonavého sena. Prosím, jsme tady taky, připomenul mu Bob. Ale krmič se na ně podíval, dal si ruce v bok a smál se, až se prohejbal. Vy, promiňte, ale dovolte, abych se zasmál. Podívejte, tady to jsou králíci, to jsou exempláře. A krmič ukazoval na jednotlivé kotce. Králík paví očko, to je zabarvení, anebo tady. Tohle je nádhera. Králík tygří, vidíte ty pruhy, to je co? To je panečku, to je kousek. Nuše na vymření, nádherný exemplář. A vy? Kdo by na vás co viděl? Vždyť vy jste obyčejný králíci. Vy se musíte, miláčkové, živit prací. Ke vší smůle ještě dorazila k oddělení králíků školní výprava s panem učitelem Kalouskem. On už byl celým výletem uondanej, utáhanej, hlava mu klesala, ale jak uviděl králíky, vykřiknul, no tady jsou, to jsou oni lumpové, za co se zase vydávají? To jsou králíci obecní, vysvětloval krmič. Pane krmič, no nevěřte jim to, ty už se vydávali za žáky 3. A, potom za tučňáky magelonské a doví, co jsou zač doopravdy. Prosím, ale my jsme doopravdy králíci, ozval se Bob. Ano, vy jste králíci, ale podvodní, zvolal pan vrátník, který zrovna přiběhl. Vy jste se totiž vloudili do naší zoologické zahrady bez placení. Vydá, bez placení a ještě se chtěli zadarmo najíst. A to neholenkové. To stupné si musíte odpracovat, rozkřikl se krmič. Pojďte, já vám dám prácičku, vy hezky umejete a nakrmíte slona. Vzal Boba a Bobka za ucho a odvedl je k Bimbovi. Bobe, Bobečku, co budeme dělat? To bych raději drhnul horu říp. Nefňukej, prosím tě, dej se do práce. Nos vodu, já vezmu rejžák a budu rejžovat, rozhodl Bob. Prosím vás, dejte pozor, ať mě to příliš nelechtá, upozornil je Bimbo. A slon se za chvíli leskl čistotou, ale Bob a Bobek už padali únavou. Ale copak, ozval se krmič. Ještě snad krmení ne. Támhle je pro Bimba vagon mrkve, cisterna s vodou a už Zase Bob s Bobkem běhali s náručemi mrkve.
0: Bobe, já se z toho zblázním, jak se cpe. Vždyť už ho musí bolet chobot.
2: Ještě prosím vás pít,
1: poručil si Bimbo. A Bob s Bobkem běhali s putínkami jako k požáru. Konečně byl Bimbo spokojený a řekl, pěkně jste mě umyli, nakrmili, nechcete u mě zůstat, mládenci, na pořád.
2: Ne, volal Bob a Bobek,
0: ne, jen prosím, to ne.
1: Tak dobrá, tady vám dám za odměnu trakař plný mrkve, já už stejně nemůžu.
0: Vidíš, Bobku, bez práce nejsou koláče. Má ani mrkvička,
1: dodal Bobek. A oba si vezli drahocenný náklad ke svému klobouku.
3: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
4: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
3: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
4: Nic jiného tě nenapadlo. Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
3: A co takhle třeba lyže?
4: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
3: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
5: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
3: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa. Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
5: Dobré chutnání, sportovci, mňau!
3: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
5: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
3: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
6: Krásně je na horách,
3: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit, vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
5: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí jety?
4: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
5: Kde pak zvíře? Jety je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural 2 horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučila se horská služba.
3: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který 3členou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
5: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
3: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
4: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
5: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
7: Já ti dám pro kočku, šklebil se Luciáš pod fousy.
5: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Miau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil objet kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen.
0: Rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co? Navrhnul Škubánek. Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád,
0: omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou domlouvat o tom, co se dneska podnikne. Až se konečně ujme slova Žovka a navrhne, aby mezi sebou uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon.
1: Správně, to je ono.
0: A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se v zemi důlek a začne se. A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou. Ale Karolina ho dohání, začíná to být napínavé a teď si představte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho nerváku začne v důlku cosi klubat, objeví se díra a z té díry vystrčí černou hlavu malý krteček a tím pádem je po legraci. No výborně, řekne Žovka, ty jsi nám tu chyběl. Ty jsi se strefil na to správné místo, to teda jo, ani nevíš, jak jsme ti vděční. Aby tě husa kopla, krucina, teď aby jsme dělali novej důlek. A ten malý krtek řekne takovým tenoukým, smutným a udiveným hláskem. Pardon, já jsem něco provedl. Jestli jo, tak mi to promiňte, já o tom nemám ani ponětí. A Karolina Myšová, která sežrala fůru knih a časopisů, řekne, no jasně, jak by mohl vědět, co proved, když je od narození slepý jak patrona. Napsal to o něm už jistý Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žovku mrzí, že na toho malého krtka tak věla a proto řekne úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved? To asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se to malé slepé zvířátko zeptá. A co jsou to, prosím, kuličky? A všem je v tu ránu jasné, že ten malý kluk, který se jmenuje Ctirad Krtek, je ten největší chudák na světě. Nejen proto, že mu tatínka nedávno sežral pan Tchoř, ale hlavně proto, že v životě neviděl ani sluníčko, ani kočku nebo dromedára, ani motýla bělásk, ani motýla žluťáska, že neví, jak vypadá zubní pasta nebo kartáček, že neví dokonce ani to, jak vypadá jeho vlastní maminka. A Žovka s Emilem a Bořivojem, Karolina s Květoslavem a Standou si říkají, to je fakt příšerný, nikdy nic nevidět a tím pádem nevědět. Aspoň se mu pokusíme vysvětlit, že bělásek je úplně bílej, žluťásek světle žlutý a dromedár je hnědej. Vysvětlíme mu, že svět kolem dokola je plnej veselých barev. Ale o jeho mamince radši mluvit nebudeme. Jeho maminka je celá černá. A to je ta nejsmutnější barva na světě. Ale představte si, že jim to vysvětlování není vůbec nic platné. Ctirad neví, co je to bílá barva, žlutá barva a hnědá barva. Kdo je slepý, ten zná jenom černou tmu. A parta je z toho celá nešťastná. Je to vážně hrozné, když někdo žije na světě a neví, jak ten svět vlastně vypadá. Ale představte si, že Žovka se najednou vesle usměje a řekne. Tak abyste věděli, já mám nápad. A když se k ní všichni obrátí ušima, povídá Žovka. Večer zavedeme Ctirada k nám. Já půjdu v 8 hodin spát, a na celou noc mu pučím svoje oči, ať vidí aspoň hvězdičky a měsíc. Tak co? Jaká jsem? Jenže večer se ukáže, že to není tak jednoduché. Paní Orangutánová o tom nechce ani slyšet. Kdepak, kdepak, povídá Žovce. Nic takového, oči máš jen jedny, nikomu je pučovat nebudeš, něco se stane a co se slepou holkou. A pan orangután kývá hlavu. Správně, správně, maminko, opatrnosti, matka moudrosti. A parta si smutně říká, takže máme utrum, to se dalo čekat. A všichni přemýšlejí, co dál, jak Ctiradovi pomoct, je to ale divný, říká Bořivoj, to je přece vyložená nespravedlnost. Někdo nemá žádné oči a jiný jich má tolik, že je ani nespočítá, jako třeba pan Páv na svým chvostě. Co tak s nima asi dělá, no tak má jich nejmín 50, ať mi nikdo netvrdí, že je všecky potřebuje. A když tohle Bořivoj povídá, Žovka povyskočí půl metru vysoko, To je přece ohromná možnost. Což takhle požádat pana Páva, aby dal svý dvě oči Ctiradovi, té malé chudince. A tak se jde okamžitě za panem Pávem, jenže máte ho slyšet. Ani nepozvedal a hned začne tím svým skřehotavým hlasem. Co je mi do toho, že nějaký krtek nemá oči? Kdyby nebyl trouba, mohl si to zařídit. Oči má dneska kde kdo a vůbec. Já jsem pan Páv a žádný dobročinný ústav. Proč bych měl někomu něco darovat? Jo, kdybyste ty oči chtěli půjčit, to by byla jiná. Zadarmo by to všem nebylo. Zrovna scháním bílé rukavičky, takže něco za něco přineste a uvidíme. Bílé rukavičky, to není rohlík nebo žvejkačka. Bílé rukavičky stojí fůru peněz a kde je vzít, no to mi teda řekněte, povídá Karolína. Zatímco se Květoslav drbe zamyšleně chobotem za uchem, ale v tom žovka řekne. Tak panstvo, abyste věděli, už vím jak na to. Penízky budou na to tata. A navrhne, aby se vystupovalo jeden večer v cirkuse. A proč ne? Plno zvířat umí něco zajímavého. Pan chameleon umí měnit barvu, pan rak hodí kliďánko pospátku, pan jelen s panem kolegou vám předvedou perfektní souboj, že jenom mrkáte a navíc k tomu ještě troubí. Zkrátka je toho hodně, co se dá divákům ukázat a tak se žovka domluví se zvířaty i s hodným panem Veverkou a navštíví ředitele cirkusu Srasány, který ve městě zrovna hostuje. Smůla je, že ředitel cirkusu je škrobený panák, v jednom kuse si hladí vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká.
1: Tak počkat, kde máte nějakého impresária nebo agenta? S nějakou obyčejnou opicí se bavit nemíním.
0: A tak se parta sejde znovu, je to už vážně o nervy samé potíže, Karolina Mišová zná naštěstí kdejaké smetiště v okolí a ví, že se najednou povaluje vyhozená figurína z výkladní skříně, vyleze do ní dírou v patě a začne jí řídit levá, pravá, figurína mašíruje a žovka sní.
1: Zde je náš impresário, neboli agent, pane řediteli,
0: říká žovka a ředitel cirkusu nabídne Elegánovi cigaretu, což Karolina vděčně přijme, však ji známe a pak se sepíše smlouva o tom, které zvíře ze zoologické zahrady bude hostovat v dnešním večerním představení, jaký za to bude honorář a tak dále. A už je tady večer. Hudba vyhrává, praporky vlají nad šapitem, obecenstvo přichází, usedá na svá místa, šustí papírky od bonbonů, ale hlavně všecko stichne, když se v manéži objeví žovka s prapodivným zvířetem, které vypadá jako koza, jenže má na sobě nějaké divné fleky. A žovka řekne, dobrý večer, vyvážené publikum. Račte se pokusit uhádnout, co je to za zvíře, které vidíte zde v manéži po mém boku. A diváci se smějí.
1: Ha, tohle otázka, no co by to mělo být za zvíře? To je přece jasně jako facka, že to obyčejné.

0: Pete Zos. A Standa Klokan ty peníze přepočítá, schrne je do své velké kapsy a řekne: tak si myslím, že by to mohlo stačit. A příští den ráno se parta s pomocí hodného pana Veverky sebere a jde do obchodu s koženým zbožím, aby koupila pro pana Páva bílé rukavičky. Jsou pěkně drahé, co vám mám povídat, jsou to nobly jemné rukavičky pro pravého elegána. Standa vysype z kapsy všecky peníze vedle pokladny, ale ouha, ouha, desetník chybí. Je to malér, obchodník se mračí, všechno svědčí o tom, že se paní žirafa namáhala úplně zbytečně, ale Květoslav Slon se pokusí zachránit situaci a řekne:
1: vážený pane obchodníku, jsem ochoten vám něco pěkného zatroubit. Neříkejte, že nemáte nějakou svou oblíbenou písničku.
0: A obchodník koženým zbožím se zamyslí a řekne: tak dobré, zahrajte nějakou píseň z oboru kožidelného průmyslu. A Květoslav Slon ani nemrkne a hraje. Je to přece tlustokožec, písniček o kůži zná nejmíň pět a tak zatroubí píseň, svou kůži nesu na trh pro svého kamaráda. Je to hezká píseň, má pěknou myšlenku, Květoslav jí troubí s citem, obchodník je dojat, přestože osobně nosí na trh kůže výhradně cizí, zamáčkne slzu v oku a sleví desetník, takže si parta rukavičky přeci jen odnáší. Pan Páv je rukavicemi doslova okouzlen. Hned je před zrcadlem zkouší, perfektně mu sednou, vypadá v nich naprosto senzačně, teď už je opravdu nad slunci jasné, že je tím největším elegánem v zoologické zahradě, točí se před zrcadlem a přitom říká: a lážití, musím uznat, že jste odvedli dobrou práci, rukavičky jsou tip-top, takže rád splním, co jsem slíbil. Tady máte dvě oči, ale na nejvýš na pět minut. Tomu krtkovi, to musí bohatě stačit. A pan Páv se obrátí k svému ohromnému chvostu, vezme dvě oči, podá je žovce a žovka běží, co jí nohy stačí. Pět minut je povážlivě krátká doba. Nesmí se zbytečně ztratit ani vteřinka. Žovka běží za ní celá parta a všichni křičí na celé kolo: rychle, rychle, všichni za námi. Začíná slavnostní představení Proctěrada Krtka. Bude mu poprvé představeno sluníčko, bělá seky, dromeda. Rychle, rychle, máme na to akorát pět minut. A tak, než bys napočítal do tří, je celá zoologická zahrada kolem malého ctirada, který vůbec netuší, co se děje, že za chvíli uvidí něco úplně jiného než černou tmu, ale žovka mu řekne: stůj a nevrť se. A nasadí mu oči, jsou ctiradovi trochu velké, ale to nevadí, velkýma se vidí víc, a žovka řekne: tak a teď se dívej. Dívej se pořádně, ať všecko uvidíš. To, co právě zapadá, je sluníčko. Vidíš, je nádherné. A tohle je paní žirafa, pan Hroch. Tohle je náš hodný pan Veverka. To není zvíře, ale člověk. A tohle je kopretina. To je zas květina. Víš, ale bělásci a žluťásci tu nejsou. Je už na ně pozdě. Ti jsou dávno v limbu. Ale tohle je pan dromedár. Vidíš, jak je krásně hnědý. To koukáš, jak ten svět krásně vypadá, co? A ctirad Krtek se rozhlíží kolem sebe. Nestačí se divit. Vidí, že svět je plný květin, zvířat a lidí. Vidí cestičku a keřík bezů a obláček na nebi. Je celý úžaslý tou prapodivnou podívanou. Je to nádherné, ale co si mu chybí? Chtěl by vidět něco, na čemu záleží ze všeho nejvíc. A chtěl by vidět svou maminku, což je pochopitelné, ale současně i velice složité, protože paní Krtková pracuje touhle dobou bůh ví kde pod zemí. Je to škoda, taková příležitost se už nikdy nenaskytne. A ctirad Krtek volá tím svým slabým, tenonkým hláskem: mami, maminko, chtěl bych tě vidět. Ale představte si, že není sám, kdo takhle volá. Všem to okamžitě dojde, jak je to pro ctirada důležité, a tak volají spolu s ním: maminko, mami, maminko. I pan Veverka volá: maminko. Dokonce i pan Le volá svým hlasem jako hrom: mami, kde seš? A představte si, místo maminky

0: Přichází pan Pá v bílých rukavičkách a říká: tak, budeme pomalu končit. Podmínky jsou podmínky, ty se musí dotržet. Ale zrovna, když tohle říká, objeví se paní Krtková, slyšela volání pana Lva, který má hlas jako hrom, vyleze ze země a říká: promiňte, někdo mě volala, nebo se mi to jenom zdálo? A malý ctirat se může zbláznit radostí. To jsem byl já, maminko, chtěl jsem tě vidět, maminko, teď tě vidím, jsi krásnější než sluníčko, krásnější než pan Dromedár, jsi nejkrásnější na celém světě, moje zlatá maminečko, a teď ti pučím oči, ať vidíš chvilku zase ty mě. Ale to už pan Páv v žádném případě nedovolí. Čas uplynul, podmínky se musí dodržet, pořádek musí být, to jinak nejde. Pan Páv si bere ty dvě oči, dává si je dozadu na chvost, dává si ty své oči mezi svých 50 očí a malý ctirat Krtek je v tu ránu zpátky v černé tmě. Ale víte, že už není tak smutný jako dřív? Nejen proto, že viděl svět plný veselých barev, ale hlavně proto, že ta tma kolem něho se mu teď docela líbí. Je tak černá jako jeho maminka, a jeho maminka je přece to nejkrásnější, co na světě vidí.
1: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a Sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla: když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka. Ale hlavně červené doktorské čepičky pro straka poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, straka jabloneckou bižutérii, tento a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena křepelka, protože křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem Ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

za starých časů žil u městečka Rukapáň v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuják. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebozezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Co? Zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach šouk. Celý fousy mi to opálilo.
1: Sakramenská mizerie je zatracená. Už třetí nebo řesk mi prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzáli s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů? Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, děti. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubík už jde.
5: Budeme mít plátky, budeme mít plátky.
3: Kamarád. Tohle ti dal krupař Bašta?
6: Dal. Topel prý může poslat havířskej holotě na dluh, ale mouku jen za peníze.
7: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
8: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
9: Krupař Pašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: Nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbě jí odpustit z poubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z havířský hospody na Kocandě. Když oni havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Açtın yeter asaldım. Aç mı bari öbürü boka.
1: Se zalíbením ba s láskou hleděl Pandrhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
2: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
3: Časný dobrý den, pane starej.
4: Fuj, to jsem selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
3: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
4: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
3: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
4: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenecná? Koukej, kde necháte saždíru?

0: další potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam tak jinám? To víš, bohatej mne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kuba!
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějovo bráchu.
3: No to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Jak už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pelník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrk.
3: Na poplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak ti udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
7: Zase holka.
3: Zas Bůh.
7: Ta mě zapotila. A plat dostanu na svatýho někdejše.
1: Tak vidíš, Kubo, narodilo se ti 12. Dařbujánče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naješ se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každej kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu volhubi utrhnou.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
8: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
8: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste za dědo, že jsem tak smělej?
8: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
8: Já vím. Říkala mi to. To, jak si zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
8: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
8: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
9: myslivče. A co pak chceš, Kubo?
10: Modra potřebuju.
9: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo. No proč pak ne? Tak pojďme.
10: Počkat. Co pak vy jste zač, že jsem tak smělej?
9: Trombolante mormáro. Tak já ti to povím. Jsem samotný rohatej. Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
10: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
9: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
10: Starou pelu na náno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
11: Co pak?
10: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
11: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
10: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
11: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
10: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
11: No víš, Kubo, leda jakej nejsem. Pojď, já ti něco pokážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
11: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
10: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivý.
11: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
10: Všechno moje.
11: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
10: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad. Maruška, ne?
12: Táto, Marušku už taky máme.
10: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
12: Vendulku, to já bych rád.
10: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
11: Neblázni studenou vodou. Teď bys toho mohla mít smrť. Aha.
10: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kuríruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bošrňo! To pak nepůjdeš na šicht! Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Dejte mno! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky, je nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidí špiťouka! Kubu, co se stalo?
6: Natrasený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost? Já jsem kostou, pane Deška! A vidíte?
7: No vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej! Neboj se, já jsem s tebou!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Blede.
8: Já, vidíš, to není tak zlý. Jak by jsme... Třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
7: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
10: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Chladí to, chladí to.
11: Člověče, on dítě, já jsem zdravý!
8: Vidíš je? Negerý?
11: Teď si to vyřídím, ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil za celý 3 roky. Mrcho, jedna!
12: Matějičku!
11: Marianko, pust, Marianko, pust, ať to dílo...
12: Počkej, a kde pak budeš spát?
11: No s tebou, Marianko, však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš?
8: Neřeknu.
3: Tak Dařbůh. A jo, upřímně, kamarádsky, neřekneš to, bab, můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, vy.
13: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš pozbírat chlebánu? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, mlíčňáku. Leho.
11: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
11: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
13: Hej, šenkýři, daj nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
14: Jo, na sekeru nemůžu.
13: Do zejtřka, škrholo. Zejtra jdu kurírovat, bude peněz jako kvítí.
14: No tak přijďte zejtra, až budete mít.
13: Koš a nalej. Až dostaneš z lagoty obytě, postavím tě na nohy.
11: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zejtra vydělám, půjdu na šichtu.
13: Na zdraví, na zdraví.
3: Svatá Barbora,
15: pána poctivá, havířům pomá, domejla chleba, do černej děl zemskej, sníma se stupuje.
11: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
13: Jo, to bude nesnáz. Ten stříbrňák už jste dávno probendili.
11: Povídám, přines, když poroučím.
13: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
12: Pro boha, Matějíčku, já je tak dlouho skřádala.
11: Já vím, holka zlatá. Skřádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
13: Zlatej 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
13: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
11: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
13: Narážej, Matěj. Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
11: Dáš ty prostě pryč. To jsou moje peníze.
13: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
11: Prostě panský, já tě přetrhnu vení.
13: Já vás naučím. Ty holoto, havíska!
16: Počkejte, počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
13: Hajdi domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
10: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteňkovi z Verunka už se bere k hodině, do večera nevydrží.
16: Verunka?
13: Fůj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím. Zase jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
13: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Vodkdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní pouti.
13: A který mládenec jí v muzice nejvíc prováděl? Ale ten Kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím. Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vyléčit zase jenom s Kovářským. Ne? A který to je?
17: Ten nejhezčí, kudrnatej.
13: Aha.
4: Hej, ty kudrnáči, pojďem rychle. No, chutě, oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
18: Beru to!
4: Počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumím? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
18: Pátá, šestá, sedmá. Počkat, teď jsem to splet.
4: Nevadí, nevadí. Jen to znova a hezký po pořádku.
18: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
4: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaďák.
19: Nebláznete, ženský! Já se nemůžu ke všem najednou!
18: Drahý Kubo,
19: pojď
20: k nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám zružen 2 zlatý za mouku!
4: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočista zadarmo?
18: Pojď! Ach, sakra, to mě to mare! To je dozvědeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
4: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejej, to je přetěžký mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru.
18: No.
4: To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. Jestli pak udělal poslední pořízení?
20: Ráli boží. Ne! Muži, piš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, piš.
4: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
21: Myslíš? A na kerej způsob mě chceš kurírovat?
4: Na kerej? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
21: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
4: Přimalte díži. Největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
21: Je. Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Nož, se vám to nelíbí, já toho můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že přijde.
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Hrubátko.
0: Tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na vůduši. Přestalo to, jako když... Filomeno! Já jsem úplně zdravý.
1: Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i když mi nedostaneš, si mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl, ani když mi.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. Ha? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. Ha? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bys mi na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Ale to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
1: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
1: Anka, díš. Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta holota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
1: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
0: No, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty bambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře. Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovánej. Kovaříček chytne perlík ne do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
0: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase stát.

0: moribundus.
1: Páni kolegové, podle mého rozumu
0: moribundus.
2: Cože?
1: Moribundus.
3: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
4: Říkají, že to je moribundus.
5: Das Bujana.

0: Tu pokláme se, Ženko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocný.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dasbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Typogramm, lecete.
1: Blas, račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probudite mi garante.
1: Bianco. Moribundus, moribundus.
0: No, vidíte, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
0: Vítrnice!
3: Co blázníš? Potom se v ní bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda, všech uvidíte.
0: Děti, pojďte chytat.
5: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou jitrnice.
0: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, ženský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný jitrnic.
6: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
0: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
2: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
0: Kam račte, milospaničko?
2: Pandrholovi je zle. Co pak to nevíš?
0: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pandrhola pustil pivovarský psi.
2: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
0: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct proudem pivo. Aby bylo tu masnotu čím spláchnout.
2: Ty jsi se zjančil, Kubo!
0: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Dasbuján se nepojede podívat na Pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
7: Chce nás přivíst na mizinu, muži drahej. Pivo prej musí téct potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, Pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech. Pandrholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
8: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocaně jednou pěkně pomil.
6: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
9: Haló lidi, rychle pojďte sem, ale jsem dobře piva.
6: Ustavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu i jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: ty Leno chulína? Kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak přijedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.

0: na návsi Ruka Páně bylo pozdvižení, o to větší na Kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
1: Se líbám. Tak jedem.
2: A jedem!

0: víš, kde umovněnec už je tady, pan Drolo? Když jsi mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pandrholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři, prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, sic tě dám zavřít.
3: Tak abys věděl, pan Drholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem, jednou míšu mláta a velkou žijící. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: Paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jaký pak časek? Já mám svý instrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat v pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci. To stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav. Jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej. Počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přivím řemesle pít.
2: Ano, tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No, ať nemám s tou doktořinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moce. Ať slouží. A jestli pak k mocháčku dokážeš tohle. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Zává, výborně, výborně, kamaráde zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo?

0: Glocke, Glocke. Ty to neznáš?
1: Ne.
0: A kterou znáš? Začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, přidej se. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, ria, jak se to pivečko pivava. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, ria, jak se to pivo pije. A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když se napil, tak sakra přidej se.
2: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
0: Kam jdeš, Smrťáčku? Já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko sežeří.
1: Brou noc.
0: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypití. Pojď se.
3: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
2: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
3: Honem, pojďte! Zabednit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. Umouněnce, hoďte k prasatům. Čelátko líná, pomalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to, má to zapařit? Tak rychle, rychle na rybáci!
0: A vida, pane starej, jak vám to zdravíčko slouží?
3: Jsi se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
0: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
3: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
0: Jak on si tě smrťák najde?
4: A nenajde, nenajde! Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe!
5: Zdař Bůh.
6: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
5: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
0: Co je?
6: Podívej se.
2: Sotva Makytka na špalku usekla Kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a Kohout si kokrhal, jako by nic.
6: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
5: To se asi smrťák ztratil ze světa.
0: Nemám!
2: Před řeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa. A tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky. Spustil nohy a... A nic.
0: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže. Brambory. Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
7: Maso! Pomozíte, víš, že nikdo v městečku nemá maso.
0: A já chci maso! Já musím mít maso!
2: Mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
0: Čak já na vás vyzraju! Bednáři, vyvajte ten zabedněnej sukladu!
7: Muži můj jedinej, pro boha měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
0: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko!
8: Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
5: To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
6: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním, šuptám s ním, šuptám s ním.
5: Ale teď přece smrťák. To už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
2: Rozhlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
5: Kde jsi byl, smrťáčku?
0: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
5: Já vím.
0: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
5: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
0: Neměli? A nejíc mi dodalo to glo, glo, glo, glo, glo, glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
5: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
0: Ty Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
5: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
0: Platí?
5: Platí.
0: Poslouchej, tam já zpravil a chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
5: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás a víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
8: Tak buď zdrav, Kubo.
0: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
5: Toť se víš, že budu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

Chytrá horákyně. Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý, chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí k bratru za husopasku. 2 léta sloužila za stravu, po 2 letech zesílila a nastoupila za děvečku. Sluš jen, manko, spravedlivě, řekl strýc. Až vystoupíš, dám ti místo mzdy jalovici. Právě mám 4 nedělní tele, to dochovám a tobě to bude jistě milejší než peníze. To víte, odpověděla manka, a od té chvíle byla do práce jako oheň a krejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl šelma. Manka sloužila 3 léta spravedlivě a bez reptání. Otec ale churavěl a stárnul a ona musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečkařka, kde si, co si, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil a chtěl ubohou manku 4 groši odbít. Ta však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všechno povídala usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat. Otec sa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra šel bez meškání do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát, protože hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad byl rozhněval a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky. Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího? S tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici. Mrzutí odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo. Ale ani jeden, ani druhý nemohl se pravdy domakat. No jak? Ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. Čert, aby ty soudy vzal. Teď jsem v brindě, řekl sedlák a hodil čepicí tchořovkou o stůl. No a proč? Co se ti stalo, prohrál jsi? Co prohrál? Neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju. Prokurátor mě dal hádačku, co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli to uhodnu, zachovám jalovici. To jsou mi věci s hádačkou. Já ji sama uhodnu. Což by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla? Co sladšího nad náš sud medu? Co bohatšího nad naší truhlu tolarů? Dobře máš, ženo. Ty jsi to uhodla. Jalovice je naše. Tak se uspokojil milý sedlák a nechal si chutnat, co mu žena přistrojila. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobouk na hřeb a sedl za stůl. No, jak jste pořídil, táto? Ptala se manka. Bah, pořídil. Jsou to páni, ti by člověka div nezbláznili. No a co? Povídejte pak. Táta povídal, co mu pan prokurátor uložil. No. A co víc? To já sama uhodnu. Jen nebuďte smuten, ráno vám to povím. Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil. Ráno přijde manka do sednice a povídá. Až se vás bude prokurátor ptát, řekněte.
Nejsladší, že je spaní, nejbystřejší, že je oko, a nejbohatší, že je zem, z níž všechno pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl. Chalupník šel panu prokurátorovi žádostiv, zdali ta odpověď bude dobrá. Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal se ho na rozluštění hádaček. Jinu já myslím, odpověděl sedlák, že nemůže být i bystřejšího nad našeho špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který již 4 léta leží, a nic bohatšího než moje truhla tolarů. Milý sedláku, řekl pan prokurátor a pokrčil rameny. To se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou bratr přišel. Milostivý pane, já myslím, nejbystřejší, že je oko, které mžikem všechno přehlídne. Nejsladší, že je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem, a někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší, že je zem, z níž všechno naše bohatství pochází. Ty jsi uhodl a dostaneš jalovici. Ale pověs mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to z tvé hlavy neurodilo. Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho naléhal, spletl se a vyjel s barvou ven. Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze. To byl chalupníkovi zase kámen na srdce. Milá manko, řekl, když přišel domů, ty jsi to pěkně spravila. Prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy. Já musel povědět, co jsem věděl, a nyní máš k němu přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci. Nemáš být ani nahá, ani ustrojená. A nemáš přijít ani pěšky, ani na voze. No to je toho. Jen nechte. Však já to vyvedu. O 2 hodinách z půlnocí manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc, a když bylo ke 3. hodině mezi dnem a nocí, sedla na kozu a napolo pěšky, napolo pojezdecku do města se dostala. Pan prokurátor se koukal z okna a chytrou horákyni již očekával. Když viděl, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil. Nyní vidím, že jsi vtipné děvče. Chceš-li, vezmu si tě za ženu. Proč ne? Chci, odpověděla manka, přeměřivši pana prokurátora od hlavy k patě. Ženich si vzal hezkou nevěstu pod paždí a vedl jí do pokoje. Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal uší čaty pro nastávající paní prokurátorovou. Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla. Do žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se musí v tu chvíli k otci navrátit. Učiním po tvé vůli, odpověděla nevěsta. 2. den byla svatba a z manky se stala velká paní. Než ona se dobře do všeho hodila. Ke každému byla vlídná a manžela svého milovala. Za to jí také každý měl ve veliké vážnosti.
Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi dva sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším právem jemu hříbě patří. Sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má k hříběti ještě větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a tak hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všechno ve vedlejším pokoji vyslechla. I nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela. Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou. Vy hloupí, proč pak jste se nechal tak napálit? Kdo pak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě? Inu, já ti ovšem myslím, že se mi velká křivda stala. Ale když to milost pán tak spravil, co mám dělat? Poslechněte, co vám řeknu. Pod tou výminkou, jestli se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal. Zítra okolo poledne vezměte sítě, vylezte na ten vrch blízko Domažlic na Skarman a dělejte, jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uhlídají, budou se vás ptát, co tam děláte. Vy jim odpovězte. Když mohou mít těch hřebci hříbata, že mohou také na vrchu ryby růst. Sedlák se paní poděkoval a slíbil, že se podle rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka, jak na Skarmanu sedlák sítě roztahoval. I dali se všichni do smíchu a přišeči až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na vrchu dělá. Chytám ryby, odpověděl sedlák. Ty bláznivý, křičel pan prokurátor, kdo to jakživ slyšel, aby na vrchu ryby rostly. Když mohou mít ti hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst, odpověděl sedlák. Pan prokurátor zůstal jako pivoňka. Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl. To hříbě je tvoje. Ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal. Sedlák zapíral, co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil. Na večer přijde pan prokurátor domů, ale paní si ani nevšímaje, chodí po pokoji, nemluví ani slova a na žádnou otázku neodpovídá. Paní si hned pomyslela, jaký škvor mu v mozku vrtá. Nicméně trpělivě čekala, k jakému konci se to schýlí. Pohodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil. Vyšli pak, co jsem ti před svatbou přikazoval. Vím to, vím. Proč pak si tedy sedlákovi radila? Protože nespravedlnost snesti nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen. Ať jsi byl ošizen nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla. Abys však neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti vzít si odtud, co tobě nejmilejšího. Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu. A když jinak být ti nemůže, poslechnu. Dovolila bych ještě naposled s tebou povečeřela. A to tak veselé, jako by se nebylo pranic mezi námi událo. Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Když byly jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodech. Paní připíjela panu manželovi dost a dost.
a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou sklenici vína podal. Milí muži, tu sklenici vína vypij na moje zdraví na rozloučenou. Jak to učiníš? Půjdu domů. Pan manžel vzal víno a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Ale již ledva jazykem vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všechno zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vyda pozdě v noci podivný průvod k chalupě přicházet. Teprv když mu dcera všechno vysvětlila, byl spokojen. Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní v prosté, ale čisté selské sukni a s černým čepcem na hlavě. Ty jsi tu ještě? Ptá se jí. No a proč bych nebyla? Vždyť jsem doma. A co já tu dělám? Což si mě nedovolil, abych si vzala sebou, co mi je nejmilejšího? Ty jsi mi nejmilejší, teď jsem si vzala tebe. Pan prokurátor se dal do smíchu, řka. Budiš ti odpuštěno. Vidím však patrně, že jsi nade mě chytřejší, proto budeš také od dnešního dne ty soudit, a ne já. Paní prokurátorová byla tomu ráda. Od toho dne soudila ona a bylo všude

0: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je víceúčelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju, ona je za to vděčná.
1: Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici.
0: No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho, vypadáte ještě dobře.
1: Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
0: No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama.
1: Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal balíčku, balíčku a jiné lichotky.
0: Odprojskni,
1: zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním.
0: Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
1: Děkuju,
0: povídal.
1: A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině. A opravdu, květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední anebo večerní?
2: Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima.
2: Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
2: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák, ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
2: Já už to dám nějak do pořádku.
1: No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
2: Teď mě zaneseš za večerním větrem.
1: Co pak jsem nějaký tenhlensten, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
2: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí. Ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
2: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
3: No, to tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbl se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
2: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla káravě malá víla.
2: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
3: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
2: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
2: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
3: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
2: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla, vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
2: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
2: Já to věděla,
0: zašuměla sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
2: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavůňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal vílin dlouhý závoj. Plavůňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavůňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
2: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
3: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
3: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
3: Všude svítí slunce? A na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
2: To je asi tím, že prší jenom na tebe, protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdybys tolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
2: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
2: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
3: Tak si vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
2: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš, řekla plavůňka. A přísahaj na tisíc hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k sedmi krásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
2: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
2: Děkuji ti, plavůňko, děkuji.
0: Řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
2: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
2: Ale stejně dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: Jaro už si podávalo ručičku s létem a v lese to bylo jako posvícení. Maminky ukazovaly sluníčku svá letošní mláďátka malá. Na mezích, lukách a stráních kolem lesa sládly první mladé výhonky. Na pasekách v trávě se stavěly zpříma houby holubinky a všude bylo plno švitoření a čerikání. A celý celičký lesík hůrka voněl smůlou a jehličím. Pod pískovcovou skálou, až úplně nahoře v lese, ťukal z rovínka malinký Bůby na kmínkové dveře kamenného opidlí medvěda Medarda. Slíbil mu totiž na podzim, že ho přijde určitě probudit, až sluníčko pohladí svět jarem a když se do třešní nevzbudí sám. Ťukal, ťukal. A Medard pořád nic.
1: Ten má ale medvěďácké spaní tuhé.
0: Postesknul si Bůby Ješkovi Cyrilovi, který mu v tom medvědím buzení pomáhal za dobré slovo.
2: Na to se musí od lesa, ty chytrej. Zkusíme to komínem.
0: Poučoval veledůležitě Cyril, který si na své moudrosti tuze zakládal. Jenomže u medvědího dýchacího komínka došla chytrost oběma a docela.
1: No jo, komínem. Ale tady se neprotáhne ani lasička Hortenzie a ta se jinak, jak známo, provlíkne i smrkovým součkem všude. Tady je každá rada příliš drahá.
2: Pak si vymysli něco ty. Já vymyslel aspoň komín. Ty zase vymyslí jak.
0: Urazil se Ježek Cyril do odprošování, protože k tomu neměl nikdy daleko.

0: Sasha, usiądź na ciosani. Wstávej přece už jednou.
1: Ale kde pak na Medarda s takovou novinou? Ve skále to jenom zapraskalo a zabručalo. To, jak se medvěd Medard přebalil na druhý bok a odfukoval dál o 106.
2: Po dobrém to nepůjde. To neznáš. Budeme ho tedy muset zbudit mokře. To chce jenom pár žejdičků blnek z potučku rokyťáku a bude vzhůru na to tata.
0: To se rozumí, jenomže žejdlíkama tady nic nesvedeme, asi zřejmě. To bychom museli hledat tak Medarda do rokyťáku na to subhodit. A to, jak se mi zdá, nemůžeme asi taky.
2: Když nepůjde Medard k rokyťáku, musí rokyťák k Medardovi. To je přeci jasná věc. Vědecky přece.
0: To by mě tedy, Cyrile, to by mě moc zajímalo, jak to chceš zařídit a nastražit. Vždyť potůček nemá přece nožičky. Jak pak by sem rokyťák asi přišel, ha?
2: A kudy pak chodí potučky, ty chytrej, aha? Vlnkový, žmunkavý a mokrý potučky chodí s truškama. Pěkně, krásně a z kopečka, abys věděl. A když uděláme strušku pěkně od pramínku nahoře ve skalách až k medvědímu komínu, poběhne rokyťák pěkně a nádherně za námi struškou a nateče Medardovi do brlou na čenich. Aha.
0: Za to nás ale Medard vůbec nepochválí, ani trošičku, když mu namočíme kožich a ještě peřinu.
2: Pochválí, nepochválí, chtěl buzení, tak budíme.
1: Cyril trochu zapomněl, že budit měl vlastně jenom Bůby, kterému se ten mokrý nápad nelíbil ani trošinku vůbec.

0: Řekni mi, jenom, prosím tě, ještě, jak se dělají stružky na potůček rokyťák?
1: A, no, to je vlastně věc nadmíru jednoduchá. To se poprosí kretek Čestmír, co má na dělání stružek tunýlku a kopání v zemi řemeslo. No a je to. Musíme se jenom porozhlédnout, kde se dělají na loučce hliněné kopečky. Co umí právě jenom kretek Čestmír.
2: Jak se tak Cyril rozhlíží mezi stébly ostřice, stonky kopretin a mléčními trubičkami zlatavých pampelišek, najednou se s ním všecičko zatočilo. A už se polekaný Cyril kutálí kalupem dolů zpátky mezi travičkové pohlazení správě udělané krtečí práce.
3: O, pardon, prosím o odpuštění, laskavé. Nějak nesprávně jsem si vypočetl vynoření. Doufám, že se vám nic zlého nestalo a že se těšíte plnému zdraví. Ještě jednou se převelice omlouvám.
2: Bůbě se podíval na vršíček hliněné hromádky po hlase a on tam samá omluva, samá zdvořilost, krtek Čestmír.
1: Tak ti teda musím na opátku říct, Čestmíre, že si mě polekal náramně. Ještě jsem celý do kotrmelců. Nicméně ti musím říct, Čestmíre, že tě z rovinka hledáme tadyhle s Bubim.
3: Je mi ctí, mé jméno jest Čestmír. Obracejte se s důvěrou.
2: Představil se dráčeti krtek, který byl v lese zdvořilost sama a maminky mu dávaly své lesní a luční dětičky na vychování přes správné způsoby.
1: Potřebujeme, Čestmíre, nutně, abys nám vykopal stružku pro medvědí buzení na prodleně.
3: O, to bude maličkost zajisté. Jenom ještě, neračte se zlobit, ale jakou stružku vlastně ráčíte?
1: Stružku na potůček. Od pramínku k pokryně nad medvědí jeskynkou. To je přece každému hned jasné.
3: Ano, jistě, máte svoje plány. Promiňte mi mou zvědavost. Důležité je zřejmě rytí. Vy říkejte, já budu pracovat.
0: Od studánky, kde má potůček rokyťák svoje narození, k medvědímu bydlení tady pod tou loučkou.
2: A tak Cyril ukázal krtkovi, co a jak,

0: Jinak ta krtečí práce stála k potěšení a užitku.
1: Travičkovým a kytičkovým kořínkům přece. 6 mil jim tam přivádí svými chodbičkovými tunílky pod zem čerstvé povětří pro dýchání. A taky sbírá larvy, co z kořínku berou sílu rostlinkám ukosováním.
2: To už ale dráče nese hrstičky hlíny z krtečí práce a staví do cesty vodnímu pramínku, co tam nahoře, kousek za svým narozením, nemá ještě pranic žádnou sílu. Pramínek se sice ještě chvilku domáhal šploucháním vyběhané cestičky, ale když mu to tedy nešlo rovně, zažbuňkal tence a rozběhl se novou stružkou od krtka Čestmíra přes louku až k převisu nad pískovcovou skálou, potom skočil dolů na hladké kameni a puklinkou v medvědím brlohu se ztratil v medvědí jeskyni zvonivě. Zatímco bůby s Ježkem Cyrilem budili medvěda Medarda mokře, vázala veverka Tereska dole u potoka z bílých kytiček poslední jarní věnečkové potěšení krásné. Jak tak ovíjí ohebné stonečky jeden kolem druhého, uslyšela najednou žalostné žabí kvákání.
3: Mám já to semeslo suché a zkažené.
4: Ach jo.
3: Kam se jenom poděla voda, co tu není a co tu byla? A kde není voda, tam nemá žabák žádnou službu. To je mi teda nadělení.
2: Tereska se podívala k placatému kameni a on tam žabák kví docelý ustaraný a jeho jenom polovička.
5: Co se stalo s potůčkem, Kvído?
3: Voda se ztratila. Bez vody nemám štěstí na světě. Co budeme jenom dělat? Jejda, jejda.
2: A bylo to opravdu jarní neštěstí největší? Blatouchy a Petr Klíč nad tou smutnou novinou skláněli povadlé hlavičky. V malých chloužičkách, co zbyly stůní, se marně házely pstruzy a bihličky a všichni ve vodě i kolem ní měli poveselosti. Celý lesík Hůrka sem chodil pít na žízeň. A toho trápení, co by bylo pro všechny travičky i kytičky na potoce, i stařičkou Vrbu, která tady byla od jakživa světa.
5: Třeba se nahoře na potoce usadilo velikánské strašidlo a všechnu vodu vypilo.
2: Pověděla svůj nápad straka Kristýna, která se ze všeho nejvíc a hlavně bála právě strašidla.
5: Aby se tak něco stalo s Bůbim.
6: Proč by se mělo něco stát s Bůbim?
2: Divila se veverka Tereska a hned se zarazila, protože dráče od slunečního vstávání opravdu neviděla.
5: Po ránu mi říkal, že jde budit medvěda Medarda. No a ten má přece svoje zimní spaní pod pramínkem nahoře v pískovcové skále.
6: Že on tam u pramínku tropí dráčecí nezdobu. Musíme se tam honem podívat, než bude zle ještě víc.
2: A tak utíkali všichni. Před medvědí skálou uviděli dočista rozlobeného Medarda, jak vyplácí Bůbyho na pamětnou medvědí tlapou. Z medvědí jeskyně se valí voda jako při jarním tání a kožich měl Medard dočista promočený až na opravdovou kůži vlastní.
6: Co ti provedl, Medarde, že ho biješ medvědí tlapou?
7: Napouští mi jeskyni vodou, dareba. A ještě tomu říká medvědí buzení. Co pak takhle se budí medvědi po zimním spaní? Teď, abych se sušil celý dokola.
2: Bručel Medard, ale dráče přece jenom pustil. To už ale voda z jeskyně vytékat přestávala, protože nahoře u pramínku udělal jezevec Adalbert pořádek s krtčí hrází a potůček Rokyťák zase bublal po staru, jak se má.
6: Co si zase tropil, Bůby?
8: Nejdřív chce buzení a potom nevstává. Tak jsme ho budili mokře, aby neprospal celé jaro.
6: Že on v tom má drápky i bodlinky Ježek Cyril.
8: Ne, tak zase docela a úplně. Stružku udělal krtek Čestmír ale nevěděl, proč

0: jsme mu neřekli.
1: Přece.
2: Kdo mi teď vysuší kožich? Kdo tady má ze všech největší škodu?
1: Spát můžeš venku na čerstvém povětří, Medarde. Podívej, jaké je letos krásné a vonavé jaro. A kožich ti vysuší jarní vánek a sluníčko z nebe. A jeskynku ti poklidím.
3: A my tomu vánku i sluníčku pomůžeme.
4: Zaspívali pěnkavky, konipáskové, konopky a číškové, stehlíci a čečetky, zvonkové a strnátkové. Zkrátka všechna ta veselá, uspívaná lesní chasa, která se sem slétla až zdaleka. A hned také všichni fofrují křidélky kolem medvědího kožichu, zimou pocuchaného a vodou namočeného, který byl proto za chvíli jako s kadeřnictvím.
5: Úprava je důležitá věc, nejvíc účest trpí dlouhým ležením. Nakonec země bude krasavec, co když se vám letos zase ožením.

0: že mi to letos sluší přenáramně.
1: Pochválil si nakonec medvěd Medard, když si prohlédnul krásný, lesklý, jako vymydlený a vyfénovaný hnědý medvědí kožich, ze kterého mu ptáčkové svými malinkatými zobáčky vybrali také všechno jehličí a suchou trávu, co mu tam zbyla od zimního spaní pelíškového. To už si ale sluníčko prohlíželo svět červeně, ze své červánkové postýlky, sluneční a obláčkové, a byl čas na spaní. Spát šla také všechna lesní drobotina, jenom bůby se ve svém pelíšku ještě trošinku vrtěl a až do tmy přemýšlel o tom, že není buzení jako buzení. A ze všech buzení to nejbuzovatější je to buzení medvědí.

Vyprávění 16., které popisuje, jak jdou děti s několika dárky k babičce do vesničky Koniklec. Babička Vojty a Anešky, která bydlela ve vesničce Koniklec, měla narozeniny. Bylo jí už 70 let. Maminka jí upekla bábovku, usypala do pytlíku máku a svázala křídla i nohy jednomu mladému kohoutkovi. To budou dárky pro babičku. A Vojta s Aneškou je do Koniklece donesou. Pepíček Sláma chtěl jít s nimi. I kolo sebou vezme, aby nemuseli jít pěšky. Na cestu se hlásil taky pes Kociánek. Skákal radostí a chvílemi šilhal do tašky, kde ležel svázaný kohoutek. Kociánek si nepřál, aby děti brali kohoutka sebou. Přemýšlel dokonce, kam ho má kousnout. Do křídla nebo do nohy? Nad letištěm potkali děti babičku Kozelkovou, která se právě vracela s černým kastrůlkem. Babičku už nikde nepíchalo a běhala zase s obědem jako křepelka. Děti, kam jdete? Zeptala se zvědavě a prohlížela si jednoho po druhém. My nejdeme pěšky, my jedeme na kole, řekl Vojta a položil ruku na řídítka, jako by kolo bylo jeho. Neseme babičce do Koniklece bábovku a mák a svěřovala se Aneška a ukazovala na tašky. To na tom jednom kole jedete tři, divila se babička Kozelková. A ještě pes? My se střídáme. Každý se veze jenom kousek. A pak si sedne na mes a čeká, až k němu dojdeme. Jen Kociánek musí pěšky. Ten se ještě na kole nenaučil, vykládal Vojta. A hned si sedl na kolo, aby babičce ukázal, jak umí jezdit. Ale Pepíček ho nenechal. Teď jsem na řadě já, křičel, až mu zčervenali tváře. A navíc je to moje kolo. Chytil Vojtu za kabát a stáhl ho dolů. Já už kolo nechci, jeď si na něm do Koniklece sám, urazil se Vojta. Sebral tašku s kohoutem a běžel napřed. Kluci, nehárejte se, volala Aneška a pospíchala za Vojtou. Babička Kozelková si pomyslela, to jsou dneska děti. Už ani pěšky nechtějí chodit, jako by neměli nohy. Za chvíli budou létat v povětří jako vrabci. Jak by jí mohlo napadnout, že už Vojta létá s letadelkem kánětem. Ještě ne jako vrabec, ale řekněme jako vrána. A to je na obyčejného kluka až dost. Vojta klusal vpředu se svázaným kohoutem, za ním uháněl Kociánek a za psem oddychovala Aneška. Pepíček zůstal vzadu. Ani moc nepospíchal, dobře věděl, že je všechny brzy dohoní. Má přece kolo a umí na něm jezdit. Udělal si z dlaní kornoutek kolem úst a vykřikl. Vojto, kdo bude v Koniklece dřív? Vojta se zastavil, zamával taškou, až se kohoutkovi zdálo, že jezdí na nějakém slepičím kolotoči a odpověděl. Ty ne, jezdíš jako šnek. Vojta si vzpomněl na letadelko Káně a namířil si to rovnou na letiště. Děda Kozelka nejspíš po obědě spí. Pilot Hejduk chodívá kolem poledne pryč. Proč by tedy Vojta s Aneškou nemohli do Koniklece letět kánětem? S ním tam budou určitě dřív než Pepíček Slámů. Tomišovic děti měli štěstí. Na letišti nebylo živé duše. Káně stálo uprostřed letiště, jako by čekalo, až Vojta nasedne. Vojta se ani chvilku nerozmýšlel a vklouzl dovnitř i s taškou, ve které pípal svázaný kohoutek. A už tu byla také Aneška. Pospíchala za Vojtou tak rychle, že zapomněla, že by měla mít strach. V jedné ruce držela uzlík s bábovkou, v druhé pytlík s mákem. Chyběl jenom Kociánek. Ale tenhle chytrý pes nechtěl do letadelka ani za nic. Vojta ho lákal, Aneška ho prosila, oba mu nadávali, ale Kociánek ne a ne. Stáhl uši, kousek poodběhl, zase se vrátil, ale s letadelkem nechtěl nic mít.
Snad si pamatoval, že se mu v něm posledně nelíbilo. Tak si běž za Pepíčkem, rozlobil se Vojta. A jeď si s ním na kole, vykřikla Aneška a zabouchla dvířka kabiny. Vojta spustil motor, letadelko se začalo chvět, Aneška zbledla, pustila bábovku i pytlík s mákem a chytila se obruby Vojtova sedadla. Motor vrčel stále silněji, letadelko se zdvihlo a za malou chvíli klidně plulo vyhřátým vzduchem. Kociánek se na letišti přikrčil do trávy a smutně se za letadelkem díval. Asi ho mrzelo, že se ho bojí. Kdyby aspoň nevrčelo jako starý pes. Pak se rychle otočil, stáhl ocas mezi nohy a honem pilášil za Pepíčkem. Když tu není Vojta, bude dobrý i Pepíček. Kociánek měl rád kolem sebe lidi. Dohonil Pepíčka až někde dole u řeky Orlice. Pepíček věděl, kudy má jet. Údolím téhle pěkné řeky přece vedla cesta k babičce do vesničky Koniklec.

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s žudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdě na krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ní.
2: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také čmelda s brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci. Tak já jsem na výstavě, to je báječné, zaradovala se. Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla. Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal čmelda. No, to opravdu můžu, čepířila se slepice polichoceně. Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med? No, sladký, poučil jí Brunda. Chceš si líznout? Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit. Tak co? Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla. Proč nezbíráte raději něco jiného? Čmelda s Brundou na ní zaraženě koukali. No jo, ale co? Ne, cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat. Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo?
3: Slunce už vysoušilo.

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A tak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne?
0: Divili se čmeláčci. Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo. Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo.
2: Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat do svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo.
2: Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no pospěš si, loudáte se čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda Brumdovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo?
0: Vzdychal Brumda.
2: Nešlo, smálo se prasátko, nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme, no a pěkně zvesela.
0: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil pučmelout. Pučmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí. Tak tedy pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
0: Volal svým pučmeloudím hlasem. A hned si sám potěšeně odpověděl.
3: Ne.

0: nikde ani žiadlo, nikde ani tykadlo. Pojďme, Loude, ty máš zase jednou štěstí. A heleme se, heleme, i střípek zrcátka tu je, ten si vezmu taky, každé ráno se v něm budu prohlížet, jak jsem nejkrásnější.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Pučmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: Čarovné housle. Tak to vám byl jednou jeden král. A ten měl dceru jménem Markétu, děvče na vdávání. Jenomže na svatbu to pořád nevypadalo. Princezna přebírala, ale žádný ženich se jí nelíbil. Nad každým jen ohrnovala nos.
1: Milá dcero, zanedlouho máme první jarní den. Toho dne dám uspořádat jarní slavnost, hostinu s tancem a na ní pozveme mnoho hostů. Mezi tolika tvářemi najdeš jistě někoho, kdo by se ti líbil a vyhovoval, aby se mohl stát tvým ženichem.
2: Pché?
0: Slavnost byla vyhlášená po celém dalekém okolí. V určený den se k zámku sjížděli houfy vzácných hostů. Hned na začátku požádalo o tanec mnoho nápadníků, aby si jich princezna povšimla a zvolila za ženicha. Ale princezna se s každým jenom zatočila, odhopsala 2-3 kroky anebo poskoky, anebo se k němu rovnou otočila zády. Zkrátka žádný nápadník jí nebyl dost dobrý. A ke všemu byla zmrzelá, protivná a zlostná. Lokajům hodila na hlavu mísy s jídlem, číšníkům roztřískala láhve s vínem a zámecké hudebníky vyhodila ze dveří.
2: Pché!
0: Hostina nevalná, zábava žádná. Řeknu vám, pan král z toho velice posmutněl. Naštěstí na zámeckou bránu zaklepali dva vesničtí muzikanti, Dudák a Houdek, kteří se o slavnosti také doslechli a rádi by si přivydělali nějaký groš.
1: Jen pojďte dál, jdete jako na zavolanou, zahrajte nám, ať je veselo, dostanete dobrý plat.
0: Muzikanti vešli a spustili skočnou polku.

0: konec.
1: Všichni hosté pookřáli, hned se vrtěli podle muziky a rozesmáli se. Jen princezna Markéta pořád zahlídala jako kakabus. V tom sloužící ohlásili neznámého nečekaného hosta. Ve dveřích stanul černobradý kudrnatý švihák v mysliveckém oblečení s dlouhým kohoutím pérem za kloboukem.
2: Vážené panstvo, račte dovolit, abych se připojil k vaší slavnosti. Milostivá princezno, vám skládám hlubokou poklonu a prosím, abyste přijala můj skromný dar.
1: Princezně připjal na krk překrásný náhrdelník z velkých perel a dvorně ji požádal o tanec. Markéta najednou celá zjihla a okouzleně přikývla.
2: Tu máte pytlík zlaťáků, muzikanti, a nešetřete struny. Zahrajte do tance, ale žádné kňourání. Pěkně z ostra a ohnivě.
1: Chytil Markétu do náruče, sevřel ji jako v klepetech a skákali, točili se po celém sále, až se stropu dotýkali. Princezna tančila, vznášela se, byla jako ve vidění. Pojednou tanečník dupl, pod patou se mu zajskřilo, vyšlehl plamen a podlaha se prolomila, jako by ji propálil. Vyfoukl dým, roztočil se v horký vír a v něm zmizel tanečník i s princeznou. Jen ohnivá díra po nich zůstala. Všichni strnuli útěsem. Ubohý pan král zanaříkal.
3: To musel být sám ďábel a odnesl mi mou Markétku do horoucích pekel. Párové, stateční kavalíři, pomozte mi ji vysvobodit. Kdo mi ji vrátí, dostane její ruku a království k tomu.
1: Nikdo se do takové smrtonosné služby nehrnul. Než se král otočil, byl sál skoro prázdný a kočáry, povozy a koně z hosty vyjížděli zběsile ze zámku. Přece tu však zůstali tři pánové a dva muzikanti.
2: Povaha milostivé princezny mě neokouzlila, ale království by se pro mne hodilo,
1: řekl mladý kníže.
2: Zkusím se po ní v pekle porozhlédnout.
4: Šavlovat se s celým peklem je pro mě hravá zábavička. Princeznu z pekla vysekám a budu králem,
1: prohlásil husarský oficír.
5: Nevím, jak dopadnou oba urození páni, ale já se vynasnažím s čerty dohodnout, aby mi princeznu prodali. V pekle mají rádi dobré obchody.
1: Ozval se tlustoučký kupec.
3: Jen mi ji, pánové, brzo od čertů přiveďte.
1: Pánové se bez prodlení rozjeli hledat cestu, která vede k peklu.
6: Poslouchej, Matěji, pojďme taky pro princeznu,
1: umlouval mladý houdek staršího dudáka.
7: Dej mi svátek. Ještě jsme nedostali plat za hraní,
1: bručel dudák a zasedl ke stolu s jídlem.
8: Třeba dostaneš celé království a na mě zbude princezna. Spravedlivě se podělíme, co říkáš, Matěji?
1: Lákal dudáka houdek Vojta a už ho opřekot táhl ze zámku. Z doutnající díry, která zůstala po čertovi a princezně, rozfoukal průvan dým a plameny a brzy se vzňal všechen nábytek a celý zámek. Kdo ještě dosud neutekl, prchal teď zoufale před ohněm. Požár zachvátil celé stavení a zanedlouho se honosné královské sídlo rozpadlo na prach a popel. Zatím tři nejstatečnější urození nápadníci a dva vesničtí muzikanti hledali cestu k peklu. Abyste věděli, je to dlouhá cesta, musíte dojít až na kraj světa a pak hluboko pod zem. Páni putovali pohodlně kočárem, bričkou a na koni, ale muzikanti ťapali po svých. Když se doptávali, kde je kraj světa, každý jim jen ukazoval směrem, kde zapadalo sluníčko. Po několika dnech dorazili všichni do kraje, kde nebylo ani vesnice, ba ani chaloupky. Jen na kopci strměly rozvaliny starého hradu. Nezbývalo, než nocovat na louce pod širým nebem. Kníže pán mohl spát v kočáře, kupec v bričce a husar v sedle na koni. Ale muzikanti si museli najít drn pod hlavu a přikrýt se oblohou. Alespoň si rozdělali ohníček na ohřátí. Brzo všichni usnuli a spali by jako v peří až do božího rána, jenže o půlnoci nastal Rámus. Za každou zbořenou zdí, v každém okenním rámu, v rozpadlé věži se začaly zjevovat strašidla, příšery a diví duchové. Jeden strašidlák koulel očima jako mlýnské kameny, jiný chňapal dravčími paráty a další si pohazoval vlastní hlavou. Rádili po zřícenině a sápali se na spáče, když je objevili. Knížete vytáhli z kočáru a kouleli jim po kamenné hradbě. S břichatým kupcem si pohazovali do výšky jako s míčem a husara natahovali za ruce a nohy jako žížalu.
4: Kde mám šavli? Kde mám šavli? Já vás rozsekám. Nerozsekám. Jen mě už pustte.
1: Křičel husar.
5: Dám vám pytlík zlaťáků, když mě necháte při životě.
1: Hořekoval kupec.
2: Žádná hubatá potrhlá princezna mi nestojí za to, abych ztratil hlavu. Šťastnou cestu!
1: Ječel kníže, naskočil na kočár, švihl do koní a uháněl jako divý k domovu. Na dobro zapomněl, že chtěl být králem. Kupec s husarem zalezli před strašidly do sklepení a třásli se hrůzou. Jen oba muzikanti, utrmácení cestou, spali hlubokým spánkem a ani netušili, co se kolem děje. Pojednou se z mraků vykulil měsíční úplněk a bylo jasno bezmála jako za dne. A v tu ránu strašidláci a šišaté příšery zmizeli. To víte, mají rádi černou tmu a temné kouty. Ve sklepích se kupec a husar k sobě schoulili a z té přestálé hrůzy upadli do horečnatého spánku. V měsíčním světle se na louku pod hradem seběhly víly, panenky se zlatými vlasy, s bosýma nohama a v krátkých košilkách na průsvitných tělech. Roztančili se na hedvábné trávě a k tomu si jemnými hlásky prospěvovali. Ale po chvíli právě jejich královna šlápla na žhavý uhlík ze zbytků ohniště.
0: Jau, můj bolavý levý paleček.
1: Co neustačili lomozící příšery, to dokázalo nešťastné típnutí královny vil. Houdek se probudil.
8: Nechtěli jsme vám způsobit bolest, potřebovali jsme si jen trochu ohřát. Já vám to, milostlečinko, pofoukám a ovážu.
1: A Vojta drobonký paleček pofoukal, přiložil jitrocelový lístek a pavučinkovým vláknem zlehka přitáhl.
8: Abyste neměli škodu, já vám náhradou k vašim tanečkům zahraju.
1: A spustil svou písničku. No, musím vám povědět, že víli takovou muziku ještě nezažili. Houdek hrál, hrál, až se z něho kouřilo. Když v tom brnk, crnk, struny na houslích nadobro předřel.
8: Tak, milé košilaté slečinky, máme po muzice a po tanečku.
9: O ne, dám ti na místo strun svoje zlaté vlasy a můžeš hrát dál. A tvoje housličky budou mít čarovnou moc. Všechno se roztančí, jak naporučíš.
1: Zašvitořila královna. Houdek napjal na kobylku 4 zlaté vlasy a znovu začal hrát. Světe, div se! Housle zazněly najednou podivným kouzelným zvukem. Víly se zase roztančily, ale to teprve výskali, juchali a chichotali se. A tanec by neměl konce, kdyby se nezatřpitili první paprsky ranního slunce. Víly zmizely jako noční rosa. Vojta zůstal stát uprostřed louky celý vyjevený. Bylo to zdání nebo pravda? Jak vyšlo sluníčko, vysoukali se i pánové ze sklepení a hned vyjeli na další cestu. Probudil se i Dudák, ale vstávat se mu nechtělo.
6: Vstávej, Matěji, já jsem celou noc vyhrával a ty jsi spal jako pařez. Zvedni se a poběž. Už i panstvo hned z rána odjelo.
7: Dej mi svátek, nech mě ležet a odpočívat. Já se někam do horoucích pekel nepoženu.
1: Zabručel Matěj a obrátil se na druhý bok.
8: I ty kůže líná, však ty se mnou poběžíš poskokem.
1: Vojta posadil housle pod bradu a zaredil smyčcem. To bych vám přála vidět. Matěj se začal vrtět, potom kroutit, pak vyskočil a hopsal, točil se a tancoval podle Vojtovy noty a naporučení.
6: Přestaň, přestaň, nehraj, nech toho. Co ti do houslí vsedlo tuce ďáblů? Dost, dost, dost, utancuješ mě k smrti.
8: Tak vida, vida, teď jsou moje housličky na mou duši čarovné.
1: A Vojta před sebou popoháněl motajícího se Matěje a vedl ho dál a dál, až Dudák bez dechu přikývl, že půjdou do pekla spolu. Pánové, husar a kupec byli daleký kus napřed. Po dlouhém putování dojeli do krajiny plné rybníků a močálů. No, holenku, a jak teď dál, když v cestě jim byla samá voda? Husar spatřil ve větvích staré vrby podivnou osůbku. Byl to vrásčitý stařík, dozelena bledý, jako mechem porostlý, oči vypoulené jako žabák a dlouhýma rukama svíral kolena.
4: Hej, starý, jak se dostaneme za vodu?
2: Jak? Tak nebo onak, ale stejně skončíte na dně rybníka.
4: Mluv uctivě s budoucím králem, já tě naučím moresům.
1: Husar se rozlobil a popíchl mužíka šablí, až vystříkla zelená krev. No bodeď, teď to byl vodník a tomu v žilách crčí jiná šťáva než lidem. To vodníka rozhýbalo. Vrbovým prutem švihl po koních.
2: Hoš, hoš, hoš!
1: kůň z kupcovy bričky se utrhl a husarův kůň se i s jezdcem vzepíjal a oba koně nadskakovali a vyhazovali jako střečkovatí a vodník jen švihal a švihal.
2: Hoš, hoš, dovolíš, bluňk.
4: Prr, prr, necháš toho, lotře, až budu králem, dám tě pověsit.
1: Natrásal se husar na koni. Jenže nikdo na jeho vyhrožování nedbal. Kůň se vrhl do vody, potopil se do největší hloubky a už nevyplaval. A nevynořil se už ani husar, ani druhý kůň. Jen bublinky stoupaly na hladinu. Kupec tak uskočil, držel se za bričkou a tetelil se strachy.
2: Teď bude královat v mém buclatém hrníčku.
1: Takových hrníčků měl vodník na dně rybníka mnoho a pěkně je přikrýval pokličkami, protože v nich uchovával dušičky všech utopenců. To už tak vodníci dělají, neboť mají slabost pro sbírání dušiček. Vodník zatleskal žabýma rukama a v ten okamžik se z něho stal zelený kůň. Kdo ještě neslyšel, že se vodník může proměňovat v divokého zeleného koně, ať jen pozorně poslouchá dál. Bez proměněného vodníka by nemohla ani naše pohádka pokračovat. Pomalu a unaveně doklopítali k rybníkům i oba muzikanti a našli tu posledního dostrašeného nápadníka.
10: Muzikanti, pomozte mi vytlačit bričku někam na cestu. Dobře vám zaplatím. Nechtěl bych skončit na dně rybníka jako husar.
1: Žadonil kupec a povyprávil, co vše se tady zběhlo. Na to měl Vojta hned pohotově dobrý nápad. Spustil na housličky a zelenému koni poručil, aby šlapal podle jeho noty. Vodnický kůň se nejprve vzpíral, frkal a vyhazoval, ale nakonec skrotl a vykračoval jako baletka. Vojta ho přivedl k bričce a Matěj ho připřáhl.
4: A teď poletíš jako vichr až k pekelné bráně,
1: poručil Houdek. Ale chytrák kupec nečekal. Práskl bičem a povoz se vznesl do vzduchu nad rybníky, nad vodami a zamířil rovnou k peklu. Kupec nenechal muzikanty naskočit. Brička je srazila do vody a tak se dočkali kupcova vděku. Čekalo je další předlouhé putování pěkně po vlastních nohách. Zelený kůň doletěl k pekelné bráně za pár chvilek. Jen se dotkl horké půdy, utrhl se od zápřahu, vzepěl se, zatočil a jako střela se vracel naspět k rybníkům. Kupec tu stál před peklem sám jediný a vítězný. Už se viděl ženichem princezny a králem celé země. Ale nevýskej, dokud nepřeskočíš.
3: Co pak tu pohledáváš, dušičko pozemská?
2: Co pak?
1: Z okýnka vykoukly rozježené kotrby čertů vrátných, ale brána zůstala zavřena.
10: Páni čerti, puste mě do pekla, dobře vám zaplatím.
3: K čemu by nám byly peníze, baculíčku? V pekle se jinak obchoduje, něco za něco. Jo, takhle, kdyby jsi chtěl s námi zahrát kuželky, to by byla dohoda.
2: Pojď si zahrát kuželky.
10: Co by ne, zahraju. Něco za něco.
3: Když vyhraješ, otevřem ti bránu. Když vyhrajeme my, strčíme tě do kotle a už odtud nevyjdeš.
10: Dobrá, páni čerti, postavte kuželky.
2: My jsme ale na kuželky borci.
3: Máš 3 hody, baculíčku, a myš dobře.
1: Čerti postavili před bránou 9 kuželek a kupec zvedl kouli. Rozpřáhl se a hodil. Koule letěla prudce, ale ani jedné kuželky se nedotkla. Kupec hodil po druhé a také tentokrát se minul. Když házel po třetí, koule se jen škobrtavě povalovala a srazila jednu jedinou kuželku.
3: Teď je řada na nás.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
1: Čerti kouleli, každým hodem srazili všechny kuželky a očividně vyhráli.
3: Prohrál jsi, baculíčku.
2: Protože my jsme na kuželky borci.
3: Tak. Vybereme ti pěkně bachratý kotel.
1: Popadli kupce a už ho vlekli za bránu. A tak skončil poslední panský nápadník. Po čase dorazili k pekelné bráně i muzikanti. Chvíli si sedli a odpočívali. Čerti vrátní je hned zmrčili a dali se vyjednávat.
3: Pojďte si zahrát kuželky, žouželkové. Když vyhrajete, pustíme vás za bránu.
2: My jsme ale na kuželky borci.
6: Dobrá, když umíte, tak začínejte. Uvidíme, jak vám to jde.
3: Ale když prohrajete, strčíme vás do kotle a už odtud nevyjdete.
7: Dejte mi svátek s kotlem, čerchmanti. Já mám radši měkkou postel.
1: Vojta přikývl a čerti začali. Jeden za druhým po třikrát kouleli a vždycky srazili všech 9 kuželek.
2: My jsme, panečku, na kuželky borci.
1: Teď přišla řada na muzikanty. Nejdřív popadl kouli dudák a hodil. Koule se pomalu šourala ke kuželkám a na půl cestě se nadobro zastavila.
6: Tak tohle na výhru nevypadá, Matěji. To bychom obětovali svou kůži i královskou princeznu. Takhle by to nešlo. Hopsa, pekelníci, do skoku!
1: Brnkl na struny a zahrál do tance. Čerti chtě nechtě začali poskakovat a hopsat a čím dál rychleji a zběsileji podle Vojtova hraní. K tomu se přidali i kuželky a pletli se čertům pod nohy. Čerti klopítali, padali a znova museli vyskočit jako na péru a trdlovat v divokém třasáku. V tom ruchu a rumrajchu se otevřela brána a na prahu stál vytáhlý černobradý čert v ozlaceném červeném kabáci. Toho známe jako šviháka z královského zámku. On to byl, kdo odnesl princeznu. Tady v pekle se jmenuje Marbuel a je tu coby ministr pro pořádání slavností a ohňostrojů. Utancované čerty ještě vypráská holí a muzikantům se hluboce ukloní.
2: Vítám vás, milí páni muzikanti. Račte dál, jen prosím, račte dál. Vstupte do našich salonů. Chystáme právě slavnou svatbu. Můžete k tomu vyhrávat a odnesete si každý pytel peněz.
1: Uvedl je do pekla a hostil je nejlepším jídlem a pitím. Všude kolem nich bylo velké čertí hemžení, protože se děli přípravy na svatbu starého Belzebuba s princeznou Markétou. Čertice šili horkou jehlou pro nevěstu purpurové svatební šaty s dlouhou ohnivou vlečkou. Čerti chystali bohatou hostinu. Jen princezna seděla sticha v koutku a plakala. Bodeť by ne. Co pak by mohla chtít za ženicha čerta starého? Marbuel ji přistrkal k muzikantům, aby se rozveselila. Vojta jí zahrál, Princezna se roztančila, ale z očí se jí lily celé proudy slzí.
0: Já vím, byla jsem nafrněná a zlobivá a teď mám za to trest.
6: Utřete slzy, Markétko, a běžte pro ženicha, jako by se nechumelilo. Všechno dobře dopadne.
11: My vás tady nenecháme,
1: zašeptal Matěj. Začala svatba. Troubili trouby, vřískali, píšťali, duněli bubny, no pekelný rachot. Nastupoval dlouhý průvod a na konci pajdal starý Belzebub a držel se své nevěsty. Když byli všichni pohromadě, zakřikl Vojta.
6: A teď začne pravý pekelný tanec. Všichni čerti do skoku!
1: Dal se do hraní a k němu se přidal i Matěj Dudák. A hráli ze všech sil, až se to rozléhalo celým peklem. Čerti začali skotačit a výskat. Zpočátku se jim to líbilo, ale čím byla muzika zběsilejší, tím to z čerty škubalo a natřásalo divočeji. Křepčili, hopsali po zadku, poskakovali i po hlavě, strkali a kopali jeden do druhého a mlátili o sebe jako klády. Princezna strhla závoj a přiběhla k muzikantům, kteří nepřestali hrát a jen zamířili k bráně a vyvedli Markétu z pekla. Spěchali dál a dál a ještě pořád hráli a nikdo jim v útěku nebránil, protože čerti sebou ještě dlouho tloukli o zem a neměli sílu se ani pozvednout. A stejně si ještě rok po té merendě mazali záda a klouby kopřivovou mastí, aby zahnali bolest. Muzikanti s Markétou putují světem naspátek k domovu. Jenže tam, kde stával královský zámek, najdou jen spáleniště a rozvaliny. Na kamenech tu sedí stařec s dlouhými bílými vlasy a vousem.
6: Hej, starče, stával na tomto místě královský zámek?
3: Byl jeden král a ten měl zámek s krásnou dcerou, ale všechno vzal čert. Darujte kus chleba hladovému žebrákovi. Děkuji vám za královský pokrm.
1: Markéta v starci pozná svého královského otce.
0: Tatínku.
1: A zapláče, protože pozná, že se mu ze všeho neštěstí rozum zatemnil.
3: Markéta se vrátila. Markéta se vrátila.
1: A v pomatené hlavě se zableskly jiskřičky jasného povědomí.
0: Tihle dobří lidé mě vysvobodili a vyvedli z pekla.
3: Posaďte se do křesel, urození kavalíři, a dovolte, abych vám odměnu dal své království.
1: Ale dokola kolem je jen kamení a tráva.

Vojta na housličky. Hrál vroucně a kouzelně. Matěj s Markétkou tancovali, jen se vznášeli. A najednou brnk, svrnk, i zlaté vlasy víly se zpřetrhaly a čarovná moc houslí zmizela. Vojta s Markétou se políbili a starý král je objal. Pak všichni zůstali v nedaleké vesnici. Vojta i Matěj tam hospodařili a když byla příležitost, hráli venkovské chase do tance, jen na obyčejné dudy a obyčejné housličky. Zanedlouho zemřel starý král, ale Vojta s Markétou měli tolik dětí, že jim bylo brzo veselo. Tak všechno dobře dopadlo a nemusíte litovat, že čarovné housle dohráli. Žádné kouzlo dlouho netrvá a naše pohádka má taky svůj konec. A kdo rád poslouchá, může poslouchat pohádku znovu od začátku.

Kulička se vrací. Odpoledne šli dědeček s babičkou na chvíli do zahradnictví v sousedství a vzali Honzíka sebou. Pomáhali zahradníkovi sbírat malé okurky. Honzík šel pořádku za dědečkem a hledal okurky, které děda přehlédl. Bylo jich několik. Každou z nich Honzík ohlásil. Tady je taky jedna, křičel Honzík a držel okurku nad hlavou. A jaká je tlustá? Dědo, smála se babička, dnes nějak špatně sbíráš. Honzík má lepší oči než já, bručel dědeček a byl nerad, že ho babička napomíná. Za chvilku přišel Honzík na babičin řádek. Nemohl tam nic nalézt, až pod jedním velkým listem objevil pěknou zelenou okurku se žlutým bříškem. Už ji mám, volal Honzík. Před babičkou se schovala a já jsem ji našel. Babi, usmíval se dědeček, dnes nějak špatně sbíráš. Honzíku, ukáž, řekla babička a prohlížela si zapomenutou okurku. Jak je to možné, že ji nenašla? Kde byla? Ptala se nespokojeně. Tady, pod listem, ukazoval Honzík. Krčila se a nebylo ji ani vidět. Náš Honzík má přece jen lepší oči než my, řekla babička a podívala se po dědovi. Ten neříkal nic, jen se usmíval do vousu. Myslel si asi, jen když nejsem sám, babička nechává okurky na řádku taky. Do zahrady přišel houf děti. Byly menší i větší. A všechny pobíhali kolem staršího muže s bělavými vlasy a vousy. Honzík přestal hledat okurky a nehnutě se na ně díval. To je škola, řekl dědeček. Ředitel stolař sem vede děti. Mají tu políčko a sami si pěstují zeleninu, poznamenala babička. Honzík pozoroval děti dál. Rozeznal Viktora. Zdálo se mu taky, že vidí malou Teresku. A ten kluk u plotu, není to Ferda? Honzík zčervenal v tváři a pootevřel ústa. Je to jistě Ferda, kluk, který mu v poledne vzal kuličku. Honzík nevěděl, co má dělat. Styděl se za Ferdu, že mu utekl s kuličkou a doposud nikomu o Ferdově kousku neřekl. Jenomže kuličku chtěl zpátky. Babička zpozorovala, že se Honzík dívá po dětech. Jdi k ním, pobídla ho, ničeho se neboj a jdi. Honzík tedy šel, šoural se pomalu. Nevěděl ještě, jak by se k ním přidal. Vždyť je to opravdová škola. Bude jim třeba překážet. Největší obavy měl Honzík z ředitele stolaře. Vypadal jinak než paní učitelka z mateřské školy. Ta byla hezká a veselá, kdežto pan ředitel měl

0: vousy a vypadal přísně. Jestli pak mě Tereska pozná, pomyslel si Honzík a s tlukoucím srdcem se blížil ke školákům. Když mě nepozná, sednu si na cestičku a budu si hrát sám, rozhodl se Honzík. Ale Tereska Honzíka poznala. Sotva ho uviděla, už k němu běžela a její malý obličej zářil. Honzíku, řekla mu na uvítanou. My sbíráme okurky, odpověděl Honzík a ukazoval na svého děda a na babičku. Ty jsi prohrál kuličku, viď? Řekla s lítostí v hlase Tereska. Jakou kuličku? Zpozornil Honzík. Skleněnou a barevnou přece. Tu mi Ferda vzal, vzplanul Honzík. Hráli jsme a Ferda po ní skočil. Byl tam náš Punťa, hlídal lívance a Ferda utekl. To je moje kulička. Vidíš, já jsem mu hned nevěřila, řekla vážně Tereska. Ukazoval ji ve škole a říkal, tu jsem vyhrál na Honzíkovi. Jo, vyhrál, skočil po ní a utíkal. Počkej, zašeptala Tereska. Tady si jako hraj, já to řeknu Viktorovi. Honzík se tedy sehnul, našel 3 dřívka, očistil několik kamínků a začal si na pěšince stavět dvorek. Po očku se díval, co se děje na školním záhoně. Tereska si tam chvilku šeptala něco s Viktorem a ještě s jedním větším klukem. Chlapci přitom trhali rajská jablíčka, dávali je do proutěného košíku. Za chvíli se oba zdvěli a šli na vedlejší záhon, kde trhal Ferda mezi zelím plevel. Honzík viděl, že mu chlapci pomáhají. Co si povídali, to Honzík neslyšel. Do Honzíkovy ohrádky na zahradní pěšince zatím vlezl mravenec. Honzík ho zpozoroval a radil mu, kudy má vylézt. Ale mravenec, jako když neslyší. Nakonec mu Honzík musel otevřít vrátka. Teprve potom mravenec z ohrádky vyběhl. Když Honzík zdvihl hlavu, stál před ním Viktor a podával mu skleněnou kuličku. Viktore, zajásal Honzík a kuličku si rychle vzal. Okamžitě zmizela v jeho kapse. Pojď se mnou, zval ho Viktor. Pomůžeš nám trhat rajská jablíčka. Honzík se na jablíčka jen třásl. Vždyť byla tak krásná. Honzík vybíral jen ta hodně červená. Opatrně je ukroutil a měkce je pokládal do košíku. I pan ředitel si Honzíka všiml, zeptal se na dědečka, pochválil Honzíka za pěknou práci a pozval ho do školy. Honzík to se rozumí přikývl a pracoval s chutí ještě větší. Vždyť ředitel stolař se nezdál ani tak přísný, jak si Honzík myslel. Mluvil s Honzíkem úplně obyčejně a smál se jako dědeček. Viktore, já půjdu zítra do školy, zaradoval se Honzík nahlas. Jen přijď, smáli se chlapci. A Tereska tam taky bude? Tereska taky. A co Ferda, zpozornil Honzík a na okamžik přestal trhat jablíčka. To uvidíš, odpověděli kluci. Vzali do rukou vrchovatý košík rajských jablíček a vynášeli ho ven.
1: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
2: Ale vždyť je to muzika,
1: ožil Žblabuňka,
2: že by muzikanti ze vsi.
1: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody. A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi.
2: Ale vždyť je to cirkus,
1: zaradoval se žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
1: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
1: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.
1: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si,
2: bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
1: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Malý smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
2: Ty jsi taky klaun?
1: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
3: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím,
1: řekl Blabuňka a ukázal na vodní hladinu.
2: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
3: To je dobře, že pomáháš lidem,
1: řekl malý smutný klaun.
3: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
3: Já nemám nikoho,
1: řekl malý klaun.
3: Mě nepotřebuje nikdo.
1: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Blabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
1: Malý klaun vzdychl.
3: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
1: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
1: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Blabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Blabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
2: Bravo, bravo,
1: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
2: No, není to lehké být klaunem.
3: A teď už nebudu nikdy smutný,
1: zeptal se malý klaun. Blabuňka zavrtěl hlavou.
2: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
1: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
3: Kouzelný letní nový květ a ten bys mi opravdu dal.
2: Dal, řekl vodník, ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
3: Ten bych chtěl,
1: řekl malý klaun,
3: ten bych moc chtěl.
1: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
2: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
1: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
3: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka, řekl. Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
1: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
2: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
1: Potom zavrtěl hlavou.
2: Ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
1: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

Zvědavá mašinka byla také jedna z těch, které byly vyrobeny z velké černokněžnické lokomotivy. Byla pěkná a silná, ale tuze zvědavá. A tak se pořád chtěla dozvědět, co je tam za lesem, tam, kam nevedou koleje. A tak jednoho dne řekla ostatním mašinkám: dnes se vydám na cesty a pojedu, kam mě oči povedou a kola ponesou a zažijí veliká a krásná dobrodružství. A jela. Dojela až k nárazníkům a vykřikla na ně z hurta: kliďte se mi z cesty, jedu do světa! A plnou silou do nich vrazila. Mašinka jela a jela, projela vesnicí a dojela k rybníku. Zastavila se a spustila hadici do vody a načerpala plnou nádržku, protože si vzpomněla, že kdysi vyprávěla jedna stará lokomotiva pohádku o poušti, kde vůbec není voda. Co kdyby se tam dostala? Když se napojila, dala se znovu do jízdy a jakmile uviděla cestu do polí, zabočila na ní. Tady se ovšem jelo hůř, kola se bořila a zase ocitala ve vzduchu. Mašinka ale jen zatěla zuby a řekla: kdo chce zažít dobrodružství, nesmí se dát zastrašit na počátku. Jela tedy odvážně dál, do lesa. Bylo tu tak temno, že se mašinka skoro začínala bát. Les byl stále hustší a opuštěnější. Najednou však spatřila světlo ohýnku a hned se radostí rozjela rychleji a oddychovala a pištěla, až veverky a zajíci poplašeně utíkali. Také lidé u ohýnku se polekali a začali utíkat. Mašinka volala: počkejte na mne, chci se vás zeptat na cestu. Ale kde pak, všichni utíkali, křoví, nekřoví, každý na jinou stranu. Měli proč utíkat, protože to byli loupežníci. Ale to ta mašinka nevěděla, a tak se celá zmatená dívala kolem sebe. Všude bylo plno zlata a drahých kamenů. Ale mašinku daleko víc zajímala hromada dříví, která tu po loupežnících také zůstala. Pěkně si naložila, rozdmíchala oheň a pak se rozhodla, že počká, až se rozední. Najednou vyšel za mraky měsíc. Mašinka se jako u vytržení dívala na tu krásu a než se stačila dosyta vynadívat, uslyšela z dálky hudbu a zpěv. Nyní se už mašinka nedovedla udržet a vyjela na mítinu. Sotva však vyjela ze stínu stromů, náhle víly, jako když do nich střelí, polekaně zapískly a zmizely a měsíční světlo zhaslo. Mašinka zůstala stát na samém okraji mítiny mezi palčivými kopřivami a hadovými ostrožinami a bylo jí líto, že polekala tančící mašinky. Byla zima, na mítinu padala rosa a mašinka se cítila osamělá. Litovala své zvědavosti a stýskalo se jí po teplém smíchovském nádraží.

Když se rozednilo, mašinka strnula. Jen několik otočení kol a mašinka by se byla zřítila dolů do propasti lomu. Tam ji tedy chtěli víly zavést. Kdo jí teď pomůže? Sama se odtud nedostane. Když přišli dělníci z lomu, uviděli mašinku, vyprostili ji jeřábem a spustili dolů. Mašinka se zaradovala, že ji zachránili, a už se těšila domů. Ale dělníci rozhodli, že mašinka zůstane v lomu a bude jim pomáhat odvážet kámen. Na Smíchovské nádraží je daleko a dalo by moc práce a strastí mašinku dopravit zpět. Od té doby jezdila zvědavá mašinka v lomu. No, tady bude také užitečná.

Ahoj, děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou mořskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Mohou být i v moři dostihy? Mořský koník je vlastně pošťák. Ale pokud nemá příznivý proud, nikdy nic nedoručí. Skáče totiž jenom nahoru a dolů. Ne tam, kam by si přál. Ale je tak roztomilý, že mu to každý rád odpustí. Ty dobré zprávy, ty přece jenom časem dojdou. A ty špatné, jen ať se zatoulají. Na věky. Mořský koník se nedá ochočit, protože už je ochočený. Má stále stejnou hřívu, tvar sušenek, tvaru S, říkalo se jim sisinky, a zvláštní zálibu v matriarchátu. To znamená, že je pod pantoflem. V jeho rodině velí paní Koníková, a to tak razantně, že koník donáší i děti. Malá koníčata, ne že by donášel na ně, donáší je ve svém vlastním tělíčku, a pak je taky porodí. Zvláštní systém, ale funguje to. Nepředstavujte si ani koně, ani koníka lučního. Představte si Krištofa Kolumba asi osmiletého. Vůbec netušil, proč je vlastně na světě. A ejhle, zjistili to pak úplně všichni. Takže se dívejte, děti, na to, co se vám líbí, co vás přitahuje, a nepřemýšlejte nad tím, proč matka příroda stvořila koníka mořského. Možná ho ani nestvořila. Možná se jí vymknul. A prostě se vyvinul. Což je nejlepší start kariéry jakéhokoliv druhu. Kurzy šití. Mořská jehla vypadá jako nehybná, ale neskočte jí na to. Šije to s ní. Není ohebná jako úhoř, ale uvnitř jehly to hárá touhou aspoň jednou za den něco spíchnout. Rychle se otočit neumí, zlomila by se. Ale jakmile připluje potrhaný lachtan nebo zraněný tuleň, ochotně zašije rány a zavolá doktora Kryla z Vinohradské nemocnice ke složitějším případům. Doktor Kryl má plné kapsy krylu, takže se bebíčko rychle hojí, když je co jíst. A jaké dobroty! Mořská jehla na pohled tak nehybná je v moři velmi, velmi užitečná. V tom se podobá lidem. Existuje rejnok, ale také polorejnok. Jak byste si připadali, kdyby vám říkali poločlověče? Existuje i parejnok. Znal jsem člověka, který se jmenoval Padevět. Uměl napočítat do pěti, ba i do devíti a nikdy nic nepadělal. A přesto měl divnou pověst. Pozor na to, jak se kdo jmenuje a jak se komu říká.
ve skutečnosti je jiný. Lidem to občas ublíží v zaměstnání a rybám v moři zrovna tak. Letoun, neboli létající ryba, je jediná, kdo umí vyskočit nad hladinu tak jako delfínek, ale umí ještě navíc roztáhnout ploutve, nabrat proud vzduchu a dostat se naroveň ptákům. Nevím, jestli to pan Darwin a matka příroda dost ocenili. Treska je dneska vyhledávaná, ale byly doby, kdy si jí nikdo nevšiml. Dokonce ji přezdívali trepka. Měli na mysli škrpál zakopnutý pod botníkem, ale život byl silnější. Vyvinula se z ní trepka ocasatá, malá potvůrka, která pro život na zemi vykonala spoustu práce. I pro život takového dinosaura rexe. O tom ale delfínek jenom četl. Všem rybkám delfínek deomával ploutvičkou a na některé volal ahoj. A když se tvářili netečně, přidal ahoj, rybičko. Ale nevěděl, jak se která jmenuje. A přitom by si užili tolik legrace, kdyby se jedna druhé představili. Mník mořský má rozkošný latinský název Molva Molva. To je skoro tak roztomilé jako jméno Petr ani Muk. Jen zpívat neumí. V oceánu pluje také ryba jménem Cípal. Umí upadnout do zimního spánku jako medvěd. A proto jsme vynalezli slovo chcípal, abychom tu podivnost zachytili verbálně neboli slovně. Kanic je v podstatě na nic, ale jen na oko. I ta nejmenší žoužel má své místo a svůj význam v tom velkém kotli jménem oceán. Smuha královská nosí stuhu na způsob zaměstnanců pohřebních služeb. Mluví tlumeně a s úctou k neboštíkovi, akorát, že se vyhýbá leklým rybám. A na to si musí ryby dávat největší pozor, aby nelekly. Totiž, aby je nikdo ani v žertu nevylekal. Soudní proces by byl velmi složitý. Ryba lodivod má velmi špatnou pověst. Od dob Titaniku. Pražma obecná je taková zakulacená rybka, no nic moc, ale emigrovala do moře až z Prahy a zvládla nejen jazykové rozdíly, ale také rozdíl mezi slanou a sladkou vodou. Tak v tomto případě delfínek smeknul čepičku. Piskouni, a že jich je druhů, mají pisky tak vyvinuté, že byste se jim zdráhali dát pusinku jako mamince před spaním. Ale možná je to klam. Spousta lidí vypadá šeredně a přitom jsou hodní. A hrstka jiných vypadá jako Miliusové a jsou to pořádné potvory. Delfínek taky poznal v moři rybu slizouna, ale slušně ho pozdravil. Slizoun v lidské podobě je mnohem, mnohem horší. A víte, že v moři žije ryba pulec? A nemá s žábami nic společného? A tady vidíte ty následky evoluce. Ještě aby se tam objevilo stvoření se čtyřmi končetinami, jmenovalo by se latinsky chabrus popletus, ale ve skutečnosti by to byl jen obyčejný človák novák. Osténec karolínský se určitě musel narodit někde na Moravě. Typnu si, Brno. Toho delfínek pozdravil bratrským ahoj, Kimu! Naproti tomu Carouna vymysleli o hodně dál, až na východě, v carském Rusku. Jde o malou rybku, na rozdíl od té obrovské říše, ale žije také stále na dně. Ďas mořský a měsíčník svítivý. Když zavřete oči a necháte si v paměti jen tato dvě stvoření, odehraje se vám v hlavičkách úžasný příběh, kde dobro sice zvítězí, ale bude vypadat nějak divně. Protože láska a pravda nevítězí tak snadno nad lží a nenávistí. Leda, že by žili tisíciletí v moři a vyvíjeli se. Pak by se teprve vidělo. Žraloci. Žraloků se delfínek nikdy nebál.
jednak byl rychlejší než oni a potom na ně dovedl vymyslet takovou habaďůru, že si žralok pokaždé připadal jako ňouma. Jednou sám sebe dokonce kousl do ocasu a jak ucítil krev, kousal a trhal, až se sežral. V moři jich plave přes 16 druhů a jeden z nich se jmenuje Máčka. No nedali byste mu pusu? Ten si určitě pamatuje na maková pole, která kdysi byla na dně oceánu. Jak pak se asi s ním maminka loučila, když šel do školy? Páčko, ty můj máčko. A on šel na to pole a z makovic si vysypal do ploutve hromádku máku. Mňam! Jenže pak ta pole zmizela. Zmizely i makové buchty a máčka se trápil. A od té chvíle má strach a bojí se. A proto kouše na potkání. Rejnoků je známo zhruba 20. Ale kdo ví, kolik jich v oceánech plave ve skutečnosti? Zeptejte se Pilouna. Žralok vypadá, jako by chtěl jen žrát, ale to není pravda. Mečoun vypadá hrozivěji a mohl bych jmenovat i jeho vzdálené příbuzné. Kordouny, fleretouny, sekerouny, šavlouny. Však on si žralok taky rád lokne. A pak je mírňoučký jako beránek. Dokonce má smysl pro humor a chce slyšet veselé historky z natáčení. A víte, kdy je nejbezmocnější? Když se chytí do sítě a znehybní. Udusí se chudinka. Nemůže ani volat o pomoc. Síť mu brání v pohybu. Spousta tvorů umírá, protože nadešel jejich čas. Jenom žralok umírá, protože znehybněl. Jen ze žraloka lidožravého měl delfínek obavy ne o sebe, o lidi. Když někdy potkal takového lidožrouta blízko pobřeží, vystartoval a vyplašil všechny plavce a surfaře. Skákal nad hladinu a dával znamení, že hrozí nebezpečí a lidožrout si ani neškrtl. Musel si utáhnout opasek, aby mu nespadly kalhoty a odtáhl s nepořízenou. Že nevíte, kdo je nepořízená? No, to je taková baba hubatá, která všechno vyžvaní, takže kdo ji má, nikdy nikoho nepřekvapí, což je při lovu velká nevýhoda. A ještě větší příbuzný. Ale jednou se delfínek opravdu polekal, to když potkal keporkaka. Byl tak obrovský, že kdyby mu na hřbetu metal přemety, přemetl by se od hlavy k ocasu 12krát. Keporkak byl dobrák. Vůbec mu nevadilo, když si mu delfínek lehl na záda, podložil si hlavu ploutví, vezl se zdarma a lebedil si. Aby to potom strýčkovi oplatil, vlezl si pod něj a poponášel chvilku několik desítek tun keporkačí váhy. A to se dalo, protože voda nadlehčuje. To znáte, děti, z plavání. Víte, že kdo se vody nebojí, ten plave jako rybička. A delfínek se nebál. Zamával rozesmátému keporkakovi, kterého ten silácký kousek polechtal na břiše, a plaval si dál. Večer, když se celý oceán ukládal ke spánku, se mu zase stýskalo po mamince. Začal zpívat tak smutně, že se rozplakali běluhy. A kanic se zatvářil ukřivděně a prohlásil, že je mu z toho smutku na nic. Úhoři se vzájemně zapletli do uzlů a makrely se třeli jedna o druhou, aby si nepřipadali opuštěně. Jen barakuda zalezla co nejhlouběji do sluje, protože ta je na samotu zvyklá a nijak tím netrpí. Maminko! Maminko, kde jsi? Volal delfínek Deo. Ale maminka nikde. Lachtani jsou uchechtaní. Hele, lachtani! Nikdo to o nich dodnes neví, ale oni v jednom kuse škytají, protože jsou uchechtaní.
Už se vám to stalo, že jste se smáli, až vám to chytlo bránici a pak škyt, škyt, byl konec smíchu a scháněli jste zažívací sodu? I když jsem nikdy nepochopil, proč sodu a proč zažívací. Mně se neulevilo, ani když jsem si zacpal nos a zadržel dech. Většinou jsem celý zrudlý vybuchl, chvilku čekal a pak se opět ozvalo neblahé škyt, škyt. Že jsou lachtani lechtiví, tvrdí přírodovědci, kteří s nimi přišli do styku. Dokonce si jeden vědec lachtanku vzal, protože ona mu to oplácela. Ale ti, co mají jisté zábrany a vedou si pouze záznamy do kolonek, tvrdí, že lachtani, kdyby viděli Friga na mašině, tak by smíchy zbourali kino. Lachtani jsou kavárenští gentlemani. Mají smysl pro humor, pro lechtivé fórky a pro veselé historky z natáčení. Kdyby na nich bylo, strávili by celý život v komparzním rejstříku a využili by každé příležitosti k zasmání. Když se lachtani sejdou, chrlí jednu historku za druhou a celý vysmátí, mlátí ocasní ploutví o skálu, protože nemohou popadnout dech. Však on je to taky těžký úkol. Představte si, děti, že by paní učitelka vyvolala Pepíčka a řekla: tak Pepíčku, máš to mezi dvojkou a trojkou, tak teď tě ještě jednou vyzkouším. Popadni dech. A Pepíček by marně lapal ploutví po vzduchu. Lapat dech? Ale čí dech? Svůj? Nebo váš, paní učitelko? Lachtani jsou cháska nezdárná. Povalují se jako lidé. A když mají hlad, vrhnou se do vln něco ulovit. Na rozdíl od lidí. Ti jdou většinou na úřad pro nějaký ten příspěveček. Uměl bych s lachtany žít, říkal si Delfínek. Programově se lechtat, no s tím se dá založit i politická strana. Jenže lachtan ani Delfínek naštěstí nevědí, co to je politika. A tak si plavou oceánem a míhají se před nimi nejrůznější osudy. Ale pro Delfínka Dea byl ten nejdůležitější jeho vlastní osud. A ten se nevyvíjel nejlíp. Smutné dítě, které nemůže najít svou maminku. To je ten nejhorší začátek života. Ty jsi můj poklad. Fénické poklady? Koho by nevzrušil jakýkoliv poklad, i pirátský? Každý kluk, ale i holčička by se ráno vydali na pláž hledat mušle a vyplavené zbytky dřevěného korábu, na jeho špahýlu se blyští zlato. A co za to zlato? Přece všechno, hlavně mamince, aby nemusela brzo vstávat, aby se nemusela o mě bát, aby si žila jako královna. Jenže kde ty poklady najít? Náhodou, jedině náhodou. A kde je ta madam náhoda, která vexluje štěstí se smůlou v poměru jedna ku jedné? Když si zamane, pomůže, když si nezamane, nepomůže. A jaký úplatek je pro ni dost dobrý? To ví jenom ten, kdo ztroskotá s fénickou lodí. Ten kormidelník, který už v ruce kormidlo neudrží a ví, že končí se životem. Umíte si cenu takového pokladu představit? To není jako potápět se na zatopeném hřbitově Slapské přehrady. Za tu smůlu platí někdo životem. A za to štěstí se musí taky zaplatit. Nikdo předem neví čím. Nevěděl to ani Delfínek Deo, ale netrápil se tím. Neměl zájem o zlato, když v oceánu bylo tolik báječných pokladů. To jenom suchozemci blázní z potopené galéry. Ať se podívají na rozbřesk ze 2 metrů pod hladinou a na východ slunce z pouhého metru, ale také na západ slunce a sněžení do vln oceánu. Život není jenom oslava narozenin. Život není jenom pohodlí a náskok a výhoda a přednost.
Delfínek tušil, že co ho čeká, toho nemine. A přál si, aby ho minulo to, s čím by se nevyrovnal. Všechny poklady světa by vyměnil za to, aby z dálky viděl plout přibližovat se svou maminku. Aby se mohl obkroužit kolem jejího těla a zaspívat radostí, že se opět setkali. Ale zatím mu to nebylo souzeno. Byl od ní tak daleko, že už vůbec nedoufal, že ji ještě někdy uvidí. Plaval v nedozírném oceánu a netušil, jestli se k ní blíží nebo se od ní vzdaluje. V tom obrovském množství pohybující se slané vody neexistoval pevný bod. Medúza. O medúze jsme už mluvili. Ona sama není moc společenská, nikam se necpe ani nedere, vlní se v rytmu oceánu, ale umí žáhnout. To není totéž, co pálení žáhy, to je opravdové pálení. Zůstanou vám po něm puchýře. Ale delfínek ji znal jako dobrosrdečnou tetu, která nechce problémy, vyhýbá se potížím. Ale když někteří turisté jsou takoví blázni, jen v boji o holý život zaútočí, tedy ta medúza, bez tak se to naučila od lidí. Delfínek si nevěděl rady, jak se s ní domluvit. Ale proč by se s ní vlastně měl domlouvat? Může plout dál. A plul. A možná, že to medúze přišlo líto. Drby obližních. Platýs platil vždycky za spolehlivého plátce daní. Daně jsou děti peníze, které musíte odevzdat, a to se nikomu nechce. Ale Platýs chtěl mít svědomí čisté, tak odevzdával víc, než vydělal. A když se dostal na mizinu, přestal platit. Nebylo z čeho. A tak přišla policejní eskorta piraní a zavřela Platýze do vězení. A tam bylo těchto dobráckých hříšníků tolik, že se tam nemohli vejít. Museli se smáčknout, neboli stěsnat, a od té doby je Platýs ryba velmi placatá. Ale jednu výhodu to přece jen mělo. Protáhla se mřížemi a dostala se znovu na svobodu, ale už nikdy nebyla v placení tak horlivá. Žila sice na dně, tedy na mořském, ale za to poskytovala velmi chutné maso. Ale vůbec ne zadarmo. Za tvrdou měnu. Ochechule je velká divnost. Je to bájeslovný tvor, napůl ryba, napůl pana. V organtínu zeleném, jak zpívá pan Suchý, maminka vám řekne, co je pana a organtín. Zkrátka je to siréna, vodní savec, a protože občas nesplní to, co od ochechule jiní tvorové očekávají, říká se jí také mořská kráva, což není zrovna lichotivé, ale ochechule to bere s nadhledem, protože miluje život a svoji životní vášeň dokáže, jak se patří, využít. Delfínek se od ní naučil lehonkou písničku. Zlobila se mihule, že ji minul minule, protože se zadíval do ochechule. Moc těm slovům nerozuměl, ale hudba byla tak krásná, že už mu utkvěla v hlavičce navždy. Vypadá zvláštně ochechule. Je příbuzná kopytníkům, je to jejich sestřenice a rodí jedno jediné mláďátko, podobně jako delfín. Jmenuje se třeba kapustňák. Umíte si představit, co má k večeři nejradši, že? A nebo mormoň. Ale ten nerozumí žádnému náboženství, jak by se mohlo zdát. Naopak si myslí, že by se lidé kvůli náboženství neměli nikdy hádat, natož zabíjet. A to si, děti, dobře zapamatujte, i když třeba vaši tatínkové budou tvrdit, že si to také myslí, ale ve skutečnosti pak dělají pravý opak. V oceánu žijí ryby podle jediného spravedlivého zákona, podle zákona evoluce. Tuleni, to jsou keci, že se tulí, netulí, většinou jsou rozhádaní, mohli by si založit tulení parlament.
A jak Deo plaval mořem dál, naučil se další písničku. Mořem pluli vorvani, byli děsně vorvaní, mezi nimi vzdělanec a to byl orvaň. Zase jí moc nerozuměl, ale líbila se mu. A zapamatoval si ještě jednu bláznivou. Pak tam pluli krakatice a ty byly kratší sice, ale při vší možné snaze nevešly se do krabice. A plaval dál a slyšel další a další drby. Tučňáci, že jsou tuční, omyl, drží dietu a na zimu se natírají gelem. Škeble se šklebí jen za prachy, pro fotografy. Už jste je viděli, jsou jich plné časopisy. To byl náhodný novinový titulek, který delfínek zahlédl. Zasmál se tomu. A hned vedle něj cosi zavřeštělo. Co si to dovoluješ, mladej? Promiňte, přišlo mi to k smíchu. Abych tě pořádně neskřípla, frajírku. A proč? Co jsem udělal? Jsi drzý spratek. Spratek se neříká. No prosím, jak se ta dnešní mládež chová? Já vám nic nedělám, jen si plavu. A posmíváš se? Ne, směju se. Lépe řečeno usmívám. No, pojď blíž, ty hejsku, já tě skřípnu. Co pořád máte? Chcete se prát? No tohle si dovoluje na dámu, chuligán, tak dost. Něco vám povím, madam. Jste zatrpklá, stará, ošklivá škeble. Jú, škeble se začala zalikat a dusit. Já tě udám. A komu? Komukoliv, kdo půjde kolem. Chcete se hádat? Nechci. Vždyť už se hádáme. Tvou vinou, ty delfíní puberťáku. To nemá cenu. Když dovolíte, šklepte se zas na někoho jiného. Já plavu. A delfínek zamával ocasem. Ale hádavá škeble nebyla jediný nepřítel na cestě mořem. Bylo jich mnohem víc. Například medúza čtyřhranka, homolice, zéva obrovská, ropušnice, perutín. Všichni se tvářili přátelsky, ale byli to velcí válečníci. Medúzám čtyřhrankám se přezdívalo mořské vosy. Připomínali dotyk rozžhaveným železem. Měchýřovka portugalská s obrovskými chapadly uměla taky pěkně popálit, ale ještě strašnější bylo setkání s vraždící rukou. Chironex flekery už přinesl smrt desítkám lidí. A to delfínek těžce nesl. Její jed zabíjel během minuty. Homolice to stihnou za 20 minut. Zakousnou se a pustí jed. A přitom jsou to na první pohled krásní a neškodní mořští plži. Mlži za nimi nijak nezaostávají. Zéva obrovská váží až 100 kilogramů a měří 1,5 metru. Pozor, velký pozor na pootevřenou lasturu. Zavře se a není vám pomoci. Ostny ježovky nebo hroty hvězdice královské vám také zkazí výlet. A zvědavost se nevyplatí v případě chobotnice kroužkované. Má zobák a v něm jed. Do 2 hodin je po vás. Čtverzubci a ježíci jsou pěkné potvory, ale japonský fugu je nejen jedovou bombou, ale i výtečnou pochoutkou. Záleží na vás, jak jste zvědaví a jak chcete ve svém životě riskovat. Umřít můžete i v restauraci. Delfínkovi bylo líto všech, kteří to nevěděli, a měli tím pádem o moři zkreslené představy. Ropušnice je oranžová jako korálový útes. Ve hřbetní ploutvi si nosí jedovaté trny. Když se rozlobí, vztyčí je a oběť umírá za strašných bolestí. Žabí ryba, sestřenice mořského ťasa, má také jedové trny.

Jsou v moři zkrátka místa, kde si musí dát pozor nejen člověk. I delfínek má co dělat, aby se s takovými projevy nepřátelství vyrovnal. V moři je tolik prostoru, že mu připadalo směšné, jak si rybka dělá nároky na pozemek. Kdyby mohla, postavila by i plot a vztyčila ostnatý drát. Tak jako někteří lidé na zemi. Tichý oceán nejtiší. Bylo to v tom moři nádherné. Delfínek Deo měl pocit, že už poznal celý svět. Mohl si to myslet asi tak, jako každý z nás, protože nikdo nikdy nepozná svět. Svět se totiž vyvíjí, zanikají a vznikají nové druhy ptáků, hmyzu, bakterií i ryb. Lidem se donese jen 5-10% informací, protože lidé žijí ve městech, kde vládne statistika, a přesto jim uniká spousta informací. Jsou totiž otylí. Nenamáhají se ani zdaleka tak jako bakterie, které bojují každý den o přežití. Z toho plyne ponaučení. Kdo se převalí na záda a zapálí si doutník, je zralý na vyhynutí. Jenomže to se týká tatínků. Deo si neuměl představit, že by si maminka zapálila doutník. Hořel by vůbec v oceánském proudu? Maminko! Maminko! Zavolal jednou zoufalý delfínek Deo. Zdálo se mu o mámě a ráno nevěděl, jak dál. Měl pocit, že je na konci svých sil. Na to zavolání připlulo hejno asi 60 delfínic. Všechny měli zájem o adopci. Ale Deo chtěl jen svou pravou maminku. Něco mu našeptávali, že se musí vrátit tam, kde ji ztratil. Ale jak najít cestu zpátky? Lovit v paměti. A po paměti odvíjet svůj život dozadu. A přesně to delfínek udělal. Vzpomínal si na to, co udělal včera, předevčírem, a skutečně se mu podařilo doplout zpátky do míst, kde se narodil. Usnul po té úmorné práci. Návrat. Když se probudil, uviděl vodou prolomené sluneční paprsky. Uviděl život a radost ze života. Uviděl chuť láčkovců z dokonalice, uviděl akvabely žlutě pruhovaných hejn rybek klaunů, uviděl zdrženlivost dravců. Barakuda se odmítala přejídat, protože výživnější bylo zůstat na světě, nežli z něj urvat, co se dá. Uviděl trpělivost korálů, kteří si byli vědomi své zranitelnosti a přesto si nezvolili vůdce do boje proti nepřátelům. Uviděl, jak sopečná láva modeluje nové mořské dno, jak se na skálu položí závoj písku, jak mořští zahradníci přispěchají s osazením nových rostlin, jak se rybky rodí a rozhlížejí se úplně zpitomnělé z toho omamného světa. A uviděl tečičku. Ta se zvětšovala a zvětšovala, až měla tvar dospělého delfínka, který 10 metrů pod hladinou obtahoval křivku podobnou položené osmičce. Ta v matematice znamená nekonečno. A když připlul blíž, napadlo ho, jestli to není jeho znamení. Připlul ještě blíž a div mu srdce nepuklo radostí. Byla to jeho maminka. Málem z té radosti omdlel. Byl na konci své cesty, zpátky v mámině náruči. Tolik pusinek. Ještě nikdy nikdo žádné mamince nedal. Dobrou noc, děti. Doufám, děti, že vy budete mít svou maminku pořád na blízku. A nikdy se vám neztratí. Ale jen pro představu, ta radost je mnohem, mnohem větší,

než radost z výhry v loterii. Víc, než kdybyste našli 100 korun. Víc, než kdybyste si koupili vlastní moře s vlastní vilou na břehu toho moře a rozhodli se do konce života nic nedělat. Byla to radost ze života, kterou mu maminka darovala s tím, že až on bude velký, musí tu radost předat dalším delfínkům, o které se bude starat. A i když se mu třeba nebude chtít ráno vstávat, ví, že musí k hladině obkružovat ležatou osmičku, která v matematice znamená nekonečno. Lidé i delfínci jsou smrtelní, ale vyrovnat se nekonečno mají možnost všichni. Tak vzhůru do života. Delfínek Deo se s maminkou mazlil až do večera. Ale ráno ho to už zase táhlo do světa. Vydal se do nových dobrodružství. Ale aby se mamince už víckrát nestratil, dobře si zapamatoval, kde ji najde. Byl bohatší o novou zkušenost. Naučil se vracet. Dobrou noc, děti. A až se ráno probudíte, vzhůru do života. Vyskočte z postýlek, otevřte okno, zacvičte si a u snídaně vymýšlejte, jak si s tím zázrakem, že jste na světě, poradit. Jak využít tu jedinečnou šanci. Budete si připadat svobodní jako delfínek Deo.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svatém Matouši čepici na uši. Však už je po ránu docela velká zima. Honzíkovi s Martínkem by zima vůbec nevadila, kdyby si mohli hrát na pastvě. Jenže musí chodit do školy. Teď za ně pasou kozy Andulka s Apolenkou.
1: Dobrý, tak pojď malá, půjdeš si napást. Za chvíli pastva skončí a nevystrčíš slívku nos. Jak pak to jde chlapcům ve škole?
2: Tváří se důležitě a nic nám nechtějí říct.
3: Že prej to není nic pro mrňata.
0: 28. září svátek Václava. A dnes mají také Koudelkovi výročí svatby.
1: Kam pak jdeš?
4: To je tajemství.
5: Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzle dva, zaváž, zaváž, zaváž, dítě hlad.

0: Pozdrav pánbu. Josefe, přišel jsem koupit dárek mojí Libušce k výročí svatby.
1: A co pak by to mělo být?
0: Tenhle čbánek se mi líbí. A co budu dlužen?
2: Potřebuju nový koš na prádlo.
0: Zítra ho přinesu. Co pak ty čerta?
3: Kubič!

0: Nechte tancování, zahrajem si radši na babu.
1: Tak jo.
0: Na pasece dva pařísky, u nich zlatej bič, koupím si ho od Jelena, dáme za něj fůru sena, teď z kola pryč.
1: Jo.
0: Chyť si mě, babo, chyť.
2: Chyť si mě.
0: Honziku, kozy utíkají.
1: Je, tady jsou krásné houbičky. Vypadají úplně jako skříci.

0: Pojď sem, Hříbečku, ty budeš Václavovi chutnat.
1: Babičko, babičko, podívejte, našli jsme houby na smaženici.
2: Na smaženici.
0: Pro pána Jana, děti, to byste se otrávili. Jsou to muchomůrky červené a ty jsou jedovaté. Když má houba pod kloboučkem proužky a na nožce sukničku, tak ji nezbírejte. Nechte ji stát pro krásu, protože ta není k jídlu.
2: Ale babičko, jak poznáme houby, které jsou k jídlu?
0: Tohle je hříbek. Ten je jedlý a poznáte ho podle toho, že má pod hnědým kloboučkem malinkaté dírky a buclatou nožku.
1: A nemá žádnou sukničku?
3: Hříbek přece žádnou sukni nenosí.
1: Čertice!
0: Hodná koza, ty poznáš, co je jedlé a co ne. Pojďte, najdeme pro dědu houby na smaženici. Má dneska svátek.
1: Jo, jdeme! Je, našel jsem babku!
0: Vidíš, taky se jí říká modrák, protože pomačkáním zmodrá.
1: Já mám taky houbu. Je tahle houba jedlá?
0: To je panský hřib.
1: Jo, našel jsem plno houb celou rodinku.
0: To jsou krásné Václavky.
1: Václavky?
0: No, protože nejvíc rostou okolo svátku svatého Václava. Lízo, škoda, to byl pravý klouzek.
3: Já mám klobouk.
1: A já taky.
0: Kluci, to je výborná bedla, ta je na klobouk škoda a máme plný košík.
1: To bude mít děda radost. Čertice!

0: Libuško, dnes máme výročí svatby. A tady máš ode mě dárek za to, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela.
1: No, Václave, my ti zase přejem všechno nejlepší k svátku.
0: Pravda, však mám svátek se svatým Václavem, patronem české země.
2: A dědo, proč je patron?
0: No, protože nás Čechy chrání. Čeká se svými rytíři v Blaníku, aby nám přijeli na pomoc.
2: Co je to Blaník?
0: To je veliká hora u nás v Čechách a v té blaničtí rytíři žijou. Čekají na to, až je kníže Václav povolá. A jak říkám, až bude nám Čechů nejhůř, tak nám svatý Václav s blanickým rytíři pomůže.
1: A že máš, Václave, ten svátek, tady jsme ti nazbírali houby na smaženici.
0: Smaženici, tu já mám nejradši.
3: Svatý Václav zavírá zem. Léto odešlo a vrátí se zas za rok.

0: Někdy je pohádka krátká a chtělo by se poslouchat dál. Snadno si pomůžeme. Přidáme k ní druhou a oni se spolu propletou a zapletou. Jako ty naše. Hrášková princezna a skřítek se šišatou hlavou. Jeden mrzutý král stál u okna královské komnaty, královského hradu a koukal z okna, jak se nad královstvím stahují mraky. Chmuřilo se už od rána a zrovna teď se pěkně zatmělo. Paní královna seděla na schůdku pod trůnem a pletla drátěnou košeli. Jediný syn a dědic trůnu se zatím do zamračeného podvečerního posezení nedostavil. Kde jen může být ten náš princ Eduard?
1: Ještě mi neutíkejte, Boží daro.
2: Musím. Nějak se setmělo.
1: Dlít ve vaší přítomnosti je pro mě nevýslovná slast. Ještě jednu pusu. Prosím.
2: Poslední.
3: Nemohla byste těm hloupým slepicím poručit, aby tak protivně nekvičeli, zrovna když vám chci říct, že vás nade všechno miluju.
2: Slepice nekvičí, kdákají, milý Eduarde. A nedá se jim poručit, na rozdíl od oddaných poddaných.
1: Máte najednou takové vyčítavé oči, Boží daro. Dobře víte, že nejste žádná poddaná, ale má nejdražší královna.
2: Jenomže královat smím akorát téhle drůbeží havěti.
1: Scházet se v kurníku, to byl přece váš nápad.
2: No protože je to jediné místo, kam můj pan táta nestrčí nos. Chodí jenom do chlívku, nade všechno má rád ovar a jitrničky, ale jinak nemá rád vůbec nikoho a nic, je to vsteklón, křikloun a nelida. Kdyby se doslechl, že mám chlapce, asi by mě hodil do náhonu.
1: Taky to nemám lehké, Boží daro. Můj královský pan otec je zas hamoun, bručoun a puntíčkář. Kdyby se dozvěděl, že mám děvče a že to není princezna, zavřel by mě do věže z havrany.
2: Řekla bych, že je naše láska velice nešťastná. Eduarde.
1: Naprosto s vámi souhlasím, Boží daro. Ke všemu začíná pršet.
2: A co kdybychom spolu utekli? Najdem si někde skromnou chaloupku a už se nevrátíme. Kurník, ať si vezme čert.
1: A Boží daro, neměla byste ve mně vzbuzovat plané naděje. Víte, že bych s vámi bydlel i ve špačí budce. Ale jsem princ a všude by mě našli.
2: Takže nám nezbývá než věřit na zázraky. Utíkejte na hrad, Eduarde, abyste nakonec nepromokli.

0: Bez ustání si lámu hlavu, jak zabezpečit budoucnost království, a jediný můj syn a nástupce trůnu celý dlouhý den lelkuje Bůh ví kde a teď čumí z okna.
1: Oženit by se směl, Eduarde, tatínek má pravdu, už je nejvyšší čas. Ještě rok a budou ti ty diamantový svatební šaty, ty tradiční... Malý.
0: To je mu fuk. A že jsem unavený a že bych mu to tady rád předal, tak je mu fuk. Zařídil jsem ti okružní cestu po královských dvorech, aby sis namluvil patřičnou princeznu. Vyhozené peníze, maření času a diplomacie. Mladý pán se vrátí bez nevěsty. Jak pak chceš královat, když se neoženíš s princeznou? Jak budeš mít následníka trůnu?
2: A proč to musí být zrovna princezna?
0: Nikdo jiný nepřichází v úvahu. Ještě tak lichtenštejnská kněžna. I když Lichtenštejn, to není žádný věno.
1: Taky už je jí skoro 70.
2: To je mi tedy líto. Protože žádné pořádné princezny... nejsou k mání.
0: Jak to, že nejsou? Plácáš hlouposti. Co například ta blondýna ze 12 sester?
2: Zvaná Zlatovláska. Jenže musíš uhodnout, kde má na hlavě 3 zlaté vlasy. Neuhádneš? Utnou ti hlavu.
0: Uznávám, že to není fér, ale všechny přece nejsou takhle výstřední.
2: Takhle ne. Ale jinak... je jedna docela pohledná a ne zrovna hloupá princezna na Balkáně.
0: No tak si ji vem.
2: Jenže ji nikdy nesmí osvítit slunce. V Hispánii jsem našel další, ale ta pořád tvrdí, že sůl je nad zlato. A nemá na to důkazy. V Gruzii je překrásná, černovlasá Tamara. Výborně nadívá kuřecí prsíčka syrovým máslem.
0: Slyšíš, matko? Tamara, Tamara, jméno jak slavnostní fanfára, nadívaná prsíčko.
2: Ovšem, kuřecí.
0: A on přijde bez ní, až mladý, pěkný hňup.
2: Tedy ta Tamara, tatínku, pozve ženicha na večeři. Po večeři do ložnice a ráno ještě rozespalého rozkáže hodit do propasti. A to máš pořád všude jednu písničku. Dokaž tohle, dokaž tamto, rozesměj princeznu Nesmálku, uhodni hádanku Turandotky, když uspěješ, je tvoje, neuspěješ. Ufiknou ti šišku. Chci říct hlavu. Pro mě a za mě, tatínku, takové princezny může vzít hrom.
0: Rozsvíť hromničku, matko. Všechno mi leze na nervy. Jdu si radši lehnout. Mně se při bouřce nějak špatně dýchá.
1: Venku je boží dopuštění. Zažehni louč, Eduarde. Pojď si sednout ke mně. A teď s pravdou ven. Co jsi to povídal svému otci za pohádky? Kde pak si je čet?
2: Nikde, maminko.
1: No.
2: Vlastně slyšel. Slyšel jsem je vyprávět.
1: A kdo pak ti je vyprávěl?
2: Tak? Všelikdo.
1: To děvče, co se s ním špacíruješ po lesích.
2: Já se přece nikde nešpacíruju. Scházíme se. Kurníku.
1: Leze to z tebe jak z chlupatý deky, synku. Jak pak se jmenuje?
2: Božidara.
1: Hezké jméno. A čí pak je?
2: Mlinářova z Horního mlýna. Je krásná, chytrá, hodná, skromná a má něžné oči. Světle zelené jako čerstvě vyražený hrášek. Stejné jako ty. Jenže smutnější.
1: A je do tebe zamilovaná, že...
2: A já do ní, maminko.
1: Ale není to princezna.
2: Nechci žádnou princeznu. Ve srovnání s Božidarou vypadá každá jako petržel vedle hyacinty. Dokud se s Božidarou neožením, nebudu šťastný, maminko. A jestli mi to královský pan otec nedovolí, zavřu se do věže a budu tam na dosmrti žít a krákat z havrany.
1: To se ví, že nedovolí. Ach ty můj hochu. Na tatínka se musí oklikou, a to hodně klikatou. No, netvař se tak strápeně, zkusím něco vymyslet, ale chce to čas. Král má teď špatnou náladu, bojí se bouřky a asi si vlez pod postel. Zítra se probudí celý rozlámaný a začne řádit na novo. Snad, abys mu aspoň na týden zmizel z očí. Asi tě, Eduarde, hned po ránu pošlu na návštěvu ke své královské sestře Matildě.
2: Jak myslíš, maminko? Ale celý dlouhý týden neuvidím Božidaru.
1: Vzdálená láska bývá nejvřelejší a nejšťastnější, milý Eduarde.
3: Ženám, které pletou svetry nebo drátěné košile, při té zdánlivě jednotvárné práci to velmi často bystře myslí. Když se bouřky přestaly nad hradem prát a prchali jedna přes druhou strašit panovníky do jiných království, dala paní králova zapřáhnout kočár a za slunečného rána se vydala na projížďku k hornímu mlýnu.
4: A zase nechtěl žrát. Když jednou řeknu, že budeš dřepět v chlívku a před jídlem drbat čuníka na rypáčku, tak to uděláš.
5: Měla jsem jinou práci.
4: Zase si Bůh ví, proč musela vymetat kurníky, co? Vymlouvat se a odmlouvat, to je jediný, co umíš. Kvůli tvýmu lemplovství nebudu mít nejtlustšího pašíka ve vsi, náno hloupá.
5: Třeba náš pašík nechce být nejtlustší. Třeba si přeje, aby to byl čuník pana otce z Dolního mlýna.
4: Krucí písek. Tak tohle já mám poslouchat. Tak se mi zdá, že už si dlouho nebyla bytá.
5: Ne, táto, to ne.
4: Stůj, nemysli si, že mě utečeš. Když chceš výplatu na cestě, budeš jí mít.
5: Ne, táto.
4: A mám tě, dcero nezdárna.
5: Ne, au, pan tatíku, au. Nechte mě, prosím vás.
4: Ty, 25 na zadek, ještě žádné líné kůži neuškodilo.
6: Tak dost. Chlape, nerudná, okamžitě pusť tu nebohou dívčinu. A zapni si řemen, nebo ti spadnou kalhoty.
4: A co je komu do toho? Jsem ve vlastním lejně a trestám svou vlastní dceru.
1: Stojíme na královské cestě? A před tebou je samotná královna.
4: Ahrome, Safranajs královna, panenko skakava, hluboce se ukláním, veličenstvo.
6: Že se nestydíš, mlináři, takhle se nezachází s děvčetem. Děti se nemají týrat, i když jsou to vlastní.
4: Je to káča lína, veličenstvo, musel jsem jí maličko pokárat.
6: Viděla jsem to pokárání, ale řemenem nikoho pilnosti nenaučíš. A možná že je líná po tobě.
4: Že?
6: V každém případě je to tvá vina, že nic neumí.
4: Ale umí. Moje dcera Božidara toho umí víc než všechny holky v království. Umí příst ze slámy nit z ryzího zlata.
1: Božidara? A zlaté nitě, říkáš? Pojď sem, dušinko, a nastup si do kočáru. A ničeho se neboj, odvezu si tě na hrad a tam ti nikdo ubližovat nebude.
5: Ano, paní královno.
4: Zpátky. To nejde, to nedovolím. Vždyť tě to má dcera.
1: A naše oddaná poddaná. Asi tě nikdo nepoučil, mlináři, a nepřej si, aby tě poučil, že královna má vždycky poslední slovo. A ty jsi tu od toho, aby zdržel svá zlolajná ústa. Uvnitř cesty. Jedem. Nepláč. A utři si oči, dítě, ať se do nich můžu podívat. Na mou věru. Kukadla jako čerstvě vyražený hrášek. Eduard měl pravdu.
5: Veličenstvo o nás ví.
1: Vím. Eduard je můj milý syn a koho má rád on, toho budu mít ráda i já. Těší mě, že si vybral tak pohledné děvče. Proč už zas ty slzy?
5: Já mám strach. Až se pan král dozví, že jsem si troufla zamilovat se do prince, dá mě uvrhnout do hladomorny.
1: Jeho veličenstvo má, pravda, na královské nevěsty trochu staromódní názory. Neoblomné jako skála. No, netvař se tak utrápeně. I skály se dají přelézt nebo obejít.
5: Ano.
1: Musí se na ně s rozmyslem. Nejdřív tě vyválím v mokré trávě a než dojedeme na hrad, poučím tě, co máš říkat. Ačkoliv bys nejlíp udělala, kdybys mluvila co nejmíň.
0: To, že je princezna.
1: Ovšem, představuji ti, můj královský choti, princeznu Božidaru.
5: Smím políbit vašemu veličenstvu ruku?
0: Jak by se stalo?
1: Přihodila se jí na cestách nemilá věc. Přepadli ji loupežníci, ale podařilo se jí uprchnout. Alžběto!
5: Veličenstvo?
1: Připravte pro slečnu lázeň, učešte ji a oblečte. A pokropte ji mým francouzským parfémem. Nešetřte s ním, jak to máte ve zvyku. Princezna je náš milý host.
5: Jak si veličenstvo přeje?
0: Vždyť je to nějaká chudinka. Celá umlousaná, potrhaná, třese se jak lívancový těsto. Kdo si prosím tě sebrala?
1: Náhodou jsem ji našla při projížďce v lese. A třese se, protože má strach. Sotva unikla ze spáru nějakých mordýřů, už se zas na ní mračí tvoje veličenství.
0: Protože to může být prach obyčejná podvodnice. A odkudže vlastně je? Smím-li se zeptat?
1: Z Tramtárie.
0: Z Tram...
1: Tárie. Ze slavné Tramtárie. Co pak si nepamatuješ? A vypadá dobře, ne? Může z ní být důstojná nevěsta pro prince Eduarda.
0: Já bych se tak neukvapoval, královno. Co když jen tak vypadá, ale žádná princezna to není.
1: Věřím, že je. A ne tak ledajaká. Svěřila se mi, že umí přijíst ze slámy zlaté nitě.
0: No. No to by se teda mělo vyzkoušet.
1: Vyzkoušíme všechno. Do postele jí položím hrášek, na něj 12 žíněnek a na ně 12 prachových přikrývek.
0: Proč jako?
1: Dívky z královského rodu bývají cimprlíny a mají citlivou pleť. Když ji bude hrášek tlačit, je to opravdová princezna, to mi věř. Když nebude, je to podfukářka.
0: A poženem ji z hradu.
1: Tak, jako vždycky si rozhodl moudře. Můj královský choti.

0: Čekala jsi asi prince Eduarda.
1: Ano, paní královno.
0: Dočkáš se ho, brzy se vrátí z cesty. Líbí se ti u nás?
1: Připadám si tu jako v nebi veličenstvo.
0: Na nebi bývají i mraky, Božidaro. Pověz mi, umíš opravdu plést zlaté nitě?
1: Nevím, nikdy jsem to neskoušela.
0: Možná, že to budeš muset zkusit zítra. Jestli se tvůj otec neholedbal a nemluvila z něho pýcha, tak se ti to podaří. Láska nejen, že láme skály, ale dokáže i zázraky. A ty přece miluješ Eduarda, či ne?
1: Ano, celého srdce, paní královno.
0: A co bys pro něho dokázala vytrpět?
1: Všechno.
0: To ráda slyším. Budu ti totiž muset trochu nabančit.
1: Ale to snad...
0: Nerada, to mi věř. Táta tě sice ráno párkrát přetáh řemenem, ale to je málo. Musíš mít záda samou modřinu, aby byly vidět i přes tu průsvitnou košilku. No, obrať se, děvenko. Neplač, všechno zlé se v dobré obrátí a bude z tebe pěkná královnička. A teď vylez nahoru na kutě. A ještě ráno probudím, řekneš popravdě, jak se ti spalo. O tom, že jsem ti naplácala nikomu ani slovo. Slibuješ?
1: Slibuju, paní královno.

0: potichu. Dupeš, tatínku, jako slon?
1: A proč bych si nemohl na svém vlastním hradu dupat, maminko? Kvůli nějaké děvence z Tramtárie nebudu hopsat jako baletka.
0: Princezně z Tramtárie.
1: To se teprv uvidí.
0: Nechám pootevřené dveře a ty měj oči na stopkách.
2: Spíte? Princezno!
3: Nespím. Přeju dobré jítro, veličenstvo.
2: Jste asi raní ptáče, to vám chválím. Já taky vstávám s rozedněním. Doufám, že jste měla hezké sny.
3: Je mi líto, ale neměla, paní královno. Celou noc jsem nezamhouřila oko. Záda mám samou modřinu. Co pak se takhle dá spát?
2: Ukažte na mou duši, ubožátko moje. Asi vám komorná špatně ustlala. Přísně ji pokárám a zítra to napravíme. Teď vám pošlu čokoládu, koláče a jahody z královské zahrady. Máte je ráda se smetanou?
3: Potěk se můžu utlouct. Veličenstvo.
2: Já taky. Ráno je po nich hned růžovější. Přeju dobré zažití, drahoušku. Tak co?
1: Měla jsi pravdu, matko. Asi to bude princezna. Nikdo jiný by pod těmi duchnami hrášek neucítil.
2: Bane, ty jsi měl pravdu, tatínku. Když si pochyboval a trval na zkoušce. Aspoň teď máme jistotu a můžeme chystat královskou svatbu.
1: No, já bych s tou svatbou tolik nepospíchal. Nevěstu sice máme, ale bez věna. Chudou jak kostelní myš. Vždyť i ta košilka, co měla na sobě, je z tvýho šuplíku.
0: Věno snad pošlou z Tramtárie.
1: Jak si občas chytrá, tak si někdy natvrdlá, maminko. On ti jen tak někdo vyklopí věno bez diplomatických parádiček, průtahů a zádrhelů. To by taky mohlo trvat 100 let. Ale říkala jsi, že to děvče umí přijíst ze slámy zlaté nitě, ne?
0: Říkala, ale přece bys královskou dceru neposadil ke kolovratu.
1: A proč ne? Zamknu ji do pokoje s 3 snopy, klíč si vstrčím do kapsy a zítra se půjdem podívat, jak sebou nevěsta umí mrskat.
0: Ta ostuda, že jsem si radši jazyk neukousla.
1: Předtím ovšem našeho vzácného hosta provedu rodinnou galerii, aby si mohla prohlídnout všechny slavné předky. A taky ji ukážu, jak máme čistounce, uklizenou mučírnu a jak je hluboká hladomorna. To bude působit výchovně, co myslíš?
0: Nic. Zlobím se. Nesluší se takhle jednat s princeznou.
1: O tom, co se sluší, rozhoduju já. A nemusíš se mračit, nebude jí nic chybět. Nechám jí tam naservírovat uzenýho lososa, koroptvičku a pražený mandle. Za královský sňatek se musí platit zlatem, maminko. Tak ať si ho utká. Ta naše hrášková princezna.

0: Zatímco se královna modlila, aby se stal zázrak, Božidara už neměla slzy. Myšlenky se rojily jak svatojanské mušky, zasínaly, rozsvěcovaly se bez pořádku a rytmu. Chtělo se jí spát z bezradnosti, svezla se pod okno a usnula. Zdálo se jí, jak před ní stojí tvor, který by mohl vypadat jako lidský tvor, kdyby neměl k tak obrovské šišaté a holé hlavě tak malé tělíčko. Jako kdybyste starou hlavu s velkýma očima, velikým nosem, spodním piskem visícím až k bradě, s plnovouskem řídkým jako vykácený laťák, jako byste to nasadili na tělíčko tříletého caparta.
1: Tak jsme zdravé, jsme hezké, ale proč jsme tak uplakané?
2: Kdo jsi?
1: Skřítek se šišatou hlavou, jak chcete vidět.
2: Spím a zdáš se mi, anebo bdíma seš?
1: Zdám se ti. A proto jsem. Tvým sněním plním svoje poslání a tvým děním žiju svůj sen. Leč neprozradilo se mi, proč se tváříme jako pytel od smůly.
2: Potkalo mě neštěstí, skřítku se šišatou hlavou. Pan král mi uložil utkat ze slámy zlaté nitě. Když to nesvedu, přijdu od toho, kdo je mi nejdražší. A já to nesvedu. Nikdo na světě to nedokáže.
1: Ale dokáže. Skřítek se šišatou hlavou. Moje maličkost, prosím. A když dostanu odměnu, tak ti píchnu. Tak co mi dáš?
2: Vážně bys mi pomohl. Ale já nic nemám.
1: Co ty korálky a keku?
2: Od prince Eduarda. Ty ti dát nemůžu, je to dárek z lásky.
1: Nedáš korálky, nebude zlato. Nebude zlato, nebude princ. Jak je ctěnou libost.
2: Na, schovej si je.
1: Pouťový. Moc se přes kapsu nepraštěl ten tvůj princ.
3: A teď se pustím do té slámy.
0: Mužík sedl ke kolovrátku. Začal soukat slámu. Placatý palec naslnil vysacím piskem, rozpláclou nožkou šlapal, kolovrátek vrčel, slámy ubývalo a klubko zlaté nitě narůstalo. Ve snu jde všechno snadně. Ráno se děvče probudilo. Sluníčko svítilo otevřeným oknem a ozařovalo celý pokoj. Jak to, že sluníčko, když venku je pod mrakem? To bylo klubko. Klubko ryzího zlata, které tak ozařovalo celý pokoj. Božidara si sáhla na krk. Korálky jsou pryč. Že by to nebyl sen?
4: Matko, hele, sláma je fuč, nikde ani stéblo. A co je tohle?
5: Klubičko, zlaté a těžké.
4: To bude nejmíň 24karátové.
5: Pojďte sem, princezno, ať vás můžu obejmout. A políbit, věděla jsem, že mě nesklamete.
4: No a já jsem vosk. Taky chci dát hubičku naší zlaté nevěstě.
2: Děkuju za uznání, pane králi.
5: Máme z vás radost, ale vy se celá třesete, drahoušku, a jste bledá jako vosková svíčka.
2: To odpředení veličenstvo. Hlava mě bolí, div se nerozkočí. A ruce mi skoro zdřevěněly.
4: Nevídáno o trochu bolístky. Budoucí královna nesmí být žádná ufňukaná křehulka. Viď, matko? Pošlu vám sem nadívané hlemíždě. To vás rozveselí, princezno.
5: A zítra přijede princ Eduard. Myslím, že se vám zalíbí. Je to příjemný mladý muž.
2: Na setkání s princem se nesmírně těším. Mnohem víc než na nadívané hlemíště.
4: No. A po snídani se jděte pěkně prospat, děvenko. Ať jste na noc odpočatá. Ve stodole zůstalo ještě plno slámy a ta se musí zpracovat.
2: Ne, to nejde, veličenstvo. To už nedokážu. Jsem unavená na smrt a v prstech mám brňavku.
4: No tak, no tak. Jen neházet flintu do žita předem. Píle plodí blahobyt. A budoucí královna musí být přičinlivá a schánčlivá jako včelička. Viď, matko?
5: V tomto punktu si tím nejsem jistá, můj královský manželi.
4: Za to já jsem. A to je ze všeho vůbec to nejhlavnější.

0: No, má poklona. My už zase naříkáme, béčíme a cedíme slzičky. Pozor, aby ta sláma nezvohla, co se pak špatně předá.
1: Skřítek se šišatou hlavou. Ty jsi moje spása.
0: To bych řekl. Koukám, že se z téhle komnaty stala stodola.
1: To pan král. Dal jsem navozit tolik slámy, že se sem sotva vejdu.
0: Aby ho zámouctví neklepla Pepka. To bude fuška tohleto. Ale děvče ani kuře zadarmo nehrabe. Co mi dáš?
1: Nic nemám. Jen ty šaty na sobě, ale i ty jsou paní královny.
0: Byly by mi veliký a ty by se zůstala nahoto.
1: Já vím.
0: Nefňukat, nebéčet. Jestli něco nesnáším, tak je to kopřivovej salát a užvaný ženský. Nemáš teď, budeš mít později. Splatíš mi tu službu.
1: Čím?
0: Až budeš královnou, daruješ mi svého prvorozeného.
1: Kdo ví, jestli budu královnou? Kdo ví, jestli mě královští netahají za nos, mají to tak ve zvyku, žádají nesplnitelné a sami sliby neplní. A Bůh ví, jestli bude nějaký prvorozený. Bůh ví, jestli vůbec ještě někdy uvidím Eduarda. Máš moje slovo, skřítku se šišatou hlavou.
0: Správně, ať je královna, i když neví, co deptá a slibuje. No, dáme se do toho, děvenko. Zítra tu nikdo nenajde ani stéblo a uprostřed komnaty bude zářit klubko zlatých nití.

0: Přijel princ Eduard, veličenstvo. Dala se mu připravit lázeň. Hned jak smí je prach z cesty prosí, abys měl přijít pozdravit své královské rodiče.
1: Vyřiďte mu, ať nechá lázeň vystydnout a přijde hned.
2: Že ho netrpělivě čekáme.
3: Usmívejte se, Božidaro. Jestli mě předtuchy neklamou, princ se do vás zamiluje ještě, než vstoupí do dveří.
2: A jestli ne, ať si mě nežádá, dám ho zavřít do věže a bude tam trčet tak dlouho, dokud se nezamiluje. To vám teda zaručuju, děvenko.
4: Přeju dobrý den, maminko a pane otče.
1: Pojď blíž, drahý Eduarde. Musím ti představit našeho hosta, princeznu Božidaru.
5: Těší mě, že vás vidím. Princi.
4: Vy jste tady? Hledal jsem vás v kurníku.
2: V jakém kurníku? Co by asi tak princezna Stramtarie dělala v kurníku, nevíš? Musím ti oznámit, milý synu, že zatímco ty ses na zahradě u tety povaloval jak zralá bluma, já a maminka jsme nelenili a opatřili ti nevěstu. Jak jistě oceníš, krásnou a milou. Ale tahle slična má i jiné přednosti. Je zazobanější než zlatovláska, krasava a pyšná princezna dohromady. Tamhle ten balvan zlata, s kterým nepohnou ani tři slouhové, utkala za jediného úplňku z obyčejné slámy. Talentovaná dívenka, nemám pravdu.
4: Máš, tatínku.
2: Safra, synu, nekoukej na ní jako čululum a vymáčkni se. Líbí se ti?
4: Líbí. Ještě nikdy nikdo se mi tak nelíbil. Má ušlechtilou tvář, oči něžné jako čerstvě vyrašený hrášek a rty k zulíbání.
2: Tak se nežiníruj a dej zásnubní pusu, trumpeto.
4: Božidaro, lásko moje.
5: Nejdražší Eduarde.
4: Snad se stal opravdu zázrak.
5: Zázraky se občas stávají, můj princi.
2: Vidíš je, matko.
1: Budou spolu šťastní.
2: A máme to pod kloboukem a můžeme se odebrat na penzi. Ještě, že jsem se do toho vložil, jinak by se ten náš mamlas nikdy neoženil. Nemám pravdu?
1: Máš, jako vždycky, tatínku. I když, abych byla upřímná, někdy ta tvoje pravda dá člověku pořádně zabrat.
6: To se ví. Bylo plno slávy, vyvalili sudy, pobyli prasata, nacpali jitrnice, pekli celé voly. Nadívalo se, smažilo se, dusilo se, byla svatba, aby se to všechno dovršilo, končilo to korunovací. Samo sebou, že to jednou všechno prasklo. Jenže ruka už byla v rukávě a co se stalo, stalo se. A protože se měli rádi, Božidaře a Eduardovi se narodil pěkný kluk. A zase se vyvalili sudy, zase se hostilo, vlajky vlály, krouhve se třepotaly, rohy zněly a byly křtiny.
5: Neplakej, chlapečku můj nejsladší. Maminka ti namočí šihlitko v cukrové vodě. Pohoupá tě. A budeš spát jako jezulátko.
7: Koukám, že je to kluk jako bok.
5: Ježíši Kriste! Skřítek se šišatou hlavou.
7: Jo, mám maličkost. Jdu si pro tvého prvorozeného. Nebo jsi zapomněla?
5: Ne, ne, nezapomněla. Jen jsem se bála si vzpomenout. Byla jsem tenkrát husa hloupá, ale když se na člověka hrne neštěstí ve žvancích, tak kolikrát ani neví, co plácá a slibuje. Nemůžu ti ho dát, skřítku se šišatou hlavou.
7: Tak tohle jsme si neujednali, královničko.
5: Jsem teď bohatá. Mám spoustu šperků, prstínků i čelenek, náramků i náušnic. Podívej, jak se třpití. Vem si to všechno z křídku se šišatou hlavou. Má, no vezmi si je. Jenom mi prosím tě, neber mého andělíčka.
7: Hloupé cetky, nechci, nepotřebuju. Chci toho meňavého prince Eduarda II. A vychovám z něj synka k obrazu svému. Taky bude umět soukat zlaté nitě. Naučím ho to. A když mi ho nedáš pod obrem, vezmu si ho sám.
5: Ne, nesahej na něj. Na kolenou tě prosím skřítku se šišatou hlavou. Všeho se zřeknu, třeba si vytrhnu srdce z těla, když si to budeš přát. Nech mi to, děťátko. Přece nejsi tak krutý.
7: Nejsem. Ale jednou jsme uzavřeli obchod, tak si chci přijít na svý. Nebeč, víš dobře, že nesnáším ženský pláč. No tak jo, ať tratím, mňou se ti ponechám. Ale pod jednou podmínkou, že uhodneš, jak se jmenuju.
5: Uhodnu, zkusím to.
7: No a jak se teda jmenuju?
5: Želmír. Bolehlav, Svízel.
7: Ne, moje jméno je Desné a skřípe jako oprýskaná vrata. Hudruje jako rozhněvaný krocan a rachotí jako rozvezaný rumpál.
5: Hudrián, Hadrián, Hrubián.
7: Medle.
5: Tak šťouralín, broukalín, mžouralín.
7: Samá voda.
5: A co třeba škrábavec, drásavec, krákavec?
7: Neuhodlás. Skončeme to.
5: Smiluj se nade mnou skřítku se šišatou hlavou.
7: Abys neřekla, že jsem kruťas. A nelida. Tak smiluju. Ale ne na dlouho. Ode dneška za měsíc, přesně o půlnoci, přijdu zas. A jestli mi nepovíš, jak mi říkají, můžeš slzami zapalit třeba i hrad. Mně to bude fok a kuka si odnesu. A pamatuj si, že mé jméno je trpké jako trest a škrábe jako kocouří dráb. Nikdy je neuhodneš, Božidaro.

0: nastal nejstrašnější měsíc. Božidara chodila duchem nepřítomná, kruhy pod očima, a Eduard ji pozoroval a ničemu nerozuměl. Proč se mu vlastně Božidara nesvěřila? Proč mu neřekla pravdu? Asi protože mu chtěla ušetřit bolest a vztek. Protože věděla, nebo tušila po žensku, že mužským se někdy bolest mění ve vzteklost. A ani se moc nemýlila. Marně hledal Eduard vysvětlení královně na chování a činil, co bylo v jeho silách, aby ji vrátil štěstí do očí. Nehnul se od ní ani na krok. Ale najednou, a stalo se to právě v osudný den, měl všeho dost. Aby přišel na jiné myšlenky, vyjel si s družinou do lesa. Vyjeli, honili, a protože osudu nelze trucovat, Eduard se najednou ocitl v lese sám. Zastavil koně a poslouchá, z které strany uslyší lovecké roj. Ticho. Mrtvé ticho. Až najednou co si zaslechl. Popojel dál a uviděl oheň.
1: Tiše, Vranko. Nikdo tam je? Nějaký mrňavej hlavoun a něco si prospěvuje.
2: Psst. Chci si to poslechnout.
3: Ani Alexander, ani Reomír, ani Celzius, ani Horimír, ani Éda, ani Béda, ani Vašek, já jsem Šašek. Rumpl, cimpl, campl, to je jméno mé. Rumpl, cimpl, campl, jméno jediné.
1: Zvláštní, ale grační. Už nás hledají. No, nebudeme hlavunka rušit. Honem, za ostatními, ať doženem, co jsme zameškali.

0: Jeho veličenstvo se právě vrátilo z lovu a chce vás vidět, paní.
1: Omluv mě, Alžběto. Řekni králi, že mi třeští hlava, že jsem unavená.
2: Tolik snad ne, abych si nemohl vyprosit večerní políbení.
3: Už zase v slzách. Celý dlouhý den jsem se těšil, že se zas na mě usměješ. Uměla jsi se smát jako hrdlička, stýská se mi potom.
1: Nejde mi to, Eduard. Necítím se dobře až jindy.
3: A kdy bude to jindy? Trápíš se, užíráš a nikdo neví proč.
1: To přejde, můj milý. Pověz mi radši, jaký byl lov.
3: Slabý. Pár zajíců a křepalek, srnce jsem minul. Za to jsem v lese zažil příhodu, která mě pobavila. Představ si, v jedné chvíli se mi ztratili lovčí. Zůstal jsem sám poblíž jelovcového palouku a zaslechl nějaké skřehotání. Lesní rohy to nebyly, ty přece neskřehotají. A pak jsem uviděl ohníček a u něj tancovat podivné stvoření. Trpaslíka s hlavou jako věrtel a tělíčkem jako křížala. Zajímá tě to, Božidaro?
1: Zajímá. Moc mě to zajímá. A co ten trpaslík skřehotal?
3: Říkanku. Tak směšnou, že jsem si ji zapamatoval. On při tom křepčení povykoval pořád dokola. Ani Alexandr, ani Reomír, ani Celzius, ani Horimír, ani Éda,

nejdražší, Eduarde. A slibuju ti, že od zítřka se budu usmívat pořád a nikdy nepřestanu.

0: Jsem tu.
1: Vítám tě, Skřehotálku.
0: Skřehotálek? Není jméno mé. Zase seš vedle. A upozorňuji předem, že dneska mě žádné vzdechy a nášky neoblomí. Dneska jsem zlý a tvrdý jako skála.
1: Nerozkřikuj se tak. Vzbudíš malého prince.
0: Jen ať se zbudí, ať si zvyká. Od zítřka už se přestane povalovat v prachových pezinách. Položím ho do postýlky s kapédí a hned, jak se postaví na nohy, začne s předením. Až ti ho za 20 let přivedu ukázat, bude mít na pravé ručince palec placatý a otočený nahoru. Levou nožičku, širokánskou a hlavu šešatou zrovna tak jako já.
1: Nebude, rododendrone. Nebo snad filodendrone.
0: Tak dost. To už by stačilo. Zase si neuhodla. Vezmu si svý pískle a jdu.
1: Nebo že by tvé jméno znělo, řekněme, Rumpl Simpr Sampr.
0: Jak se to dozvěděla?
1: To láska dokáže lámat skály. A když je potřeba, napoví jméno zlovolného skřítka. Můj malý Eduard II. Mi zůstane. A bude z něho král, jak se patří.
2: Vteřinu bylo ticho. Pak skřítkovi palice zmodrala, sfialověla, začal podivně skřehotat, až se okna rozdrenčila, a jak křičel, tělíčko mu bobtnalo, až bylo větší než hlava, a pak puklo. Vyrazilo okna, zakouřilo se, zasmradilo se, ale to už Božidara s prvorozeným synáčkem utíkala do vedlejší komnaty, aby ho ten rámus nevzbudil. Tak skončil Rumplcimprcampr skřítek se šišatou hlavou. Zůstala královna s očima něžnýma jako čerstvě vyrašený hrášek. Už nikdy neplakali. Smáli se a usmívali od rána až do večera.

0: naráz ucítili pevno pod nohama. A když otevřeli oči, uviděli svůj koš bramborák. Čekal na ně v prosluněném lese mezi babkami a suchohříbky. Prostě najednou tu byli a nevěděli jak. Ale přišla na to Fifina.
1: Kdybyste vyprávěli pohádku, co byste řekli na závěr?
2: No, že zazvonil zvonec a byl konec.
3: Nebo taky, jestli neumřeli, žijí dodnes.
4: Ale jakou to má souvislost?
1: Vůbec žádnou.

0: smála se Fifina.
1: Musíte říct, byla tam papírová zem a my se propadli až sem. A teď kdo chce omáčku, ať kouká rychle sbírat, nebo ji nestačím udělat.
0: No a tím pro ně pohádka skončila. Ta omáčka už do ní nepatřila, i když pohádkově chutnala. Byla to ta voňavá a smetanová, jakou umí vařit jen Fifina. A nakonec se ozval i ten zvonec, když ve vesnici vyzváněli poledne.

konec. Když si ale najdeš čas, až se vrátíš z hřiště, Čtyřlístek tě pozve zas. Naschle, naschle, danou příště.

Víte, že hory jsou plné pokladů? Každý poklad má svůj příběh. A lidé si ty příběhy často vyprávějí. Jestli chcete, tak vám jich několik povím. Poslechněte si dávný příběh o strašidelném mlýnu, jak se mi před časem donesl. V hustých a tmavých lesích pod horama stával na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zemi. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka Tereska však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat k loži otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neoposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize a nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou.
jako by čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul, četl a četl. Až jednou zmizel z mlýna.

0: popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře a nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi, a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku, vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, žadonil po kuřácích, aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl, stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům oca si svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře, vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samý tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal.
1: Je mezi vámi mladý mlynář? Čerti odpověděli.
2: Není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psy, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Jo, je! Jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, ja?
0: Mladý mlynář byl uprostřed. Vstyčil se na kočáru a otázal se, kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil si jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic jim nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo,
0: uvažoval Macourek.
1: Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop! Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to proskoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesměl, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Jú! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stálo na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat, připomněl Camfourek.
0: A docela to stačilo.
1: No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl.
2: Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páň, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený. Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
1: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
3: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě, u cesty křoví, zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvali se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička, čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor! Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech, a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal,
0: napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by ječela.
0: Tak tu myš opatříme.
1: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Boris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
3: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrhej!
0: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek.
3: Jenže Vohrys. Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do líka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky.
2: No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Proč byla veverka spokojená? Jednou se veverka houpala na vršku vysokého smrku. Houpala se, houpala, dodaleka koukala a viděla až do městečka na náměstí. Byl tam zrovna trh. Na stáncích byly vyrovnané hromady jablek a hrušek, kopce švestek, ringlí a slív, ošatky a mísy, angreštu, vína a hub. Ze džbánků a stalířků voněly borůvky, jahody a maliny. Zítra půjdu taky na trh, rozhodla se veverka. Budu prodávat oříšky. Druhý den ráno už stála na náměstí u stánku. Vysypala z pytlíku na pult hromádku oříšků a čekala na prvního zákazníka. Zanedlouho se u ní zastavil jezevec.
1: Prosil bych 10 deka,
0: řekl. Veverka už chtěla dát oříšky na váhu, když jí blesklo hlavou. Jsou dobré? Nejsou žluklé nebo dokonce zkažené? Než začnu prodávat, musím se přesvědčit, jaké mám zboží, aby si nikdo nemohl stěžovat. A řekla jezevci, pane, mám ještě moc práce. Počítejte zatím třeba motýly a přijďte sem až za chvíli. Jezevec odešel. Veverka vzala jeden oříšek, chroupla do něj a spokojeně si popotáhla vousky. Dobrý je. A sladoučký? Ten mě hambu neudělá. Kdo si koupí, neprohloupí. Ale to už stál u stánku ježek.
2: Prosil bych 1/4 kila.
0: Veverce se zbíhaly sliny, že málem nenechala ježka ani domluvit. Přijďte za chvíli, zatím vám zboží připravím, řekla mu. Sotva se ježek otočil, schroupla druhý oříšek.
1: Je výborný, znamenitý,
0: ale jsou všechny takové. Co kdyby ty další nebyly bez chyby? Nesmím nic ponechat náhodě. Ochutnala třetí oříšek, 4. a 5. Brala jeden za druhým a dočista zapomněla, že je přišla na trh prodávat. Na pultě už ležel jediný oříšek, poslední. Veverka se na něj zálibně podívala, ale najednou si všimla, že u ní stojí malý chlapeček a zvědavě si ji prohlíží. Tady máš, ať si taky pochutnáš, řekla a dala mu oříšek do dlaně, abys věděl, jakou dobrotu jsem dnes přinesla na trh. Usmála se, vzala prázdný pytlík a pospíchala domů. Měla jsem dobré oříšky, libovala si cestou. Kdo by si je koupil, ten by neprohloupil. Byla spokojená, že se jí procházka do města tak vyvedla. Prošla se a přitom se náramně najedla.
3: Co dělat, chůvo moje milá?
4: Já bych vám něco poradila. Nejdřív musíme získat čas.

0: princezno má krásná, prosím, dovolte mi složit k vašim nohám poklad drahocenný. Zlato, stříbro, perly, truhlu drahokamů, vázy z křišťálu i misky z porcelánu, krajky z Bruselu i vzácné kožišiny, sošky vyřezané z pravé slonoviny. To vše jsem nakoupil a přivézti vám dal já, Kazi svět šestý, z boží vůle král.
1: Za ty vzácné dary, králi, děkuji vám. Nelíbí se mi však, já je nepřijímám.
2: Dceruško, co to říkáš?
0: Tedy nechcete se mojí ženou státi?
1: Nejdřív musel byste mi dát troje krásné šaty.
0: Krásné šaty?
1: Nejkrásnější na zemi.
0: Dobrá. Uší je moje švadleny. Jak je chcete?
1: První šaty. Ať jsou jako slunce raní, které nad jezerem září za svítání. Z paprsku. A mlhy musím je šíti. Ať se na nich ještě první rosa třpití.
0: Zapiš.
1: Druhé šaty. Ať jsou světlem vyšívané, jako letní den, když slunce horce plane. Lehoučké, jak list, když padá do vody. Ať je nastříhají z letní oblohy.
0: Zapiš. Třetí šaty.
1: Ať jsou jako nebe, když se večer setmí. Ať je ušije mi z teplé noci letní. Lehoučké, jak tóny písně vzdálené.
0: Šaty, které chcete, dám vám udělat. A pak musíte se mojí ženou stát.

0: Co říkáš? Přinese ty šaty?
1: Já nevím, ale asi ne.
0: A co když přece?
1: Nebojte se. Tak už to nějak spravíme. Podívejte se, jak vám padne.
0: Co to má být?
1: No košček.
0: Z čeho?
1: To nikdo neuhádne. Je šitý z myších kůžiček.
0: Kožíšek z myší? To je šití. Kolik těch kůží může být?
1: Snad 1000.
0: A nebo ještě víc.
1: Tady máš jehlu, klub koničí a pomoz mi jej dokončit.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
1: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořálka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
1: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas. Ach, ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravdaže? Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš, když ti pomohu z nouze?
1: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
2: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřahali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
2: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivín a ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěje.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra ji skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla hrkodějovi, aby šel do hor. Tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. a také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe oděn. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba?
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
1: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
2: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
2: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div, neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

Ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let a zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu! A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu! Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny.
Skály a rokle divoké tam byly a poli

Černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládaly pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy. Abys věděl, jaká ta kabela, když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej. Až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sic vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, 2 páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl.
že se

Slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbili, povídá knížeti: Dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hanbou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá? Ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hanby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý. Ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se nakvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená, pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz 6 spřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v
V skutku na svatbu nešli. Stáli v knížecí zahradě, kolem níž svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadli, když v kočáře vedle miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: no, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha? Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal. Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane. Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavolanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A po tom povzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička. Horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím, pokrčila ramínky Alenka. Pan beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli? Vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá.
2: Maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4 a kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě 2 kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jau, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4., ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi a to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
3: Já jsem ten slavný bratranec z 2. kolena. A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kraslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká:
4: a pozdrav z Moravy, vidíte, majstro.
0: A zajíc žongluje dál a dál a křičí: pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
4: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího, Alenka vám dá 13 korun 30.
3: a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík sýra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
4: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
3: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu. A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla:
1: Děkuju za cestičku a sýr.
0: A beránek se zasmál a povídá:
1: Každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mě by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete.
0: A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za 3 neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: Šášenka z rodu trpaslíků. V říši trpaslíků zavládl veliký smutek. Umřel skoro stoletý milovaný král Pikýrek. Všecky květy na keřích i záhonech rázem zčernaly. Ze všech domů vlály černé prapory. Nad celou říší proháněly se zcela černé mraky. Všichni poddaní oblékli se v černé roucho, jedli jen černé kůrky chleba a pili jen černou kávu. 6 dvořanů sneslo černou rakev do černého pohřebního vozu a 6 párů černých koníků ji odváželo. Do celého světa rozhlásili rádiem zprávu o úmrtí svého milovaného krále. Takže když královský princ Kipírek, dědic trůnu, a jeho sestřička Šášenka se vrátili do královského hradu, plné pokoje i chodby byly soustrastných listů od velikých lidí, jímž největší trpaslík sahal zrovna ke kolenům. Dopisy těch velkých lidí sotva se vešly do hradní brány. Princ Kipírek musel zavolat celý pluk svého vojska, aby do večera vyklidili chodby a pokoje. Poručil všechny dopisy skládat na největší královskou louku, všakže pršet nebude. Truhláři měli otevírat jeden list po druhém a k přečítání jich byla ustanovena dcera ponocného, která je obryní, měřící přesně 0,5 metru. Za týden bude uspořádaná smuteční hostina a všichni poddaní budou poslouchat, co Alena, obrně mezi nimi, bude číst. I soudky piva se vyvalí, ale jen černého. A polévka smí být jen jatrnicová, černá. Jen žemlová černá jelítka budou se podávat, jen zajíci na černo se budou chystat, jen zvěřina na divoko upravovat, jen ryby na černo dělat, dorty jenom čokoládové, zmrzlina jenom čokoládová, cukroví jenom s čokoládovou polevou. Kdyby někdo z těch starých na likérek měl chuť, jenom stará černá ořechovka bude se nalévat. Den této smuteční slavnosti stanoven byl tedy Kipírkem za týden od úmrtí starého krále. A hned týden na to měla být slavnostní hostina, při níž dědic trůnu, Kipírek, zasedne na opuštěný trůn. Ale ta druhá hostina už nebude v černé barvě. To už lid bude jásat a zpívat, protože mladý nový král ujímá se trůnu. A za týden vskutku na královské louce rozsvítily se elektrické lampy, ale každá byla přikryta černým staniolem. Černé hody byly přichystány. Alena, obrně mezi nimi, přečítala, když trpaslíci truhláři odřezávali okraje velikánských dopisů, jaké tenkrát byly v módě. Ponocný měl velikou radost, že jeho dcera přečítá, a tak se ládoval černým masem a černými omáčkami, že měl pusu černou až k uším, od rtu až k očím. Protože Alena měla i hlas o hodně silnější než ostatní. A princ Kipírek a princezna Šášenka seděli jí nejblíže, pro jistotu dali si do uší kousek černé vaty a dobře udělali. Alena vypila doma syrové vajíčko, aby měla jasný hlas, a princ i princezna byli by ohluchli. Usmívali se oba právě tak jako poddaní. A jakž by ne? Z jejich vysílací rádiové stanice oznámil hlasatel prostě do celého světa. Haló, haló, říše trpaslíků Pinkýlie vysílá. Náš milovaný král Pikýrek zemřel. Čest budiš jeho památce. A na tu zprávu z celého světa soustrastné listy přišly, jak právě Alena Ponocných četla. Z Alžíru, z Chrudimě, z Afriky, z Kytína, z oázy na poušti Sahaře, z Egypta, z Mníšku pod Brdy, z Neapole, z Lišnice, z Ženevy, z Kmína, z Benátek v Itálii a z Benátek u Mladé Boleslavě, ze Štokholmu a z Dobříše, od Eskimáků a ze Zbraslavy, od Indů a z Brna, od Rovníku i z Rýmaně. Alena už skoro chraptěla, když dočetla. Poddaní všecko vyposlechli, dopili černé pivo a černou ořechovku, když princ Kypírek vstal a řekl: od dneška za týden se slavnostně ujmu vlády, v ten den bude bílá hostina. Provolali mu slávu a šli domů. Za týden se zase sešli. Tentokráte nalívali bílou mozečkovou polévku. Jedli zadělávaná kuřata a smažené ryby, rosolovaná kuřata a telecí pečeni. Od Beránka z Prahy objednali i bílé maso kapouní, kozlecí a krůtí. Pilo se světlé pivo, bílá vína, muškát, dezertní, stolní, vanilková zmrzlina se jedla, bílá káva šla na odbyt, citronka, mandlové dorty s bílou polevou. Šlehané smetany podávaly se tak ohromné plné mísy, že kuchaříček Fiflínek, když oprách zakopl, celou hlavičkou se do šlehačky zabořil a hnedle by se byl udusil. Olizoval se jazyčkem, kam dosáhl, a šlehačku utíral prstíky a olizoval. Při této slavnostní bílé hostině nejstarší dvořan přinesl na stříbrném podnosu zlatou královskou korunu. Princ Kypírek posadil si ji na hlavu a řekl: moji věrní poddaní, představuji se vám jako váš nový král a hned vám ohlašuji, že v nejbližší době vyberu družinu a pošlu ji do světa, aby tam hledala královského prince pro moji spanilou sestřičku Šášenku. Jak víte, princ, který si ji odveze na svůj zámek, musí být je z rodu královského. Královského prince musí družina přivést z toho velkého města tam na severu. V říši též je král s královnou a princem, který prý je docela maličký. Snad by se hodil zrovna k princezně Šášence, která měří právě tak 35 centimetrů. Přivezou-li ho, bude slavná svatební hostina. Ať žije náš milovaný král Kypírek, volali všichni. Ať žije naše milovaná princezna Šášenka, ať žijí! A protože jedli celý den, měli těch dobrot už dost a šli se vyspat. Na severu, v říši krále Debora, bylo neveselo. Princ ne a ne vyrůst. Hned jako blažená královna našla v bělostném košíčku na záhonu Rezedy, zdálo se králi, že je nějak příliš maličký, a také hned řekl královně: to je cverglík, mám strach, že to nevyroste. A jak pak mu budeme říkat, třeba Gordián, ne? Ale královna se trochu urazila a řekla: je to jako nic a ty bys tomu říkal Gordián. A za chvíli by mu říkali třeba Grobián, i toto. Budeme mu říkat Víteček. To je jako kvíteček. Však on vyroste a bude z něho Vít. Ale nerostl. Už mu bylo 15 let a pořád byl maličký. Jezdili s ním k moři, byli s ním v Poděbradech, byli v Karlových Varech i Mariánských Lázních, v Píšťanech a Víteček pořád pil minerální vody, pořád chodil po špičkách, natahoval se, nic platno. Koupali ho v rašelině, ve voňavkách, co kdo radil, všecko zkoušeli. Dali mu vyštípnout mandle z krku, jestli snad potom poroste. Rentgenovali ho, ale Víteček byl pořád jen Vítečkem. Když obědvali, seděl na stole v krabici od cukru, přes tu měl pravítko a tam dostal malou mističku, ze které jedl. Když snědl půl žloutku vajíčka od slepičky Liliputky, už naříkal, že moc papal, že ho bolí bříško. Kolečko salátu měl na dvakrát, jeden angrešt k večeři, jednu třešničku ke snídani. Když měli k obědu čočku, snědl 5 zrníček, hrachu jen 4. Král říkával. Nejlépe bude, dá ti ho někam do cirku, aby se na něho chodili lidé dívat. Ale Víteček kňoural, že nikam nepůjde, že je nejraději doma. Když mu bylo 18 let, řekl králi svým tenkým hláskem. Královský otče, já bych se rád oženil. Já bych ti rád přivedl královskou princesnu za dceru. Král spráskl ruce a smál se, až se prohýbal. Prosím tě, cvrčku, kdo pak by si tě vzal? Snad krásná a veliká dcera krále Libora, ne? Hleda by tě nosila za přívěšek u náramku. Ale Víteček se začal zlobit, že chce královskou princeznu za manželku a basta. Sedl si k sáčku hrachu a pořád se strefoval do domácí čepičky pana krále, kterou ten měl na hlavě, a do špičky jeho nosu. Pan král podpisoval zrovna důležité listiny, když se Víteček strefil zrovna do špičky jeho nosu. Král se uleknul, udělal u podpisu kaňku, vylítnul ze židle a rozhlížel se kolem. Ale Víteček se skrčil za sáčkem hrachu a král ho neviděl. Jen si sedl, slízl kaňku královským jazykem, utřel to, co zbylo kapesníkem, a bylo. Psal dál, když 3 hrachy najednou ťukli ho zase do špičky nosu. Teď už mrštil perem a lahvičkou s ingoustem vyhodil oknem do zahrady. Ale běda. Ingoust z ní se vylil zrovna na bílé roucho paní královny a lahvička jí trochu sekla do hlavy. Padla dondlop. Pan král mezitím našel Vítečka za sáčkem hrachu. Chytl ho 2 prsty kolem pasu, vytrhl z vázy 1 narcisek a nasekal jim Vítečkovi, co se do něho vešlo. Paní královna se probrala a rozběhla se do komnaty pana krále a hubovala. Ale pan král řekl. Toho je vinen tuhle ten Víteček, darebák jeden. Však já to dokážu, že mu tady nějakou královskou princeznu najdu. Snad v celém světě přece je ještě jeden takový cvrček jako on. Od čeho máme telefon? Centrála v Praze spojí mne s Kanárskými ostrovy, s Kamčatkou, s Paříží, s Plzní, s Chomutovem, s Rokycany, s Bráníkem, s Jílovištěm, a to by bylo, kde všem všudy, abych něco někde se nedozvěděl. Nejdřív se dal spojit s Kanárskými ostrovy a dal si zavolat k telefonu hned samotného krále. Ale hlásil se jen královský komoří, který řekl, že pan král má moc práce a nemůže přijít k telefonu. Král Debor se ptal. Čehože má moc? Práce? A co to je práce? Jí se to? Nebo vaří se to? Nebo se to peče? Královský komoří říkal. Což je vaše královská milost, neví v skutku, co je to práce? Ve vašem království se nepracuje? A král odpovídal. Jestli snad to slovo znají moji poddaní, to nevím, ale my v královském hradě je neznáme. A co vlastně dělá pan kolega? Jeho královská milost právě s komorníkem řezá dříví, povídá komoří. Hrůza! Křičí král Debor do telefonu. Můj královský pan kolega řezá dříví? A jak se to dělá? Komoří pospíchal. V jejich zemi platilo přísloví. Čas jsou peníze. A protože dnes zrovna přivezli do královského hradu kolik fůr uhlí na zimu, pospíchal, aby pomáhal při skládání. proto řekl dost netrpělivě. Nemám kdy, vaše královská milosti, nemám kdy stát v zahálce u telefonu. U nás bez výhrady musí pracovat každý zdravý člověk, pán i nepán, král nekrál, a proto také naše říše bohatstvím oplývá. Jestli u vás nepracují, za chvíli vás dají na buben a můžete jít světem žebrat i s vaší královskou leností. Má úcta! Počkejte, počkejte, příteli! Volal honem král. Jenom minutku! Chtěl jsem se zeptat, jestli by ve vaší říši nebyla vhodná nevěsta pro mého královského syna Vítečka. A zná práci? Ozval se komoří.
1: No to on, počkejte, pane.
0: Víte co, on si ji koupí. Ale slyšel jen krátké zasmání a byl konec. Zaškrábal se za královským uchem a zabručel.
1: Safra, safra, mně se zdá, že jsem se dal spojit s náramnými cizozemci. Ani dost úcty pro krále to nemá. Musíme se obrátit někam blíž, třeba do Jílového. Dáme si zavolat, koho pak si dáme zavolat? Třeba královského dvorního maršála, tak.
0: Sotva byl spojen, volal.
2: Haló, tady král Debor z říše Perola. Není prosím u vás královská princezna tak trochu menšího vzrůstu, řekněme, zkrátka malá, hodně malá, maličká, pro mého královského syna.
0: Dvorní maršál odpovídal.
3: Vaše milosti, Levandulka, poslední ze vznešených dcer našeho milovaného krále Kamenáče, je trochu maličká. Měří přesně 1 metr.
2: Ajajajajaj, to by snědla našeho královského syna Vítečka po večeři. On totiž měří jen, počkejte, třeba se domluvíme. Víteček se postaví na špičky a princezna Levandulka se může posadit na stoličku.
3: Vaše milosti, na to dvorní maršál. To záleží na tom, v jaké práci vyniká vznešený princ Víteček. Je snad zručným řezbářem? Nebo váže pěkně knihy? Náš milovaný princ Kadlátek je zároveň výborným truhlářem a sám pan král, jak mu jeho královské povinnosti dovolí, ohání se kladivem v královské kovárně. Princezna Levandulka zhotovuje nádherné krajky. Je na ně náramný odbyt. Moc peněz přijde za ně do královské pokladnice. V čem tedy vyniká vznešený princ Víteček?
0: Safra, pane maršále, počkejte, ten vyniká v tom, že je moc maličký. Řekl dvorní maršál.
3: To nic není. A to patrně ve vaší říši jsou samí lenoši. Když neumí pracovat král, neváží si práce ani poddaní. To asi u nás v Čechách nevěstu pro svého královského prince nenajdete. U nás se musí moc pracovat a těžce pracovat. Támhle v Kránicích léta letoucí přitesávají kámen. Jinde těžce kutají uhlí, jinde vyrábějí sklo, jinde pracují do úpadu na polích. Snad všechna možná řemesla u nás se provozují. Chlebíček je tu tvrdý po obou stranách. Bídy a hladu dost a dost, ale lid pracující je zbožný, dobrý a veselý. S písničkou na rtech jde po své práci, které u nás ani neznají. Má úcta, pane králi, já musím do večera vypočítat, jak to zařídit, aby alespoň ta mouka byla lacinější.
0: Král Debor zase se poškrábal za svým královským uchem a řekl si.
2: Tak v Čechách bych to asi taky nechyt. Tam také znají jen práci zrovna jako na Kanárských ostrovech. Až mě z toho hlava bolí. Jsem hrozně vysílen. Musím něco sníst, abych se posilnil.
0: Odložil sluchátka a zazvonil do kuchyně. Přiběhl vrchní kuchař Mates a král se rozkřikl.
3: Mates, mám hlad, hrozný hlad. Vaše královská milost ať poručí. Máme tam čerstvý ovárek s křenem, kuře na paprice, držťkovou polévku, smaženou rybu, pečené kůzle, uzený bůček, křehkou šunčičku. Počkej, počkej, řekl král. Práci. Práci tam nemáte? Já bych si ji dal takhle jednu s hořčicí. Matez se uctivě zasmál. Práci, prosím, ta se jaksi nedá položit na talíř. Na ten můžeme položit jenom výsledky práce. Král se ušklíbl.
4: Práce, výsledky, co je mi to za řeč?
3: Přines mi smaženou rybu a kus pečeného kůzlete. Jen se najedl a zapil dobrým vínkem, zavolal královského účetního. Víš ty, co je to práce? Spustil na něj.
5: Tak trochu, vaše milosti.
3: A jak si vlastně stojíme?
5: Prašpatně, vaše milosti. Všecky královské statky jsou prodluženy. Lid nechce pracovat, protože...
3: No co protože?
5: Protože... řekl odhodlaně královský účetní.
3: Protože říkají... Náš milostivý král také nepracuje a má se dobře. Ale hned koukal po dveřích a hned jimi vyběhl.
4: Král se podmračil, až z něho šel strach. Do večera procházel se mlčky komnatami a přemýšlel.
3: Po večeři sundal jedna radiová sluchátka paní královně, druhá si vzal sám a poslouchali. Když nakonec programu ohlášeny byly zprávy z tiskové kanceláře, natáhl uši.
6: Haló, haló, Praha, vysílá dodatek,
3: ozvalo se do sluchátek.
6: Král trpaslíků Kipírek ohlašuje ze své vysílací stanice, že právě pošle do světa svou družinu, aby našla královského prince pro jeho spanilou sestřičku Šášenku, která je velice maličká. Jeho družina se bude ohlašovat u královských paláců heslem. Spanilá Šášenka. Vyzývají se tímto všichni zájemci, aby na ta slova vlídně otevřeli brány svých paláců. Konec hlášení.
3: Maminko, to by bylo něco pro vítečka, co? Řekl král.
5: Paní královna odpověděla.
3: Nevím, nevím.
5: Král rozhodil ruce. Něco se musí stát. Jsme prý prodluženi až hamba. U nás prý neznají práci. Jestli má princezna Šášenka dost peněz, vyplatili bychom se z dluhů. Víš, co je to práce, paní královno? Ale ta zavrtěla hlavou.
3: Ale kde pak? Leda by prací bylo dobře a hodně jíst a pít.
5: Vidíš, tam ve světě pořád na člověka křičí práce, práce. Už nebudu nikam telefonovat. Doufejme, že družina krále Kipírka přijde k nám. Jenže nevíme, jestli náhodou oni také neznají to slovo práce. Jestli ano, musíme poučit vítečka, jak má mluvit. A kde pak vlastně je?
3: Leží, pane králi, moc a moc ho bolí bříško.
5: Připletl se dopoledne do kuchyně, slupl tam 3 rozinky a od té doby stejná na svém lůžku.
4: Ale taky pořád toho kluka jen bolí bříško,
5: zabručel král a nahlas řekl. Až ho to přestane, ať hned přijde. Řekni mu, maminko, že možná brzo pojede za královskou princeznou.
3: Víteček měl opravdu velké boleníčko. Vždyť slupnul celé 3 rozinky.
5: Ale jak slyšel o královské princezně, hned vyskočil z lože a rovnou ke králi.
3: Vítečku, synu můj královský, brzy přijde družina od krále Kipírka. Hledají královského prince pro královskou princeznu Šášenku.
4: Hleď, synu, víš, co je to práce?
7: Jejda, jejda, no tak to nevím, můj královský otče.
4: Tak kdyby náhodou to slovo vyslovili, je prý práce plný svět.
7: tak o ní říkej nejhezčí slovíčka, co znáš, ano? Že voní, že kvete, že je krásná. A nenaje se rozinek, aby tě zase nebolelo bříško.
0: Družina krále Kypírka vypravila se z říše Pinkýlie ve chvíli, kdy princezna Šášenka prohlásila.
8: Tak, výbavu mám hotovou. Sama jsem plátno tkala, sama je pílila, sama šila, sama stříhala, sama krajky zhotovila, sama nejkrásnějších stužek našila, sama mateří douškou kupy prádla proložila. Jděte, než se vrátíte, v královské kuchyni sama budu vařit a najdete-li ve světě pro mne královského prince, rcete mu, že čekám, že umím příst a šít a na bílé košulenky stříhat, že je umím vyšívat krásnými květy barevným hedvábím, že budu umět vařit koprovou omáčku, husu péci, buchtičky připravit, knedlíky jako z pápěří na stůl přinést, koroptvičku vinným listem a slaninou obložit a upéci. A teď jděte.
0: Družina jela pustými lesy a zelenými loukami. Jela přes mosty řek, plula na elegantních jachtách, než cestou zaslechla zvěst o králi Deborovi, který hledá královskou princeznu pro svého malého vítečka. Poptali se na to důkladně. U přístavu vystoupili, sesedli se do kruhu, dojedli zbytky olejových rybiček a ořechových koláčků a vydali se na cestu teď už rovnou k říši krále Debora. Opakovali si cestou, jakmile přestoupí hranice jeho říše, že všichni budou vytrvale pískat na pronikavé píšťalky, aby je něco nezajelo nebo někdo neporazil. Vždyť to byli trpaslíci. Jak hranice překročili, ještě ani píšťalky kertům nezdvihli, když se kolem rozhlédli a tázavě po sobě podívali. U nich doma bylo už požních, už tam mlátili, ale tady přezrálé žito vysypávalo se z klasů, sem tam bylo kus posekáno a zrovna tam šel sekáč s hrabicí. Šel pomalu, zíval náramně a bručel hlasitě.
9: Zas už jsme snědli z toho, co jsme tuhle nasekali. Zas musím sekat na novo. Ach.
0: Vůdce družiny Fikýrek řekl ostatním.
8: To je ale divná země, divný lid. Žito sekají po kusech. To bude líný lid, to bude asi líný král, to bude i líný princ Víteček, ojojoj.
0: Šli dál, ale pískat nemuseli. Skoro nikdo do polí nejel, skoro nikdo nevyšel. Lidé se povalovali po zahradách, spali nebo karty hráli a trpasličí družina se mohla divit. Na královském hradě bylo ticho. Král i královna vyspávali po obědě. Princ Víteček jako tak často naříkal na bolení bříška. Jakž by ne? 7 zrníček rybízu snědl. Teď ležel s teplým obkládkem. Kuchařka podřimovala v kuchyni u kamen, komorníci v židlích po chodbách. Konečně dovedli družinu do přijímací síně a král jí srdečně vítal. Mluvil šeptem, oni hlasitě volali. Princ Víteček, jak slyšel, že přijela družina z říše trpaslíků, honem zahodil obklad a pospíchal do přijímací síně. Jak ho viděli vzácní hosté, hned ho pozdravili a vyřizovali vzkaz svého krále Kypírka. Upozornili sice, že princezna Šášenka je ještě hodně menší než Víteček, ale byli rádi, že tak dlouho zase marně neputovali. Jejich vyjednávání bylo zdvořilé a oni obdařeni mnohými dary a důležitými vzkazy vydali se druhého dne na zpáteční cestu. Vůdce družiny, Fikýrek, pošeptal svému příteli.
8: Jen když se už vrátíme domů, kuří oko mě bolí až hrůza.
7: To pohodlí, co doma, přece člověk jinde nemá. Jsem zvyklý večer na dušené jablíčko a tady přinesli člověku víno. Vůbec se mi zdá, že se tu mnoho propije a projí a že jsou tu náramní lenoši. Ale co je nám do toho? Menšího ženicha pro princeznu Šášenku bychom nenašli. Nač bychom se dál světem tloukli? Co pak nesete dětičkám? Vybral jste něco z těch hračiček, které nám přinesli? Mně se líbil pro našeho matáska balónek. Přivázal jsem si šňůrku od něj pevně na knoflík kabátu, ale jen jsem zašel do zahrady, píchla do něj větvička, balónek udělal frrr a bylo po všem. Tak jsem si potom vzal barvičky pro matáska. Uf, to je horko. Povídám příteli, já nevím, nevím. My u nás jsme zvyklí pracovat. A princ, mně se zdá, že nedělá dočista nic. Když odevzdala družina králi Kipírkovi a princezně Šášence dary a Fikýrek vyřídil vzkazy a když řekli, kolik centimetrů měří princ Víteček, zasmušila se trochu Šášenka.
10: Ach, ach, bude přece jen hodně větší než já.
7: Umínila si, že se vydá na cestu k mocnému čaroději Hupli Hňupli, aby jí poradil. Svatba byla stanovena za 3 neděle, měla tedy dost času. Přemýšlela, má-li donést něco ctí a darem čaroději. Ale předně byla šetrná a za druhé si pomyslela.
10: Takový mocný čaroděj ničeho nepotřebuje. Mrkne na kamínek, něco zadrmolí a už tu stojí krocan. Z travičky udělá husu, ze silničního prachu zlaté dukáty, z dešťových kapek nejkrásnější a nejzácnější ovoce, no tak co bych mu nosila, že?
7: Jen když vyšla na cestu, zdvihla ze země kousek šalvěje, myslíci.
10: No, což kdyby pršelo, anebo moc žhnulo slunce?
7: Věděla, kudy má jít. Musí kolem chaloupky zlé čarodějnice, Úpírky. Potom půjde k východu, až k hradu krále loupežníku Čumegráda. A konečně jisto jistě potká v posledním černém lese divou ženku Jakrómu. To věděla. Tak to slyšela vyprávět od svého starého otce, který dodával. Ale kdo se nebojí, nic se mu nestane. Šášenka šla rychle, cesty ubývalo. Z dálky prosvitla červená záře z chaloupky zlé čarodějnice Úpírky, protože svítila elektrikou a měla červené žárovky. Svítilo se u ní dnem i nocí, byla-li doma nebo ne.
10: Ach, kéž by nebyla doma, vzdychla Šášenka.
7: Nebála se, jen trošičku měla strach, ale nezastavovala se. Poznala hnedle, že čarodějnice je doma. Slyšela z dálky, jak Úpírka skuhravě si vyspěvuje.
11: Pásla ovečky v zeleném hájíčku.
7: A pomyslela si.
10: Aj, snad je v dobré náladě, když si takhle zpívá.
7: Hned jí napadlo, co se o Úpírce povídá. Že ona, jak někdo k její chatě zabloudí, vysaje mu krev. Do krku, že se zakousne a nepovolí. Ale vzpomněla si na prince Vítečka, že kvůli němu jde k mocnému čaroději Hupli Hňupli a přece šla dál.

0: a co mohla, hlasitě křičela. Ruku líbám, milostivá paní, je, vy krásně zpíváte. To jste jistě chodila do operní školy.
1: Úpírka měla výborný sluch a nesmírně jí zalahodila chvála jejího zpěvu.
2: Co je to tam za lidského červa? Zavolala. Že se mne nebojí.
1: Šášenka oběhla chalupu a vešla po otevřenými dveřmi. Myslela, že uvidí obrni podle té hlavy, ale úpírka byla jen o málo větší než dorostlý člověk. Jen ta její hlava byla strašlivě ohyzdná. Šášenka se hluboko poklonila a hned silně volala.
0: Ale co bych se vás bála, milostivá paní? Jste taková krásná a milá, no kde pak bych se vás bála?
1: Úpírka roztáhla široké rty k úsměvu.
2: Cvrčíčku, lidský červíčku, mně se zdá, že jsi princezna Šášenka. No, zdvořila si jen, co je pravda, a to se mi líbí. Víš, komu čest, tomu čest. Jestli pak si slyšela, že saju lidem krev?
0: Slyšela, milostivá paní, slyšela, ale to víte, každý musíme něco dělat.
2: No jo, vidíš, tvoje řeč se mi líbí, ale já zakusuji jenom lenochy, rozumíš, lenochy, protože ti nejsou nic na světě platní. O tobě vím, že umíš pracovat, a co pak tě vede do světa?
1: Šášenka jí to vysvětlila a úpírka kývala hlavou, potom řekla.
2: Noc je na krku, přespi u mne a ráno uvidíme.
1: Šášenka řekla.
0: Ale spát ještě brzo, milostivá paní. Já bych vám třeba umyla podlahu a okna, ano?
2: I to jo, to jo,
1: řekla úpírka.
2: Mám tu také trochu prádla, mohla bys to teď namočit, že, a ráno vyprát.
0: Ale s největší radostí, milostivá paní.
1: A hned se chystala k práci. Vydrhla podlahu do běla, vyčistila okna, nanosila vodu do necek a úpírka přinesla jí koš prádla. Šášenka si stoupla na židličku a namáčela. Pánečku, to nebylo plátno, ani kanafas, hedvábí, ani popelín. To byly hotové pavučinky. Třpitilo se to jako rosa, když po ránu na ní svítí slunce. Šášenka to jen ve vodě máchla a vytřepávala a za chvíli byla hotová. Vynesla to ven, šňůru si uvázala nízko a chtěla věšet. Ale jak kus po kusu protřepala, bylo to suché, zcela suché. Jen to opatrně vytáhla, jak se patřilo, a nesla to v koši do chalupy.
2: No, Šášenko, to jsem si přece nemyslela, co dokážeš. Máš hlad, viď? Co pak bych ti dala? Mám tu naloženého srnce, ale víš, já to jím syrové. Chtěla bys?
0: Děkuji, milostivá paní. Jedla jsem cestou jahody a o hladu ani pomyšlení. Lehnu si, ale kdyby milostivá paní byla tak moc hodná a zaspívala ještě nějakou písničku, to bych byla moc ráda.
1: No teď už to Šášenka vyhrála načisto. Čarodějnice se jen pohupovala v bocích, jen se natřásala, drápovitou rukou se rozmáchla a řekla.
2: Zaspívám ti ráda, Šášenko, zítra ti dám něco na cestu.
1: A zpívala. Šášenka se hrůzou až potila. Bylo to jako vytí hyen, jako štěkot peroucích se psů nebo šakalů, jako běsnící sněhové bouře. Však také chalupník Šodloch, který si vyšel do lesa na nějakou tu souši a zaslechl to, uháněl domů jako štvaný a volal.
3: Zle je, mámo, zle je! Čarodějnice úpírka řve a vy, jak dravá zvěř, zhasněte.

0: Lampu, mámo, Pepíku, Tondo, Nando, Mariánko, Venco, schovej se, kdo kam můžeš. To tam mají čarodějnice valnou hromadu a úpírka má solo. Rozletí se v noci po kraji. Frantíku, přikryj komín zvenku kamenem, ať nám sem některá nevletí. Úpírka byla hotova už i se staropražskými písničkami a Šášenka zavolala. Moc krásné to bylo, milostivá paní. No rovnou byste mohla k divadlu.
1: Myslíš, Šášenko?
0: Čarodějnice zdvihla střep ze zrcadla.
1: No, ty mému hlasu rozumíš, jen jestli by rozuměli ostatní, ale zdá se mi, že nevypadám tak jako dámy od divadla. To víš, odebírám také ty módní listy, no co myslíš?
0: Zasadila se pošetilé čarodějnici v hlavě myšlenka, že by mohla zpívat v divadle.
1: No co myslíš, říkají, že jsem šeredná. Ale kde pak, milostivá paní? To říkají takoví, kteří závidějí krásný hlas i zpěv. Milostivá paní by obzvlášť vynikla. Divadelní vlásenkář a holič upravil by zevnějšek, jej, dnes chodí po světě ženských, že jsou ve dne jako obraz krásné a když se umí, jsou jako...
0: Hnedle by řekla čarodějnice, ale honem se vzpamatovala.
1: No, jsou zkrátka ošklivé až hamba.
0: Kde pak, milostivá paní, vyračte mít zvlášť výrazné tahy.
1: Dobře, Šášenko, jsem ti vděčná za to upozornění a teď spi.
0: Hned po ránu vstala Šášenka, uvařila snídani a chystala se na cestu. Při raním slunci zvlášť šla hrůza z úpírky, ale Šášenka se přemohla. Úpírka jí podala 3 zrnka čočky.
1: Až ti bude nejhůř, hoď zrnko za sebe.
2: Ruku líbám, děkuji moc krát, milostivá paní, a buďte hodně, hodně zdravá.
0: Šášenka uháněla, jako by ji někdo honil. Pánečku, hrůza z té babizny šla, ale zrnka pečlivě ukryla. Toho dne k večeru došla k hradu krále loupežníků Čumegráda. To věděla, kdyby se mu vyhnula, že by zabloudila. Na hradě bylo veselo. Myslila si, no, přece jen proklouznu a oni mě vůbec nespozorují. Ale jak šlápla na první bílou cestičku, roštěkali se na hradě psy. Kdo si zrovna zařval z okna?
3: Stát, ani krok dál!
0: Loupežníci rozběhli se po padacím mostě a hledali. Ale milou Šášenku přehlédli. A tak volala.
2: To jsem já! To jsem já!
0: Ale když viděla, že ji všichni přeběhli, úprkem se pustila dál do lesa. Ale zrovna takovým úprkem obrátili se loupežníci a za ní se rozběhli. Už slyšela jejich výkřiky, hrozby a nadávky. Už poznala, že je zlé. Moc zlé. Hodila za sebe zrnko čočky od čarodějnice úpírky. V tu chvíli začal hořet za ní les. Loupežníci nemohli o krok dál. Oheň se rozšiřoval. Už olizovali plameny i hrad jejich krále Čumegráda. Ohromnou ranou vybuchly sudy prachu ve hradě složené a všichni loupežníci i s králem byli mrtvi. Šášenka polevila v běhu. Pot jí stékal po tvářičkách, ale ještě se nevzpamatovala, když viděla proti sobě přicházet divou ženku jak Rómu. Poznala ji hnedle podle bílé plachetky a kostnatých rukou.
4: Jak Róma byla zlá. Byla to už poslední divá ženka, která se po královských lesích potulovala. Nikdo neměl odvahy zahubit ji, aby zla nečinila. Týrala nejraději děti a naháněla jim strachu. Oči měla jako dva žhavé uhlíky a hned maličkou šášenku uviděla. Rozchechtala se zlým smíchem.
1: Zaškrtím tě jako holoubě, lidský červičku. Tvoje malinké tělíčko spolkne v rána jako myšku.
4: A vztahovala po ní ruce. Šášenka chtěla říci, ruku líbám, ale už cítila dotek ledových prstů na svém hrdle. Proto hodila z čerstva za sebe druhé zrnko čočky. V tu chvíli skroutila se divá ženka na zelený mech a zůstal z ní jen černý kamínek. Šášenka si odechla a zas běžela dál. Už viděla, že je v říši mocného čaroděje Huply-Hňuply. Šla bílou silnicí. Místo hromádek štěrku byly tu hromádky rozsekaného cukru, místo dřevěných latěk, u zahrad čokoládové tyčky stály a na stromech. Oje, tam bylo dobrot. Kusy oříškového a čokoládového dortu, husí stehýnka do růžova upečená, kousky smažené ryby, kusy pečené kachny inu, nač si kdo pomyslil, všechno tam bylo. Hromady fíků a datlí, stohy svatojánského chleba tam stály, mandle ještě v pevných skořápkách, rozinky, sultánky, banány, pomeranče, krémové trubičky máslové i čokoládové, i s čokoládovou polevou, v potůčkách smetana, podmáslí, bílá káva, sladké víno, ve studnách citronka a malinovka, inu všeho habaděj. Cesta k samému hradu Hňuply-Hňuply vysypána byla jemným krystalem. Šášenka měla tisíc chutí po něčem ruku vstáhnout, ale neučinila tak. Není to mé, řekla si. A hladová a žíznivá došla ke hradu. U vchodu hlídali obrovské sovy.
1: Má poklona, ruku líbám slečny,
4: řekla šášenka s hrůzou v srdci.
3: Obě sovy zaklepaly zobáky a místo, aby ďobly, řekly.
1: A, hů, to je šášenka, hů, zdvořilá a pracovitá šášenka. Jdeš jistě k našemu mocnému čaroději Huply-Hňuplovi. My tě pustíme, ale pozor, hů, v nádvoří hlídají dva zlí psy, vlčáci. Zavolej na ně. Borku, Mindo, řekni jim něco hezkého. Možná, že tě nerozkousají a neroztrhají. Hů!
4: A už se brána otevírala. V tu chvíli několika skoky byly u šášenky oba vlčáci. Už cítila jejich horký dech na své tvářičce. Třeba měla dušičku skormoucenou, zavolala.
1: Borečku, Mindičko, ajajajajaj, vy máte ale krásnou srst. A takové velké drápy. A zuby lepší a ostřejší a bělejší než vlci.
4: Psi olízli jí malou ruku a lidským hlasem ji řekli.
3: Ty jsi šášenka, královská šášenka. Ty jsi zdvořilá a pracovitá a se zvířaty máš soucit. My ti neublížíme, jen jdi do hradu.
4: A lehli si. Čaroděj Huply-Hňupla zrovna četl nějaké večerní listy. Sekl jimi o zem.
3: Kdyby tak člověk tomuhle všemu věřil, tak by se rovnou zbláznil. Nic už nebudu číst.
4: A sáhl po radiožurnálu. Tak, co pak dnes vysílá? V tu chvíli vtáhl do sebe vzduch a hned si řekl. Ajajaj, někde v chodbě potlouká se lidský tvor.
1: Což by strážky něco vyspaly?